To byl koncert pro housle a orchestr číslo 4 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Hráli Andrew Menzies a soubor The English Concert.

Dnešní díl cyklu Staré hudby od Klaudia k Ludwigovi bude pokračovat komorní skladbou Ludwiga van Beethovena. Bude to serenáda pro flétnu, housle a violu D-dur opus 25, kterou bude hrát Schönbrunn Ensemble, který sice nese jméno vídeňského letního sídla rakouských císařů, ale jeho rezidenčním městem je Amsterdam. Za více než 25 let své existence si soubor vybudoval velkou reputaci hraním a nahráváním neznámého repertoáru, od Frescobaldiho po Debussyho, který vyhledává umělecký ředitel Martin Root. Schönbrunn Ensemble, jehož obsazení je proměnlivé podle skladeb, které si vybrali, hraje serenádu pro housle, violu a violončelo, opus 8 Ludwiga van Beethovena.

Soubor s názvem Schönbrunn Ensemble hrál serenádu pro housle, violu a violončelo opus 8 Ludwiga van Beethovena. Speciál staré hudby má dnes na programu velkou premiéru. Bude to výběr z oratoria o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla. Anglické libreto napsal Thomas Morell. Našel předlohu v knize Umučení Theodory a Didyma od Roberta Boyla z roku 1687, významného vědce a teologa. A využil také textu Corneliovy tragédie Theodor Vierš et Martyr. Premiéru měl oratorium v divadle Covent Garden 16. března 1750. Theodora byla šlechtična z Antiochie, která žila za vlády císaře Diokleciána. Konvertovala ke křesťanství a byla umučena v roce 304 našeho letopočtu. Oratorium začíná vyhlášením dekretu Valence, římského guvernéra Antiochie, že všichni občané musí obětovat Venuši, římské bohyni lásky, a Flóře, bohyni plodnosti a jara, v den císařových narozenin. Dohledem nad naplněním dekretu pověřil Septimia. V oratoriu se Theodora odmítá připojit k pohanskému rituálu na počest císaře a je uvržena do vězení, kde je odsouzena ke službě jako chrámová prostitutka, což je osud, který považuje za horší než smrt. Didymus, římský voják, který je do ní zamilovaný a tajně konvertoval ke křesťanství, slíbí, že ji zachrání. Vymění si s Theodorou oblečení a zaujme její místo ve vězenské cele. Jejich lest je však odhalena a oratorium končí tím, že Theodora a Didymus čekají na svou mučednickou smrt. Zpívají Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Minter, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Butt. Hraje barokní orchestr Philharmonia, řídí Nicholas McGuigan.

Slyšeli jste oratorium o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla na anglické libretto od Thomase Mourla. Zpívali Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Mintel, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Budd. Hrál barokní orchestr Philharmonia, který řídil Niklas McGeagan.

Ve finále speciálu od Klaudia Kludvigovi bude hrát kytarista Jakob Lindberg a Drottningholmský barokní soubor. Na programu je kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur Luigio Boccheriniho.

To byl kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur od Luigiho Boccheriniho. Hrál Jakob Lindberg, kytara, a Drottning Holmský, barokní soubor.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, žijeme ve světě informatiky a tak můžeme docela dobře říci, že také skladatel svým způsobem předává posluchačům informace. Někdy jsou čistě hudební, jindy, jako třeba v opeře, je autor nucen pracovat i s dramatickým epickým dějem a to už vyžaduje úplně jiný druh práce. Na sdělení, že Jeník miluje Mařenku, stačí líbezná melodie a jedna zhudebněná věta. V opeře je však třeba předat publiku i daleko složitější informace o rodinném původu hlavních hrdinů, o pohybu nepřátelských vojsk, o událostech, které se odehrály mimo scénu, zatímco jsme pozorovali jiné události, o intrikách zosnovaných komornou a plánech směřujících ke svedení přítelovi věrné ženy a tak dále. Všechny tyto zprávy musí skladatel sdělit posluchači, aby porozuměl ději. A protože jsou to věci v podstatě nezhudebnitelné, chce tak skladatel učinit co možná nejrychleji. K tomuto účelu slouží recitativ.
1: Ovšem, Tobiáše Míchu znám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého. To je pravda. Vy jste se ale před dávnými lety rukoudáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Můj syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví. No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl?

0: Jak jsme se mohli přesvědčit a jak ostatně vyplývá i z názvu, je recitativ něco mezi hudbou a mluvenou řečí. Melodická linka, dá-li se vůbec o melodii mluvit, napodobuje intonaci řeči a téměř zcela přejímá její rytmus. Rytmickým znakem recitativu je jeho rytmická a tempová neurčitost. Doprovod bývá velmi střídmý, často omezený jen na holé akordy jednoho nástroje. V mozartovských operách to bývalo čembalo, na které hrával sám kapelník nebo i autor.
1: È importantissimo. Giurate di non andare in collera.
2: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore.
2: Siamo soli.
1: Vedi,
2: nessuno ci sente.
1: Via. E posso dire tutto liberamente?
2: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone!
2: Ma no, è farvisa!
1: È il giuramento!
2: Il suo giuramento, taccio anch'io!
3: Non parlo più, non teatro padron mio.
1: Così saremo amici. Ora di un po', sai tu perché sono qui?
2: Non ne so nulla, ma se null'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io volevo saperla per porre in vista.
1: Va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E sono certo che mama. La vidi? Ne parlai, ma quel casino questa notte verrà. Zitto.
4: Mi pare sentir odor di femmina.
2: Aspetta che è dorato perfetto.
1: All'aria mi far bella.
2: E che occhio dico.
1: Rietriamoci un po' che scopriamo terreno.
2: Ci ha prese poco.
0: Recitativ se ovšem ani zdaleka nevyskytuje jen v operách. Epický děj je třeba tlumočit například i v duchovních oratoriích. V těch Bachových se formou recitativu přednáší obvykle text evangelia. Bach se ovšem nespokojil s jednoduchým akordickým doprovodem a jeho recitativy bývají důmyslně prokomponované. Jsou proloženy takzvanými ariózy, což je kousek bohatší melodie zpívané na jednu slabiku. Dále se tu střídá varhaní doprovod s orchestrálním a v naší ukázce se dokonce k vypravěči přidá hlas andělův, který se nad recitativem vznáší se svou chorální melodií.

souvislosti s recitativem došlo v hudbě k zajímavému jevu. Dalo by se říci, že v recitativu, nebo taky v recitativu, pokud je nám italština bližší než latina, hudba ustupuje potřebě odvyprávět epický text. Navzdory tomu najdeme v hudební literatuře několik kuriózních případů, kdy se recitativ stal součástí instrumentální hudby. Roli vypravěče převezme nějaký nástroj či jejich skupina a jme se pomocí recitativní melodiky odříkávat neexistující text. Cítím, že by se teď hodilo vyslovit nějakou logickou hypotézu, co skladatele k takovému počínání vede. Obávám se však, že jediným možným vysvětlením je prostě touha zkusit, co to udělá. Nejde o nic víc a o nic méně, než o experiment s hudební formou. Ovšem je-li jeho autorem někdo takový, jako Bach nebo Beethoven, nemůžeme se divit, že i z pouhého experimentu vzejde silné dílo. V Bachově případě je to jeho chromatická fantazie.

Beethoven užil formy instrumentálního recitativu v introdukci k závěrečné větě 9. symfonie. Vypravěčem jsou tu violončela a kontrabasy, jejichž sólo se střídá s orchestrálními připomínkami předešlých vět symfonie.

Jeho podoba je samozřejmě úzce svázána s jazykem, s jeho akcenty a intonací. Dnes už jsme vyslechli recitativy vycházející z němčiny, a to byl s odpuštěním i případ německou operou inspirovaného Smetany, dále mozartovský italsky ubreptaný recitativ, takže bychom teď mohli dát slovo Francouzům. Opera Peleas a Melisanda Claude Debussyho je pro nás navíc důležitá tím, že je v podstatě celá postavena na recitativech. Nejsou tu ani árie, ani sbory. Debussyho barevná instrumentace a rafinovaná práce s dynamikou se však stará o to, aby se z recitativu stal plnohodnotný a nosný hudební prostředek.

Svérázné recitativy má ve svých operách Leoš Janáček. Je to dáno jeho slezským dialektem, typickým přízvukem na předposlední slabiku a krátkými větami podobnými sloganům. Rozdíl mezi zpěvnými německými recitativy a Janáčkovými s přetrhanými výkřiky je obrovitý. Od jednoho hudebního stylu k druhému vede cesta napříč celým hudebním světem.

abyste se na mě tak posápla. Abyste se na mě tak posápla.

Recitativ tedy stojí někde na půli cesty mezi hudbou a mluvenou řečí. S hudbou ho pojí předepsaná výška tónů, rytmus a tempo se řídí jazykovými zákony. Ještě o kousek dále směrem k běžné řeči posunul recitativ Arnold Schönberg, který začal užívat takzvaného Sprechgesangu. Ten se také píše do not, ale jednotlivé notičky jsou přeškrtnuté, což znamená, že se mají intonovat jen přibližně. Skladatel tedy naznačuje pouhý obrys melodické linky, požaduje ovšem větší ukázněnost v dodržování psaného rytmu. Pustíme si krátkou ukázku z Schönbergovy skladby Měsíční Pierrot.

0: Schönbergův měsíční Pierrot bývá označován za cyklus melodramů, ale melodram je přece jenom něco trochu jiného. Mluvená složka je tu skutečnou recitací. Její rytmus a intonace závisí čistě na vkusu řečníka. Zatímco v melodramu interpretují mluvené slovo herci, zde se ujímají této role pěvci. Asi poslední inovace, která se v oboru recitativu objevila, je nápadem italského skladatele Luciana Beria. Jak už to v soudobé hudbě bývá, hlavním výrazovým prostředkem tohoto tvůrce je hudební barva. A právě o tuto dimenzi obohatil Berio recitativ. Skladatel v jedné ze svých rozsáhlých skladeb nechal řečníka hlubokým hrdelním tónem rytmicky odříkávat text a jeho projev zdvojil elektronicky zesíleným kontrabasem. Zvukový efekt je to ohromující a je to důkaz, že v hudebním světě je stále co nového objevovat. Pak už záleží jen na talentu skladatele, jestli se mu z objevu podaří vytěžit uměleckou hodnotu. Jedině ta dokáže přežít staletí.
1: No nebo subiu, c'è abbastanza per mandarmi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. Na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí a je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gotony.

Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic, napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede jí Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Friedrich Chopin, valčík pro klavír cis-moll op. 64 číslo 2. Hraje Martin Vojtíšek.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozidy Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Henry Purcell, Magnificat, zpívá Choir of Christ Church Cathedral Oxford, řídí Francis Greer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaet. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaet mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaeta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje, řídí Paul Goodwin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candid, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candid je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvyklé mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klanili všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou, jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a Basso Continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Portugalsko dnes ochromila generální stávka, odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá z Kladna. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na východě až do 22 stupňů. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Elenka Martínková Španělová.
4: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
3: Vrátit by se poslanci měli také k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu také znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Česká armáda bude nabírat víc vojáků. V pořadu Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
5: To, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti. A samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi a podobně. Takže my opravdu dáváme veškeré úsilí na personál.
3: Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
6: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
7: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
8: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
9: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
10: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
9: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její 10leté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. A více informací z domova i ze světa najdete na našem webu irozhlas.cz.
11: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
12: Radioservis představuje
13: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
14: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
13: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
14: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
13: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dešťové kapky bubnují do středečního rána, ale myslím, že o zajímavé zážitky rozhodně nebude nouze. My se za chvilku vypravíme do Liberce, tam začíná festival dětského čtenářství. Míří tam také básník a hudebník Petr Váša, ilustrátorka Markéta Šmalcová nebo spisovatel Marek Řeháček. No a potom změníme směr a zamíříme do Plzně na neobvyklou audioprocházku Atlas nepodajnosti, která oživí příběhy zanedbaného místa mezi domečky pro kočky, bývalé zahrádkářské kolonie i představami o její budoucnosti. Tak s námi zůstaňte, právě teď vyrážíme za inspirací. Ze studia vás zdraví Nadežda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Mnoha hudebními směry se budeme také pohybovat jako ostatně obvykle. Doufám, že radost vám udělá Eva Olmerová a nebo třeba Leonard Cohen. No a pro začátek tu máme veselou předhru.

0: tak nechť s touhle energií prožijete celý den, energií, kterou nám dala veselá předehra Marcela Půta.
1: A pokračujeme zajímavými informacemi. České Budějovice zahájily rekonstrukci chráněné Kendeho vily. Ta je nejvýznamnější židovskou památkou ve městě. Práce na obnově domu poblíž centra potrvají ještě následující 2 roky a první etapa bude stát 8 milionů korun.
0: Stavba je stará 103 let, nechala si ji zhotovit židovská rodina Kónových, která si poté změnila příjmení na Kende. Její členové ale za války skončili v koncentračních táborech. Podle památkářů sobě vila kombinuje rezidenční a reprezentativní funkci.
1: Tenhle objekt koupilo město před 3 lety od soukromé majitelky, a to za 20 milionů korun. Tak tolik informace z Českých Budějovic. No a kam se vypravíme za chvilku? My podnikneme audiovok a bude to jednou zanedbanou plzeňskou lokalitou.

0: Anton Bruckner a jeho skladba pro klavír Steiermärker, hrál nám Francesco Pascalotto.
1: Atlas nepoddajnosti. Tak přesně takový je název audioprocházky zanedbanou plzeňskou lokalitou. V městské džungli za Borskou ulicí v Plzni na jižním předměstí ji připravili umělci ze skupiny Divadlo setkání.
0: Poukazuje na problematiku a zároveň jedinečnost vyloučených městských lokalit.
2: V pásu podél tratí, na opuštěných parcelách, na místě připravovaných developerských projektů, městská džungle vytváří dočasná útočiště pro druhy, které by se do města jinak nevešly. Biodiverzita tu nevzniká navzdory nepořádku, ale právě díky němu.
3: Tady si člověk takhle načte QR kód, otevře se mu odkaz na webu Sonic Maps, nemusí stahovat žádnou aplikaci, otevře si to v prohlížeči a zobrazí se mu mapa.
4: Popisuje autor audiovolku Tobiáš Nevřiva. Začátek se nachází za čerpací stanici MOL na Borské ulici. Dále jdeme podle mapy v aplikaci, když se dostaneme na další zastavení, automaticky se spustí hudba a text. Poslechli jsme si stanoviště číslo 1 a pokračujeme dál. Jdeme po Fáborcích. Přišli jsme na další stanoviště.
3: Teďka vlastně vidíme sami sebe jako modrou tečku na mapě a vždycky, když stoupíme do té vyznačené oblasti, tak nám začne hrát ta nahrávka.
5: Ve světě, který se rozpadá a přeskupuje zároveň, přestává být smysluplné čekat na návrat rovnováhy.
3: Teďka vstoupíme do oblasti, která je dedikovaná hudbě, kterou jsme pro tuhletu lokalitu vytvořili ve spolupráci s hudební skladatelkou Olgou Vavrač.
4: Procházíme úzkou pěšinkou mezi keři za doprovodu hudby. Autoři doporučují vzít si sebou sluchátka. Je tady opravdu taková džungle a to jsme přitom téměř v centru města. Vy jste měli týdenní rezidenci v kulturním centru Moving Station. Z jakých zdrojů jste při přípravě tady toho audiovolku vycházeli?
3: Z rozhovorů s lidmi, který jsme v téhle lokalitě potkávali, a taky z rešerší, který jsme si dělali na základě historických map, určování druhů a dalších informací, které jsme o téhle lokalitě zjistili a našli.
6: Někdy v roce 94 nebo 5 tady začaly úžasné plány toho typu, že tady tudy bude magistrála, zatím to vlastně není ani jako v územním plánu.
5: Černá kočka po staletí přechází mezi světy.
4: Přišli jsme ke kočičímu domečku.
7: Tady bývala stará zahrádkářská kolonie, krásná i z restaurací. Bylo to až tam těm obchodňákům, jsou tady u té hlavní třídy.
8: Ta je moje nejoblíbenější, protože vznikala takovou investigativou, kdy my jsme tady chodili po téhle lokalitě a ptali jsme se místních, jestli neví, kdo tady staví domečky. Následně na to jsme se teda seznámili takhle s dvěma paníma, které tady chodí krmit kočky, ježky a vlastně se tady o to tak jako starají.
4: Popisuje spoluautorka Tereza Dostálová.
3: My bychom chtěli kultivovat ten jiný pohled na tuhletu oblast, protože podle nás tam právě tahle ta divokost vytváří uprostřed města hotspoty biodiverzity, kde skutečně ta fauna a flora žije jiným způsobem než jinde ve městě.
2: Ne všechno živé se dá usměrnit. Ne všechno, co jsme rozbili, přestalo růst.
4: Pokud byste nenašli odvahu se vydat do městské džungle, můžete si audiovolk projít, prozkoumat a poslechnout i třeba doma na gauči. Stačí v internetovém prohlížeči napsat Moving Station, Atlas nepoddajnosti, otevřít odkaz na audiovolk a prozkoumat lesopark za Borskou ulicí virtuálně. Třeba vám to změní pohled na toto zanedbané a neudržované místo stejně jako mě. Z jižního předměstí v Plzni Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: La Stagione Frankfurt s Michaelem Schneiderem hráli hudbu Georga Filipa Telemana, část jeho violončelového koncertu.
1: A ještě 5 minut, bude 6:30, možná, že se právě teď chystáte do práce za povinnostmi, možná, že právě teď utíkáte na autobus nebo na tramvaj. A tak by vás mohlo zajímat i to, že Mostecké muzeum včera otevřelo výstavu ke 125. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku.
0: Důležitou součástí výstavy jsou dobové fotografie, na kterých lidé uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích pak mohou návštěvníci zhlédnout jízdu tramvají ze starého do nového mostu.
1: Hnědouhelné dolování na Mostecku začalo koncem 19. století a prudce se rozvíjelo. Zemědělská krajina se potom měnila v průmyslovou oblast. Nálezy uhlí přitahovali podnikatele a ty, kteří v nově otevíraných dolech hledali práci. No a v hustě osídlené aglomeraci, která se tvořila mezi Mostem a Litvínovem, tehdy dopravní infrastruktura chyběla.
0: Především obrazový materiál dokáže vtáhnout do doby před stolety a nastínit atmosféru, jaká panovala mezi cestujícími tehdejší MHD, uvádí pořadatelé. Taky běžte nasát do Mosteckého muzea.

0: Provází nás jedna z vůbec nejslavnějších jazzových balad Buddy and Soul. Původně vzniká roku 1930 jako píseň pro londýnskou revue. Hudbu složil Johnny Green a nám hrál, kromě jiných, Coleman Hawkins. Teď je 6:30, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Útoky hlásí také město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na své webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější. Zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Úpravy budou stát 550 milionů korun. 85 milionů přispěje Evropská unie. Zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Počasí čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Více zpráv hledejte na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A samozřejmě také dnešní dění je bohaté na kulturu. V Ostravě na nádraží Svinov je přistavený legiovlak. Na prohlídku vojenského etalonu z let 1918 až 20 se můžete vydat v průběhu dne a ve 14 hodin je navíc připravená komentovaná prohlídka.
2: Pokračuje Pražské jaro. V Pražském Rudolfínu dnes v rámci tohoto festivalu vystoupí klavírní duo bratrů Lukas a Artur Jusenovi s hudbou George Gershwina, Leonarda Bernsteina či Johna Adamse.
1: 16. ročník festivalu Nového cirkusu Cirkuf začíná v Trutnově a potrvá potom až do 7.
2: V Liberci pak začíná 23. ročník festivalu dětského čtenáře. Letos má podtitul Kniha Planeta divů a my podrobnosti přidáme za pár minut.
1: A já přidám ještě pohled do Valdštejnské zahrady v Praze. V 17 hodin tam začne výstava Úspěchy Česka, světová výstava Expo 2025 pohledem žáků. A uvidíte, jak českou účast na světové výstavě vnímá nejmladší generace.

0: Epoch Quartet nám dohrál skladbu Jana Kučery Pěskavica v 6 hodin a 38 minut.
1: Mimochodem Epoch Quartet se také objeví tuto sobotu odpoledne v pražských Riegerových sadech, kde se bude slavit 100 let od založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak to je jenom taková malá pozvánka právě do pražských Riegerových sadů sem na Vinohrady na tuto sobotu odpoledne.
0: No a teď míříme do Liberce. Dnes tam začíná třídenní festival dětského čtenářství. Návštěvníci se na akci můžou potkat se známými osobnostmi.
1: A to z celého světa dětské literatury. A budou to osobnosti jako spisovatelé, básníci, ale taky ilustrátoři.
2: Hlavní myšlenkou je, aby se děti potkali s tvůrci dětských knih, aby se potkali s knížkou tak trochu jinak, než tak, jak to klasicky znají, to znamená, že se knížka čte, ale aby si uvědomili, že knížka může být i krásnou věcí, uměleckým artefaktem.
3: Říká Radka Vojáčková, hlavní organizátorka festivalu dětského čtenářství v Liberci.
2: A to spořádáme už 23. ročník.
3: Na jakých místech v Liberci se festival koná?
2: Takým hlavním festivalovým centrem bude knihovna liberecká. Výtvarným centrem se stane kavárna Pošta, která už je na 3 dny výtvarnými dílnami. Další výtvarné workshopy se budou konat v galerii Lázně a další programy se budou odehrávat v Severočeském muzeu, takže tam využijeme sál k divadelním aktivitám a k filmovým aktivitám. Dalším centrem je Naivní divadlo, kde probíhají scénická čtení a letos se k nám nově připojila i Botanická zahrada, která nabízí přírodovědné workshopy. Je to prolnuto s naším letošním tématem Kniha Planeta divů a tím tématem se obracíme do přírody a do světa kolem nás.
3: Dopolední program na festivalu je určený především pro školy a rodiče s dětmi, vysvětluje Vojáčková.
2: Ve středu dopoledne se děti potkají s tvůrci dětských knih, mezi kterými jsou třeba Petr Váša, který tady bude pak i odpoledne s programem fyzického básnictví. Pak tu bude paní Vetešková, která učí děti, jak být takým malým novinářem, paní Markéta Šmalcová, která tady současně bude mít i výstavu. Návštěvníky můžeme pozvat na scénické čtení listování a odpoledne čekáme velkého hosta, pana Řeháčka.
4: Bude se tady od 17:30 odpoledne konat křest nové knížky libereckého známého autora Marka Řeháčka, která je věnovaná dětem a jmenuje se Zastrašidly Liberecka. A celá ta akce bude pojatá jako beseda, autogramiáda, křest knihy a prostě povídání o té nové knížce pro děti a jejich rodiče.
3: Doplňuje mluvčí knihovny Kateřina Šidlofová.
2: Určitě zmíním paní Šarkou, bude prezentovat knihu o Krkonoších pro děti i s malým divadlem. Pak tu bude divadlo Čučka, které dělá takové scénické čtení, ale už opravdu divadelní podobě. Máme poměrně dost programů letos pro pedagogy. Ve čtvrtek pro ně máme připraveny 2 programy. Jeden se týká učení, tomu, jak uvolnit děti, aby se jim lépe učilo. A druhý se týká knihy paní Krtičkové, která se věnuje dětským poruchám příjmu potravy.
3: Ve čtvrtek v 17 hodin začíná takzvaný knihospodský kvíz, říká Helena Kovalová z knihovny pro děti a mládež.
5: Knihospodský kvíz je určený pro školáky, takže dětské skupiny, ale taky pro rodinné tým. Vycházíme z tématu festivalu, takže je čekají jednak otázky o knížkách, ale nenecháváme stranou ani divy kolem nás. Budou tam otázky z přírody, ale budou tam i otázky na to, co vytvořil člověk. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
2: Pátek v knihovně přivítáme stálice české literatury, je jim Galina Miklínová a Petr Stančík se svojí novou knihou. Budou tady animační stanoviště, kde děti zjistí, jak to ty stroje umí udělat. Děti si tu budou moct koupit knihu. Budou tady vystavovat 10 nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře.
3: Doplňuje Radka Vojáčková. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Naďa se mi tady před chvílí vyznala z lásky k Leonardu Cohenovi. Jste-li na tom stejně, pak vás určitě tento kanadský fenomén potěšil i v 6.45.
1: A ještě jedna láska, tentokrát literární, Ludvík Vaculík. Jak ho dnes číst? A proč jeho dílo pořád vyvolává otázky i spory? Můžete poslouchat dnes u nás na Vltavě Večer na téma s názvem Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka.
0: My si totiž připomínáme letos 100 let od narození této výrazné osobnosti české literatury. Scénář připravili mladí absolventi divadelní fakulty JAMU Anna Mrázová a Mrázková a Marcel Peterka, kteří se vydali po stopách jeho života. A díla.
2: Vaculíková označuje manžela za člověka, který každý svůj poklesek omlouvá a považuje se za vzácný charakter tím, že každý svůj poklesek rodině oznámí. Vaculíková by nebyla proti tomu, aby se s ní rozvedl, ale jen v případě, že podá návrh on. Nechce teď sama od něho odejít, aby lidé neřekli, že v době, kdy byl v takové situaci, ona od něho utekla. V závěru rozhovoru uvedla, že vše, co se doví a co projednává s Martinovským, říká manželovi a některým svým známým. Pramenu sdělila, že s Martinovským hovořila předevčírem. Zpráva bude zaslána Maturovi do akce Mistr. Poznatky uvedené ve zprávě není možno využít při opatřeních v akci Mistr, protože to Vaculíková řekla jenom Pramenu a mohlo by dojít k jeho dekonspiraci. Zpráva byla získána od prověřeného a hodnověrného tajného spolupracovníka, který má plnou důvěru manželů Vaculíkových.
1: Večer na téma začíná na Vltavě v 8 hodin, připomene spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. Od jeho narození uplyne 23. července rovných 100 let.
0: No ale teď tu máme něco pro masopustní úterý, tohle divertimento Josefa Eiblera.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jeden z pěti kousků pro housle a klavír o Torina Respighiho nám hráli Luigi Di Ilio a Fabio Biondi.
1: A teď budeme vzpomínat na fotografa Stanislava Strakatého, který nedávno zemřel. Je to autor snímku třeba s Kančí lepkou v potoce nebo Tajemnou kovanou bránou. A právě teď na něj zavzpomíná taky spisovatel a básník Petr Borkovec.
2: Každý dnes zná nějakého fotografa. Na světě je opravdu hodně fotografů. Já, který fotografie nijak zvlášť nevyhledávám, znám hodně fotografů, protože jsem na světě. Ne každý z nich ale, když o něj jenom v mysli zavadím, se mi okamžitě promění ve fotku, kterou si pamatuju a na niž se pořád těším. Fotograf Stanislav Strakatý, který zemřel 17. dubna 2026, ano. Na jeho pohřbu se sešlo 7 lidí, přesně 7. Jeden z nich přišel až na úplný konec, nikdo nefotografoval ani na mobil. A nikdo o něm a o jeho fotkách zatím nenapsal ani řádek. Abych byl přesný, ty fotografie jsou dvě. Na první z nich je lepka v potoce. Kančí lepka bez dolní čelisti, otočená zuby navrch, jeden klekták vypadlý, druhý ne. Potok je mělký, proud slabý, skoro nehybný. Taková potoční strouha, což se asi neříká. Kalná voda se vleče kolem kamenů, zaplétá se s nimi. Svazuje je a beze spěchu rozplétá. Možná před chvílí krátce zapršelo a nyní se trochu vyjasnilo. Fotograf si do toho všeho lehl jako nějaký klacek a zmáčkl spoušť ve chvíli, kdy se potok a lebka sobě podobaly. Olejové meandry v potoce jsou tolik podobné zaklesnutím a zaháknutím a spárům lebečních kostí. Ostatky života se proměňují v potok. Potok se zahušťuje do lebky. Ačkoliv pod povrchem obrazu zuří vážná a zásadní úvaha, jsem úplně vedle především z toho pozorného a výtečně provedeného přirovnání potoka a zvířecí lebky. Tak běžné, tak objevné sousedství. Koupu se v tom zblížení všemi smysly a nechce se mi z vody. Ne, píšu špatně, pořadí je jiné. Kančí lebka a potoční strouha si přede mnou prohazují skupenství a já, díky tomu, že dlouho fascinovaně zírám do toho prohazování, přecházím k hlubšímu soustředění. Ani nevím jak. Na druhé fotce, s níž si Stanislava Strakatého pletu, je zelená brána. Možná zámecká, možná od zahrady velké vily. Kovář si kdysi dal záležet a vytepal na ní lipové listy i větve, tulipány, růže, hrozny vrévový i hlavu bohyně Deméter. Ta brána je divokrásná, to vidíme všichni i náhodní cyklisté. A fotograf? Fotograf samozřejmě taky. Ale není takovej, aby potvrdil, co vidíme. Stanislav Strakatý udělal něco jiného. Počkal si a jedné noci kováře přistihl, jak v práci pokračuje. Jak v tranzu svého mistrovství, ve vytržení z krásy a kouzla řemesla, ková a tepe a ohýbá dál, jak dělá z kovu zítku, okolní keře i stromy, kus chodníku s opadaným listím, jak ková tmu a třpity v zahradě zabranou. Když to měl hotové, fotograf stiskl. A to je ta fotka. Řekl jsem předtím, že si fotograf při focení lehl přes potok jako klacek. A potom, že u brány čekal na dávno mrtvého kováře, dokud nepřišel. To jsou dost podezřelé spekulace a formulace. Pravda ovšem je, že s chutí u těch fotek s ním o okamžiku a okolnostech okamžiku, kdy to cvaklo. Ke Strakatého snímkům, všem, které znám, mě přitahuje také to, že téměř u každého z nich mě podobné teorie napadají rychle a zlehka. Fotografie Stanislava Strakatého jsou vždycky vzrušené a napínavé a nějak neskutečné. Ale mimořádné je především to, jak k těm vlastnostem přicházejí. Připomíná se mi líčení jednoho přírodovědce, který byl několikrát napaden lvicí. Píše, že při útoku lvice se oběti zdá, že její tlapy se v mžiku 3x až 4x zvětší. Stanislav Strakatý mačká spoušť fotoaparátu ve chvílích, kdy tlapy skutečnosti provedou tenhle hrozivý střih. A ještě bych řekl, že Stanislavovy fotky mi nikdy nepřipadají smutné. To je jenom cesta k nezvyklému, vzácnému a původnímu spíš veselá nebývá. A vždycky je v ní vzdor.
1: Poetické a metaforické nebo znepokojivě magické, i takové jsou fotky Stanislava Strakatého. Doslova jsme je viděli s Petrem Borkovcem.
0: Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Podrobnosti vám dáme ve zprávách.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 23 lidí. Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Ve Zlíně končí filmový festival pro děti, cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20, na východě až 22 stupňů. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení nad 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
4: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
2: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
5: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Závěrečný den Zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
6: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
7: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel dvou centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
8: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
7: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.
9: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
10: Radioservis představuje
11: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, co právě teď hýbe světem kultury, vědy nebo třeba hudby? V následujících minutách vám nabídneme témata, o kterých se teď mluví a která stojí za to sledovat. Včera se třeba vyhlašovaly nejkrásnější české knihy roku 2025 a tak se podíváme na oceněné tituly i na to, čím porotu zaujali. Potom zamíříme do Latinské Ameriky. Čeští vědci tam totiž zachraňují příběhy a vyprávějí původní obyvatele nebo vyprávění původních obyvatel dřív ještě než navždy zmizí společně s jejich jazyky. No a nakonec zamíříme i do katedrály svatého Víta. Uslyšíte, jak znějí tři finálové skladby, které se ucházejí o čest rozeznít nové varhany při slavnostním zahajovacím koncertu. Tak budeme rádi, když si na nás uděláte chvilku. Ze studia zdraví a dobrý den přejí Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková. A krom varhán dáme prostor také třeba klavíru, příčné flétně nebo lidskému hlasu. A pro začátek tu máme dílo Hektora Berlioze.

0: celé Berliozovo monumentální Faustovo prokletí, z nějž zněl teď Uherský pochod, si můžete poslechnout na našem webu, co by jeden z přímých přenosů Pražského jara s Tomášem Netopilem. Teď hrál Londýnský symfonický orchestr.
1: Když už je řeč o něčem monumentálním, tak budeme mluvit o krásném monumentálním nástroji. V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě už totiž stojí nové varhany ze španělské dílny Gerharda Grenzinga. Nástroj zaujme nejenom zvukem, ale i svou podobou.
0: Čelní píšťaly působí, jako by levitovaly a zdobí je křišťálové segmenty. Slavnostní inaugurace a žehnání varhan proběhnou 15. června za tónu Dvořákovy lužanské mše.
1: O 4 dny později, tedy 19. potom ve svatovítské katedrále, zazní zcela nová skladba. Zahájí koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu. A která to bude?
0: No, o tom rozhodnete vy, posluchači. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 autorů a do finále postoupily 3 kompozice. Jak znějí?
1: Redaktorka Alena Maršíková-Michálková o tom mluvila s varhanicí Jiřinou Marešovou, která všechny 3 skladby pro účely hlasování nahrála v olomouckém chrámu svatého Mořice.
2: Dá se říct, že kompatibilnost spočívá v tom, že je to také velikánský nástroj v krásném prostoru, obrovském, takže to jsou ty styčné momenty a rozdílná je výbava, barevná výbava toho nástroje, takže když mám správně odpovědět na otázku, tak musím konstatovat, že vlastně jsem musela volit trošku jako zástupné barvy, než byly vždycky napsány v notovém materiálu, protože prostě mě ty varhany neposkytovaly přesně rejstříkovou výbavu, která tam byla zaznamenána. Ale říkala jsem si, že můžu zvolit cestu filozofickou, že si představím, když už tu hudbu nějakým způsobem vnímám a studuju, co tím jakoby autor potřebuje sdělovat, v jaké barvě, v jaké intenzitě zvuku asi, v jakém charakteru zvuku a že se zkusím jakoby najít adekvátního zástupce tady pro tu jeho představu na těch varhanách, byť to třeba bude rejstřík jako z jiné skupiny rejstříků, ale bude splňovat kritéria, která vlastně v té kompoziční intenci jako jsem cítila, že jsou.
3: 3 finalisty, tak se stali Ivo Bartoš, Mikuláš Piňos a Karel Martínek. Mohla bys ty jednotlivé skladby popsat? Jaká je skladba Ivo Bartoše?
2: Skladba je pro mě asi nejklasičtější z té trojice a hraje se nádherně, je napsaná v takovém, bych řekla, majestátním francouzském stylu a je nesmírně krásná, barevná, kontrastní. Neustále vychází ze svatováclavského chorálu a musím říct, že jako i ostatní 2 skladby mě velmi přirostla k srdci a co teda jsem na ní úplně zbožňovala, bylo místo imitací zvonů. Já totiž sama miluju zvony a hrozně ráda je na varhany imituju. A vlastně pan Bartoš mě tak splnil takové přání, že v jedné kompozici si můžu vlastně zahrát na zvony. Podobnou vlastně stylizaci má Petr Eben v 2. fantazii nedělní hudby, tak tady jsem se s tím potkala znovu a udělal mi pan Bartoš radost.
3: Pak tu máme skladbu Karla Martínka. K čemu by si přirovnala?
2: Skladba Karla Martínka, myslím, že je hudba, která nám sděluje celý příběh. A to mě úplně fascinovalo, protože ve skladbě je ukryta historie stavby nástroje a nejniternější vlastně myšlenkové postupy stavitelů varhan. Jsou tam různé zvukomalebné efekty, tlukot srdce třeba, nebo pečlivá příprava projektu, která je stylizovaná do ostinátní figury v pedále, která postupně stoupá, protože stoupá napětí a komplikuje se stavba varhan, nevím, jak to zamýšleno. Tak vlastně všechny tyhle ty motivy filozoficko-myšlenkovo-příběhové mě na tom hrozně bavily. A myslím, že je to také nesmírně zajímavá skladba, takže je vlastně zase úplně jiná než ta předchozí.
3: Posledním finalistou soutěže je tedy Mikuláš Piňos. Co si nalezla v jeho partituře?
2: Je to nádherná, úplně jiná planeta hudební, což mě na tom fascinovalo nejvíc. Přirovnávám tyhle 3 skladby ke 3 různým planetám a hudební planeta Mikuláše Piňose mně připadá jako zcela moderní planeta, až ultramoderní, až sci-fi, ale krásná, barevná, pro nás trošku neznámá a fascinující. Takže to zase byl úplně jiný vesmír a člověka to zase těšilo vlastně z tohoto pohledu objevovat cizí rostliny na cizí planetě, cizí zvířata, jakoby vizuálně, ale jinak věcně obsahem té skladby je samozřejmě krásné vykreslení svatovázavského chorálu, které podtrhuje jeho subtilní stránky, významové, ale i ty majestátní.
0: Říká varhanice Jiřina Marešová, která nahrála kompozice Karla Martínka, Ivana Bartoše a Mikuláše Piňose pro účely hlasování.
1: A právě v jejím podání zazní taky vítězná skladba ve svatovícké katedrále. A která to bude? O tom rozhodnete vy, posluchači.
0: A to nejpozději do 17. června svými hlasy. Soutěžní skladby najdete na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Nicole Bouková a hudba Maurice Ravela, konkrétně třetí část jeho sonatýny.
1: Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky, pomáhají zachovat příběhy, tradice, ale i kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil. Rodilých mluvčích totiž rychle ubývá.
0: To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih.
2: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
3: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidus z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
4: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
3: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
2: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
3: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
2: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
3: Jejich kultura je v dnešní době ohrožena. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
2: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
3: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
5: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
3: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Jazyk mizí, příběhy zůstávají, tak teď jsme slyšeli to, jak čeští vědci chtějí zachraňovat příběhy a vyprávění původních obyvatel Střední Ameriky. A když už je řeč o vyprávění, tak hned po půl osmé se podíváme na krásné knihy. Knížka totiž není zdaleka jenom nositelem příběhů a informací. Ono to může být docela i dobré a krásné výtvarné dílo. A jaké tituly zaujaly porotu soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2025? To řekneme tedy hned po půl osmé. Teď je 7 hodin 30 minut, máme středu 3. června.
6: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. A podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tchaj-wanu. Na dnešním programu má například jednání s tchajwanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Cheng-wenem. Senátní delegace dorazí také na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucnosti televize a streamovacích služeb. Pozvaní hosté budou podle programového ředitele konference Digimedia Jana Potůčka diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Chtějí reagovat na stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. V Liberci dnes začíná 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. A počasí čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se chystá dnes v kultuře? Třeba v pražském Rudolfinu vystoupí v rámci festivalu Pražské jaro klavírní duo bratrů Lukas a Artur Jussenovi. Na programu jsou skladby George Gershwina, Leonarda Bernsteina a Johna Adamse.
2: Benefiční koncert na podporu hospice svatého Lazara se koná v Plzni v katedrále svatého Bartoloměje. Vystoupí dětský sbor Kajetán z opery divadla Jekátila a komorní orchestr Lux Juvenes Praga.
1: Ve Fulneku máte možnost navštívit muzejní noc. Program je připravený mezi 16. a 19. hodinou ve světě Komenského Fulnek a potom taky v přilehlém parku.
2: A v sále ostravského kina Vesmír zazní koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Hrát bude komorní soubor Jerusalem Quartet a vy uslyšíte například, návštěvníci uslyší například Janáčkův smyčcový kvartet číslo 1.

0: Petr Hamous na violončelo, Alena Hennigová na čembalo a Michala Ambrózy na příčnou flétnu a sonáta číslo 7 E-moll Václava Vodičky, hudba, která dozněla v 7:37.
1: Ať už soudíte knížku podle obalu nebo ne, kniha není jenom četba, je to i artefakt. A ty nejlépe vyvedené z loňských svazků získaly včera večer ocenění nejkrásnější česká kniha roku 2025. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění byla vyhlášena publikace Tunelové vidění.
0: Nejkrásnější bibliofilií či autorskou knihou je Architektura dobrodružné hry. Nejkrásnější učebnicí se stal svazek Kučerová z knihovničky Obrazy do kapsy.
1: V jakých dalších kategoriích se ještě oceňovalo, kdo v nich zvítězil a jak to odůvodnila porota, to včera na ceremoniálu přímo v pražském studiu Hrdinů sledovala redaktorka Šárka Jančíková.
2: Do 61. ročníku ceny nejkrásnější české knihy roku bylo přihlášeno celkem 337 projektů. Porota, složená z grafických designérů, ilustrátorů, teoretiků umění i tiskařů, z nominované 60 titulů ocenila ty nejkrásnější v 7 kategoriích podle žánrů a kromě nich byly uděleny ještě 4 speciální ceny. V takzvaně nejpočetnější kategorii odborná literatura obsadila první místo publikace Národního muzea
3: Josef Ladislav Píč a česká archeologie mezi 19. a 20. stoletím. A co napsala porota ke zdůvodnění?
4: Detailně promyšlená kniha navzdory rozmanitosti zpracovaného materiálu nezapomíná na čtenářský komfort, který je podpořen přátelským formátem, citlivě zvolenou typografií i sazebním obrazcem.
2: V grafické úpravě Jana Stuchlíka a Ondřeje Boušky.
5: Je to 5. knížka pro Národní muzeum, první, který jsem zpracovával tady s Ondřejem Bouškou.
6: Důležitý na té knize bylo, že jsme dostali volnou ruku.
5: Bylo důležitý reagovat na nějakou skutečnost, životní událost pana profesora Píče, který bohužel spáchal sebevraždu. A my jsme se v tom grafickém návrhu s tím snažili nějakým způsobem pracovat s tou nesrovnanou asi osobností, takže je tam taková typografická hra, kdy zkratky jeho jména jsou vždycky s jiným písmem, ale ty písma jsme rekonstruovali a digitalizovali z různých obrazových materiálů, které v té knize jsou. A pak je tam ta obrazová sazba, což by asi možná řekl Ondra.
6: My jsme se snažili navrhnout tu knížku tak, aby se dobře četla, protože styl autora knihy pana doktora Sklenáře je takový příjemně literární. To znamená, že to je jednoduchá publikace, která se dobře otevírá, dobře čte, ale zároveň do její finále je dost těžký.
2: Mezi peletrií zvítězily tibetské deníky 1954, dvoudílné paralelní deníky prvních československých návštěvníků Tibetu.
4: První místo zdůvodnila porota takto. Konzistentní grafické řešení obou publikací vytváří kultivovaný koherentní rámec pro kombinaci autentických, dobových i současných materiálů a dokládá, že i kniha zabývající se historickými tématy může užívat současný vizuální jazyk, aniž by ohrozila věrohodnost obsahu.
2: Oba dva svazky, které vydalo nakladatelství Host, graficky upravila a obálky navrhla Alena Graciasová.
7: Obě ty publikace se stávají ze dvou částí. Jedna je vždycky přifocený ten osobní deník jednoho fotografa a jednoho dokumentaristy. Každý jsou jiného zaměření, tak přistupují k tomu osobnímu deníku jiným způsobem. Ale ty knihy taky fungují každá zvlášť, sama o sobě. A druhou částí těch knih je potom editorský doslov, který ale nakonec přerostl v téměř jako samostatnou rozsáhlou věc. A snažila jsem se do těch publikací vetknout tu deníkovou podobu. Jsme pracovali s faksimilemi a to je to hlavní, co tu podobu určovalo. Snažila jsem se při tom obrovském objemu textu tu knížku pojmout tak, aby byla příjemná ke čtení a dostupná.
3: První místo v kategorii literatura pro děti a mládež jedna z porotkyň ohodnotila takto. Je mi jasné, že tohle bude zábava.
2: Mezi dětskými knihami bodovalo nakladatelství Baobab s malou, ale výraznou knížečkou Malý atlas domácí zábavy aneb Irmička se baví, která přináší nekorektně vtipné a dojemné situace i hry ze života otce a jeho dcerky. Knihu od SDH v grafické úpravě Juraje Horváta doprovází ilustrace Magdaleny Rutové.
8: O formátu do kapsy rozhodl už titul. Asi by bylo trochu divný to dělat hodně velký, A on to de facto, Vojtíšek, myslím, že při tom psaní textu trochu myslel na madlu, je to pravda?
9: To vlastně nevím.
8: Domnívám se, že jo. Pak, aby si ten ilustrátor tam vešel, takže nemusí se tam cítit blbě. A madla nemá moc ráda velký formáty. A pak, aby to mohlo být dynamický, to znamená nepřizpůsobovat se nějakému příliš přísnému řádu té knize.
9: Ty ilustrace, ale ten text i docela rozvíjí a doplňují. To jste si domlouvali, nebo jste vzala atlas domácí zábavy a bavila se?
7: Původní plán byl, že se budeme domlouvat a že budu všechno s Mílou Vojtíškem konzultovat. Tak jsem si to já představovala. Ale pak, když jsem se dostala do práce, tak jsem se trošku začala, já nevím, stydět to posílat rozpracovaný. Chtěla jsem, aby to bylo už takový ten hotový balíček pěknej, těch 30 obrázků. Takže jsem to s ním vlastně vůbec nekonzultovala a sama jsem si tam přidávala některé vtipy, ale v duchu, který jsem doufala, že on ocení, nebo aspoň mu to nebude připadat hloupý. A nejvíc mě na tom asi bavilo, že on to psal trošku podle situací, který zažíval zřejmě se svojí dcerou Irmičkou doma. A já jsem tu podobu té Irmičky zachovala tak, jak opravdu vypadá ta malá holčička, která je vizuálně strašně zábavná sama o sobě. Takže bylo skvělé, že tu hrdinku jsem si nemusela vymýšlet a už prostě existovala.
0: Říká Magdalena Rutová, ilustrátorka knihy Malý atlas domácí zábavy a neb Irmička se baví. Ta získala titul Nejkrásnější česká kniha pro děti za rok 2025 a seznam všech oceněných a nominovaných najdete na webu Muzea literatury.
1: A datoví analytici Českého rozhlasu zjišťovali, jaké jsou čtenářské návyky podle dat Městské knihovny v Praze. Podrobnosti přidáme za chvilku.

0: To byla Samara Joy, nekorunovaná královna jazzu, vystoupí na podzim v Praze v rámci festivalu Prague Sounds.
1: A teď trocha analytických dat. V 17 milionech pražských knihovních výpůjček z let 2023 až 2025 se objevují různé vzorce. Některé jsou očekávatelné, jako že si po novém roce lidi půjčují knížky o hubnutí, anebo že ženy čtou častěji. A najdou se ale i ty kuriózní. Někteří lidé třeba zvládnou za rok využívat více než polovinu všech poboček po celé Praze. I tohle ukázala data Městské knihovny v Praze, která dal dohromady náš kolega Michal Kašpárek. Detaily se dočtete na serveru i rozhlas.
0: No a kdo si stýská, že už svět není takový, jaký si jej pamatuje, může hledat útěchu právě v datech a výpůjčkách v Městské knihovně v Praze. Červen zde stále bývá měsícem velkého předprázdninového zásobování kufrů a batůšku. Po všechny 4 týdny roste počet výpůjček. Výpůjček svá celoroční maxima podílů na zapůjčených knihách zaznamenávají na konci školního roku beletrie pro děti a mládež. Více dat najdete v článku na irozhlas.cz.

0: Hlas Adama Plachetky dozněl necelých 10 minut před 8 hodinou. Čí hlas k nám bude promlouvat, čí bude znít po 10. hodině?
1: Přijde režisérka a dokumentaristka Jana Boková. Velkou část svého života prožila v Paříži, v Londýně a také v Latinské Americe. A nás bude zajímat, jak přemýšlí o filmu a obrazu a proč musí mít naprostou kontrolu nad úhlem kamery. To se od Jany Bokové tedy dozvíme ve vizitce po 10. dopoledne.
0: No a komparatistka, redaktorka literárního archivu Památníků národního písemnictví, autora sbírek Mítinami a Vény Vény a jedna z výrazných básnířek mladé generace Klára Krásenská pro nás vybírá své oblíbené poetické texty v básnění.
2: Básnění.
3: Paul Celan ze sbírky Růže nikoho. Jasné kameny pronikají vzduchem, jasně bílé nositelé světla. Nechtějí se stoupit, padnout, zasáhnout. Rozkvétají jak nepatrné plané růže, tak se rozvírají, znášejí se ti vstříc, ty má tichá, skutečná. Vidím tě, trháš je mýma novýma, mýma rukama jednoho každého, noříš je do nového jasu. Nikoho nerozpláčou, ani nepojmenují. Celanovu báseň z kameny čtu ne pro určitý význam, ale pro stílu obrazu. Nečtu ji, abych v ní nalézala, ale abych se pokud možno úplně ztratila. Všechno mi zmizelo z obzoru a zůstalo jen to ohromné světlo a ohromná tíha. Plující bílý kámen, vytržení. Nemohu si pomoci a nevím přesně proč, ale je to pro mě mystický text, událost jiného. Snad je to tím, že se v básni neustále přelévají podstaty substancí. Světlo jako by bylo vahou, jakousi setrvalostí, která působí zevnitř a dovnitř, až nabývá tvaru. Kámen pluje, proniká vzduchem a vzduch se zdá pronikat jím a tak jsou si světlo a kámen náhle nesmírně blízko. Vše je zároveň v mohutném pohybu. Vidím kameny jako světy plující průzračným vzduchem a bílé světlo, které do nich vstupuje. Jedno k druhému se stále přibližuje natolik, že původní hranice rozpouštějí a prostupují. Kámen je víc a víc vzduchem, vzduch a světlo jsou příbuzné kameni. Uprostřed básně jakoby došlo k doteku. Místo toho, aby se dvojí mohutné stalo jedním ještě mohutnějším, rozkvete planá růže. Vše se smrští do křehkosti růžovo-bílého květu, vše se prolne a začne znovu rozpínat jako žhavá hvězda. Světlo a kámen jsou nyní dvěma bytostmi, dvěma novými a prostupnými existencemi a jedna druhou rozpoznává jasnými, jemnými pohyby řeči a ticha. A už jsou zase jedním. Ona trhá jeho novýma rukama, mé a tvé se stýká a stává jiným. Rodí se nové světlo o váze doteku.
1: Klára Krásenská nám tentokrát představila báseň Jasné kameny ze sbírky Růže nikoho, rumunsko-německého básníka Paula Celana.
0: No a my se teď vracíme do roku 1962 se Stanem Getzem a Charlie Baldem.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Hnutí se bude hájit svobodou projevu. Mezi Postoloprty a Žatcem na Lounsku se dnes uskuteční připomínkový pochod k úctění památky obětí poválečného násilí. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na východě až 22 stupňů. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově také řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
2: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Dnes začne obvodní soud pro Prahu 1 projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství obžalovalo hnutí z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovali muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
4: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
2: Obžalobě čelil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tchajwanské univerzitě v Čengči. Zmínil podobnosti Česka a Tchajwanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
5: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
6: Předseda Senátu svoji cestu na Tchajwan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchajwan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchajwanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu na Tchajwan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchajwanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů.
1: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Více informací z domova i ze světa hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika. Pěkné středeční ráno. Jaké osobnosti, myšlenky a umělecké projekty stojí právě teď za pozornost? Řekneme vám to. V následujících minutách se podíváme do světa literatury, výtvarného umění i současné hudby. Před 100 lety se narodil Allen Ginsberg, básník, rebel, autor slavného Kvílení a taky jedna z klíčových postav Beat Generation. A tak se zeptáme Petra Unufera, překladatele a nakladatelského redaktora, na to, čím Ginsbergova poezie oslovuje čtenáře i dnes. Zamíříme ale i do Národní galerie, kam se po 10 letech vrací bienální výstava Pražské Umprum, no a nakonec hudba. 3 nové skladby, 1 vítěz a nové varhany ve svatovítské katedrále. Soutěž Českého rozhlasu o slavnostní kompozici právě teď vstupuje do finále a o výsledku můžete rozhodnout i vy. Detaily připojíme přibližně za půl hodiny.
1: O tom, jakou hudbu budeme hrát, rozhodl Jan Kincel. Tady jsou některé body z jeho playlistu. Edvard Elgar, Vladimír Javorský, Vojtěch Jírovec a nebo teď slavný balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.

0: Tohle byla druhá část ze svity z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Hrála Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Otakara Trhlíka.
1: Právě dnes je to 100 let od narození amerického básníka Allena Ginsberga, jedné z klíčových osobností beatové generace. Jeho verše inspirovaly generace čtenářů po celém světě a dodnes vzbuzují silné reakce. Čím je jeho poezie výjimečná a jaký odkaz po sobě zanechal? O tom už budeme mluvit s anglistou Petrem Onuferem. Vítejte v ranní mozaice. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobré ráno. Jaké bylo vaše první osobní setkání s poezií Allena Ginsberga? Čím osobně vás zaujal?
2: Já jsem poprvé o Allenu Ginsbergovi slyšel jako asi mnoho jiných v souvislosti s románem Jacka Kerouaka Na cestě, kde vystupuje pod jménem Karlo Marx, a když jsem se potom trošku pídil, tak jsem zjistil, že tahle fantastická postava má předobraz v reálném básníkovi. Jehož dílo u nás už taky vyšlo, ale bylo to na sklonku 80. let, takže dostat se tehdy ke Ginsbergovi nebylo tak jednoduché, ovšem v 90. letech se jaksi vydavatelsky začal prosazovat i u nás, takže si to člověk snadno mohl přečíst ve výtečných překladech Jana Zábrany. Takže takhle zcela organicky nějak jsem k němu přišel a už mě ten zájem o něj nikdy neopustil.
1: A co tedy zůstává na jeho tvorbě živé a aktuální i po 100 letech od jeho narození?
2: Je to především skvělý básník, který opravdu pracuje s jazykem takovým osvobozujícím způsobem. Je to psaní, které je vlastně v lecčem ostředivé. Vypadá to strašně jednoduše, vypadá to, že by každý měl umět psát jako Ginsberg. Stačí si sednout a začít ze sebe chrlit různé asociace. Ale ono to takhle jednoduché samozřejmě není. Ginsberg byl nesmírně vzdělaný básník, nesmírně sečtělý básník a člověk s obrovským citem pro hudebnost poezie. A taková ta zdánlivá odvázanost a nevázanost té jeho poezie je opravdu vlastně jenom zdánlivá. To psaní je velice v něčem, v té neukázněnosti je vlastně paradoxně ukázněné a zdaleka to není tak jednoduché, jak to vypadá. Myslím, že to, co z něj zůstává hlavně, je tahle strhující síla jazyka, strhující síla poezie.
0: No a jak dobře nebo špatně naopak se Ginsberg překládá do češtiny?
2: Já jsem Ginsberga osobně nikdy nepřekládal. Překládal jsem jiné básníky, do Ginsberga nikdy jsem neměl ambice se pouštět, taky protože existují krásné české překlady. Jak už jsem se zmiňoval o Janu Zábranovi, ten opravdu udělal v podstatě českého Ginsberga a ten jeho vliv jeho překladů je tady s námi pořád. Jakkoliv třeba v něčem mohou ty překlady už být zastaralé, přece jenom jsou staré desítky let. A myslím, že nalezl nesmírně zdatného pokračovatele v Bobu Hýskovi, který se věnuje Ginsbergovskému překladu teď. A my jsme v nakladatelství Argo, kde pracuju, vydali vlastně sbírku Kadiš, kterou přeložil z velké části Zábrana a zbylá čísla, které Zábrana nepřeložil, dopřeložil právě Bob Hýsek. A já mám pocit, že v téhle přímé konfrontaci se může ukázat, jak ty překladatelské přístupy se liší a jak ten moderní překlad vlastně funguje taky. Takže těším se na další Ginsbergovské překlady Boba Hýska, budou-li jaké.
1: Ginsberg spojoval poezii s občanským postojem, s aktivismem. Má v tomhle směru co říct i dnešním autorům?
2: Já myslím, že určitě, i když je pravda, že ten jeho aktivismus byl často naivní a často třeba v něčem pomýlený, jeho politické představy, hlavně z kraje jeho kariéry, byly samozřejmě podmíněny tím, v jaké době vyrostla, v jakém politickém ovzduší, takže jeho sympatie třeba pro komunistické ideje byly zřejmé a střed s realitou v podobě vyhoštění z Československa, problémů na Kubě a v Sovětském svazu ho z té největší naivity vyvedl poměrně rychle. Každopádně jeho celoživotní politický aktivismus a angažmá je určitě pro mnohé básníky, aktivisty mnohem příkladný a podnětný i dnes. Je třeba říct, že on se tomu opravdu věnoval poctivě a nebyla to u něj jenom nějaká fanglička nebo něco, čím by se snažil nějak zviditelnit nebo na sebe upozornit. Ten jeho aktivismus byl opravdu poctivý, myslím.
0: Já připomínám, že je to dnes 100 let od narození amerického básníka Allena Ginsberga, o němž mluvíme s Petrem Onuferem. Příští týden chystáte, Petře, Ginsbergovský večer, tak co čeká návštěvníky?
2: Na tom Ginsbergovském večeru promluví znalec na slovo vzatý a Ginsbergův osobní přítel Josef Rauwolf je náš jaksi nejvyhlasnější popularizátor Beat Generation. básník a prozaik a novinář, a já nevím, co ještě, Jáchym Topol, který Ginsberga zná také důvěrně, také celý život, a myslím, že i ve svém psaní nějaké známky Ginsbergovského vlivu prokazuje. A já se na tyhle dva pány ohromně těším, protože s nimi mluvit je vždycky radost a doufám, že se to publikum užije taky. Ten večer bude v pondělí v Božské lahvici, všechny tam srdečně zvu.
1: Tak já mám ještě jedno pozvání, a to na zítřejší večer k poslechu premiéry radio dokumentu u nás na Vltavě s názvem Akce Chroust. Zpracovává příjezd básníka coby oficiálního hosta režimu do Prahy roku 1965. Možná i dobrý tip pro Petra Onufera, který nás pozval k připomínce poezie a života Elena Ginsberga. Petře, mějte se hezky, děkujeme.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Jana Weberová natočila s kapelou Dunaj desku Mňau v roce 2025.
1: Bienále výstava Pražské Umprum se po dlouhých 10 letech vrací do Národní galerie. S podtitulem Generace Z přináší práci mladých umělců, architektů a také designérů. A podívat se na to, co má nejmladší generace na srdci, byla i naše redaktorka Alena Harciníková. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Aleno, jednoduchá otázka, co ve Veletržním paláci najdeme?
2: Tak přímo v mezaninu jsou práce 25 studentů a čerstvých absolventů Umprum. Podle kurátorské dvojice Terezy Wernerové Volné a Michala Novotného je to sbírka toho nejlepšího, co na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze za poslední 2 roky vzniklo. Najdeme tu volné umění, design, video, textil, architekturu i experimentální projekty, takže návštěvník dostane poměrně široký obrázek o tom, na čem dnes mladí umělci a designéři pracují.
1: A díky tomu taky tak trochu nahlédne do hlav generace Z. Je to tak?
2: Je to tak. Já sama jsem z generace Z a potvrzuji, že témata, která se na výstavě objevují, jsou opravdu palčivá. Neřekla bych ale, že jen pro naši generaci, měla by být palčivá pro celou společnost. To je také trochu moje drobná výtka k tomu rámování výstavy, které naznačují i sami kurátoři v průvodním textu. Ačkoliv chápu, že jsou že tam zahrnuli autoři narození přibližně mezi lety 94 a 2004, takže to vztahování témat na generaci Z se úplně nabízí. Myslím si, že je důležité zdůrazňovat, že jde o témata, která by měla řešit opravdu celá společnost, nejen generace Z. Zároveň ale souhlasím s tím, že porozumění tomu, co nastupující tvůrčí generace do prostoru architektury, designu a umění přináší, může být základem pro mezigenerační pochopení a spolupráci, jak na uměleckých školách, tak mimo ně v rámci formálních i neformálních struktur.
0: Mluvíte o palčivých tématech, která to ale jsou?
2: Nejvýrazněji je přítomný vztah mezi fyzickým a digitálním světem. Generace, která vyrůstala se sociálními sítěmi a chytrými telefony, už často nevnímá online a offline realitu jako 2 oddělené sféry a právě to se na výstavě opakovaně objevuje. Zároveň je tu silná potřeba návratu k materiálům, řemeslu nebo přírodě. Vedle technologických témat tak nacházíme díla pracující s textilem, přírodními materiály nebo s představou mezidruhové spolupráce. Často se objevuje také motiv péče o sebe, o druhé lidi nebo o prostředí, ve kterém žijeme. Výstava tak ukazuje svět, který je neustále v pohybu, svět, kde se prolíná virtuální s reálním nebo třeba individuální s kolektivním.
1: A které práce vás nejvíc zaujaly?
2: Mě osobně velmi bavila práce Karly Kislingerové. Ta vytváří sportovní dresy z odpadní vlny českých ovcí a stylizuje jako součást fiktivního fotbalového zápasu mezi lidmi a ovcemi. Na první pohled působí dílo hravě a skoro humorně, ale skrývá v sobě zajímavou otázku, a to, jak by mohly vypadat vztahy mezi lidmi a ostatními druhy a také představu světa, kde nemusí jeden vyhrát, aby ten druhý prohrával. Silný dojem ve mně zanechal také animovaný film Anastázie Rejnišové. Sleduje postavu pohybující se v prostředí plném obrazovek, blikajících podnětů a nekonečného proudu informací. To, co zpočátku vypadá jako zvědavost a objevování, se postupně proměňuje v úzkost a zahlcení a úlevu nakonec nepřináší další obsah, ale naopak prázdný prostor, kde se neděje vůbec nic. Myslím si, že právě tahle práce velmi přesně vystihuje zkušenost, kterou dnes sdílí mnohem víc lidí než jen právě generace Z.
0: Bienále Umprum s podtitulem Generace Z můžete ve Veletržním paláci v Praze navštívit do konce června a pokud hledáte další kulturní tipy, tak sledujte Instagram Českého rozhlasu Vltava, kam naše redaktorka Alena Harciníková, která byla naším hostem, za což děkujeme, pravidelně přispívá. Ještě jednou díky, mějte se krásně.
2: Moc díky, nashledanou.

0: Zobcová flétna, dvoje housle a basso continuo se rozezněly v koncertu pro toto nástrojové obsazení v tónině G-dur. Byla to hudba Jacquese Christophe Nudota.
1: Sledujeme také to, o čem se píše na zpravodajských serverech, vybíráme recenzi Jana Lukavce na serveru Aktuálně. Britská kulturní historička a socioložka Tiffany Jenkinsová v knize Hranice soukromého od církevních tabu po sociální sítě zevrubně zkoumá bouřlivý vývoj a proměny konceptu soukromí v euroamerickém světě od konce novověku až do současnosti. Soukromý svět byl podle ní zprvu vnímaný jako oblast deprivace nebo prostor, ve kterém se skrývá bývají méně prospěšné stránky života.
0: Její diagnóza tohoto světa zní neradostně, jako bychom se vraceli do počátku novověku, kdy platilo heslo nedělej na veřejnosti nic, co bys neudělal v soukromí. A výrok soukromí je pro cizoložníky a vrahy. Hranice mezi věcmi veřejnými a soukromými, která se vytvořila v 18. století, se bohužel téměř rozplynula. Celou recenzi knihy Tiffany Jenkins Hranice soukromého od církevních tabu po sociální sítě najdete na webu aktuálně.cz.

0: Dohrála nám Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha a dílo, které doznělo, je z pera Vojtěcha Matyáše Jírovce. Byla to část jeho symfonie D-dur.
1: Tři skladby, tři hudební světy. Takhle popsala varhanice Jiřina Marešová finálovou trojici děl, která vznikla pro nové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany vyhlásili soutěž už před několika lety, bylo to roku 2019, no a dnes se otevírá hlasování o vítězi.
0: Skladby pro Český rozhlas natočila právě Jiřina Marešová a vítězná kompozice zazní při slavnostním koncertě v katedrále 19. června od 19.30, samozřejmě v jejím podání.
1: Jak jednotlivé skladby znějí a jaký je průběh soutěže, to už nám řekne vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková-Michálková. Aleno, dobré ráno ti přejeme.
2: Dobré ráno.
0: A kdo zasedl v porotě soutěže a kolik autorů se vlastně přihlásilo?
2: Tak skladby hodnotili renomovaní hudebníci a pedagogové Jan Hora, Ivan Kurz, Josef Popelka, Jiří Teml a František Vaníček a měli těžkou práci, přihlásilo se celkem 47 děl a tedy vybrali tři finalisty. Je to skladba Fantazie na chorál svatý Václave od Ivo Bartoše, svatovícká Fantazie Karla Martínka a Invocazione z Bohemike Mikuláše Piňose. Co je zajímavé, tak ta skladba nebo ta soutěž obecně tak vzbudila pozornost i v zahraničí, takže se přihlásilo 11 zahraničních skladatelů a ti byli z Finska, Jižní Koreje, Německa, Polska, Slovenska a Srbska. A úplná perlička na závěr, tak nejmladšímu účastníkovi té soutěže skladatelské bylo teprve 11 let a byl z České republiky.
1: No to je krása, jak se komponuje skladba pro varhany?
2: Je to individuální, protože každé varhany jsou úplně jiné. Každé varhany mají jiné rejstříkové vybavení, jiné zvukové bohatství, mají také jiné rozsahy, to znamená, mají úplně jiný počet kláves, takže je to prostě individuální práce. V případě kompozice skladby pro svatovítské varhany, tak autoři měli, řekla bych, to pole zvukové opravdu velmi bohaté, protože svatovítské varhany tak mají čtyři manuály, mají veliké rozsahy, je to od velkého C do C4 a v pedálu dokonce od C do G1, což znamená, že to jsou opravdu veliké koncertní varhany, které nabízejí širokou škálu barev a široké možnosti, které mohou uplatnit při své kompozici.
0: A ty už si varhany, nové varhany ve Vítovi slyšela?
2: Já jsem je slyšela krátce, protože slyšela jsem jenom zatím takovou velmi, velmi malou ochutnávku, takovou jednohubku, ale musím říct, že jejich plénu je opravdu majestátní. Když se na ty varhany hraje, tak je to krásný zážitek je poslouchat i jenom z toho třetího hradního nádvoří. Jinak ty varhany, jak jsem říkala, mají širokou škálu barev. Co se týče toho vybavení, tak tam jsou i některé velmi neobvyklé rejstříky pro Českou republiku. Budou tam takzvané horizontální jazyky, což jsou píšťaly, které jsou obráceny svými ústími do prostoru. To znamená, že oni jsou tam umístěny, jak jsem říkala, horizontálně. A jinak, když ten varhanář Gerhard Grenzing hledal ten zvukový ideál toho nástroje, tak co vím, tak putovali po různých varhanách tady po České republice a zakomponovali do toho jejich zvukového vybavení právě zvukové charakteristiky českých varhan.
1: Na webu Vltavy teď tedy můžeme vybírat ze tří skladeb, které rozezní potom 19. června svatovítskou katedrálu, ale ty skladby se samotné natáčely v Olomouci, v kostele u svatého Mořice. Proč právě tam?
2: Bylo to velmi těžké. Snažili jsme se najít s majiteli toho prostoru prostě, jak to říct...
1: Co nejpodobnější zvuk? Nebo?
2: Ne, nejpodobnější zvuk, ale prostě ta... dokončení těch varhan tak se právě různě spožďovalo. My jsme se snažili o to, aby jsme opravdu natáčeli ty vítězné skladby v katedrále svatého Víta, což se tedy nakonec nepodařilo. A právě proto tak jsme zvolili chrám svatého Mořice, kde jsou velmi velké koncertní varhany a v podstatě k té katedrále tak jsou takové jako nejvíc odpovídající, ale je to jiný nástroj.
0: No a jaké ocenění čeká na vítěze skladatelské soutěže?
2: Tak bude to finanční odměna a samozřejmě zaznamenání jeho vítězné skladby na nástroj v katedrále svatého Víta.
1: A Aleno, víme už, kdy si budou moci posluchači Vltavy poslechnout všechny tři finálové skladby tady u nás v rozhlasovém vysílání?
2: Budeme je zařazovat průběžně a včas se o tom dovědí. Jinak mohou zatím hnedka poslouchat na našem webu.
0: Tak poslouchejte poctivě, milí posluchači, aby vám neunikly. Vítězné skladby s Alenou Maršíkovou Michálkovou jsme tedy probrali soutěž o vítěznou skladbu, která na nových varhanách zahájí ve svatovícké katedrále v Praze koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Aleno, děkujeme ti, přejeme hezké ráno, měj se pěkně.
2: A podobně, mějte se krásně.
1: Děkujeme, ale teď pro vás máme jinou hudební ukázku, tentokrát v podání Jaroslava Tůmy a zazní preludium z Bachova Preludia a fugy G-dur.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: V 8 hodin a 47 minut dohrál Bergenský filharmonický orchestr hudbu Edvarda Elgara.
1: Po třech letech se s novou hrou vrací na prkna Klicperova divadla Hradec Králové dramatik a také režisér Tomáš Dianiška. A zatímco jeho předchozí inscenace Tělo tajné agentky vycházela z reálných postav období druhé světové války, tak nová romantická komedie Láska na první pohřeb chce především bavit.
0: Vypráví o cestování časem, o hledání lásky, no a také o tom, jak si někdy sami komplikujeme život. Víc o inscenaci nám teď řekne divadelní publicistka Jana Soprová, která se do Hradce vypravila. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Ještě než se, Jano, k recenzi dostaneme, tak musíme podotknout, že Tomáš Dianiška je rozhodně nejvýraznější a zároveň taky nejúspěšnější, nebo určitě jeden z nejúspěšnějších českých dramatiků současnosti. Čím si získal tak široké publikum?
2: Pro mě je to trochu paradoxem, protože vlastně Tomáš Dianiška je Slovák a je to nejlepší český autor současnosti. Tedy nejlepší, může někdo polemizovat, ale rozhodně nejpopulárnější, protože dokáže proplétat vážnější motivy s takovou lehkou nadsázkou. Je tam nostalgie, je tam humor a tak dále. Čili v podstatě můžu říct, že každá jeho hra je vítána s otevřenou náručí, a to v každém divadle, ať už v Praze, tak i v regionech.
0: Na co se proplétá v Lásce na první pohřeb, o čem ta hra je?
2: No, jak už jsem podotkla, Dianiška vlastně pořád točí velmi podobné motivy a takže je tam to cestování v čase a vlastně odkazy k různým filmům tohoto typu, Návrat do budoucnosti a tak dále. A tady je to konkrétně o tom, že se setkají takový jakoby nesmělý, řekla bych až ňouma, hodinář Bedřich s tanečnicí Evou, a on má pořád problém nějak se seznamovat s dívkama, neví, jak s nima komunikovat. Ale vzhledem k tomu, že hodinář narazí na nějaké speciální starší hodinky, které se mu podaří opravit, a zjistí, že když tam zmáčkne nějaký čudlík, takže může vrátit čas třeba o pár minut nebo o pár vteřin zpět, což mu pomáhá právě v tom, když se mu nepodaří na první pokus nějak zaujmout tu dívku, tak, že potom už ví a udělá to všechno správně. No, ale samozřejmě jednoho dne se stane, zase je to za bouřky, že se dostanou společně s tou dívkou do 70. let, tedy do doby, kdy se potkají vlastně Béďovi rodiče. No, ale je tam zápletka v tom, že samozřejmě ty jeho rodiče se původně zamilujou do těch nesprávných partnerů a on to musí napravit. Takže je to takhle jakoby zamotané, ale nejdůležitější je tam vlastně taková lehká nadsázka týkající se jak těch 90, což je Dianiškovo dětství, a 70, což jsou vlastně jeho rodiče.
1: A koho v Klicperově divadle v Hradci Králové uvidíme, v jakých rolích a který herecký výkon vás třeba, Jano, zaujal?
2: Tak samozřejmě je tam důležitá ta ústřední dvojice Petr Kult a Marie Leherová, kteří jsou tedy zamilovaní, a Marie Leherová dělala i choreografii, takže je to opravdu romantická komedie s tancem a zpěvem. Zajímavé je, že se tam neobjevujou původní písničky, které třeba z těch let známe, ale hudbu i texty napsal Ivan Acher, ale má to ten sound správný teda té konkrétní doby. A určitě bych zmínila, nevím, jestli říct Nestora, ale jednoho ze starších herců Klicperova divadla, Jiřího Zapletala, který hraje tatínka a má tam nejrůznější proměny, že nejprve to vypadá, že si nepamatuje vůbec nic, ale potom se zjistí, že jeho paměť je naopak téměř sloní.
0: To byla divadelní publicistka Jana Soprová, která pro nás hodnotila inscenaci Láska na první pohřeb. Nově ji má na programu Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Moc děkujeme.
2: Naschledanou.

Také dílo Roberta Schumana je součástí našeho dnešního playlistu. Tohle byla první část klavírního cyklu Karneval a hrál nám Kirill Gerstein.

A už tuhle sobotu bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu v pražských Riegerových sadech. Srdečně vás zveme na velký open air koncert, kterým Socher oslaví 100. Podrobnosti nabídneme hned po 9. hodině.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Útoky hlásí také město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. Od příštího roku možná budou podnikatelé znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově také řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Podle opozice je to krok zpět. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec nevědí nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá, učitelka latiny, somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí. A počasí čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na našem webu irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Hudba může znít nejenom z koncertních sálů, ale taky z parku, anebo přímo z korun stromů, luk a taky rybníků. V následujících minutách se vydáme za jejími podobami, které spojují jak lidský, tak přírodní svět. Už tuhle sobotu oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu 100 let své existence, a to velkým open-air koncertem v pražských Riegrových sadech. Co nabídne slavnostní program, jak se orchestr chystal a jak se třeba i proměnil za uplynulé století. Na to všechno se zeptáme ředitele SOČRu Jakuba Číška a manažera orchestru Ondřeje Kotrče. Za okamžik za námi dorazí do studia. No a v 9:30 se zaposloucháme do světa, ve kterém hudebníky nahrazují křídla a tykadla. Komáři, včely, mouchy nebo cvrčci. Také hmyz má svůj rytmus, má svoje melodie a má překvapivě blízko k hudbě. Chystáme další díl seriálu Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo a dnes vás zavedeme do fascinující říše bzučení a cvrlikání. Tak ať se vám hezky poslouchá. Ze studia zdraví Nadežda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Ať se vám poslouchá také dobře hudba Camille Saint-Saense, Sonnyho Rollinse, Wolfganga Amadea Mozarta či Johanna Sebastiana Bacha.

0: To nám dospívala Candice Springs v Mozaice 6 minut po deváté.
1: 100 let hudby, tisíce koncertů, legendární nahrávky, ale taky hlasy, které desítky let znějí z rozhlasového éteru. Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě teď vstupuje do své druhé stovky a oslavy zahájí velkým open-air koncertem v pražských Riegerových sadech.
0: Jak se měnil orchestr, který vznikl zároveň s rozhlasovým vysíláním v Československu, čím je dnes výjimečný a proč chce své jubileum slavit právě pod širým nebem s veřejností, tak o tom budeme mluvit právě teď. A to konkrétně s ředitelem Sočru Jakubem Číškem a manažerem orchestru Ondřejem Kotrčem. Oběma dobré ráno, pánové.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Když se podíváme úplně na začátek, do historie, s jakou vizí tehdy před 100 lety rozhlasový orchestr vznikal?
2: Tak je potřeba zmínit, že už v roce 1923, kdy začalo pravidelné rozhlasové vysílání v našich zemích, tak už u toho byli muzikanti. I v tom vlastně legendárním skautském stanu ve Kbelích, myslím, že snad bylo i pianino a mikrofon pro zpěv, takže hudba se vlastně do toho vysílání dostala od úplně toho prvního okamžiku a byla nedílnou součástí od té doby až do dneška. A postupně právě vyplňovala ty, abych řekl, velké plochy ve vysílání. A na začátku to skutečně byly jednotlivci, duo, trio, kvarteto, sexteto a tak dále. To všecko nějak i ta historie naše mapuje. Nicméně skutečně potom v tom roce 26 už to dostalo takových rozměrů, že se skutečně zaměstnali muzikanti, asi přes 20 hráčů bylo skutečně jako potom oficiálně zaměstnáno a vznikl orchestr Radiožurnálu tehdy a v tom říjnu 1926 měl i ten první historický koncert a od té doby se to tedy datuje, proto těch 100 let v roce teďka 2026.
0: A je to právě to propojení s rozhlasem, co je unikátní, specifické pro Sočr? Nebo má ještě nějaká specifika další?
2: Tak ta historie o tom mluví jednoznačně. Tehdy skutečně byli hráči najímaní a vlastně zaměstnávaní pro to, aby hráli do vysílání. A ať už teda ze studia rozhlasového, my tady máme velkou naši S1, kde vlastně byly přenosy, přímé přenosy nebo záznamy. A nebo to byly skutečně koncerty, veřejné koncerty, které se živě přenášely. To tady máme vlastně doteď, nicméně ty věci se proměňovaly, jednak těch orchestrů bylo historicky v Československém rozhlasu několik, i těch symfonických, a to i v dalších městech, jako Plzeň, Bratislava a podobně, ale i třeba těch neklasicko-hudebních, jako byl Jočr, Točr a tak dále. A vedle toho samozřejmě vznikla potom později, a to už se bavíme skutečně o těch letech třeba 80. léta, samozřejmě 90. léta, kdy orchestr, byť rozhlasový, tak už nabízel plnohodnotnou i koncertní sezónu veřejně, tak jako třeba Česká filharmonie.
1: Když někdo uslyší rozhlasový orchestr, tak si třeba nemusí úplně představit, co všechno takové těleso dělá. Ondřej, jak vypadá běžný provoz Sočru dnes?
3: Běžný provoz. Já navážu asi na Jakuba, že samozřejmě aktuálně je to několik koncertních řád, takže samozřejmě orchestr ve svém plánu má v měsíci, třeba teď se nám to tak téměř daří, řekl, že máme téměř koncert jednou týdně, takže samozřejmě je tam zkouškový proces, kdy na ten jeden koncertní projekt věnujeme, řekněme, 3, 4 až 5 zkouškových frekvencí, potom je to samozřejmě v den koncertu ta generálka a tak dál. Do toho jsou někdy vložené samozřejmě i nahrávací frekvence, kdy se věnujeme nějaké naší ediční činnosti a tak podobně. A je to zase doplněno různými výjezdy, festivaly a tak dále, a tak dále.
0: No a ta studiová práce s mikrofonem, to je samozřejmě věc, která je historicky propojená se Sočrem. Tato zkušenost je pořád slyšet ve zvuku a ve způsobu práce?
3: Já si myslím, že ano, no, protože ten mikrofon samozřejmě muzikantovi nic neodpustí, zaznamená všechno a v tom je možná i ta určitá...
1: Nejenom muzikantovi.
3: Ano, a v tom je určitá odlišnost a možná potom i pro nás je poměrně specifické, že my nemáme prakticky jako reprízy, co se týká programu a koncertu, takže i velké množství repertoáru, určitá pohotovost a rychlost přípravy těch hráčů, kdy zkrátka na každý ten koncert naskoušíte, odehrajete jednou, musí se to povést na maximum a druhý den už se věnujete dalšímu repertoáru, dalšímu projektu.
1: Které osobnosti v historii nejvíc orchestr formovali? Ať už jsou to dirigenti, šéfové, ať jsou to solisté?
2: Tak to bude taková jako historizující otázka, ale samozřejmě na začátku byl Jožka Charvát, potom Otakar Jeremiáš, to byla asi velká postava na chvíli, a to bylo vlastně už potom ve 40. letech byl u orchestru i Karel Ančerl, který shodou okolností vlastně řídil i první koncert Sočru na Pražském jaru, myslím v roce 48, což vlastně teď jsme si tak trochu připomínali, protože jsme s Petrem Popelkou, současným šéfdirigentem, zahajovali Pražské jaro. Určitě bych chtěl zmínit i éru Vladimíra Válka, která byla asi historicky úplně nejdelší, nějakých 26 sezon, takže to byla určitě další silná osobnost. A vím, že se samozřejmě k Sočru dostávali i další velká jména, i třeba Václav Talich, který působil v Československém rozhlase, myslím, jako poradce pro hudební vysílání, ale měl tu možnost právě i se Sočrem pracovat. A my samozřejmě se teď už se díváme i do současnosti, tak Petr Popelka je asi jméno, které bych taky určitě měl zmínit, a to jsou ty poslední 4 roky.
0: No, když jste mluvil ale o Vladimíru Válkovi, my jsme tady spolu mluvili s Janem Kučerou právě o této osobnosti, že on byl ten, kdo vlastně přivedl orchestr Sočr k publiku. To byla ta hlavní formující osobnost, která trošku proměnila fungování orchestru podle tedy Jana Kučery. Jak podle vás se změnil vztah orchestru k publiku a k samotnému vysílání za tu dobu existence?
2: Jak jsem už zmiňoval, ta práce je velmi pestrá, nebo možná, když už jste se ptali i na ty mikrofony, tak samozřejmě ta věc, která pořád funguje, je, že my celkem hodně natáčíme i ve studiu, a nejsou to jenom věci, řekněme, klasické hudby, ale je to třeba i scénická hudba pro rozhlasové hry. To je unikát, který skutečně asi tomu se nevěnuje žádný jiný orchestr v České republice. Do jisté míry i filmová hudba, a byl to třeba film Vlny, což se nabízí, který i koprodukoval Český rozhlas, tak tomu dělal hudbu Sočr, ale i třeba vlastně nově napsaná hudba od Jany Verešové. To byl film
3: Erotikon?
2: Erotikon, ano, to jsme vlastně premiérali v loňském roce.
3: Zase takže doplním, že to bylo ve spolupráci s Národním filmovým archivem, tenhle ten projekt.
2: Takže je to scénická hudba, je to filmová hudba, a jsou to zase i autoři, třeba kterým se skutečně, řeknu, zase jiné orchestry tolik nevěnují, protože vedle takových těch klasických řád, který právě Vladimír Válek natočil, komplet Dvořákových symfonií, Martinů symfonií, Schulhofových symfonií a určitě mnoho dalších, tak my jsme se třeba v té poslední dekádě nebo 15 letech věnovali autorům jako Miloslav Kabeláč a jeho kompletu, taky jeho symfonií, nebo Jan Novák, nebo Svatopluk Havelka a tak dále. Takže to jsou věci, které skutečně jsou v tomhle tom ojedinělé.
1: Sočer má stovku, jak budou vypadat sobotní oslavy v pražských Rýgrových sadech. Na to se Jakuba Číška a Ondřeje Kotrče zeptáme za chviličku.

0: Tohle byla symfonia z Bachovy kantáty BWV 52. Hrálo nám Kolegium 1704 s Václavem Luxem.
1: Co se chystá v sobotu v pražských Riegerových sadech? Bude to velký open-air koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu. S námi ve studiu stále jeho ředitel Jakub Čížek a manažer Ondřej Kotrč. Tak pánové, na koho a na co se v Riegerových sadech můžeme od odpoledne až do hlubokého večera, nebo možná spíš noci až do té 22. hodiny těšit? Jakube.
2: Tak já myslím, že bychom měli začít tím Sočerem, protože to bude ten vrchol.
1: Takže to vezmeme od konce.
2: Pojďme to vzít od konce. V 8 hodin večer nastoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu v plné polní, takzvaně. A budeme mít s sebou dva dirigenty. Oba dva naše šéfy v tuhle chvíli. Šéf dirigenta i hlavního hostujícího dirigenta Roberta Jindru. Oni se o ten program podělí. Ten program je určitě něco přes hodinu čistého času, ale samozřejmě s potlesky a nástupy a tak dále se nám to určitě malinko protáhne, což chceme. A nebude to Bach, jak nám před chvilkou zazněl, i když jsme si Václava Luxe pozvali do té sezony a máme ho rádi, ale bude to skutečně takový repertoár, který se, řekněme, hodí pro všechny. Věřím, že všichni si ho užijou. Petr Popelka má programu Smetanovu Vltavu od Dvořáka z Novosvětské, tam bude Largo a čtvrtá závěrečná věta, určitě přidá ještě nějaký slovanský tanec a Robert Jindra si zase vybral repertoár, který jemu je vlastní, myslím, že on právě zahajuje ten koncert velkolepou jízdou Valkýr od Richarda Wagnera a pak má na programu i Beethovena, předehru k Rodané nevěstě a myslím, že tam je i Peer Gynt, Vesluji krále hor. Prostě jsou to takové, řekněme, pecky, jak říkáme pracovně, ale tak, aby se to skutečně všem líbilo.
0: No a to je tady konec, program. Předcházet bude tedy co?
3: Jasně, připravili jsme samozřejmě i odpolední program, který tomu předchází. Jestli se nepletu, tak už kolem 15:00 začnou kolegové s projektem Vlnohraní, což je vlastně i pro menší lidi, děti, ale myslím, že to bude velmi, velmi, velmi fajn. No a potom je vlastně blok takových jako 4 vstupů, kde jsme se snažili vymyslet a oslovit.

0: Potom, a to je možná další kuriozita, je Spinus Quae, což je, já nevím, jestli můžu říct jazzové, lehce možná crossoverové uskupení. A tam je největší překvapení, že lídrem toho uskupení je tady Jakub, ředitel Sočru. Velmi se tomu bránil, my jsme ho tak jako, musím dodat přesně, my jsme odhalili a byli jsme se teda podívat na něj několikrát, že je lídrem a klavíristou v téhle, jak to nazvat, skupině, kapele. Možná kapele. No a samozřejmě, když projekt Vrigrových sadek vznikal, tak jsme začali ho přemlouvat, aby taky vystoupil, což se mu začátku moc nechtělo, protože je velmi jako korektní a tak dál. Ale nicméně, přemluvili jsme ho, tak se na to těšíme taky moc. A potom po nich nastoupí kolegové z Clarinet Factory, jejichž jeden člen Vojtěch Nýdl je teď stále členem Sočru. A s kolegy jsme taky na některých projektech už vystupovali společně. A před finálem to bude potom Epoch Quartet, kde máme teď aktuálně vlastně dva kolegy z orchestru, v minulosti to byly tři. Teď si dovolím ještě zdravím Vláďu Kroupu tam nahoru, moc nám chybíš. Takže tyto čtyři, řekněme, kapely tvoří program před tím finálním večerem Sočru.
1: Pánové, až v sobotu večer zazní první tóny celého toho slavnostního koncertu. Co byste si přáli, aby si lidé z těch oslav, z tého výročí založení Sočru odnesli? Jakube.
2: Tak celý ten plán od počátku byl, že jsme chtěli udělat koncert pro lidi. Takže jsme si nechtěli hrát na nějaký Nobel orchestr, protože skutečně Sočer, jak jsme říkali, hraje od té filmové a operetní hudby až po klasiku. A proto jsme si vybrali Rýgrovy sady, protože to je Praha 2, kde sídlí Český rozhlas a sídlil Československý rozhlas a máme to kousek. Je to nádherné místo s výhledem na Hradčany a skutečně můžou přijít všichni, celé rodiny, děti a užít si to, sednout si na louku, sednout si na deku nebo si tam prostě jít občerstvit, běhat, všechno je možné.
1: Vstup je zdarma, pochopitelně.
2: Vstup je zdarma, budou tam samozřejmě občerstvení, stany a tak dále. A to byl náš cíl. My jsme chtěli udělat koncert pro lidi, takhle jsme se domluvili s Petrem Popelkou a Robertem Jindrou, byli taky nadšený. A takže chceme, aby tam skutečně přišlo co nejvíc našich posluchačů a příznivců, ale i kdokoliv, kdo prostě jenom třeba projde kolem, tak ať se zastaví, ať si chvilku poslechne a užije si tu atmosféru, ty naše oslavy. A my tím tak trochu chceme i ukázat, co všecko Český rozhlas pro lidi dělá, protože není to jenom klasická hudba, ale je to i vysílání pro děti, pro mladé, pro seniory, je to sport, jsou to zprávy samozřejmě a tak dále, takže je toho spousta a tímhle s tím odpolednem my chceme taky demonstrovat, jak široké působení vlastně i Symfonický orchestr Českého rozhlasu má.
3: Přijďte do Rýgrových sadů slavit té narozeniny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jak ty narozeninové oslavy budou vypadat, to jste teď slyšeli podrobně od ředitele orchestru Jakuba Číška a také manažera Sočru Ondřeje Kotrče. Moc vám děkujeme za návštěvu a za pozvánku.
2: Děkujeme.
0: Díky.
3: A vy, milí posluchači, můžete, pokud se nedostanete do Rýgrových sadů, sledovat tuto oslavu od 17. hodiny u nás na Vltavě. Bude to v sobotu v přímém přenosu z Rýgrových sadů.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Sonny Rollins, autorem doznívší hudby na albu Through My Eyes, je najdete, vyšla v roce 1997 tato deska.
1: Mozaika. Komáři, mouchy, včely nebo cvrčci. Hmyz nás někdy fascinuje, jindy zase obtěžuje, ale málo kdo tuší, kolik toho má společného s hudbou. Před námi další díl seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. A Lukáš Hurník nás zve do světa bzučení, cvrlikání a rytmů, které připomínají nejednu hudební partituru. Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Blanokřídlý hmyz už jsme probrali, ale z hmyzí říše toho ještě hodně zbývá. A nejsou to vždy příjemní tvorečkové. Když v knize Exodus nechce faraon propustit Izraelce z otroctví, sešle Hospodin na Egypt 10 smrtelných ran. A tou třetí jsou komáři, mouchy a vši, které napadnou lidi a zvířata. Tak toto Handel nakomponoval ve svém oratoriu Izrael v Egyptě.

Mnohem milejší jsou svatojánské mušky. Dokážou ve svém zadečku přeměňovat luciferin na luciferázu, kterýmžto chemickým procesem emitují světlo. Funguje jim to s účinností, která několikanásobně převyšuje efektivitu ledky, o žárovce ani nemluvě. Vědce ale nejvíc překvapuje, že brouček, když je v nebezpečí, umí ten proces během desetiny vteřiny zastavit a světélko vypnout. Svatojánské mušky vesele poletují a poblikávají v Mendelssohnově předehře ke Shakespeareovu Snu noci svatojánské.

Smetanův cyklus Má vlast má nejen národní, ale i ekologickou symboliku. V části Z českých luhů a hájů je pasáž ve formě fugy, která podle mne musí líčit nějaký hmyz. Nabízely by se včely, medem a srdím oplývající, že ano, ale včely nebzučí takhle vysoko. Divil bych se, že by to byli komáři, Smetana přece naše luhy a háje miloval. A tak se nabízí, že je to předtucha nějakého nebezpečí, že by obaleč anebo kůrovec

Operu na Hru bratří Čapků ze života hmyzu napsal Jan Ciker. Text je přeložen do slovenštiny, měla premiéru v 80. letech v Bratislavě, ale další inscenace se nedočkala, ani nahrávky, tak to vypadá na jepičí osud. U moderních oper je to bohužel dosti běžné. Hmyzí symfonii finského skladatele Kalevi Aha, kterou už známe z minula, uzavírá věta věnovaná právě jepici. Po dramatickém skonu jí orchestr hraje něžnou, trochu rozladěnou ukolébavku.

Nezapomeňme na největší krasavce mezi hmyzem, na motýly. Schumann jim věnoval klavírní cyklus. Tento autor si ale liboval v různých hádankách a šifrách. Francouzské slovo papillon znamená jednak motýly, jednak konfety, které se házejí na tanečníky při plesech. A tak můžeme jen odhadovat, jaká inspirace vedla Schumanna při psaní těchto skladeb. Možná to ale byly jen obratné ruce manželky Kláry.

Skvělý francouzský neoklasik a profesionální námořník Albert Roussel napsal opravdu krvavý baletní horor Pavoučí hostina. Podivínský pavouk je nebezpečný, každého by sežral, ale bojí se opustit svou pavučinu. Kudlanky se mu nechtějí podřídit a čekají na svůj okamžik. Ten nastane, když pavučinou propadne jabko. Predátorovi ani osm nohou nestačí k tomu, aby se udržel v síti, spadne na zem a je rozdrcen kudlančími klepety.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tance s galanty. Jedna z nejslavnějších orchestrálních skladeb Zoltána Kodáje. Je to oslava uherské lidové hudby, temperamentních verbuňků a taky vzpomínka na Galantu, tedy město, ve kterém skladatel prožil svoje dětství. Dělí nás 15 vteřin od 15:45 a před námi už úvaha básníka, překladatele a publicisty Petra Borkovce. A tentokrát to nebude jenom vzpomínka na fotografa Stanislava Strakatého, ale taky zamyšlení nad tím, jak se díváme na svět kolem sebe.
1: Každý dnes zná nějakého fotografa. Na světě je opravdu hodně fotografů. Já, který fotografie nijak zvlášť nevyhledávám, znám hodně fotografů. Protože jsem na světě. Ne každý z nich ale, když o něj jenom v mysli zavadím, se mi okamžitě promění ve fotku, kterou si pamatuju a na niž se pořád těším. Fotograf Stanislav Strakatý, který zemřel 17. dubna 2026, ano. Na jeho pohřbu se sešlo 7 lidí, přesně 7, jeden z nich přišel až na úplný konec, nikdo nefotografoval ani na mobil. A nikdo o něm a o jeho fotkách zatím nenapsal ani řádek. Abych byl přesný, ty fotografie jsou dvě. Na první z nich je lebka v potoce. Kančí lebka bez dolní čelisti, otočená zuby navrch, jeden klekták vypadlý, druhý ne. Potok je mělký, proud slabý, skoro nehybný. Taková potoční strouha, což se asi neříká. Kalná voda se vleče kolem kamenů, zaplétá se s nimi. Svazuje je a beze spěchu rozplétá. Možná před chvílí krátce zapršelo a nyní se trochu vyjasnilo. Fotograf si do toho všeho lehl jako nějaký klacek a zmáčkl spoušť ve chvíli, kdy se potok a lebka sobě podobaly. Olejové meandry v potoce jsou tolik podobné zaklesnutím a zaháknutím a spárům lebečních kostí. Ostatky života se proměňují v potok. Potok se zahušťuje do lebky. Ačkoliv pod povrchem obrazu zuří vážná a zásadní úvaha, jsem úplně vedle především z toho pozorného a výtečně provedeného přirovnání potoka a zvířecí lebky. Tak běžné, tak objevné sousedství. Koupu se v tom zblížení všemi smysly a nechce se mi z vody. Ne, píšu špatně, pořadí je jiné. Kančí lebka a potoční strouha si přede mnou prohazují skupenství a já, díky tomu, že dlouho fascinovaně zírám do toho prohazování, přecházím k hlubšímu soustředění. Ani nevím jak. Na druhé fotce, s níž si Stanislava Strakatého pletu, je zelená brána. Možná zámecká, možná od zahrady velké vily. Kovář si kdysi dal záležet a vytepal na ní lipové listy i větve, tulipány, růže, hrozny vrévový i hlavu bohyně Deméter. Ta brána je divokrásná, to vidíme všichni i náhodní cyklisté. A fotograf? Fotograf samozřejmě taky. Ale není takovej, aby potvrdil, co vidíme. Stanislav Strakatý udělal něco jiného. Počkal si a jedné noci kováře přistihl, jak v práci pokračuje. Jak v tranzu svého mistrovství, ve vytržení z krásy a kouzla řemesla, ková a tepe a ohýbá dál, jak dělá z kovu zítku, okolní keře i stromy, kus chodníku s opadaným listím, jak ková tmu a třpity v zahradě za branou. Když to měl hotové, fotograf stiskl. A to je ta fotka. Řekl jsem předtím, že si fotograf při focení lehl přes potok jako klacek. A potom, že u brány čekal na dávno mrtvého kováře, dokud nepřišel. To jsou dost podezřelé spekulace a formulace. Pravda ovšem je, že s chutí u těch fotek s ním o okamžiku a okolnostech okamžiku, kdy to cvaklo. Ke Strakatého snímkům, všem, které znám, mě přitahuje také to, že téměř u každého z nich Mě podobné teorie napadají rychle a zlehka. Fotografie Stanislava Strakatého jsou vždycky vzrušené a napínavé a nějak neskutečné. Ale mimořádné je především to, jak k těm vlastnostem přicházejí. Připomíná se mi líčení jednoho přírodovědce, který byl několikrát napaden lvicí. Píše, že při útoku lvice se oběti zdá, že její tlapy se v mžiku třikrát až čtyřikrát zvětší. Stanislav Strakatý mačká spoušť fotoaparátu ve chvílích, kdy tlapy skutečnosti provedou tenhle hrozivý střih. A ještě bych řekl, že Stanislavovy fotky mi nikdy nepřipadají smutné. To je jenom cesta k nezvyklému, vzácnému a původnímu spíš veselá nebývá. A vždycky je v ní vzdor.
0: A tak jsme si společně s Petrem Borkovcem připomněli fotografa Stanislava Strakatého, který letos odešel téměř bez povšimnutí. Slyšeli jsme o muži, jehož fotografie prý uměly proměnit skutečnost před očima.
2: A teď před 10. hodinou uslyšíte ještě pekelný tanec ze svity pták ohnivák Igora Stravinského.

0: Za chvilku dáme u nás na Vltavě prostor vizitce. A tentokrát přijde režisérka a dokumentaristka Jana Boková. Velkou část života prožila v Paříži, v Londýně a taky v Latinské Americe. Nás bude zajímat, jak přemýšlí o filmu a obrazu a proč musí mít naprostou kontrolu nad úhlem kamery. A co pro ni znamená návrat do města, které kdysi opustila. Na to všechno se za pár minut bude ptát Karolína Koubová.
1: A v odpoledním čase tradičně nabídneme Akcent od 16.30. V knihovně Václava Havla byla v pondělí předána cena Toma Stoparda, téma je tedy jasné. Program instituce tak pokračuje i v době, kdy čelí jedné z největších krizí ve své historii. Většina zaměstnanců podala výpověď, ředitel Tomáš Sedláček je kritizován kvůli způsobu vedení knihovny a odešli také někteří členové správní rady i významní podporovatelé instituce. Za aktuálním sporem ale stojí i širší otázka, co má vlastně knihovna Václava Havla být. Tak to jsou otázky, které budou položeny dnes v 16.30.
0: Máme středu, je 3. červnový den, na mnoha místech deštivý, ale déšť bude pozvolna ustávat. Daniela za okamžik nabídne zprávy, tak vám přejeme za celý dnešní vysílací tým příjemný den. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začíná v těchto chvílích. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Spojené státy a Írán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O íránských vzdušných úderech informoval Kuvajt. Letecký poplach se spustil také v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že íránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Děje se to i přesto, že v oblasti od dubna oficiálně trvá klid zbraní. Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Pozvání hosté budou podle programového ředitele konference Digimédia Jana Potučka diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Chtějí reagovat na stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempír za Motoristy. Dnes by oslavil své sté narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele neformálního uměleckého hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básní Kvílení. V ní tematizoval tehdy tabuizovaná témata jako homosexuální vztahy anebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies. A počasí čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Opravdový dokument je velký risk. Něco hledáte a jemně odhalujete a dopředu nevíte, co se bude dít. Potřebuje čas. V dnešní době je to ale asi dost luxusní přístup, říká významná světová dokumentaristka Jana Boková, autorka skoro 20 dokumentárních filmů s osobitou poetikou, která bývá řazena do proudu cinema verité. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Děkuju, velice.
1: Srpen 68 zastihl Janu Bokovou jako studentku dějin umění Karlovy univerzity na kongresu v Rakousku. Do Prahy se rozhodla už nevrátit, emigrovala do Francie, kde studia dokončila na pařížské Sorboně. Získala doktorát v oboru umění se specializací na fotografii a surrealismus. Absolvovala také prestižní filmovou školu National Film and Television School v anglickém Beaconsfieldu. Od té doby žila ve Francii, Velké Británii a v Argentině. Točila dokumenty pro BBC, vytvořila portréty měst jako Mexico City nebo Avignon. Její snímky získaly celou řadu ocenění. Na festivalu v San Francisku například vyhrál film Havana hlavní cenu Golden Bridge Award. Kromě různorodých dokumentárních filmů ovšem natočila také 2 celovečerní hrané filmy. A retrospektivu jí připravila také Cinémathèque Française v Paříži, francouzská cinematéka v Paříži a taky v muzeu kinematografie v Buenos Aires. A nejnověji uvádí ochutnávku z její tvorby také Národní filmový archiv v Praze. Právě tomu nedávno Jana Boková darovala nosiče se svými filmy. Tak Janově, do Česka příliš nejezdíte, ale teď vás jsem tady přilákala ten úzký výběr filmů, které jsou ještě krátce k vidění tento týden v Kongreku a Fatlasu.
2: Ano, tento týden ještě můžete zhlédnout teda Sunset Peak. People, teda v tom Ponrepu a dva jiný filmy, teda to je Jeden večer o tangu, to jsou dva tangový filmy, Tango Mio a Tango Salon Confiteria Ideal, to bude zítra v Atlasu a potom ve čtvrtek ještě v Atlasu the Andalusian Journey, což je o flamenku a teda o cikánským flamengu, takový, co není na export, co se opravdu udělalo s nima u nich doma, v kuchyni.
1: My vizitku přetáčíme, takže ty filmy o tangu už vlastně, když to půjde, už jsou za námi. Ale to nevadí, diváci se můžou podívat na flamengo a můžou se podívat na úžasné Sunset People. Ovšem vy tedy to tango máte už ve své krvi, protože vy říkáte, že tango je vlastně stejná vášeň jako filmování. Skutečně se to
2: ano,
1: tak dá
2: přirovnat. To jsem na to přišla, když jsem ho začala tancovat a když jsem ho teda začala tancovat, protože když si myslíte, že tancujete první 2 roky, tak netancujete, ale když potom opravdu tancujete, tak ten pocit té magiky, když se to stane, když máte partnera, s kterým se dá komunikovat na určitý výši a jako je to velké potěšení, tak jako to je takový potěšení opravdu, jak když něco točíte a najednou jako zázrak, jo, před tou kamerou, kterou, to nejde na režírovat, to nejde přepřipravit. To se stane většinou, když nic nečekáte. Já ty náhody ve filmu a i v životě jako velice musím cenit, když se na to dívám nazpát, když se stávají, tak nějako zamávají se mnou. Říkáte, jsou nějaký fantomy nebo co, něco se děje, ale je to tak, to je absolutně spontánní produkt jako.
1: Když se člověk dívá právě na některé vaše filmy a vy říkáte, že vznikají takto organicky, spontánně na stranu druhou, jako režisérka těch filmů, musíte mít jasný plán, odkud kam to vést, tak jak to vypadá?
2: Já plán vždycky mám, ale ten, kdybych vám ukázala, tak se lidi s něho říkají, a to za to ti platěj? Já mám vždycky prostě naškrábaný o něco na nějakým papíru v kapse, který nikdy nevytáhnu, ale jako v té hlavě to mám, ale jo, samozřejmě, to je opravdu, já se zmiňuju o zlaté doby dokumentu, protože teď tohle není možný udělat. Teď je taková drzost těch, jako, těch institucí, že oni vám žádají, abyste jim napsal scénář o dokumentu. Teď přece dokument musíte něco objevit. Tak jak můžete psát? Tak samozřejmě něco napíšete, co, ale teď to vůbec jako...
1: Sledujete vůbec současnou dokumentární tvorbu, ať už světovou nebo českou?
2: Já nechci se moc deprimovat, ale jako občas jo, já spíš mám velký potěšení se dívat na starý filmy, na italský neorealismus a na určitý jako dokumenty, které jsou prostě jako key lidi a jako zajímavý vývoj, ale to je všecko v té době, kdy člověk jako vždycky něco hledal s tou kamerou. Mm-hmm. Ačkoliv věděl, co chce hledat, ale musel, to je, ten trik je v tom, že většinou najdete, když moc nehledáte.
1: Ano.
2: Protože když se vám objeví něco absolutně jiného a to, o to jste vlastně, co jste neměla v hlavě a cítíte, že to má sílu, tak přece za tom jdete. Nebudete to strkat zpátky do vaší představy, co jste si myslela, že můžete najít. To je opravdu jako hudební improvizace v životě vlastně.
1: A opět jsme u hudby. Ta je pro vás velkým tématem, jakkoliv neděláte hudební filmy. Ale vlastně tím, že jdete za tou hudbou, zase dokumentujete nějaký fenomén a život lidí.
2: Ano, a člověk musí, to je strašně zajímavé, co říkáte, protože opravdu člověk musí slyšet i ticho. A to strašně málo, já strašně ráda dělám kameru a kontroluju, jak můžu, ale je hrozně málo lidí, kamerografů teda, který poslouchají, co se slyšejí, co se děje před tou kamerou a mají respekt taky pro ticho. A když se dělají sekvence, tak to je také vnitřní rytmus v těch sekvencích je strašně důležitý. Hmm.
1: Ale když o tom tak mluvíte, tak mi připadá, že je velmi důležité uvolnit nějaké sevření, nějaké vlastní představy. Ale to je zase docela složité, nemít kontrolu nad něčím, kde mi záleží na nějakém výsledku. Jak to děláte?
2: No já, když cítím, že to je právě to, co mi komunikuje něco silného, tak potom jdu a pak vidím, jestli teda on se člověk s tím způsobem stejně vrátí k té své původní představě, ale trošku s jiným materiálem. A je živější. Nestrkáte to do něčeho, jako co jste si představovala a jako to zrovna nebylo takový. Je to prostě, je to risk. Je to risk. Já vždycky říkám, že to je hledání zlata nebo diamantů. Když prostě najdete je nebo je nenajdete. A tohle, to já opravdu mluvím o době, která už skončila v tom dokumentu. To tady to teď podle toho, jak jako jsou ty podmínky, když máte něco dělat, tak to...
1: Těžko se hledají diamanty podle vás?
2: No,
1: není na to čas.
2: Není na to čas a není. Oni všichni chtějí všechno, jako aby to bylo jistý, aby, když už to jednou šlo, aby jako to opakovat něco, co se už jednou stalo, to přece nejde.
1: Jednou toto mělo úspěch.
2: No, no
1: to
2: ty recepty takový, no.
1: No ale vy jste určitě taky s producenty bojovala na dokumentce, asi obecně schání těžku peníze, nebo?
2: No to je těžký, ale já jsem opravdu měla, já tomu říkám, zlatá dekáda, jako 10 let nebo i víc, jako na volné noze, že BBC bylo permisivní tady pro tento přístup. A já jsem měla to štěstí, že asi jsem patřila do malé skupiny lidí, jsem byli asi 3, který tu svobodu jako jim dávali, že vám do toho nikdo nekecal, že vám tak prostě nechali udělat a měli respekt k tomu, jako že třeba ta dílka zrovna nebyla jako teď, je to všechno 26 minut, nebo já nevím, kolik 650, že ta dílka byla ta, jako, co nejlíp vyhovovala tomu materiálu, tam neexistuje teď prostě. Ty programátoři předtím programovali to, co my jsme udělali podle té dílky a teďka vám diktujou jako a i témata a tak. To je jiný. Já nechci mluvit v dnešní době, protože určitě někde je nějaký človíček, který ten zázrak najde. A nás vždycky bylo málo, ale teď je to daleko těžší nějak. Tím, že taky je strašně, já tomu říkám, poluce špinavého materiálu, že lidi, jako protože ten...
1: Zahlcenost?
2: Ano, zahlcenost, protože ten nová technika vám dovolí jako točit furt něco a že to vlastně tak drahý není a to se někdy stane. To se mi stalo, když jsem poprvé začala dělat, to bylo v tom Confiteria Ideal, Tango Salon Confiteria Ideal, to je první film, který se dělal teda ne na negativ. A tak jsem nutila toho kameramana jako to točit, jako kdyby to byl negativ, že teda každý ten záběr, jako, že netočí, že zmaskneš knoflík.
1: Čili to pak... bylo první digitálně?
2: Ano, ano, ano. Do této doby ty Sunset People a hlavně ta argentinská cesta dělat na negativ, na přejet Argentínu a tam nahoru, prostě tam není žádná infrastruktura a tak ten negativ my jsme dávali, nevím kam, aby tam nebylo horko a vlhko a takový, ale to je daleko složitější. vyšší a daleko tom představuje určitou disciplínu, takovou osobní vlastně mít jako k tomu materiálu, než jako, ale teď ten, já vím, že lidi si strašně stěžovali, že se jako začalo dělat s novou technikou, že kameramani někdy, já teda mně se to nestalo, ale že ani nezmáčknou ten knoflík, že se to vypne a ty jde s tou kamerou a točí všechno možný a co pak děláte v té střižně, tam máte prostě špagety nekonečný a jak...
1: No ale zaujalo mě, jak říkáte, že je to vlastně takové to znečištění v té dnešní době, kdy se skrz sociální sítě jaksi zahlcujeme tím takzvaným contentem, ano. Tím obsahem.
2: No, takový bulimismus, to přehrcení.
1: Mm-hmm. Ale zase snad vznikají i dobré dokumenty.
2: Dnes. Určitě, já bych je ráda viděla, ale určitě.
1: Dnes je ve vizitce hostem Jana Boková, světová dokumentaristka a má silnou vazbu na Argentinu, kde žije dlouhodobě a také na tango, takže není divu, že v té hudební lince, kterou Jana Boková pro nás vybrala, bude znít co jiného, tango. A jako první to bude Astor Piazzolla, Oblivion. Ano. Tak jestli nám to, prosím, Jano, můžete uvést?
2: Je Oblivion, no to je, to je prostě koncert, no, o tom se nedá nic říkat, to je takový elegantní smutek.

0: Pokračuje vizitka dnes s Janou Bokovou, dokumentaristkou světového rázu, která přijela do České republiky a my jsme rádi, že přijela naše pozvání. Řekněte mi, Jano, čím si vysvětlujete, že vlastně jste tak zakotvila a že vás tak přitáhla právě Argentina, že se vám stala domovem. Jestli se nepletu, tak jste do Argentiny šla z Anglie. To se dá považovat skoro za kvantový skok mezi civilizacemi, ne?
1: Já jsem si vymyslela ten první film, co jsem tam natočila, který se jmenuje Tango Mio, z velice osobních důvodů, protože to je taková velice osobní story, o který bych neměla vlastně povídat na rozhlase, ale já vám to zkrátím. Tatínek totiž, který byl jazykový překladatel a pro mě byl takový genius, tak jako ještě než jsem se narodila, tak řekl, jako, že Evropa humánně skončila druhýma světovýma válkama a že budoucnost je v Brazílii. A koupil s nějakým ukrajinským kamarádem prostě pozemky u San Paula.
0: Čili jste to měla takto prenatálně už vlastně, ano, ten jeho americký kontinent.
1: Přesně, a maminka prostě odmítla opustit Prahu, tak on tu zůstal a pak měl velice smutný osud, protože byl jako obětí těch stalinistických čistek a nikdy tam vlastně neodjel.
0: Byl 6 let v Jáchymovském lágru.
1: Z High Society, to bylo všechno doktoři a tak, no, tak o tom nebudu mluvit. Ale já, když prostě jsem začínala mít takovou tak trošku pozici s nabídkama do BBC, tak jsem jako si vymyslela tenhle film, protože já mám hrozně ráda tango, tatínek ho vždycky poslouchal, taky my jsme měli doma desky starý a tak on byl takový jako hudební, on hrál na všecko nějak amatérsky svým způsobem, autodidakt. A já jsem si vymyslela ten film, kdy tango ještě nebyl export. Teď se tango tancuje všude a je to industry, jako to je jejich průmysl, těch Argentinců. A já jsem si vymyslela ten film o tangu, protože jsem chtěla poznat Jižní Ameriku, protože jsem chtěla vidět, o čem sněl. A když jsem tam přijela, tak jsem ani nemluvila španělsky a se mnou mě doprovázel Normandy Giovanni, který byl oficiální překladatel Borgese. Ale já jsem si uvědomila, jak jsem přistála, zaprvé, že nemůžu nic dělat, aniž neznám jazyk, tak jsem začala rychle učit. A cítila jsem se tam absolutně doma. To byla pro mě Praha prostě. Já jsem se nikdy necítila tak... to nebylo s tím, jak to vypadá.
0: A to jsme v 80. letech.
1: Tohle bylo v 85. Nebo 6. roce. Oni jsou tam určitý podobnosti. Třeba najdete tam pařížskou, to já Avenida de Mayo a takový. Ale to je hlavně v těch lidech. Tam byla určitá humanita, která teď nějak, já mám pocit, vyprchává si všude trošku. A já jsem se cítila doma, nevím proč, ale já jsem prostě jako vymýšlela potom, dodělala jsem to tango, to bylo hrozně komplikovaný, protože na to jsem měla sehnat koprodukce a takový cesty zpátky a takový, ale já jsem silně cítila, že hlavně ta moje inspirace jako rozhodně nebyla v Londýně. Já jsem udělala jeden z mých prvních filmů film, který se jmenuje Living Room, což je o jako Living Rooms v Londýně.
0: Obýváku?
1: Obývacích pokojích. Ale

0: sama nějak k ní cítila blízký vztah a cítila jsem se jako, že bych to měla komunikovat.
1: Nějak. Vy jste byla takovou středoevropankou, dokumentární korespondentkou BBC pro Latinskou Ameriku.
0: No, já jsem nikdy BBC pro ně jako nebyla najata. Jako to bylo vždycky boj za každý film, když jste freelance, jako když jste independent, tak každý ten projekt, to bylo jako postavit dům, to se musí prostě udělat kontrakt a oni vy se prodáte prostě jako tvořitel toho námětu nebo toho projektu a oni vám dají kontrakt velice jako slušnej a dají vám hlavně svobodu ho udělat. Oni vám prostě, omezení vlastně byly jenom finanční, protože na to je určitý budget, ten musíte respektovat, teda ten rozpočet. A v mém případě to bylo asi tak všecko. Potom, když se stříhalo, tak jako mi do toho nikdo moc nepovídal. To neexistovalo. O tom Sunset People, to byla taková první velká produkce a první den přišel do
1: střežení. Já jenom pro posluchače řeknu, Sunset People jsou rok 1983 a vy jste dokumentovala lidi na Sunset Boulevardu a jejich snahu prorazit v Hollywoodu.
0: Ano.
1: Tak, ale
0: přesně. A tam jako to byl jako velký projekt, vlastně hodinu a půl nebo jako tam okolo to, tak jako ten Alan Jentop, který byl jako ten BBC jako commissioning editor, jako byl na to zodpovědný, tak on jako přišel první den do té střižny a začal říkat takový nesmysl, že já jsem odešla a zavolala jsem tomu střihačovi, ať mi zavoláš, tam nebude. A on to nějak pochopil. Lidi mi říkali, ty jsi ho vyděsila, už tam nepůjde. A tak jako já jsem si nějak pak zvykla, že tam nikdy nikdo nechodil. A já jsem opravdu, to bylo svým způsobem takový zlatá dekáda, že jako to nebylo lehký ten film jako najít potom nebo i nastříhat cokoliv, ale ten fakt, že jako se vám do toho nikdo neplet a že ty meze byly jenom jako v tom rozpočtu, který respektujete a který samozřejmě byl na tom plátně, protože určitý lidi to zneužívali a na tom plátně se to nevidělo, dávali se to, no já nevím kam, ale to byla vlastně výjimka, ale bylo to možný z BBC a to bylo ještě v těch starých časech BBC
1: to
0: bylo tak
1: 80,
0: ano, demokratický nádherně, že třeba jak jednat jako s těma lidma, co v tom filmu jsou. Přece teď točíte jejich život, berete si jejich jako intimní story. Za to se platí, a zvlášť v Americe. Že? A prostě BBC mělo, prostě na každému kontributorovi se dávalo asi $50 nebo 50 liber, A tak oni podepsali ten papír, že se to může vysílat a tím to bylo skončené. Teď tohle to vůbec nejde, teď jako lidi chtějí složitý kontrakty a že jo a ne. A i třeba v tom filmu je John Hurt, to je fantastické, že už zemřel herec, že jo. A i tomu Johnovi Hurtovi jsme dali 50 liber. Ten by mohl si dát tisíce za 10 minut nebo 5 minut v nějakým, to prostě není vůbec myslitelný. A on prostě tu hru přijal, protože BBC se nazývalo v té době jako teta, byla jako rodina, teta. A on řekl, thank you, auntie.
1: Takže se to posunulo možný, velmi významně právě i z hlediska vlastně těch produkčních záležitostí.
0: Ano, protože ty lidi, a taky lidi byli víc nějak, nebyli tak jako chamtiví penězně, nebo tak dalo se s nima jednat. To prostě, já nevidím, jak člověk by to nemohl.
1: No a vy vlastně tu metodu, kdy skrze různé postavy, až postavičky, a takové bizarní figury, portrétujete celé to město, tak to jste použila v mnoha vašich filmech. Město nebo danou lokalitu, třeba ano. I na argentinské cestě.
0: Ano, ano. A taky mám jiný města, mám Havanu, že jo.
1: Ano.
0: To je taky jako to. A mám Barcelonu.
1: No a mě by zajímalo, jak ty lidi potkáváte, jak je nacházíte, kterým teda potom dáte těch 50 liber, nebo dávala jste těch 50 liber.
0: Teta
1: BBC.
0: Ale některý lidi, jako když vím, že někam jedu, tak hledám kontakty už jako z Londýna nebo z Paříže, že hledám kontakty. A potom to je míchanice prostě kontaktů už daných a to musíte mít hroznou trpělivost nebo zájem vlastně. Já se jak courám po těch místech a hledám.

0: Dám, že jo? Nehledám jako tím, že jako čumím, ale jsem furt, mám ty radary nastavený. Já když někdy něco vidím i daleko, tak k tomu běžím. A to je dost náročný na čas a na vaši pozornost taky.
1: Jak jste si ty radary trénovala?
0: Netrénovala. Ne,
1: ty vám, ty jste
0: tam
1: to
0: jsou
1: stala do
0: prostě.
1: vínku.
0: Já vím, a že vždycky lidi, co se mnou dělají, jak si stěžují, že furt děláme. Tak vždycky, a když si beru třeba vitamince, tak říkají, už jí to nedávejte. Takový, no.
1: Jana Voková je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Já vás požádám, abyste ji zase uvedla. Osvaldo Pugliese, Recuerdo.
0: Recuerdo, ano. To se moc hezky tancuje taky, ale je to takový nostalgický. Já ho používala v jednom filmu jsem to používala.
1: Tak si váš film ochutnáme prostřednictvím té hudby.

0: Tango zní v dnešní vizitce, protože je hostem Jana Boková, světová dokumentaristka, a filmování a tango je pro ní stejná vášeň. Ale když jsme mluvili o těch vašich hrdinech, vašich dokumentů, vy sama o nich někdy říkáte, že jsou to takový morbidní ztroskotanci. A já si říkám, tak jedna věc je, že tedy je najdete, ale potom, jak si k ním nacházíte tu cestu, aby se vám otevřeli, aby oni to dělají.
1: Já nevím. Já, co jsem tak, to je prostě věc důvěry. Já ty lidi, co točím, hrozně respektuju. Já bych nikdy, jako, to jsou moji první publikum, když něco udělám. To je strašně důležité, že oni ten film vidějí, když je to možný. Teda. A že jako řeknou, že tak to je. To od začátku.
0: A jste přístupná třeba tomu, že řeknu, tohle nechci, aby tam bylo.
1: To se nikdy nestalo.
0: Nestalo se vám
1: to. Ale jak bych to řekla? To, já mám takový pocit, že tohleto teda budu používat větu někoho jiného, a teda Petra Krále, který, když já jsem měla tu retrospektivu v Cinémathèque française, tak on napsal takový krásný článek a on prostě tohle vlastně řekl, tu odpověď na vaši otázku. On říká, že jako já jsem vedle té kamery, ale jsem taky před ní. Že mám takovou solidaritu s mýma lidma, teda, co točím. A já se jako, to je ten kontakt takový.
0: Já jsem právě obdivovala ve vašich filmech ten jako přesný timing otázky, ale i ten timing toho mlčení, kdy necháte, a někdy to i vypadá, že by třeba ten člověk potřeboval, aby se to odvíjelo, ale ne, vy si počkáte a pak vlastně zareagujete nějakou přesnou formulací, aby se ten příběh dál rozvíjel. Dá se to nějak naučit, nebo to je prostě nějaká citlivost, empatie?
1: No to je improvizace.
0: Improvizace.
1: To je absolutní improvizace.
0: Ale zároveň říkáte, že si film hlídáte od začátku do konce.
1: Ten obraz hlavně, to je strašně důležité.
0: Ten obraz. No. Co přesně?
1: No rámeček, jako. To prostě to nemůže být větší nebo menší, tak to můžete kontrolovat. A to i v tom teda v hraném filmu, když jsem dělala ty dva hrané filmy, tak ten první, teda ten Hotel du Paradis, to skončilo tak, že ten kameraman, kterýho já jsem si vzala hlavně kvůli tomu, že byl schopný vzít risk, že se nepřesvědcoval, protože všichni lidi v té době přesvědcovali a hrozně se to, a my jsme neměli na to čas a taky to nebyl ten styl toho filmu, jako já jsem to chtěla mít takový jako tmavej spíš, a on Gérard de Batista byl takový, já jsem se dívala na jeho filmy, ten byl jeden z mála lidí, kdo by ten risk vzal, ale když on začal mi navrhovat záběry, tak byly takový jako publicita a to teda ne. A tak jsem začala jako to opravovat a on druhej ten řekl, no, že vous écoute, já vás poslouchám. A já jsem teda musela tu kameru říct, kde bude stát a co tam bude, jaký objektiv a tak. A on svítil, teda tak málo, že jo. Ale tak to bylo svým způsobem taková pastička, protože já jsem neměla čas se zabývat mýma hercema moc, ale to vlastně bylo dobrý, protože já jsem nechtěla s nima zkoušet. Já jsem chtěla, aby to bylo ten první záběr, no, aby to bylo jako nemoc na zkoušení. Takže jako to pracovalo, jenže já jsem byla hrozně unavená.
0: No a to mi řekněte. Právě, Janu, tak to jsme zase v 80. letech. Vy jste mladá filmařka, režisérka. Jak to fungovalo v tom filmovém světě, když říkáte, tak pak kameraman řekl, tak mi řekni, já poslouchám.
1: No, se stal kamarádem a opravdu to jako to, ale první natáčení z BBC, to bylo tam žádná ženská nerežírovala.
0: Právě, velká ega,
1: tak ten, ten kameraman byl zvyklý spíš vás jako štípnout na zadku, nebo si vás šáhnout, tak se prostě tak jako, no to oni dělali takový triky, jakože, a to nejde. Já říkám, tak mi dej tu kameru. Protože já jsem dělala kameru na filmové škole pro sebe a pro jiný lidi. Tak mi dal kameru a tak jsem získala s tím respekt a už jako neblbnul. Ale nebylo to jednoduchý. A hlavně psychologicky. Jako, protože to je štáb, že jo, to byly všecky.
0: Jako, a vy jste musela mít autoritu.
1: Ano, no, to bylo všecko. Jako, ale když jako, tak když máte za sebou tu kameru, což je důležitý, tak ty ostatní jako následují. Vždycky problém byl se zvukem.
0: Jak to?
1: Ty otravovali vždycky, protože že jako, vám vlezou do rámečku, že musíte změnit ten rámeček, protože oni jinak to nepodepíšou, ten zvuk, tak jako to. Ale měla jsem na jako štěstí, že jsem taky našla zvukaře, který byl absolutní genius a který byl tak inteligentní, že a citlivý, že vlastně se díval jenom na tu kameru a věděl, jaký je tam objektiv, anebo že tam je zoom, kde asi jsme, a on vůbec se do toho jako to respektoval na dálku takhle a udělal jeden z těch nejkrásnějších zvuků na třech, no, na dvou. To dělal tu argentinskou cestu a dělal taky to flamenko, což bylo strašně těžký.
0: No právě z hlediska zvuku bez zesporu.
1: No, to bylo improvizovaný, oni improvizují, že kytara je tamhle.
0: Takže flamenko tančil zvukař, kameraman, všichni.
1: Jo, zvlášť po jeho happy hours. Jeho problém byl, že měl happy hours v autě. Až jako, tak po páté hodině začal, a takže se točilo ve 4 ráno, tak jsem měla strach, že jako to asi, no, ale šlo to.
0: Ale když jste mluvila o vlastně vašem hraném filmu, to byl Hotel Ráj, a natočila jste ještě Deník na povídku o 12 let později. Tak jakou disciplínou v tom vašem filmovém portfoliu právě hraný film byl? Mluvíme-li o tom, že máte skoro 20 filmů a z toho jsou teda 2 hrané?
1: Já totiž dělám filmy a já vlastně já se snažím vždycky ten hraný film mít co nejvíc jako volnej. A pro mě je to stejný.
0: No, vy jste dokonce, jak jsi studovala hraný i dokumentární film dohromady, že jo?
1: No, když jsem byla na filmové škole, to bylo prostě, tam nás bylo 15, bylo strašně těžký se tam dostat a my jsme všichni chtěli být režiséři samozřejmě. Tam ani disciplíny se nerozdělovaly v té době, teda v té slavné filmové škole The National, dneska se to jmenuje Television and Film School v Beaconsfieldu, teď je to instituce, tam mají prostě specializace na zvuk, na kameru, na všechno, ale my, když jsme tam byli, tak jako jsme všichni chtěli režírovat, ale to byl dobrý přístup toho ředitele té školy, že jako řekl, jak si dělejte svoje filmy, tak jsme si je museli, jako jsme si je dělali tím, že jsme si tvořili štáb jeden pro druhýho. Tak já jsem se zamilovala do kamery, točila jsem jiným lidem, jiným mi dělali zvuk, já jsem si všechno stříhala. To byl prostě takový workshop, jako tříletej.
0: Kde jste si vyzkoušeli všechny možné profese.
1: A to byla ta nejlepší škola, protože to opravdu, ty filmy, co jsme všichni tam dělali, byly velice originální, každý měl takový strašně jako originální nápady. Technicky asi nebyly zrovna nejlepší, ale to bylo to nejlepší, ten nejlepší přístup k tomu, opravdu.
0: Ale ten dokument si vás potom přece jenom víc přitáhl.
1: Ano, ale já jak jsem k tomu dokumentu přišla, to je vlastně dlouhá story. Já jsem na tu školu šla, že jsem nechtěla dělat dokument, já jsem chtěla dělat hraný film. A na škole jako hraný film, tak oni vám dali nějaký peníze jako na ty herce a to tako, toho moc nebylo, takže jako, a já jsem hledala, hlavně já jsem měla hrozně ráda Čechova a chtěla jsem dělat jednu povídku Čechovovou. A když jsem si ji přečetla v angličtině, tak jsem myslela, že jsem se spletla, že to nebyla ta samá povídka. A pak jsem přišla na to, že to bylo v tom překladu a taky já už jsem se, něco se změnilo. A najednou jsem začala nacházet ty čechovovské postavy jako v reálu. A začala jsem všichni... Tam je něco čechovského skoro.
0: Mě třeba filmovat Čechova, když máte?
1: No, když ho najdu na ulici. Jako, proč budu dělat nějakým špatným hercem a málo placeným, málo časem. Já jsem najednou instinktivně nějak, oni mě našli vlastně. Já mám pocit, že ty lidi moje, to je takový vice versa.
0: Dělala jste ale také portréty slavných osobností Antony Kvina a nebo Erika Kleptna. No a to byla spíš výjimka, že to byla vlastně, že jste upnula nějak pozornost, nebo si vás to zase našlo od těch anonymnějších hrdinů k veřejným osobnostem.
1: A to byly náhody taky a ten záměr zatím nebyl takový. Záměr na Kvina bylo, že když jsem připravovala Hotel du Paradis, tak jsem si myslela, kdyby Antony Kvin mohl hrát jako low-key, že by byl ideální pro ten film. A tak jsem si vymyslela pro BBC o něm udělat film. A oni s ním měli dobrou, jako dobré relation, vztah, jo. A tak to bylo možný, protože taky ten produkční nějak jako ho to zajímalo. A tak já jsem zkoušela vlastně, jestli ten Anthony Quinn by mohl hrát vlastně roli, kterou pak hrál Fernando Rey velice krásně, ale jenom jsem přišla na to, že samozřejmě to nepůjde, protože on ve skutečném životě je ještě víc jako over the top a to byla strašně zvláštní jako situace, to bylo velice těžké to s ním udělat, protože on nebyl zvyklý, že by ho někdo točil, on buď měl scénář, nebo nějaký reportér na něj házel otázky, ale takový ten můj přístup jako nechápal ze začátku, to byl hrozný boj.
0: Necháme Quinna být a on se roz...
1: No, to bylo prostě, to bylo velice zajímavé, protože on byl absolutní jako controller, freak a jako já se říkám, tak Tony, prosím, přejdi tu ulici jenom takhle, tak on, tak odsud, jo, tak dobrý, tak přejde a my prostě následujeme, kat, ty jsi řekla odsud tamhle, tak jsem věděla, že to jako aha, asi nepůjde, ale já jsem si přečetla tu knížku, kterou on napsal, určitě s pomocí někoho, ale krásnou knížku, která se jmenuje The Original Sin a já jsem prostě vybrala texty z toho The Original Sin.
0: Prvotní hřích?
1: Ano, a jsou v tom filmu, protože mě fascinovalo, že ten jeho fantastický úspěch a sláva, mně se strašně líbí jako herec a mně se líbí ta jeho energie a to všecko vlastně on jako neguje v té knížce, protože on je Mexičan svým způsobem, on je míchanice irského a mexického. Maminka byla indiánka, která byla v bojích se Zapatou, byla jako revolucionářka. On přešel tu hranu, když mu bylo 5 let s tatínkem, jako to se jim říká wetbacks, jako přešel pěšky do Mexika a udělal si jako. On jako původně nechtěl hrát, on dělal architekturu, on studoval od Frank Lloyd Wright, jako ten slavný architekt u něj a měl problémy s vyjadřováním, se měl jako chybu.
0: Vadu řeči.
1: Ano. A tak ten Frank Lloyd Wright ho poslal, aby se to spravil, tak on šel na takzvaný elocution classes, tam chodí herci a on se nějak do toho namíchal a pak nechal architekturu a začal hrát.
0: Takže vám pomohla tahle příprava skrz knihu Prvotní hřích?
1: Ne, já jenom, protože to je úplně mimo, tam motiv byl jako přijít na to, co on opravdu je, jestli by to bylo možný jako ho použít, ale ne, ale ten film byl velice těžký, to byl jeden z nejtěžších filmů vedle Havany, protože on jako...
0: Tak dva docela rozdílné filmy, ale velice těžké.
1: A nebo se zmizel a úplně zničil crew, protože ten kameraman byl, to byl takový ten hrozně jako ho a ten tam bylo žádný ho, protože Quinn mu říkal, ježi, to nevidíš ten nádherný záběr tamhle a odešel, to bylo velice těžký. Ale my jsme se jako po tom filmu, on se mu hrozně líbil, protože on ho musel odklepnout, protože taky se mu neplatilo, já nevím co, aby to šlo vůbec ven. A jako byl s velikým respektem, mi napsali samozřejmě ten film, Your Fan Anthony Quinn a i mě pozval do Hollywoodu, abych on v té době kupoval scénáře a v té době on dělal jako sochař vlastně. On, a chtěl, abych si vybral jeden scénář, že jako by ho financoval.
0: Ale tahle zkušenost s takzvanými celebritami vám nestačila, tak Quinn Running, ale pak jste ještě měla s Ericem Claptonem.
1: No ale Clapton přišel ke mně, to je strašně zvláštní, protože ten viděl náhodou, protože zipoval na televizi a viděl Tango Mio. A strašně se mu to líbilo, chtěl ho koupit. Tak jako BBC mu poslali tu VHS v té době. A já on prostě... s tímhle začal můj jako fakt, že jako jsem poznala Claptona a že on sledoval všechny moje dokumenty a hrozně obdivoval svým způsobem jak, jako jejich formu a on mě nabídnul, to byla jeho nabídka, on mě nabídnul udělat pro něj videoklip, ale mým dokumentalistickým způsobem, protože ty videoklipy, to všechno se hejbe, skáče, nic není vidět a on prostě chtěl jako to, jenže moje filmy jsou hodinu, dvě a videoklip jsou 3 minuty, že jo, tak to bylo jako
0: Jaký videoklip jste mu natočila?
1: I can't stand for it. To bylo, já vám pak to dám, nějak ty detaily. Ale já, když jsem točila toho Claptona, tak jsme si uvědomili, jako tam byl, on měl nádherný orchestr, který vždycky musí zabukovat 2 roky dopředu a tam hrál nádherný věci a my jsme tak s tím kameramanem začali točit trošku všecko. Takže já jsem tam měla materiál, který byl strašně vzácný, ale on to musel jako s tím souhlasit, že jsme mu prostě udělali dárek takovej a sestříhal se film, který se jmenuje Eric Clapton and Friends, což je, jak, je o něm, jak to je jako o něm, jak to dělá vlastně. Tam není žádný žvatlání o jeho ženách a penězích a tak. To je všecko, to vidíte jako hudebník, jak vaří v té kuchyni prostě. A ten film byl pozvaný na Tribeca do New Yorku na filmový festival a ten, já jsem myslela, ten film spoustu lidí chtěli jako takový známý distributoři ho chtěli distributovat, jenže ten jako to bylo strašně těžký právně, protože v tom bylo asi 20 různých písniček z jiných, s různýma skladatelama a Warner Brothers, který byli spolu s Ericem jako vlastníky toho materiálu, protože oni financovali ten klip, tak jako nechtěli do toho jít, že nemají zkušenost s distribucí, co bylo 70 minut, oni distribují 3 minuty, že no, tak jako z toho sklaplo, což mě dost jako, já bych to měla nějak vodnou, teďka nějak potřepat a s tím něco zkusit, že to je opravdu velice vzácný materiál a
0: tak uvidíme, tak to třeba zkuste, Jano, ještě. No. To je Eric Clapton and Friends a Eric Clapton si našel Janu Bokovou, protože viděl její dokument
1: Tango Mio.
0: Tango Mio, čili to byla hudba, já si dělám tady oslý mustek k tomu, že si zase zahrajeme, ale tentokrát míříme do Brazílie za Caetanem Velozem, Luna Žena.

0: Pokračuje vizitka dnes s dokumentaristkou Janou Bokovou. My jsme mluvili o vaší celoživotní kariéře a víte, co mě zaujalo? Že vlastně film o českých lidech, o českých exulantech jste si nechala vlastně tak jako poentu, že je vaším posledním, pokud se nepletu, Bye Bye Šanghaj, rok 2008.
1: Ano. Já doufám, že není posledním, já bych ještě
0: zatím
1: ráda něco
0: posledním,
1: udělám.
0: Ano. Zatím v té filmografii, která ještě ano. bude se rozvíjet, ale čím to, že ta vlastně to české téma ve vás takhle zrálo?
1: Tohle to je zvláštní, protože to taky vlastně je z Buenos Aires, protože já jsem do Buenos Aires přijel Jiří Konečný, který je produkční tady za známej, a viděl moji Havanu, tam já nevím, a my jsme se sešli a já jsem mu navrhla dělat film o číšníkách v Buenos Aires, což je strašně zvláštní situace, protože tam ještě v té době, teď už to se změnilo, to byly dynastie prostě rodin, který jak to tam úplně jiný vztah k hostům. Číšník jak v takových klasických restauracích, to jde prostě z generace na generaci. A on, každý má svého číšníka v Buenos Aires, kam jde do baru nebo do hospody, kde on ví, kdo je, co se mu děje, ví, že mu umřela maminka, nebo že je teta nemocná. Oni všecko vědí. A to je takový kamarád a takový...
0: My jako... máme svého praktického lékaře v Buenos Aires,
1: ano,
0: je do číšník.
1: Ano, ano. A to už teď mizí. A to bylo z generací na generaci. Já jsem o tom chtěla dělat film. A měla jsem toho nejznámějšího číšníka Don Jorge. Všichni říkají, že je jediný Don Jorge v Buenos Aires. A to je prostě nádhera. A mu se to hrozně líbilo. A pak nějak jsme to nemohli rozjet. Byli jsme na čem. A on říká, tak udělej něco tady, co má něco s Českem. A já jsem říkala, jediný, co bych mohla udělat, je... tohle téma. Takže to je výborný, tak to uděláme. Tak jako takhle se to narodilo. Vlastně já jsem se dělala ve Slavii v kavárně v té době, dívala jsem se ven a říkala jsem, jediný to je, co bych asi mohla udělat. Ale ono to asi jde k tomu, že mým tutorem, totiž ta škola, o který jsem vám povídala, tak ta spočívala v tom, že taky jako mimo to, že jsme dělali jeden pro druhého, jsme si mohli zvolit každý rok jednoho z člověka z profesionálních okruhů, který by byl váš tutor, jako který je mentor. Jo? A já jsem si zvolila v první roce Jeana Rouche, který jako znamená hodně pro Nouvelle Vague ve Francii, ale hlavně jeho dokumenty, on je takový ta cinema réel, cinema direct. To prostě představuje to, já jsem cítila, že to jsem dělala, tak jsem chtěla, aby mi to někdo potvrdil. A Jean Rouche jako byl v Africe, on vždycky točil v Nigerii něco a dělal si sám kameru a zvuk a všecko. Tak moje tuition spočívala v tom, že jsme si dali snídani v De Mago, jako v takový slavný kavárně v Paříži, když jsem natočila ten dokument první, to byl portrét o Paříži. Jako. A on měl takovou teorii, že říká, že a to má pravdu absolutní, že film člověk může udělat okamžitě, jak někam přijede, anebo po 20 letech. Aha. A taky mě naučil něco, já jsem to vlastně praktikovala celý život a bez toho, abych si na něj vzpomněla, to je prostě zásadní praktika při životě a při natáčení, jako on řekl, já jsem mu prostě povídala, jak se to točilo, ten film, ono, my jsme točili v noci a nějaký prostitutky tam a ty lidi jako na nás běhali a on, asi jak jsem mu to vypravovala tou tonalitou, já jsem se nevomlouvala, ale on mi řekl jednu větu na to, pas d'excuse, žádné omluvy. A to je opravdu, to je zlatý pravidlo, když prostě si máte pak komplikovaný film Buenos Aires, kde máte 60 lidí za sebou a váš první asistent jste si zvolila a špatně, že jo? Tak jako pas d'excuse, to je vaše zodpovědnost, on za to nemůže, že jo, nehádat. No prostě to je na všechny situace. Pas d'excuse, nestrácet čas. To já jsem k tomu měla takový automatický přístup. Protože když jsem byla na škole, tak to taky byly schůze a lidi se hádali, kdo udělal tohle nebo tohle. A mě to vždycky strašně otravovalo, to hádání, protože jsem myslela, že to je ztráta času. Tak jsem vždycky to zavřela oči a šla jsem vždycky dopředu. Tak když se něco zkazilo, tak se to buď odepíše, nebo se to udělá znovu, ale rozbírat to, proč se to stalo a kdo to udělal.
0: Pitvat se v tom.
1: No ne.
0: Každopádně, tedy rozhodně cinema verite, to cinema direct, jak jste říkala, tak to je vaším celoživotním stylem.
1: Ano.
0: To, co nejmenší zasahování do těch daných situací.
1: Ano, samozřejmě.
0: A mě právě zajímá, nakolik z vašeho úhlu pohledu skutečně dokument může být jako reálným záznamem spontánní výpovědí, když přece jenom, a mluvíme o tom celou dobu, ale vždycky jde o to, že v dané situaci je tam ten štáb, ten prostě nezmizí a ti lidé, ti protagonisté vědí, že tam je. Tak nakolik to může být skutečně jako reálné?
1: No přijde zaprvé, já v takovém natáčení to jako ta přítomnost štábu je minimální. Tam je jenom kameraman a ten soundman taky by mohl být trošku dál. Jako. Ale to je všechno vybudované na vztahu.
0: Je to tak intimní vlastně.
1: Ano, to je to na důvěře toho člověka. Já si nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale uvědomuji si, že ten člověk vám důvěřuje nějak instinktivně taky. Jinak jako já jsem nikdy nedělala filmy, což dělá taky jeden z mých kolegů, ale jako na základě vlastně toho nějakého falešného přátelství. Že jako, a se vždycky to dělal dost chytře, že se spřátelí s nepřátelema. Jak třeba s policií, jo, americkou nebo tak. A pak je natočí a pak je použije. Že jo. To je docela jako šikovný, ale to není moje téma, ale já bych nikdy nepoužila člověka.
0: Pak už to nejsou jaksi jeho přátelé, když se vidí v tom dokumentu.
1: No, to potom utíká rychle někam jinam. Ale já vždycky mám veliký respekt tomu člověkovi, který mým námětem, nebo tak. A ten to musí nějak cítit a já bych nikdy ho nějak nezneužila, aby to bylo atraktivní, nebo aby to bylo něco, jako já vždycky nějak to tak je, to musí, jako nechci říkat slovo pravda, ale něco upřímného v tom je nějak.
0: Chápu. Teď mi řekněte, Jano, co plánujete? Říkali jsme Bye Bye Shanghai, taky na čase tedy vyrukovat s dalším snímkem. Máte v hlavě téma?
1: Mám, ale nemůžu vám říct, protože já jsem strašně pověrčivá.
0: Tak nám nezbývá, než držet
1: ale
0: palce.
1: Ale určitě mám téma a témata,
0: A peníze?
1: Ne, peníze nemám. Asi něco udělám. Nevím. Určitě já totiž moje identita je tím, co dělám a mě hrozně jako vadí, že poslední léta, to říkám od covidu nebo postcovidová epoka, jako mě rozpoznamenala tím, že je velice těžké něco dělat, že se taky změnilo spousta věcí, změnily se instituce, změnilo se tohle. Já ještě nevím, na který dveře bych mohla zaklepat, jako aby jako mě neodmítnuli, abych mohla něco udělat.
0: Ale mluvíme o tom, že budete točit asi v Argentině nebo v Česku?
1: No, nevím. Asi v Argentině nebo i ve Francii nebo ve Španělsku. Český nápad zatím nemám, ale já odjíždím v sobotu, takže možná mě ještě něco napadne.
0: Budeme vám držet palce, budeme se těšit na váš další film. Ve vizice byla významná světová dokumentaristka Jana Boková. Mám radost, že jste si na nás udělala čas. Děkuju.
1: Naschledanou. No já vám děkuju, to bylo velice hezký.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová a na závěr ještě posíláme Pučínyho.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné situace Martin Kafka. Omezení se dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne. Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví také poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době boju o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic. A počasí bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne budou v Čechách od západu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude až 22 stupňů, na horách naměříme kolem 12. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz

0: Polední Vltava.
1: Každý den na Vltavě otevíráme dveře do světa kultury a každý den vás zveme na společnou cestu plnou zajímavých kulturních zastavení. Jsme rádi, že jste s námi i ve středu 3. června. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. A Polední Vltavu jako už tradičně zahájíme jazzovou hudbou. Dnes ji pro nás vybral rozhlasový kolega z Hradce Králové Tomáš Kačner, který dnes odhalí svůj úhel pohledu na hudebníka jménem Avishai Cohen. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, krásnou středu, krásné dopoledne.
1: Důležitá...
2: A máme tady krásnou muziku, ano.
1: Ano, ano. Ale já mám důležitou otázku na začátek. Pod jménem Avishai Cohen vystupují dva hudebníci, pokud se nepletu. Je to basista a trumpetista. Kterého z nich si dnes poslechneme?
2: Vezeme to podle abecedy. Takže byl basista, trumpetista až někdy příště. A oba jsou si zdrávali, to je vlastně na tom opravdu pozoruhodné, že vlastně dost často zůstává nebo dochází k záměnám, že někdo mluví o Avishai Cohenovi, ale myslím z Izraele, myslím trumpetistu, někdo myslí kontrabasistu, nicméně. Obecně lze říct, že jméno Avishai Cohen je ve světě známé pro kontrabasistu Avishai Cohena. A tím se budeme zabývat dneska. Avishai totiž vydal před měsícem zhruba desku, která se jmenuje Eternal Child, neboli Věčné dítě. Je to deska, která je celkem 10 skladeb, 9 autorských, 1 převzatá. Nahráli se svým triem, kde se obklopil mladými muzikanty. Je tam pianista Itai Simchovič a bubeník Aviatar Slivník. Tomu prvnímu je 22, tomu druhému 30. Už spolu chvíli hrají a teď natočili disku, které se říká, že je to možná jedna z nejjazzovějších a vyšších desek. Takže já myslím, že pojďme si představit první track, píseň, která vlastně je Moskabičku, která otevírá celou disku, Simchover. Což je skladba, kterou on věnoval právě pianistovi Itai Simchovičovi.

0: Posloucháme u nás dobře známého izraelského basistu Avishaye Cohena a jeho letošní desku Eternal Child, kterou nám dnes představuje Tomáš Kačner. Tomáši, kam byste tuto desku zařadil v kontextu Cohenovy tvorby?
1: Tak já už jsem to naznačil vlastně v úvodu, protože on má velmi košatou cestu. Začínal opravdu hodně s jazzem, jazzová tria, tam je úžasná deska Gentle Disture, potom přišla taková ta zpívací období, víc se věnoval jakoby před jazzovaným písním, potom tam jsou i symfonické projekty, má toho opravdu hodně a teď se vrací zpátky, bych řekl, k tomu rozměru těch trií a čím dál tím více vrací vlastně k podstatě jazzu, k té vzájemné komunikaci. Ono u Avishaye tam já vnímám, co prostupuje celou tuhle desku, tak to jsou ty jeho základní atributy a to je velmi silný groove, který pod tím vždycky jde, silná energie, která z toho činí a zároveň tam to podstatné, je tam vždycky melodie. Krásně hraná melodie, prostě není to jenom o tom groove, ale vždycky to je doplněný melodie, dvě věci se musí pronout a zároveň, a ten groove není jenom o tom rytmičnu, ale tam opravdu cítím tu energii, každé nasazení jeho tónu je o obrovském předání energie. Takže tyhle tři věci z toho ční a mám z toho radost, že právě ta deska už je čistě vlastně, nebo ne čistě, je víceméně čistě jazzová a instrumentální, bez všech těch ostatních bebliček a ta vzájemná komunikace mezi mladými muzikanty a už vlastně hodně otřískaným pouzovkách a Avishayem strašně dobře funguje.
0: A co si poslechneme teď?
1: Tak další věc se jmenuje Mr. Good Sir a právě to Sir už tam je odkaz na, protože ta skladba je věnována jeho manažerovi, což, s kterým on spolupracuje 25 let, což je úžasný pán z Anglie. Já jsem se s ním několikrát v životě potkal. A, takže přesně chápu, proč zrovna tyhle tóny jsou v té skladbě, protože opravdu, když se představíte už staršího pána, který ale naprosto je úplně dokonalý jako anglický gentleman, s ledovým klidem, všechno dokáže vyřešit každou situaci, u toho se dokáže i pousmát, a zase jde z něj nějaké dobro a zároveň jako jasné hranice, odkud kam a co a jak. Takže takhle bych já vnímal tuhle následující skladbu, která se jmenuje Mr. Good Sir.

0: Mr. Good Sir, další skladba z desky Eternal Child. Název alba může být odkazem k dětství, věčnému dítěti, ale také ke skladbě Chicka Corea, která je jako jediná na albu cover verzí. Tomáši, proč tedy ve skutečnosti Avishai Cohen vybral právě tento název?
1: Já myslím, že jste to řekl úplně dokonale, přesně, že jsou to obě tyto věci. Zaprvé, ta skladba od Chicka Corea, Eternal Child, na té desce je. Oni ji trošku předělali, ta věc je trošku víc vycházející jakoby z klasické hudby propojující si jazzu. Tu jsme si dneska nepustili. Dneska zůstáváme u těch zcela jakoby autorských skladeb, čili jedna verze tam je, že to směřuje právě k Chicku Coreovi, který byl vlastně Avishaiovým velkým mentorem a je to člověk, který vlastně otevřel dveře dál do toho jazzového světa. Mimo jiné, když on vlastně přišel do New Yorku, tak on pracoval přes den na stavbách a po večerech už chodil hrát s Chickem Coreou. Tohle, když si dneska kdokoliv z malých muzikantů představí, že by měl zvládnout, tak to jenom svědčí o té zaujatosti hudbou a tím, co on pro to musel vlastně obětovat a dávat. Takže jeden rozměr je opravdu skutečně Chick Corea, ke kterému on se teda neustále odkazuje, vrací. Ale ta druhá věc je to zůstat věčným dítětem, což je umělců, jak on sám Avishai říká. On totiž našel před nedávnem svoji fotografii z období, když mu byly asi 4 nebo 5 let. A on tu fotku dal potom na obal, protože tam se mu všechno propojilo. A on o tom říká, na té fotografii si přijímám úžasu v mých očích. Byl jsem snílek, miloval jsem přírodu. Dnes mě fascinuje hudba a vše magické. A v těch dětských očích už vidím chuť do života, hru a hlad po zvědavosti. A já bych si hrozně přál, aby jsme vlastně takovými věčnými dětmi zůstali, protože prostě podle mě ta touha objevovat, neustále něco chtít zažít a mít něco před sebou je prostě pro život strašlivě důležitá.
0: A když tedy nebudeme poslouchat titulní skladbu z alba, tak co si dáme na závěr?
1: Jak jsme se na úvod už pouštěli skladbu, kterou on věnoval pianistovi, tak teď si pustíme skladbu, která se jmenuje Live L, což je odkaz vlastně na jeho bubeníka Eviatara Slivníka. Nicméně, aby to nebylo tak jednoduché, do této skladby pozval ještě dalšího bubeníka svého.

0: Avishai Cohen a jeho trio, které patří k nejstabilnějším formacím současného moderního jazzu. Dnes jsme poslouchali skladby z desky Eternal Child.
1: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
2: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
1: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
2: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
1: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: klittbus.
1: Slyšeli jsme švédskou zpěvačku Karin Lundin, jednu z výrazných osobností současné skandinávské vokální jazzové scény.
2: Kultura v rytmu dne.
3: Osudy, povídky a spousta hudby.
2: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
1: Tento týden patří osudy sochaři Janu Zemánkovi. Nenechte si ujít třetí epizodu. Na programu bude za okamžik.

0: Helgerien, norský jazzový klavírista. Jeho trio vás provází středeční polední Vltavou.
1: Osudy.
0: Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání sochaře, uměleckého řezbáře a pedagoga Jana Zemánka. Pořad připravil Jiří Kamen v technické spolupráci s Jiřím Flosmanem. Příjemný poslech.

zrozen ve znamení blížence, si vysvětluju jako ty dvě osoby. A tak jsem i vlastně jednou osobou byl pedagog, druhou osobou výtvarník. Dopoledne jsem dělal na své vlastní tvorbě a odpoledne, jak probíhá výuka na těch lidových školách umění, dnes základních uměleckých školách, jsem vlastně působil pedagogicky. První výstavu vlastních děl jsme měli se svou ženou společnou výstavu v Novém Jičíně a ve Frenštátě v Příboře v Bílovci. Byl to soubor dřevěných skulptur, které vybral a sestavil kurátor Otakar Zelenka a Jiří Klučka z okresního vlastivědného muzea. Po této první výstavě následovali potom další, ale vždycky jsme vystavovali se ženou spolu. A dá se říct, že to byla taková forma komorní plastiky. Tyto komorní skulptury se vystavovaly, anebo jsme je dávali do díla. V roce 1982 se mi podařila konečně získat evidenci výtvarného umělce a tím jako byla možno i se profesionálně výtvarným uměním živit. Bez této legitimace vlastně nebylo možné se za minulého režimu být jako na takzvaně volné noze nebo být výtvarným umělcem bez stálého nějakého jiného pracovního poměru.

té době taky byly organizované tím dílem a v Českém fondu výtvarných umění společné výstavy, ale to byly společné výstavy, které musely mít vždycky nějaký nadpis, takže nešlo o nějaké tematické výstavy, ale výstavy, které byly pořádány třeba k výročí osvobození nebo k výročí říjnové revoluce nebo výročí nějakého sjezdu. Prostě vždycky výročí. Ta éra šedé normalizace už potom i u mě skončila v těch 80. letech takovým cyklem šedých dřevěných reliefů, které se jmenovaly Příběhy za závěsem.

Kulturní atmosféra v Severomoravském kraji byla oproti jiným opravdu hodně, hodně nepříjemná, stísněná. Měl jsem možnost to porovnávat, protože jsem jezdil do komisí nejenom ostravské, ale do olomoucké, brněnské, a to přece jenom byly velmi velké rozdíly. Já jsem v té době spolupracoval s architekty na interiérových plastikách do obřadních síní nebo kulturních místností a z těch architektů právě třeba příjemná spolupráce byla s architektem Vladimírem Hromádko nebo Vladimírem Kalivodou z Valašského Meziříčí a taky s mým bratrem Václavem. Tady mám jednu právě takovou k té době naprosto pěknou příhodu, kdy do toho smutku a té šedi zase bylo vneseno trochu radosti, aspoň v tom, že zadání, které vycházelo z toho, že v Brně postavili novou teplárnu a komín, který byl vysoký 216 metrů, začal asi ve 185 metrech rotovat a nebyl rovný. Vytvořil prostě nějakou takovou úchylku a nevědělo se, co s tím, tak nakonec se obrátili právě na to dílo, na podnik, jestli by umělci nevymysleli, jak to narovnat. A tady jsme opravdu si lámali hlavu s tím, jak to udělat, ale nakonec jsme to vyřešili skutečně jednoduše tak, že jakékoliv přídavky nebo nějaké futrály, které by se na to navlékaly, ty by to jenom jako zdůraznili, že tady to je něco v nepořádku. Ale když jsme vymysleli to, že použijeme výstražné pruhy pro letectvo, červeno-bílé, které byly na tom namalované, ale my jsme je udělali právě z vrchu dolů přes to narušení té rovné kuželovité hmoty. Trochu se nám to podařilo, ale stejně jako to bylo kvitováno, že k čemu dobré je výtvarné umění.

No, ta doba naštěstí teda skončila a pak nastal ten rok 89 a to byl naprostý výbuch volnosti a aspoň z mé strany. Já už jsem opravdu cítil takovou tu bezmoc, tu bezradost a teď to přišlo. V 90. roce nás připravil v té době ještě městský národní výbor delegaci, kterou vyslal do Velary, do Itálie. S tímto městem měli družbu velice dlouholetou a poměrně čilo. Ale vždycky tam jezdili jenom sami papaláši a funkcionáři a tak tehdejší starosta rozhodl, že by tam měli jet aspoň ti, kteří by našli partnery a mohli s nimi na základě nějaké reciprocity udělat výměnu. Tak jsem byl jako taky požádán, protože já jsem v té době už se stal předsedou spolku Arkáda, protože ten svaz výtvarných umělců naštěstí skončil. Byl rozpuštěn a z těch jednotlivých výtvarníků se vytvořily skupiny a jedna z nich právě byla skupina Arkáda, tady, která združovala výtvarníky to okresní a ještě i z Valašska, ze Vsetínska. Právě jsem myslel, že bychom mohli uspořádat kolektivní výstavu a to se právě tím, že jsme navštívili to družební město Novelara, to se potom povedlo. Jeli jsme tam nakonec do té Novelary čtyřikrát, bylo to úžasné, byly to první kontakty, kdy jsme přivážili my jako nějaké výtvarné umění a naopak nimi domlouvali výstavy tady v Novém Jičíně. Já jsem tehda se seznámil s zpěvákem skupiny Nomády. Byla to velice úspěšná rocková skupina a jejich frontman, zpěvák Augusto Daolio, byl právě z Novelary. A tento zpěvák, ta skupina měla úžasný song, se kterým taky jako velice bodovali na hitparádě, ale byl to song z 70. let. A jmenoval se Yo Vagabondo. A pro mě to bylo jako takové nějaké hudební osudové setkání s písní nebo s hudbou, která mě prostě vystihovala nebo ze kterou jsem se naprosto ztotožnil. A Yo Vagabondo je song, který patří k mému, řekl bych dneska, už logu. Samozřejmě jsme se seznámili i s výtvarníky italskými. V těch raných dobách jsem pomohl uskutečnit výstavu italskému malíři Robertu Formigonimu zde v Novém Jičíně. Byla to nakonec společná výstava moje a jeho s názvem Vagabondaggio, vandrování. To vandrování potom jsme zopakovali v Itálii v Breši a s dalším výtvarníkem Paolem Dalpontem jsme vlastně přáteli až do dnešních dnů. Je to 35 let. Každý rok minimálně jednou nebo dvakrát se vidíme a naše spolupráce na výtvarném poli je velice jako intenzivní. Je intenzivní až tak, že jeho oblastí výtvarnou je kreslený humor, cartoon, je velmi uznávaným výtvarníkem tady v tomto oboru a jeho smysl pro humor se setkal s mým smyslem pro humor a naše setkání jsou takovými kongresy patata fyziky, protože jak jsme se shodli, Alfred Jarry, francouzský spisovatel, vymyslel hnutí patafyziky, což bylo vlastně jakoby taková přeloženo do českého prostředí, jako taková cimrmanovština. My jsme tu patafyziku povýšili možná o stupínek výš tím, že jsme přidali ještě jedno pá, takže je to patata fyzika a patata je italský brambora, takže myslím, že ten humor je bramborový humor, který vlastně asi měl by mluvit sám za sebe. No a když jsme dospěli k té bramboře, tak jsme vlastně zjistili, že si nevíme rady, co s tím, jak dál. Tak proto musíme nad tím přemýšlet a hlavně se každoročně scházet, hledat ten význam dál. Ono se nabízí vysvětlení toho nonsensu, že to, co se nepovede, se vlastně povede. Ale kongres je od toho, abychom to dovedli ještě lépe specifikovat a formulovat. Když se objevila brambora, tak to bylo úžasné. My jsme najednou nevěděli, co s tím. To uchopit, jak to pojmout.
Je to brambora jako taková, je to symbol. Určitě to je nějaké znamení přinejmenším. No a to je ten důvod, že my to dodnes nevíme, ale každoročně nad tím bádáme a proto se setkáváme, proto máme ty kongresy. Proto je to možná inspirující, určitě inspirující, ale co s tím?

počátkem těch 90. let ta exploze toho nadšení a objevování možnosti cestování a tak dále taky sebou přineslo a vlastně ty kontakty, které jsem získal, které jsem navázal, tak jsem potom vlastně absolvoval pozvání na 19 mezinárodních sochařských sympozií. To byla velká akademie života a umění. To setkávání se s umělci různých zemí na společném tématu na práci, kde jsme každý dostali kmen a měli jsme ho opracovat do tématu, které bylo zadáním. To bylo skutečně jako neuvěřitelná zkušenost a takové objevné i po stránce technologické zjištění, zkušenosti nabité byly největší asi školou života.

Já jsem se potom rozhodl taky, že bych zkusil zorganizovat jedno takové sympózium u nás ve spolupráci se Skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm. Jsme uspořádali sympózium půl kubíku s názvem Každý dostal tak kmen v tom objemu půl kubíku. A bylo nás 7, dokonce jeden Litevec a zkoušeli jsme pracovat a tentokrát bez tématu, každý podle svého přesvědčení, svého výtvarného názoru. To byla taky zkušenost. Nastala spolupráce s architekty ve veřejném prostoru. Byly různé zakázky, bylo potřeba pracovat i na zadáních, které jsme neměli zkušenost. Například v těch 90. letech byla najednou ohromná potřeba a poptávka po obecních městských znacích. Obce se vracely k symbolice, které dříve používali jenom v historii, používali jenom své pečeti a teď chtěli mít svůj vlastní obecní nebo města, která ho ještě neměla, městský znak. Vymyslet ho a taky ho potom vytvořit. To bylo velké jako období a tady jsme s dcerou Ladou například vymysleli prapor pro Novíčin, který do té doby město nemělo. S bratrem a jeho ženou Helenou. Bratr je architekt, Helena je architektka. Helena je uznávanou odbornicí na konverzi. Konverze je vlastně způsob hledání nového využití industriálních staveb, které byly opuštěny, nebo jiných staveb, které byly opuštěny. Najít tomu novou funkci, nové řešení znamená taky velkou fantazii a taky dobré znalosti. Helena byla jednou z prvních, která tento obor začala přednášet na fakultě architektury v Brně. A vytvořila taky mimo jiné první konkrétní koncepci nového využití dolní oblasti Vítkovic. Já jsem při spolupráci na konverzi té základní školy na fakultu jsem vytvořil 3 takové objekty, které byly inspirovány výrobou botu, protože jsme ve Zlíně, je to Univerzita Tomáše Bati, tak výrobou těch baťovek. Každý ten objekt představoval jednu jakoby botu, velmi stylizovanou, tak nese název Baťovka 99, Baťovka 199 a Baťovka 999. Byly seřazeny za sebou do takové linie, která by měla zase představovat jako tu automatickou linku, automatizaci výroby. A bylo slavnostní otevření a toho slavnostní otevření se ještě v roce 2004 zúčastnil Tomáš Baťa. A mě bylo ctí mu vysvětlit, co jako autor jsem zamýšlel těmi objekty. A když jsem mu to takto popisoval, že se jedná o tu automatizaci, že jsou to 3 boty, tak on odpověděl takovým tím svým typickým přízvukem, že moje manželka má v Toronto velké muzeum botů. A protože ty moje boty byly 2 metry krát 1, tak řekl, ale tak velká čísla tam nemá. A tím jsem si tedy uchoval vzpomínku na Tomáše Baťu.

Po spolupráci s bratrem a se švagrovou jsem spolupracoval i s jejími studenty nebo s bývalými studenty, architektem Kudělkou, Zdenkem Trefilem, Kamilem Mrvou. Se Zdenkem Trefilem jsme vytvořili památník holokaustu pro Valašské Mezříčí a pro Nový Jičín fontánu Karla Kryla, kytaru Karla Kryla. To bylo zajímavé zadání, protože město Nový Jičín v roce 2003 vypsalo soutěž na fontánu a já jako po těch zkušenostech a s tím, že v tom městě jako žijí, tak vím, že dát obsah té fontáně nějak nebo vůbec tvarověji nějak definovat, vycházel teda z toho kulturního zázemí, které město poskytovalo vlastně až od těch 50. let a to byl fenomén hudby. Město, které bylo vlastně dosídleno, tak z uměleckých žánrů nejvíce se uplatnilo divadlo a zborový zpěv, zbory. Ta hudba teda, jsem si říkal, určitým jako fenoménem, je to charakteristické, nehledě na to, že bylo tady opravdu několik dobrých těles, jak dospělých, pěvecké sdružení Ondráš a jeho dětský protějšek Ondrášek, ale taky jako taneční kapely a těch mladších třeba bych právě mohl jmenovat ten již zmíněný Telstar anebo Generaci. A pochopitelně, ke komu to může dojít, než ke Karlu Krylovi. A tady šlo o to, že jak teď uchopit ten fenomén hudby, ta hudba jako abstraktum, jak to udělat, aby to, jak z toho udělat fontán. Tak ta reflexe, i to, co o Karlovi víme, jak se vyjadřoval o kytaře, jak co pro něho kytara znamenala a co znamenala pro mě, co znamenala kytara pro generaci mých vrstevníků, jaký to byl úžasný nástroj, který nás vlastně tak zcela zelektrizoval, tak jsem vlastně vymyslel takový jenom kytarový korpus, který byl umístěn těsně nad hladinou takového kruhového amfiteátru nebo ve tvaru amfiteátru a z toho korpusu, z toho těla kytary vlastně struny byly stříkající pramenky vody. 6 stříkajících pramenků vody a právě ten zvukový efekt dopadající vody měl nějak jakoby symbolizovat tu kytaru jako takovou. Možná ještě stojí za zmínku, že u té kytary jsem vlastně poprvé použil ten princip dřevěných hranolů, které nebyly lepeny nebo nebyly řazeny k sobě, ale byla mezi nima mezera. Takže ono vlastně takovým východiskem architektonického stvárnění a výtvarného stvárnění byla myšlenka mírně zapuštěného amfiteátru, takového jakoby brouzdaliště s možností klidné meditace nebo posezení na stupních té fontány. Dalším architektem Petrem Veličkou, krajinářským architektem, jsem se podílel na parku 4 dvory v Českých Budějovicích. To byl nově projektovaný a realizovaný park z bývalého vojenského tankodromu. Tam právě byli osazeni 3 ležící vagabundi, jako, jak říkal sám architekt Velička, ten vagabund vlastně to je nejčastější uživatel veřejného prostoru u nás. S Kamilem Mrvou, architektem, jsem realizoval 4 takové lavičky, objekty, vytvořené právě z těch fošen, již tím systémem právě jakoby lavičky, to znamená ten dřevěný hranol, mezera dřevěný hranol, mezera a tak dále, kdy vlastně se optimalizuje dřevo v exteriéru. Je-li to vytvořeno z jednoho kusu, praskání jako ne hrozí, ale je zcela jisté, že ten jeden blok popraská. A tím právě, když budu ten výtvarný nápad syntetizovat a transformovat do použití tady této technologie, tak se tomu předejde. Takže vlastně ten princip, který byl použit u fontány, já opakuji dál u těch objektů, říkám objekty lavičky.
A přitom jsou to teda figurální postavy nebo postavy, které mají znázorněno po velké zjednodušení geometrizaci, nesou charakter označený jako figura. S Kamilem Rvou jsme ty lavičky osadili na volnou louku na prostřední Bečvě, takže se stávají takovými objekty, které jsou viditelné z turistické stezky a jsou součástí jakoby teda přírodního celku.

Jako další potom samozřejmě inspirační zdroje se dostavují pořád četba, literatura od Kerouaka, On the Road, jaksi zhuštěné motto práce, výroba, spotřeba, konzumismus. Téma, které vlastně v těch 90. letech je velice aktuální i dnes, dá se říct. Z literárních velikánů samozřejmě je i Hermann Hesse a jeho Knulp. Inspiruje mě taky novela ze života Darmošlapa od Josefa von Eichendorff. A to byl romantický německý básník, který žil, nebo měli zámek v nedaleké Sedlnici.

Já jsem začátkem těch 90. let taky ještě vytvořil takový symbol kraje, relief velikosti metr a půl krát metr a půl s názvem Má zem. A to je relief, který vychází z toho, že jsem se snažil najít charakteristický symbol pro zdejší region. Jsem zvolil kapradinu, rostlinu, která svým způsobem z toho kraje vyrůstá. V karbonu vytvořila to černé uhlí, to podloží, které je pro tento kraj tak charakteristické. A je to rostlina zároveň, která od toho karbonu neustále je přítomná, je živá, žije. Takže je to vlastně neustále živý symbol a odkaz zároveň i na tu minulost. Takže tento relief potom byl umístěný v Beskydském divadle v Novém Jičíně.

Další krásnou realizací byl Chodec na Radnici. Chodec na Radnici je z kortenu. Korten je ocel, která zrezaví, záměrně zrezaví, je na to válcovaná a obsahuje v sobě prvky, které právě mají vytvořit vrstvičku rzy a ta ochraňuje před další korozi, před tím, aby postupovala hlouběji. Korten je používán dneska velice často. Ten objev je už hodně starý, je to někdy z 30. let. A já jsem vytvořil postavu chodce z kortenu, který byl umístěn na podstavec na radniční věži, kde dříve stávala socha Attily. Ta socha Attily někdy po válce zmizela, nevím, jaký byl její osud a proč tam byl Attila, tak jsem pátral, nenašel jsem. Ale ta moje volba na toho chodce vycházela právě z toho, že je to takový klidný, civilní, občanský postoj občana, který vlastně má nějak představovat výměnu generací, obměnu, pohyb ve městě a on vykračuje do prázdna z toho podstavce. Myslím, že to je i trochu odkaz na latinský nápis na renesančním portále uvnitř radnice, kde je napsáno buď bdělý, města milující, buď ve všem spravedlivý. Moudrosti napomáhá, kdokoliv překračuje tento práh. Ten portál byl do místnosti, kde zasedali v minulosti radní. A tak ten chodec odhodlaně a podle i světových stran míří na západ. A protože je z města Klobouku, tak má na hlavě tady tuto pokrývku.

0: Sochař, umělecký řezbář a pedagog Jan Zemánek nám tento týden vypráví o své životní cestě. Narodil se ve znamení blíženců a tudíž v sobě vnímá dvě osoby, což se po studiích podle jeho slov projevilo tím, že dělal dvě zaměstnání. Dopoledne se věnoval své volné tvorbě, odpoledne učil na LŠU. I o této životní kapitole byl třetí díl, který právě dozněl ve vysílání Vltavy. Pořad připravil Jiří Kamen v technické spolupráci s Jiřím Flosmanem. Odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Čtvrtou epizodu vám nabídneme opět zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Ukrajina se přihlásila k dronovým úderům na Petrohradský ropný terminál. Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 19 až 23 stupňů. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martínková Španihelová.
2: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
0: Vrátit by se poslanci měli také k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agend v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
3: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agend státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory chce jednat zítra. Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad. Mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily také na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštadt ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk. Informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. Armáda je podle něj připravena podniknout veškeré kroky k ochraně bezpečnosti a stability země. Teherán ofenzivu na sousední státy zahájil poté, co proti němu koncem února Spojené státy a Izrael začaly vést válku. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora Mediař.cz Jan Potůček.
5: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby. To je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu. Zda to je vůbec rozumné a k čemu to povede.
0: Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
6: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
7: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel dvou centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
8: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
7: Zlatý střevíček na 66. ročníku zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. V západní polovině Čech čekáme přeháňky jen výjimečně a večer bude ubývat oblačnost většinou až do vyjasnění. Během odpoledne a večer budou i na ostatním území, kromě Slezska a východu Moravy, srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. V západní polovině Čech bude až 21 stupňů, ve Slezsku kolem 23 a v 1000 metrech na horách naměříme většinou kolem 12 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Před námi je další hodina vltavského vysílání a zahájíme ji kvintetem Antonína Dvořáka. Je středa 3. června, máme aktuálně téměř 7 minut po 12. Hezký den vám přeje Dagmar Kopečková.

Na Vltavě dozněla třetí část kvintetu pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 Ádor Antonína Dvořáka. Před novou nádražní budovou v Mladé Boleslavi bude stát umělecké dílo v podobě zmenšené železniční točny s kolejí a lavičkou. Píše o tom server iRozhlas.cz. Podle ředitele nadačního fondu Škoda Auto Ladislava Kučery je návrhem točna, která bude manuálně i elektricky poháněná. Budou na ní lokomotivy a kolejnice a měl by tam být umístěn také železničářský světelný stožár a páka, díky které si budou děti moci točnu citlivě roztočit. Dílo vytvoří umělec Tomáš Džadoň. Porota vybírala nejprve ze 107 návrhů, do finálového kola jich postoupilo 5. Dílo má být hotové po dokončení stavby nové výpravní haly, na které aktuálně intenzivně pracují stavbaři. Správa železnic nechá halu vybudovat za 157 milionů korun a dokončit ji plánuje letos v listopadu. Více čtěte na serveru iRozhlas.cz.

0: Je 12 hodin 17 minut a na Vltavě dozněla čtvrtá část symfonie číslo 53 D-dur Josefa Haydna. Do českých kin se vracejí dva jedinečné dokumentární filmy, které natočila režisérka Jana Ševčíková v Rumunsku. Oba snímky prošly náročnou digitální restaurací a ač je od sebe dělí necelých 20 let, vytvořili unikátní filmový celek. V dokumentu Pije Mule sleduje režisérka život české komunity v Banátu na začátku 80. let minulého století. Protagonisty druhého snímku Starověrci jsou zase příslušníci náboženské skupiny, která nesouhlasila s násilnými zásahy do jejich církve a byla nucena odejít do exilu. Už od 17. století jsou tak její příslušníci rozeseti po několika místech zeměkoule. Náš filmový redaktor Tomáš Pilát mluvil s Janou Ševčíkovou nejdřív o tom, v čem vidí smysl znovu uvedení právě těchto dokumentů do kin.
1: Vznikly vlastně tři filmy v Rumunsku. Jednak za Čaušeska a jednak teda potom lehce později po revoluci. A já si myslím, že ty filmy, čím budou starší, tím budou mít větší hodnotu. Jednak teda už, co vím od lidí, kteří do Rumunska jezdí, tak je to tam úplně jinak. Já sama jsem tam nebyla, protože si chci uchovat to, co jsem si tam zažila a prožila. A nebej těch lidí okolo mě, kteří mě nesmírně pomohli, ať už to je Galina Šustová, která to všechno zprodukovala a dala dohromady, tak kluci z jeho postu, tak prostě všichni jako Pavel Dvořák, to bych mohla jmenovat a určitě zase zapomenu na někoho. Já mám dar, že mám okolo sebe lidi, kteří mě pomáhají. Já netočím 15 filmů ročně, to je moje štěstí, ale mám okolo sebe takovouhle partu a klobouk dolů. Bez nich by to nešlo.
2: Když si vezmeme tedy ty filmy, každý zvlášť, tak nejdřív ti Starověrci, to je nám asi trošku vzdálenější etnikum, řekněme.
1: Je to stará ruská víra. Je to etnikum, když jsem je objevila na severu Rumunska, v Maramureši, tak tenkrát byl taky fousatý chlapíci a byla jsem poslána na Dunajskou deltu, kde mi to neuvěřitelně oslovilo, protože to bylo jako, když stoupneš zpátky do nějakých zvláštního času, zvláštního bytí. Tenkrát jsem tam zůstala asi 3 neděle na té Dunajské deltě, ale bylo mi řečeno, že když chci Starověrce, abych jela do Moskvy. Tam jsem objevila báječného zvoníka a byla jsem nějakou dobu v Moskvě, ale já jsem měla pořád v hlavě tu přírodu, že patří k těm Starověrcům ta příroda. Byla jsem poslaná z té Moskvy na Sibiř, do Novosibirska, ale tam už těch Starověrců jsem moc nenašla. A ty mě řekli, že mají svým způsobem jako příbuzný v Oregonu, že část jich zmizela v Severní Americe. No a vzala jsem bagla, odjela jsem do Oregonu. No a v tom Oregonu mě řekli, že jestli chci opravdový starověrce, takže musím na Aljašku. No a na tu Aljašku jsem se vypravila až teda další rok. A to bylo neuvěřitelné hledání, protože lesy, lesy, lesy. Ale oni se mnou nechtěli moc komunikovat, jo, protože oni byli opravdu velice, velice uzavření. Ale posléze, když jsme si rozpovídali a oni pochopili, že vlastně já znám některé jejich příbuzenstvo v tom Rumunsku a v té Moskvě, tak se pomalinku jako začali otevírat. A já jsem tam taky zůstala asi 6 neděl. A tenkrát, když jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak jsem měla opravdu velký dilema, kde ten film natočit, že jsem z toho nechtěla dělat cestopis. A ta Dunajská delta, jednak to prostředí, já jsem to měla proježděný, ty kanály a ta místa a s těma lidma jsem opravdu strávila hromadu času. A zdálo se mi, že když budu točit o těch starověrcích, tak na Dunajské deltě. Takže jsme tam zůstali poměrně dost dlouho, no.
2: Tomu filmu druhému nebo prvnímu Pije Mule, dá se říct, že vy jste možná odstartovala zájem Čechů o Čechy v rumunském Banátu.
1: Myslím, že první dokument o Češích v Rumunsku byla Pije Mule. A pak tam začali jezdit další filmaři, včetně teda týhletý doby, kdy tam jezdějí. Už je to úplně v něčem jiném. Já jsem tam byla asi před, já nevím, 15 lety naposledy, nebo možná, že ještě díl. A tam jsem viděla nalevo anglicky napsaný mlíko, napravo francouzsky a prostě ty lidi, já chápu, že se potřebují vydělávat, jo. Ale my, když jsme tam jezdili, tak oni vždycky jako matička Praha a byli strašně dojatí, že jsme z těch Čech. A podle toho taky se k nám chovali. A teďkon, nevím, tak jezdí tam skupiny lidí, dělá si tam koncerty, ale pro mě už je to něco úplně o něčem jiném, no. Už nechci. Ale první přání k Vánocům dostávám z Rovenska, z těch nejvyšších tam hor, od té jedné ženy, se kterou jsem tam točila poměrně dost dlouho, tak to mi těší, že v duši to pořád trvá.
2: Vy jste chtěla ukázat život té české komunity během jednoho roku.
1: Točila jsem tam 2 roky, protože jsem vlastně chtěla natočit ten katolický kalendář, což na FAMU tehdy, když viděl můj pan profesor, že film začíná Otčenáš, jen si na nebesích, takže tam byly různé svátky, ať už to jsou Velikonoce, ať už to byly Vánoce, ať už to byly

režisérka Jana Ševčíková. Dva její unikátní dokumenty Piemule a starověrci mají v českých kinech obnovenou premiéru, a to v digitálně zrestaurované podobě. Piemule z roku 1984 je film o české menšině, která se před více než 150 lety usídlila v kopcích nedaleko rumunské Timisoáry. Starověrci z roku 2001 zaznamenávají život Rusů silné víry, kteří od 17. století žijí ve vyhnanství v rumunské obci u Dunajské delty. Jak jsem zmínila, oba snímky je opět možné vidět v českých kinech.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Kytarové duo Siempre Nuevo nám zahrálo část Tonadých Joaquina Rodriga. Teď se společně vydáme na výlet do starých časů. Je tady vltavský kvíz.

0: Polední Vltava.
1: Asi každý aspoň jednou navštívil skanzen. Skanzen neboli muzeum v přírodě je specializované muzeum pod širým nebem, kde můžeme vidět historické stavby, jako jsou roubené chalupy, větrné mlýny, hospodářské usedlosti či technické památky. A také kromě architektury skanzeny prezentují i tradiční řemesla, folklor, dobové zvyky a způsob života předků. V Česku dnes najdeme přes 35 skanzenů, které se liší velikostí i zaměřením. Věděli byste, který z nich je největší? Největší skanzen u nás se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Největší a zároveň nejstarší skanzen ve střední Evropě byl založen v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými a v jeho třech expozicích, dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památkových objektů. Muzeum získalo cenu Gloria Musealis v roce 2020 za obnovu Libušína, také zvláštní cenu za edici nástrojů lidové hudby v roce 2011 a ocenění za výstavu v roce 2010. Do Rožnova pod Radhoštěm jsme zavítali v dnešním vltavském kvízu. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

Lalo Schifrin, slyšeli jsme první část jeho koncertu pro trubku a orchestr, je 12 hodin 38 minut. Nejspíš asi víc píšu, než čtu, ale mnohem raději bych si jako lenivá kočka jen četl a nepsal vůbec, říká básník a esejista Jakub Řehák a dodává, představa čtení je pro mě vidinou rajského stavu. A nás tento týden zajímá, které knihy v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Pol.
1: Když v roce 2024 vyšla kniha novinářky Kristiny Vanatovičové Nezval, básník a jeho syn, měl jsem radost, že se o Vítězslavu Nezvalovi začalo zase trochu mluvit. Poslouchal jsem rozhovor, ve kterém se Vanatovičové zeptali, cože mohlo ženy na Nezvalovi tolik přitahovat, když byl přece tak tlustý a taková kreatura. Musel jsem se pousmát. Pamatuji si dodnes fotku asi 20letého Nezvala z jeho básnické knihy Pantomima, vyšla i v reprintu, dá se pořád ještě občas sehnat. Nezval sedí zabořen v křesle, na hlavě má klobouk, v ruce hůlku špacírku, na sobě košily a kalhoty se šlemy, na Moravě říkáme šráky, a vysílá k nám upřený, magnetizující pohled, ve kterém se zračí dychtivost a snová vláčnost. Ten pohled má v sobě jiskru inteligence, která musela okouzlit muže i ženy. Nezval byl z rodu géniů, kterých jsme v Česku mnoho neměli. A jak napsal Jan Zábrana ve svém deníku Celý život, šmejknul s českou poezií o 70 let dopředu. Nezval disponoval nesmírnou intuicí a schopností odhalit iracionální povahu skutečnosti. V tomto ohledu je pro mne kromě jeho básní, jako je třeba Mirejo 1923, Historie šesti prázdných domů, Diabolo či Akrobat, nesmírně významný jeden jeho drobný, prozaický text, který schraňuje jako oko v hlavě. Nezval ho pojmenoval k mému překladu Rimbauda a je to deníkový záznam několika týdnů, které Nezval prožil, když se poprvé setkal s Rimbaudovými básněmi v próze, které v roce 1919 vyšly pod názvem Záblesky verše prózou v překladu Josefa Marka. Tento týden Rimbaudovských divů je pro Nezvala plný zážitků mimořádných psychických stavů, během nichž se mu vyjevil obsah jeho vnitřního světa. Nezval píše: jsem již týden obyvatelem čtyřpokojového bytu, ze kterého se přestěhovali. Zamykám se a kolem mne ve třech pokojích hučí neznámo. Ležím odpoledne v šatech na loži a svím se při poslouchání chromatické stupnice kdesi nade mnou. Jako bych měl v sobě buben, ve kterém je jakýsi svět, k němuž nemohu a který žije beze mne. Mé myšlení je umrtveno. Na židli leží kusy špinavého papíru a tuška. Bezmyšlenkovitě zapisuji nenadále kombinace slov, které mi diktuje hlas zavřený v bubnu. Nepíši. Je mnou psáno. Stav osamění, vypjaté pozornosti, která vede ke změněnému vnímání, stav mentální bouřky, ze které vyvstane blesk, jen v člověku rozžehne jeho vnitřní svět a on náhle pochopí souvztažnost mezi tajemným bytím vesmíru a vlastním nitrem. Taková situace může zrodit životodárnou větu či verš, které nás povedou životem. Nezval pochopil, že musíme ozvučit naši vlastní prázdnou schránku, náš vnitřní buben, který bez podobných vět či veršů zní falešně či hluše. Musíme si v sobě vytvořit duši, protože jedině tato duše nám dovolí se života vůbec účastnit a prožívat jej. Když zemřeme, dojde k dekompozici našeho fyzického těla a k vypnutí našeho mentálního světa, který zahyne spolu s tělem a nezbyde po nás nic. Nemáme mnoho času a mnoho lidí za celý život nevyvázne z prosté mechaniky hmotné existence, na jejímž konci není nic než konec. Můžeme o naší jedinečnosti nebo drahocenosti, jak to nazýval Vítězslav Nezval, zanechat alespoň zprávu, vzkaz v láhvi.
2: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník a esejista Jakub Řehák. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Jste v tom pokrk, i když nevině.

0: Český zpěvák František Segrádo a píseň Petra Habky a Michala Horáčka Strážce plamene. Naším tématem teď bude zítřejší premiéra radiodokumentu věnovaného americkému býtnickému básníkovi Allenu Ginsbergovi a jeho návštěvě Prahy v roce 1965.
1: On měl jenom plátinky a byl tak jako zachumlaný trošku, ale na první pohled jsem věděl, to je Ginsberg.
2: Ginsberg tam vešel a říkal, já jsem Ginsberg, a mu říkali, to by mohl dneska říct každý, něco takového.
3: Načež on to slyšel a říkal, but I'm Allen Ginsberg.
4: Akce Chroust. Dvojtečka.
5: Allen Ginsberg a STB.
6: V těchto dnech je v Praze americký básník, představitel takzvané býtnické generace. Přijel se seznámit s naší společností a od nás bude pokračovat ve svém výzkumu socialistických zemí cestou do Moskvy.
7: And I am the king of May, which is Král Majalas in the Czechoslovakian tongue.
8: Soudružka ze sekretariátu ministra dodatečně sdělila, že rada amerického velvyslanectví žádá rovněž o informaci, co se stalo se zápisníkem Ginsberga. Tak.
0: To byla ukázka z radiodokumentu Akce Chroust, Allen Ginsberg a STB. Jeho autory jsou Daniel Kupšovský a Dan Beck, které teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
0: Danieli, od návštěvy amerického básníka Allena Ginsberga v Praze už je to 61 let. Připomeňte, jak došlo k tomu, že americký býtník na jaře 1965 přijel.
9: Ona to byla souhra náhod. On sem přiletěl kvůli tomu, že ho vyhostili z Kuby. To je ta známá, vlastně ten známý příběh, o kterém určitě posluchači už slyšeli dříve nebo se mohli dočíst. Ale vlastně Ginsberg plánoval cestu do socialistických zemí a plánoval i cestu do Československa, do Polska, do Sovětského svazu. Ale to, jakým způsobem a v jaké době nebo v jaký den se sem dostal, je právě kvůli tomu, že ho vyhostili Kubánci.
0: Dané, otázka se nabízí. Proč jste dokument nazvali Akce Chroust?
10: Akce Chroust, to je název spisu STB, který byl veden na Allena Ginsberga v době jeho návštěvy v 65. roce v Praze. A my jsme si vyžádali z Ústavu pro studium totalitních režimů, respektive z Archivu bezpečnostních složek, tento spis, kterého jsme čerpali.
0: Ten zítřejší radiodokument, už jsme to slyšeli i v krátké ukázce, obsahuje také hrané pasáže s fiktivními příslušníky STB. Dane, proč jste se rozhodli právě pro tuto formu?
10: Rozhodli jsme se pro tuto formu proto z jednoduchého důvodu, protože nám přišlo jako vlastně dobrý nápad přiblížit především teda mladším posluchačům tuto dobu i skrz komunikační schopnosti příslušníků STB, kteří byli samozřejmě nuceni při kontaktáži Allena Ginsberga s ním mluvit anglicky. A oni byli přesvědčeni, jak z toho dokumentu určitě bude i znát, že anglicky uměli dobře.
9: A zároveň vlastně tím, že jsme měli k dispozici ty spisy, tak buď jsme se mohli rozhodnout, že je budeme obyčejně číst, anebo je prostě zdramatizovat, tak jsme se rozhodli pro tu druhou formu.
0: Ještě nám prozraďte, koho tady uslyšíme.
9: Tak z herců.
10: Z herců uslyšíme Pavla Neškudlu, Krištofa
9: Dvořáčka,
10: potom uslyšíme Danielu Kolářovou, příklad. A určitě uslyšíme recitovat Williama Valeriana a uslyšíme Moniku Tymkovou, přesně tak, a Robina Hendricha například v roli.
9: A z těch dokumentárních uslyšíme historika Petra Blažka, potom Josefa Rauwolfa, který se tématem Ginsberga v 65. v Praze zabývá dlouho, napsal o tom celou řadu textů. A potom je tam Pavel Baňka, který se s ním také setkal, který ho vlastně v Praze objevil, a Radim Špaček, režisér, vlastně promluví o tom, jak se s Ginsbergem setkal potom v 90. letech, když se vrátil do Prahy hledat svůj deník.
0: Našimi hosty byli Dan Beck a Daniel Kupšovský, autoři radiodokumentu Akce Chroust, Allen Ginsberg a STB. V premiéře dokument na Vltavě uvedeme zítra večer ve 20 hodin. Pánové, děkujeme.
9: Děkujeme.
11: Také děkujeme.
9: Poslechu.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tchajwanské univerzitě v Čengči. Zmínil podobnosti Česka a Tchajwanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně. Miloš Vystrčil pokračuje ve své návštěvě Tchajwanu. Na dnešním programu má například jednání s tchajwanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského uskupení, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. V Liberci dnes začal 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Program je na webu festivalu. A počasí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne budou v Čechách od západu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměříme až 22, na horách kolem 12. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny a vltavské vysílání bude už za okamžik pokračovat tipem, kam o víkendu vyrazit za kulturou, tak zůstaňte s námi. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.

Berlínská akademie staré hudby nám zahrála druhou část symfonie D-dur Pavla Vranického. V kampusu pražské HAMU na Malostranském náměstí se tuto neděli uskuteční čtvrtý ročník akce HAMU Fest, píše o tom server klasika+.cz. V odpoledních a večerních hodinách se HAMU pod heslem Jedna fakulta mnoho světů opět promění v jedno velké jeviště, jak avizují organizátoři. Příchozí čeká den plný umění, kde se potká klasika s jazzem, fyzické divadlo s tancem, koncerty s workshopy a dalším nabitým programem. Představí se mimo jiné klavíristé v rámci klavírního maratonu, po nich také studenti Varhan a v galerii vystoupí Ullmann Ensemble, který připravil koncert věnovaný tvorbě Roberta Schumana. Krom jiného bude možné také nahlédnout do dvou historických paláců, kde se nachází nejdražší klavír v Praze i bývalá jídelna Vysoké školy politické UVKSČ. Vstup na akci je zdarma a předchází průvod z Křížovnického náměstí v Praze. Na němž se lze těšit na bubeníky, mimy, klauny, tanečnice či jazzové hudebníky. Více čtěte na serveru klasika+.cz.

0: Je 13 hodin 13 minut a na Vltavě dozněla první část symfonie pro dvoje housle, violu, violončelo, violon a čembalo ádur Jana Zacha. V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě už stojí nové varhany ze španělské dílny Gerharda Grenzinga. Nástroj zaujme nejen zvukem, ale i podobou. Čelní píšťaly působí, jako by levitovaly, a zdobí je křišťálové segmenty. Slavnostní inaugurace a žehnání varhan proběhnou 15. června za tónu Dvořákovy lužanské mše. O 4 dny později, 19. června, pak ve svatovítské katedrále zazní zcela nová skladba, která zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Která to bude? O tom rozhodnete vy, posluchači. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 autorů a do finále postoupily 3 kompozice. Jak znějí? Redaktorka Alena Maršíková-Michálková mluvila s varhanicí Jiřinou Marešovou, která všechny 3 skladby pro účely hlasování nahrála v olomouckém chrámu svatého Mořice.
1: Dá se říct, že kompatibilnost spočívá v tom, že je to také velikánský nástroj v krásném prostoru, obrovském, takže to jsou ty styčné momenty a rozdílná je výbava, barevná výbava toho nástroje, takže když mám správně odpovědět na otázku, tak musím konstatovat, že vlastně jsem musela volit trošku jako zástupné barvy, než byly vždycky napsány v notovém materiálu, protože prostě mě ty varhany neposkytovaly přesně rejstříkovou výbavu, která tam byla zaznamenána. Ale říkala jsem si, že můžu zvolit cestu filozofickou, že si představím, když už tu hudbu nějakým způsobem vnímám a studuju, co tím jakoby autor potřebuje sdělovat, v jaké barvě, v jaké intenzitě zvuku asi, v jakém charakteru zvuku, a že se zkusím jakoby najít adekvátního zástupce tady pro tu jeho představu na těch varhanách, byť to třeba bude rejstřík jako z jiné skupiny rejstříků, ale bude splňovat kritéria, která vlastně v té kompoziční intenci jako jsem cítila, že jsou.
2: Třemi finalisty tak se stali Ivo Bartoš, Mikuláš Piňos a Karel Martínek. Mohla bys ty jednotlivé skladby popsat? Jaká je skladba Ivo Bartoše?
1: Skladba je pro mě asi nejklasičtější z té trojice a hraje se nádherně, je napsaná v takovém, bych řekla, majestátním francouzském stylu a je nesmírně krásná, barevná, kontrastní. Neustále vychází ze svatováclavského chorálu a musím říct, že jako i ostatní dvě skladby mě velmi přirostla k srdci a co teda jsem na ní úplně zbožňovala, bylo místo imitací zvonů. Já totiž sama miluju zvony a hrozně ráda je na varhany imituju. A vlastně pan Bartoš mě tak splnil takové přání, že v jedné kompozici si můžu vlastně zahrát na zvony. Podobnou vlastně stylizaci má Petr Eben v druhé fantazii nedělní hudby, tak tady jsem se s tím potkala znovu a udělal mi pan Bartoš radost.
2: Pak tu máme skladbu Karla Martínka. K čemu by si přirovnala?
1: Skladba Karla Martínka, myslím, že je hudba, která nám sděluje celý příběh. A to mě úplně fascinovalo, protože ve skladbě je ukryta historie stavby nástroje a nejniternější vlastně myšlenkové postupy stavitelů varhan. Jsou tam různé zvukomalebné efekty, tlukot srdce třeba, nebo pečlivá příprava projektu, která je stylizovaná do ostinátní figury v pedále, která postupně stoupá, protože stoupá napětí a komplikuje se stavba varhan, nevím, jak to zamýšleno. Tak vlastně všechny tyhle ty motivy filozoficko-myšlenkovo-příběhové mě na tom hrozně bavily. A myslím, že je to také nesmírně zajímavá skladba, takže je vlastně zase úplně jiná než ta předchozí.
2: Posledním finalistou soutěže je tedy Mikuláš Piňos. Co si nalezla v jeho partituře?
1: Je to nádherná, úplně jiná planeta hudební, což mě na tom fascinovalo nejvíc. Přirovnávám tyhle 3 skladby ke 3 různým planetám a hudební planeta Mikuláše Piňose mně připadá jako zcela moderní planeta, až ultramoderní, až sci-fi, ale krásná, barevná, pro nás trošku neznámá a fascinující. Takže to zase byl úplně jiný vesmír a člověka to zase těšilo vlastně z tohoto pohledu. objevovat cizí rostliny na cizí planetě, cizí zvířata, jakoby vizuálně, ale jinak věcně obsahem té skladby je samozřejmě krásné vykreslení svatovásavského chorálu, které podtrhuje jeho subtilní stránky, významové, ale i ty majestátní.
0: Říká varhanice Jiřina Marešová, která nahrála kompozice Karla Martínka, Iva Bartoše a Mikuláše Piňose pro účely hlasování. Právě v jejím podání zazní vítězná skladba ve svatovícké katedrále. A která to bude, o tom rozhodnete vy nejpozději do 17. června svými hlasy. Soutěžní skladby najdete na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Hudební soubor The English Concert nám zahrál první část koncertu pro smyčcový orchestr a basso continuo g-moll Antonia Vivaldiho.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: V povídce budeme za okamžik pokračovat v poslechu drobných próz historika umění Jiřího Machalického. Ty dnešní se jmenují Šité koláže, Už vám to drnčí a Přibyl rovná se řád. Autor nám v nich přiblíží svá setkání s výtvarníky Josefem Hamplem, Oldřichem Hamerou a Lubomírem Přibylem. Více už za pár minut.

0: To byl Kurt Rosenwinkel, uznávaný americký jazzový kytarista, skladatel a pedagog, jehož inovativní harmonický přístup a výrazný zvuk proměnili současný jazz. Vyladíte Český rozhlas Vltava, je 2:30.
1: Povídka.
0: Jaká byla setkání historika umění Jiřího Machalického s výtvarníky Josefem Hamplem, Oldřichem Hamerou a Lubomírem Přibylem? To si dozvíte ve třech krátkých prózách, které pro rozhlas načetl Jaromír Meduna, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Upozorněme posluchače, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje povídka Už vám to drnčí expresivní výrazy.

Šité koláže. Někdy před polovinou 80. let jsem se potkal s jedním kamarádem, který mi říkal, že musím poznat Josefa Hampla, tehdy ještě nijak moc známého umělce. Tak čistý názor jsem prý ještě neviděl. Dal mi na něj spojení, já jsem mu zavolal a brzy jsme se setkali. Učil tehdy grafické techniky na Pražské akademii. Ateliér měl doma ve svém bytě v Holešovicích. Byl velmi systematický. Všechny své práce měl dokonale uspořádané. Vždycky přesně věděl, kam sáhnout. Vyprávěl mi, jak se vyučil krejčím a jak pak chodil do kurzů kreslení a malířství. V 50. letech byl nasazen do jedné z vysočanských fabrik a tam došlo k až osudovému setkání. Seznámil se s Vladimírem Boudníkem, který ovlivnil i řadu dalších umělců. A nejen umělců, protože nabádal kolegy dělníky, aby se také pokusili něco vytvořit. A někteří z nich se opravdu nadchli. Boudník, který se proslavil hlavně svou strukturální a aktivní grafikou, vycházel z prostředí dílny. Vytvářel své grafiky nástroji používanými řemeslníky. To Pepu přímo okouzlilo. Začal to taky zkoušet. Úplně opustil tradiční formy, realistický projev a brzy si osvojil Boudníkovy způsoby práce. Ale navíc vždycky přinesl něco svého. Nejenže nacházel vlastní technické postupy, ale brzy došel k osobitému projevu. V něm se daleko víc než u Boudníka prosazoval řád. Pepa byl příjemný společník, uměl zajímavě vyprávět o lidech, které jsem zatím znal jen zprostředkovaně přes jejich tvorbu. Poznal se například s Bohumilem Hrabalem, který byl, jak je všeobecně známo, velký přítel Vladimíra Boudníka. Jednou ho vzali sebou do hospody, kde už kromě jiných Hrabal seděl. Ten si prý skoro s nikým netykal, za to Pepa každému. Když je představili, tak mu Pepa řekl nazdar Bogane, tak ho přátelé oslovovali. A on mu odpověděl, těší mě, pane Hampl. A tak to i zůstalo. Pepa mu tykal, Bohumil Hrabal mu po zbytek života vykal. Nikdy se netajil svými politickými názory a kritiku často vyjadřoval nahlas. Vyprávěl, jak v jedné z vysočanských fabrik vystavovali v takzvaném rudém koutku, kde měli příležitost ukázat svoje výtvarné experimenty ostatním. Bylo to v době nejtuší totality. A tehdy nevládlo pro abstraktní tvorbu zrovna pochopení. Jeden pan inženýr Pepovi řekl, byl jsem skoro v celém světě, ale takovýhle nesmysly jsem ještě neviděl. A Pepa mu odpověděl, to je škoda, že do ciziny posílají takový blbce, jako jste vy, pane inženýre. Byl to jeden z šéfů a Pepa si tím jistě život nezjednodušil. Vzpomínal taky na narozeniny Egona Bondyho, které básník slavil v divadélku v Nerudovce. Večer prý začal tím, že Bondy vystoupil na jeviště a recitoval svou poezii. Začal známým veršem. Všechno je to v prděli, ve všední den v neděli. Jen ty filmy sovětský, ty jsou vědecký. Snad to ani nedořekl, v tom se v hledišti rozsvítilo světlo, vpadli tam SMBáci a STBáci, všem zkontrolovali občanky a oslavu ukončili. Když jsem v ateliéru procházel Pepovo opravdu rozsáhlé a různorodé dílo, které měl uspořádané podle cyklů a taky podle doby jejich vzniku, tak jsem byl nadšený. Bylo vidět, jak se postupně nalézal a jeho šité koláže pak byly zřejmě to nejoriginálnější, s čím za celý život přišel. Vyprávěl mi, jak důležité pro něj bylo setkání s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem. Ten byl známý tím, že často viděl dřív než ostatní, jakým směrem by se začínající nebo dosud nevyzrálí umělci měli vydat.
A Pepovi říkal, hele, ty jsi vyučený krejčí, tak bys to měl využít. Zkus to nějak uplatnit v tom, co děláš. Pepa oprášil tatínku v starý šicí stroj, tatínek měl kdysi dámský krejčovský salon, a zkusil, co by se s ním dalo vytvořit. Opatřil si ruční papíry, z nich natrhal pásy a začal je našívat na listy dalších ručních papírů. Pruhy sestavoval různými způsoby a vznikaly tak zajímavé řady, že si řekl, že v tom bude pokračovat. Jak už jsem se zmínil, byl velmi systematický a cílevědomý. Každou myšlenku, každý nápad dokázal využít do všech důsledků. A pak se z toho většinou odvinuly další možnosti, jak pokračovat. Každá ze sérií měla svoje téma. Některé koláže šil třeba z dopisů a obálek, které dostával z domova i z ciziny, a sérii nazval Dopisy mě. Jiné koláže vytvářel z vrstev kopíráků, další z roztrhaných fotografií. Kromě toho se ale pořád věnoval grafice a ovládal všechny klasické techniky. Vlastně se už v 70. letech přiblížil mezinárodnímu proudu minimalismu. Ale ve světě o něm samozřejmě takřka nikdo nevěděl, protože tehdy nebylo možné, aby se naši umělci svobodně zúčastňovali zahraničních akcí. Pepa to řešil podobně jako ostatní nezávislí umělci tím, že grafiky a koláže posílal na různé mezinárodní umělecké přehlídky poštou. Buď došli, nebo je ostražití celníci a estébáci zabavili na hranicích. Jednou, myslím, že v roce 1987, mi Pepa řekl, jestli nechci zahájit jeho výstavu v klubu na Chmelnici na pražském Žižkově. Napsal jsem text, on nechal dokonce vytisknout katalog. Ten mám dodnes schovaný. Výstava byla brzy odpoledne před vernisáží v klubu, kde se hrálo i divadlo a kde vystupovaly různé hudební skupiny, už nainstalovaná. Těsně po zahájení za mnou Pepa přišel a řekl mi, že se dostavil i jeden fízl, který ho v minulosti po nějaké akci vyšetřoval. Tak jsme katalog rozdali jen známým. A musím se pochlubit, že mi text pochválil i František Šmejkal, jeden z našich nejznámějších teoretiků umění. Z bytu v Holešovicích se Pepa s rodinou musel v 90. letech vystěhovat, protože nájem tehdy stoupl natolik, že už ho nemohl platit. Naštěstí si předtím koupil domek v hezké krajině u Jizery, který si pomalu upravoval na ateliér. A tak Prahu opustil a celá rodina se odstěhovala do Hrušova. I tam jsem za ním několikrát jel. Opět měl, jak bylo jeho zvykem, celé dílo dokonale uspořádané a jeho žena fotografka mu ho zdokumentovala. Pepa byl na závěr svého života i oficiálně oceněn. Dostal cenu Vladimíra Boudníka za celoživotní dílo. Ta byla spojená s výstavou v pražském Klamkalasově paláci. Pepa poutavě mluvil na vernisáži, připomněl své začátky, svá různá důležitá setkání. Krátce předtím, než zemřel, dožil se skoro 90 let, jsme ho i s jeho ženou pozvali na návštěvu, kde bylo ještě pár dalších kamarádů. Pepa dlouho mlčel, ale potom asi pod vlivem alkoholu si vzal najednou slovo a dost drsně skritizoval celou kulturní Prahu. Bylo to jeho poslední velké vzepětí. Pak se všichni rozloučili. Za pár dní mi jeho žena volala, že Pepa zemřel. Seděli spolu večer u televize, ona na něj mluvila a on najednou přestal odpovídat. Už jsem pro něj nemohl udělat víc, než napsat nekrolog do Lidových novin.

Už vám to tam drnčí. S Oldou Hammerou jsem se seznámil na konci 80. let. Komunistický režim se už blížil k závěru, ale to jsme tehdy ještě netušili. Olda se narodil za války bohatým rodičům. Jeho tatínek měl významnou továrnu na barvy a laky, kterou vybudoval během několika let za první republiky. Brzy mu však továrnu znárodnili, o všechno přišel a pak mu dovolili, aby ve své továrně pracoval jako pomocný dělník či jako noční vrátný. Olda byl svým založením idealista, který se zajímal o umění. Studovat mu jako synovi bývalého kapitalisty nedovolili, směl se jen vyučit. Potom se však se svou nepřekonatelnou energií vrhl do studia umění, seznámil se se slavným grafikem Vladimírem Boudníkem a také s ještě slavnějším spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Vlastně se až do smrti považoval za Boudníkova žáka. Naučil se od něj, jak tisknout strukturální a aktivní grafiku. Stýkal se s ním skoro každý den. Byl vnímavý a tak brzy pochopil, jakým způsobem Boudník tvoří, co je pro něj důležité. Nejdřív se mu podařilo do všech důsledků zvládnout metody svého učitele, ale tomu nestačilo a začal objevovat vlastní postupy. Vedle toho se stal vášnivým sběratelem kamenů, zkoumal jejich strukturu a naučil se je poznávat, určovat a třídit. To se promítlo do jeho osobitých monotypů, ve kterých se mu podařilo osvobodit se ze závislosti na Boudníkovi. Později objevoval stále další postupy a vytvořil stovky či tisíce listů, v nich stále rozvíjel své představy. Měl také rád poezii a originálním způsobem ilustroval Máj. Jednou jsme se setkali a on mi přinesl sešit, ve kterém byla Hrabalova povídka nazvaná Něžný terorista. Jejíž název přesně vystihoval Oldovu povahu. Často vyprávěl různé, někdy až neuvěřitelné historky, například o podivných dobrodružných příbězích, kdesi v severských zemích. Vyprávěl poutavě a vtipně i o běžných situacích. Třeba o tom, jak bydlel na jednom pražském sídlišti a protože neměl telefon, tak se s přáteli domlouval, aby mu ráno mezi 7:30 volali do budky. Když tam před 7 spěchal, tak na něj prý jeden soused volal: už vám to tam drnčí. Říkal vlastně, že měl dokonce 2 budky, jednu na mezinárodní a jednu na domácí hovory, a že mu do ní musel volat i tehdejší ředitel televize Nova Vladimír Železný. Olda pro něj tehdy měl připravovat nějaký pořad. Ředitel se divil, že může volat jen mezi 7:30. Když zjistil důvod, věnoval Oldovi mobil. Ale jemu se stejně pořád stýskalo po budkách. Byl celý nešťastný, když mu je jednoho dne zbourali a odvezli. Prý kolem nich každé ráno chodila paní s Jezevčíkem, kterého přivazovala před prodejnou potravin. Šla nakoupit a vždycky, když se vrátila, dala psovi párek, který si nesl pyšně v tlamě domů. A jednou se Oldovi, jeho vlastními slovy, vychcal na nohavici, když se paní zapovídala s kamarádkou. Olda neměl pračku a tak musel smradlavé kalhoty prát v umyvadle. Dokonce měl s jednou spisovatelkou psát o budkách divadelní hru, ale po jeho smrti se žádný text nenašel. Olda byl prostě, jak by řekl Hrabal, pábitel. Nikdy na tom nebyl finančně, Bůh ví jak dobře, ale vždycky byl velkorysý a když měl peníze, tak je neváhal utratit a hostit, koho zrovna potkal. Ženy Oldu obdivovali a on obdivoval je. Mnohokrát jsem viděl, jak mu visely na rtech. V
posledních letech svého života se seznámil s mladou historičkou umění, která se rozhodla napsat o něm knihu. Nakonec ji opravdu napsala a dokonce prosadila její vydání. V textu je vidět, jak důkladně a s láskou se jeho dílem zabývala. On jí na oplátku naučil všechny své grafické postupy. Olda byl již dlouho nemocný, měl potíže se srdcem, prodělal rakovinu a dokonce mu transplantovali játra. Měl totiž za sebou jedno delší bouřlivé období, kdy se rozhodně nezdržel alkoholu. S tím ale nakonec úplně přestal. Měl tolik nemocí, až to bylo těžko k uvěření, ale byl taky léčitel. Studoval různé knihy o přírodních způsobech léčby, o akupunktuře nebo o tom, jak a na co užívat různé bylinky. Ze všeho se dostal. Nakonec jsem ho ještě stihl navštívit v jeho garsonce na docela hezkém sídlišti na Pražském Proseku. Vyprávěl mi o svých plánech, o tom, že má ateliér kousek za Prahou, že tam nějakou dobu pracoval, že teď ještě musí uspořádat sbírku kamenů, které celý život shromažďoval, určoval a třídil. Mrzelo ho, že už nemá energii do ateliéru jezdit. Pak mi dal krásnou grafiku, kterou jsem si mohl sám vybrat. Jsem rád, že jsem ještě stihl napsat na jeho monografii recenzi, kterou si stačil přečíst. Brzy po našem setkání ho odvezli do nemocnice. Vypadalo to, že se ještě uzdraví, ale pak dostal covid a zemřel. Tu smutnou zprávu mi napsala historička umění, která o něm zmíněnou monografii napsala. Tolik toho přežil, ale na covid už mu nezbyly síly.

Přibyl rovná se řád. Luboš Přibyl začal studovat na Pražské akademii výtvarných umění v 50. letech, tedy v nejhorším období totality. Ale jeho projev se tam nelíbil, užíval totiž jednoduché symboly a znaky, navazoval na egyptské nebo staré řecké umění. A tehdy byl přímo povinný realismus. Po prvním ročníku musel odejít. Osobité přístupy se necenily. Říkali mu, tohle si dělejte doma, ale sem to nenoste. Potom získal místo propagačního grafika v jedné z vysočanských fabrik. Když přicházel za hrozného počasí první den do práce, potkal na rozbahněném dvoře vysokého hubeného člověka, se kterým se dal do řeči. Byl to Vladimír Boudník, který tehdy v továrně pracoval a který se později proslavil jako jeden z našich nejranějších nebo vůbec nejčasnějších představitelů informelu, tedy strukturální nebo takzvané aktivní grafiky. Dlouho si na dvoře povídali, Boudník se Luboše vyptával, jestli zná současné americké umění. Oba o něm měli určitý přehled, protože se jim různými, často takřka ilegálními cestami dařilo získat, nebo si alespoň půjčit, zahraniční katalogy nebo časopisy. Naše země sice tehdy byla skoro v úplné kulturní izolaci, ale přesto se výtvarníkům občas podařilo získat nějaké informace. Po válce v celé Evropě převládal informel a například na různá bienále či přehlídky grafiky přicházely takových listů doslova hromady. Luboš tvořil úplně jiným způsobem. Postupně přešel od jednoduchých symbolů k systému, který vlastně rozvíjí až dodnes. Vyprávěl mi, že na střední škole matematiku ani deskriptivní geometrii rád neměl, že s ním měl potíže. A tak mu táta sehnal nějakého studenta, aby ho doučoval. S tím se spřátelil a radil se s ním, jak svůj systém v grafikách i obrazech zdokonalit. Přišel na to, že kompozici a rytmus svých obrazů bude nejlépe rozvíjet na základě matematických řad, ze kterých pak vycházely intervaly mezi jednotlivými liniemi, až se utvořila dynamická kompozice. Objevil zvláštní systém. Používal dřevěné desky, na ně za pomoci obrovských kružítek, která měla střed daleko v prostoru mimo obraz, narýsoval skladbu linií a určil soustavu bodů. V nich desku provrtal, protáhl provazy, které napnul, a tím vznikl základ pro obraz. Pak vše zatřel černým lakem a byl hotov. Někdy si ještě postup technicky záměrně zkomplikoval tím, že provazy nebarvil, ale kladl na ně plátky stříbřitého kovu, podobně jako při zlacení. Jeho metody se nikdy zcela nekryly s tím, co bylo právě v módě. Zpočátku se nezavděčil zastáncům informelu. Říkali mu, že to žádný pravý informel není, že obrazy jsou až příliš konstruktivní. Později, když se zakládal klub konkretistů, tak mu zase jeden teoretik vytkl, že se nejedná o pravé geometrické umění. Nakonec ho počátkem 90. let, když se pohled na jeho tvorbu změnil, rádi do klubu konkretistů přijali. S ním pak často vystavoval. Jeho členové se u něj scházeli v jeho krásném pražském ateliéru. Když Luboše navštívíte, tak vás uvede do minimalisticky uspořádaného bytu, kde je jen ten nejnutnější nábytek. Jednoduché, na míru navržené, vestavěné černé a šedivé skříně a uprostřed obýváku jídelní stůl, který má ještě další účel. Jde totiž odklopit horní desku a v ní je chronologicky uspořádané celé jeho grafické dílo.
To začíná symbolickými listy, o kterých jsem se zmínil na začátku, a pokračuje dál až do současnosti. Pak se stůl zase zaklapne a příjemná Lubošova žena Eva přináší občerstvení a na závěr kávu. Ateliér má Luboš uspořádaný stejným způsobem. Jako v bytě tu visí na stěnách jeho černé a stříbrné obrazy a je tam i rozměrný stůl, na kterém pracuje. Uvnitř jsou opět uložené grafiky. Ateliér má předělaný z půdy, podobně jako byt podle vlastního návrhu, a opět v černé a stříbrné. Knihovnu si udělal sám z duralových plátků, které kdysi levně získal v továrně, kde pracoval. Luboš se sice zúčastnil mnoha výstav, hlavně právě s klubem konkretistů, a vystavoval i samostatně, ale opravdu velká výstava je teprve před ním. Pražské muzeum Kampa ji chystá v blízké budoucnosti. Naštěstí již o něm vyšla celkem obsáhlá monografie, takže je jeho dílo zmapované a zdokumentované. Vždycky se držel spíš stranou. Nikam se nevtíral. Stejně se mu však nakonec podařilo dosáhnout uznání, i když o to nijak zvlášť neusiloval. Luboš pochází ze staré pražské rodiny, která za první republiky vlastnila činžovní dům v centru hlavního města. Rodiče ho během prvních let totalitního komunistického zřízení nakonec museli odevzdat státu, který si k tomu vypracoval své vyděračské metody. Úřady je totiž nutili opravit střechu a na to samozřejmě po ožebračení takzvanou měnovou reformou neměli peníze. Tak se domu vlastně ještě rádi zbavili a povinnost zajišťovat opravy přešla na podnik bytového hospodářství, který se však stejně o nic nestaral. Když se mamince po skončení komunismu dům vrátil, byla střecha v ještě horším stavu než kdysi. To už měl Luboš našetřené nějaké peníze z prodeje obrazů, takže mohl základní opravy zaplatit. Dnes je mu 88 let a i když vypadá mnohem mladší, přece jen už mu ubývají síly. Ale na svou retrospektivu se těší a doufá, že se jí dočká. Jeho tvorbou se zabývalo nebo zabývá několik teoretiků. Vzpomínám si na zajímavý článek, který o něm napsal Vláďa Merhout, publicista a Boudníkův sekretář, jak se sám označoval. Tehdy ho uveřejnil v nějakém časopise a nazval ho Přibyl rovná se řád. To, myslím, Lubošovu povahu i uměleckou tvorbu přesně vystihuje. Vláďa už nežije a tak ho nemůžu požádat. Ale dovolil jsem si jeho název použít i pro tuto mou vzpomínku.

Šité koláže, už vám to drnčí a přibyl rovná se řád. Tak zní názvy krátkých próz Jiřího Machalického, které dozněly ve vysílání Vltavy. Pro rozhlas je připravil Dominik Mačas. Účinkoval Jaromír Meduna, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplácených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmů vyřešil. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem vlády. Dnes je poslední den Zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně ho zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy v různých kategoriích. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. Celý gala večer bude vysílat živě Česká televize ve 20.15 na programu ČT Art. A počasí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne budou v Čechách od západu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 stupňů, na horách naměříme kolem 12. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí, na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.

Někteří lidé touží po kvantitě, jiní po kvalitě. Já chci hlavně dost peněz, dobrou pozici a spoustu lásky. Tolik vyznání Diany Reeves na úvod dnešního odpoledne na Vltavě v písni Loads of Love. My pro vás samozřejmě chceme hlavně tu kvalitu a já věřím, že vám ji i ve středu 3. června nabídneme. Pakliže patříte mezi fanoušky nového cirkusu, tak byste měli vědět, že už dnes se to bude akrobaty a provazochodci doslova hemžit v severočeském Trutnově. V uplynulých dnech se tam sjížděli novocirkusoví artisté z celého světa, nejen ze Španělska nebo Německa, ale třeba i z Austrálie. Chybět ovšem nebudou ani soubory z Čech, jeden z nich festival dnes večer zahájí. Podrobnosti o programu přehlídky Cirk UF řekneme už za chvíli v rozhovoru s jejím ředitelem Liborem Kasíkem. A protože v pátek uplyne rovných 200 let od úmrtí německého skladatele Karla Marie von Webera, řekneme, v čem spočívá jeho význam a přidáme i tipy na webrovský poslech, respektive informace o tom, kterými pořady ho na Vltavě připomeneme. Podrobnosti přinese před 14:30 hudební redaktor Zdeněk Havlíček. Navrch pak přidáme i jednu aktualitu z tuzemského literárního dění. Víme totiž, které české knihy byly oficiálně vyhlášeny jako ty vůbec nejkrásnější. Včerejší slavnostní ceremoniál o nejkrásnější českou knihu roku 2025 sledovala redaktorka Šárka Jančíková. Její reportáž nabídneme koncem hodiny. Než se ale budeme radovat z vítězství, dáme teď i prostor smutku, který je přirozenou emocí, pomáhá nám vyrovnat se třeba se životními těžkostmi nebo se ztrátami. Nedbalův Valstrist je tu a my vám přejeme smutku jen tak akorát.

0: Smutný valčík napsalo v průběhu 20. století hned několik skladatelů. Vedle Žána Sibelia například Vítězslava Kaprálová. My jsme teď na každý pád vyslechli vals Trist Oskara Nedbala. Moravskou filharmonii Olomouc řídil Petr Vronský. Jsme rádi, že jste ve středu 3. června s námi a že se teď s námi pomyslně také vydáte do Trutnova, který se už dnes promění v centrum nového cirkusu. V rámci 16. ročníku Mezinárodního festivalu Cirk UF vystoupí soubory z Austrálie, Španělska, Německa, ale představí se tady také aktuální tuzemská novocirkusová tvorba. Přehlídka se tradičně odehrává v kulturním centru UFO, ale také pod širým nebem a v jeho přilehlém okolí. A do Trutnova už teď zdravím i ředitele a hlavního dramaturga festivalu Libora Kasíka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Trutnov se díky festivalu Cirk UF stal místem, kde se můžeme potkávat se současnou novocirkusovou tvorbou, a to třeba i s tou australskou. Letos se do Trutnova opět vrací i soubor Gravity and Other Myths. Čím tento soubor festivalovou dramaturgii obohacuje?
1: Ano, je to pravda. S australským, řekněme, s australskou scénou spolupracujeme už vlastně 10 let a právě s Gravity and Other Myths jsme i začínali tu spolupráci a řekněme, že obohacuje. Letos ji obohatí například konkrétním dílem 10,000 Hours, což je zrežíroval Lachlan Baines, je to jeho, no, jako, je to jeho prvotina režijní. A zároveň obecně vzato je třeba říct, že obecně Gravity and Other Myths a australský cirkus obohacuje naší dramaturgii, řekněme, hodně vysokou až nejvyšší formou akrobacie, ale právě i s hlubší a hlubší uměleckou stránkou, která se v australském cirkuse v posledních letech projevuje.
0: O čem je jejich inscenace 10,000 Hours?
1: No, je to vlastně, ono už to trošku v tom názvu je. Je to o tom, oni to tak pojímají prostě, že ono to zní trošku jako, jaksi tvrdě v tom smyslu, že ta práce těch mnoha hodin člověka může dovést k nějakému mistrovství, ale právě v tom jejich takovým trošičku no worries podání, byť velmi profesionálním, je to, ta atmosféra toho představení je velmi uvolněná, byť to je právě o tom, že právě dlouhý čas v té společnosti, té uvolněnosti, ale té vlastně smysluplné práce vás dovede k výsledkům, a to přesně v Austrálii. Takhle to tam přesně totiž oni mají.
0: Na festivalu vystoupí i mladá krev, tedy budoucí akrobaté z trutnovské cirkusové školy Čirkic. Představte nám tento projekt.
1: Ano, Čirkic je škola, kterou já jsem dostal před pár lety, nevím, 6, takový bláznivý nápad, který mi nikdo nevěřil, trošku si ťukali na čelo všichni, že vlastně bychom právě mohli od Australanů se učit a zároveň si předávat. Předávat si právě tu, řekněme, naší silnou uměleckou stránku, šérovat nebo sdílet s nimi a od nich se učit právě těch akrobatických jaksi věcí, v čemž oni jsou opravdu naprostý, prostě, jak já říkám, Everestu světovým. A skutečně se pak podařilo prostě získat na to i peníze, takže vlastně už od roku 2024, čili 2,5 roku zhruba, už tady máme školu Čirkic, která je tedy podpořená vlastně, jejíž existence je podpořená Národním plánem obnovy. A vlastně troufám si říct, že to je jediná druhá škola svýho druhu, kde se nejenom děti, samozřejmě hlavně děti, ale i vlastně i dospělí, když mají zájem, a hodně je to těch lidí, řekněme, 18 plus, těch tam je taky hodně, že jo, kteří prostě jsou tady, vlastně mají nějaké právě lektory z Austrálie, kteří se točí pravidelně vždycky po semestru, byť jsme tady jedni měli dokonce 3 semestry, těm se tady moc líbilo. A je to vlastně, bereme to tak, že učíme se od nejlepší, ta česká škola obecně cirkusová, samozřejmě český cirkus patří do takový tý, řekněme, širší špičky, ale to školství nám trošku pořád chybí a tohle to si troufám říct, že je jedna z podstatných a zásadních složek jeho.
0: Trutnovští Čirkyc uvedou premiéru projektu Perfect Moment. Jaké téma přináší a jak vlastně tento soubor pracuje? To už jste možná trošku nastínil, čili o čem je zmiňovaná inscenace?
1: Ano, to je takhle, ono je to Perfect Moment. Já samozřejmě ani jsem se záměrně nebyl podívat na zkoušce, ale samozřejmě vím, o čem Káti Katalavašková, která je vlastně jako naší kmenovou režisérkou a zároveň prostě člověkem, který tam s nimi tráví hodně času a je to velmi schopná teda jaksi choreografka, tak je to vlastně zatím završení takového tria těch představení, což bylo The Answer v minulém roce a teď si nespomenu na to první, ale právě je to završení takový v určitý cesty. Jo. Ono, mně se o tom vlastně hodně těžko mluví, ale je to o takovým jaksi vnitřním světě a těžko se to jaksi popisuje, ale musím teda říct, že bych jako nevím, jestli tam jsou ještě na tu neděli zrovna nějaký lístky, ale jsou to představení, které mají velkou sílu pro mě až vlastně hrdě překvapivě jsem na to hrdej velmi, protože ten úspěch to má nejenom u nás tady na Cirkufu právě, ale vyjíždíme s tím i například na Jatka nebo na Letní Letnou a tam to tedy sklízí úspěch taky. Čili si troufám tvrdit, že to má skutečně smysl tohleto propojování těch jaksi našich mládežníků a dětí právě s tím, když můžou například vedle Gravity and Other Myths můžou prostě svoje představení zahrát. Je to pro ně obrovská motivace. No.
0: Ze Španělska zvete do Trutnova soubor Pakipája, ovšem nabídnete také českou část programu. Na co se nejvíc těšíte vy osobně?
1: Já nejvíc osobně se teda musím přiznat, že se těším na Hemžení od studia Laputiky, se kterýma pracuje Dan Komaroch, který je právě taky vlastně to je jako jejich mladá krev, že jo. A já jsem to představení jako bohužel neviděl. Slyšel jsem o svých kolegů a i od Dana, že jako je to velmi teda zdařilý dílo. A to se odehraje zítra. A já právě jedno z mála, který jsem ještě neviděl, tak se na něj strašně těším.
0: Říká ředitel festivalu Cirkuf Libor Kasík, který nás pozval na jeho 16. ročník. Ten v Trutnově začíná dnes a potrvá do neděle 7. června. My děkujeme, zdravíme do Trutnova, ať se daří.
1: Moc děkuju. Na shledanou.

0: Caetano Veloso, jeden z ambasadorů latinskoamerické hudby a brazilské samby, právě teď vtančil do kulturního prostoru Vltavy a dotančil přesně 4 minuty před 14:30. A jelikož si v tomto týdnu připomeneme jedno velké hudební výročí, budeme se teď věnovat právě jemu. Pozítří uplyne rovných 200 let od úmrtí německého skladatele Karla Marie von Webera. Proč není stále zcela doceněným tvůrcem a jaké pořady na Vltavě mu budeme věnovat? O tom teď budu mluvit s kolegou z hudební redakce Zdeňkem Havlíčkem. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Karla Mariu von Webera si spojujeme především s operou Čarostřelec. On ale určitě nebyl autorem jednoho jediného díla. Jaký je tedy jeho skladatelský odkaz a v čem z tvého pohledu spočívá jeho význam pro dějiny hudby?
1: On byl i nebyl autorem jednoho jediného díla, protože co se bezprostředního významu pro dějiny hudby týče, tak skutečně ten Čarostřelec je dílem epochálního významu. Weber v něm pro hudbu objevil kouzelný svět lesa s jeho tajemným příšeřím, šumění lesa, zvuky loveckých signálů, svět lidí a kvázi lidové hudby, který se mísí se světem fantazie i světem démonična. To všechno jsou pochopitelně výsostně romantické záležitosti, které tak jako Weber skutečně nikdo jiný pro hudbu neodkryl. Čarostřelec měl premiéru roku 1821 v Berlíně a byl to fenomenální úspěch tehdy, ale byl to úspěch nejen tehdy, ale po celé 19. století vlastně až do dneška. Asi největší vliv měl na Richarda Wagnera, jehož operní veledílo je skutečně bez Webera nemyslitelné. Ostatně byl to právě Richard Wagner, kdo se zasloužil o převoz ostatků Karla Marie von Webera z Anglie zpět do Německa, ale skláněli se před ním tak rozdílní skladatelé, jako třeba i Petr Ilič Čajkovský, který Čarostřelce vždy stavil po bok Donu Giovannimu, nebo také Hector Berlioz a Claude Debussy. Ti pro změnu obdivovali mistrovství instrumentace a orchestrální barvy. Weber má pochopitelně další opery, ale žádná z nich nedosáhla takového úspěchu a trvalého vlivu. No a byl pochopitelně nejen operním skladatelem, ale má třeba také velké množství písní, klavírní hudby. On byl skutečně výborným klavíristou. Chopin ho třeba obdivoval. Má řadu instrumentálních koncertů krásných, 2 symfonie nebo bohatou komorní hudbu, ale tato díla zůstávají nedoceněna.
0: Navzdory tomu, co říkáš, je faktem, že Karl Maria von Weber je vlastně svým způsobem nedoceněným autorem. Proč tomu tak je?
1: Ono za všechno může podle mého názoru vnímání dějin hudby především jako dějin pokroku v hudbě, čili kam ten či onen skladatel směřuje, koho ovlivnil, co přinesl nového. V tomto směru je pochopitelně pro 19. století určující především postava Beethovenova, která stojí na jeho počátku a jeho vliv byl naprosto zásadní. Jeho 9 symfonií, to je každá je vesmírem sama pro sebe a je to právě to, s čím se skladatelé v 19. století i dále pak poměřují, nebo Beethovenova kvarteta, klavírní sonáty, s tím se také skladatelé rádi poměřovali. Weber tak trochu v dějinách sdílí osud s Felixem Mendelssohnem, oba jsou to romantikové, raní, dá se říct, oba v sobě mají ale ještě takovou tu klasicistní eleganci a uměřenost, neexperimentují tak úplně s formou, jako to dělá Beethoven, přebírají z klasicismu tu formu a naplňují ji romantickými melodiemi, harmoniemi. Beethoven to je nejen obrazně řečeno titán, ten opravdu boří a tvoří na troskách něco nového a to imponovalo budoucímu vrcholnému romantismu i tomu pozdnímu. No a platí to dodnes. Já vždycky, když slyším nějakou symfonii od Mendelssohna nebo jeho komorní dílo, tak si říkám, jak je to krásné a proč se to vlastně nehraje více a toto pro mě platí i u Webera.
0: To je možná o důvod víc v příležitosti Webrova výročí zařadit právě i něco, co nebývá tak často hráno a zařazováno. Zachováme se tak i my na Vltavě? Vytáhneme něco z archivu?
1: Rozhodně se tak zachováme, ano. Já vlastně v den výročí, to je v pátek, jsem připravil 1hodinový pořad, ten bude následovat hned po přímém přenosu Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, tedy v 9 hodin večer. Karl Maria von Weber na prahu hudebního romantismu jsem jej nazval a tam zazní, kromě tedy obligátní předehry z Čarostřelce, kterou prostě pustit musíme, tak tam zazní koncertní kus pro klavír a orchestr F-moll. To je vlastně jeho 3. klavírní koncert, ale neplatí pro ně to, co jsem vlastně říkal pro Webera, protože to je opravdu i novátorská forma. To je programní dílo, které třeba i takový Ferenc Liszt miloval, obdivoval, upravil ho i pro sólový klavír a zazní také symfonie číslo 1 C-dur. V neděli 7. června, to jsem připravil pro vltavskou duchovní hudbu, tedy také výběr z Weberovy duchovní hudby. Nebylo moc čeho vybírat, protože Weber má vlastně dvě velká duchovní díla a to je, dá se říct, všechno dvě mše, jsou ale opravdu krásné. Ta první, té se přezdívá Čarostřelecká, můžete si poslechnout v neděli v 10 hodin ráno pořad a nejen poslechnout si tu krásnou hudbu, ale třeba se dozvíte i proč se jí říká Čarostřelecká. No a také vlastně můžu pozvat zpětně k poslechu poledních koncertů, které připravil kolega Vojtěch Babka, ty jsou na webu a v nich právě z archivních pražsko-jarních záznamů vybírá také ukázky s ohledem na to výročí, tak ukázky z Weberovy hudby, zazní tam koncertino pro klarinet a nějaké ty ukázky z Čarostřelce.
0: Karla Mario von Webera, od jehož smrti v pátek uplyne 200 let, nám právě připomněl hudební redaktor Zdeněk Havlíček a připomínat nám jej bude také v pořadech, které budeme tomuto německému skladateli na Vltavě věnovat. A říkal si, že alespoň část Čarostřelce prostě zahrát musíme, budeme ho hrát i teď?
1: Ne, teď si poslechneme, když už jsem o nich mluvil, o těch symfoniích, tak si poslechneme ukázku z první symfonie C-dur. Ta vznikla roku 1806, dá se říct tedy vlastně v sousedství nebo mezi Beethovenovou eroikou a mezi jeho čtvrtou a pátou symfonií a poslechneme si skerco, třetí část a skutečně já si myslím, že tady rozhodně nepokulhává Weber nějak za svým slavnějším kolegou nebo konkurentem, chcete-li, a zahraje nám tuto ukázku ze symfonie číslo 1 C-dur Academy of St. Martin in the Fields a řídit bude Neville Mariner.
0: Zdeněk Havlíček, díky moc.
1: Já děkuji.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Clarinet Factory, to je skvělá česká kapela, která právě teď doprovodila velké dámy české alternativy Lenku Dusilovou a Beatu Hlavenkovou. Tuto kapelu můžete slyšet také tuto sobotu v 18 hodin v Rýgrových sadech v Praze, kde budeme slavit 100 let od založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Připravujeme pro vás velký opener, koncert o několika chodech. Začínáme v 15 hodin, vstup je zdarma. Tímto vás srdečně zvu, přijďte mezi nás. A teď už si poslechněte to je další díl seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. Lukáš Hurník nás tentokrát pozve do světa bzučení, cvrlikání a rytmů, které připomínají nejednu hudební partituru.
1: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Blanokřídlý hmyz už jsme probrali, ale z hmyzí říše toho ještě hodně zbývá. A nejsou to vždy příjemní tvorečkové. Když v knize Exodus nechce faraon propustit Izraelce z otroctví, sešle Hospodin na Egypt 10 smrtelných ran. A tou třetí jsou komáři, mouchy a vši, které napadnou lidi a zvířata. Takto to Händel nakomponoval ve svém oratoriu Izrael v Egyptě.

Mnohem milejší jsou svatojánské mušky. Dokážou ve svém zadečku přeměňovat luciferin na luciferázu, kterýmžto chemickým procesem emitují světlo. Funguje jim to s účinností, která několikanásobně převyšuje efektivitu LEDky, o žárovce ani nemluvě. Vědce ale nejvíc překvapuje, že brouček, když je v nebezpečí, umí ten proces během desetiny vteřiny zastavit a světélko vypnout. Svatojánské mušky vesele poletují a poblikávají v Mendelssohnově předehře ke Shakespeareovu Snu noci svatojánské.

Smetanův cyklus Má vlast má nejen národní, ale i ekologickou symboliku. V části Z českých luhů a hájů je pasáž ve formě fugy, která podle mne musí líčit nějaký hmyz. Nabízely by se včely, medem a srdím oplývající, že ano, ale včely nebzučí takhle vysoko. Divil bych se, že by to byli komáři, Smetana přece naše luhy a háje miloval. A tak se nabízí, že je to předtucha nějakého nebezpečí, že by obaleč anebo kůrovec

Operu Na hru bratří Čapků ze života hmyzu napsal Jan Ciker. Text je přeložen do slovenštiny, měla premiéru v 80. letech v Bratislavě, ale další inscenace se nedočkala, ani nahrávky, tak to vypadá na jepičí osud. U moderních oper je to bohužel dosti běžné. Hmyzí symfonii finského skladatele Kalevi Aha, kterou už známe z minula, uzavírá věta věnovaná právě jepici. Po dramatickém skonu jí orchestr hraje něžnou, trochu rozladěnou ukolébavku.

Nezapomeňme na největší krasavce mezi hmyzem, na motýly. Schumann jim věnoval klavírní cyklus. Tento autor si ale liboval v různých hádankách a šifrách. Francouzské slovo papillon znamená jednak motýly, jednak konfety, které se házejí na tanečníky při plesech. A tak můžeme jen odhadovat, jaká inspirace vedla Schumanna při psaní těchto skladeb. Možná to ale byly jen obratné ruce manželky Kláry.

Skvělý francouzský neoklasik a profesionální námořník Albert Roussel napsal opravdu krvavý baletní horor Pavoučí hostina. Podivínský pavouk je nebezpečný, každého by sežral, ale bojí se opustit svou pavučinu. Kudlanky se mu nechtějí podřídit a čekají na svůj okamžik. Ten nastane, když pavučinou propadne jabko. Predátorovi ani osm nohou nestačí k tomu, aby se udržel v síti, spadne na zem a je rozdrcen kudlančími klepety.

0: Saxofonistu Wayna Shortera nebo folkové veličiny Johnny Mitchell a Boba Dylana doprovázel během své bohaté bubenické dráhy Afroameričan Brian Blade. Rodák z jeho americké Louisiany, odkojený gospelem a soulem, se do folkových vod vrátil i na svém akustickém albu Mama Rosa, z něhož jsme právě slyšeli píseň After the Revival. A tuším, že ve vašich řadách jsou ti, kdo si takzvaně pošmáknou nejen na obsahu knih, ale taky na jejich vizuální a grafické podobě. Fakt je ten, že ať už soudíte knihu podle obalu nebo ne, kniha je prostě nejen četba, ale také artefakt. Ty nejlépe vyvedené z loňských svazků získaly včera večer ocenění nejkrásnější česká kniha roku 2025. Nejkrásnější publikací o výtvarném umění se stalo Tunelové vidění. Titul nejkrásnější bibliografie, bibliofilie či autorské knihy si vysloužila Architektura dobrodružné hry a nejkrásnější učebnicí je svazek Kučerová z knihovničky Obrazy do kapsy. V jakých dalších kategoriích se oceňovalo, kdo v nich zvítězil a jak to odůvodnila porota, to na včerejším ceremoniálu v pražském Studiu hrdinů zjišťovala redaktorka Šárka Jančíková.
1: Do 61. ročníku ceny nejkrásnější české knihy roku bylo přihlášeno celkem 337 projektů. Porota, složená z grafických designérů, ilustrátorů, teoretiků umění i tiskařů, z nominované 60 titulů ocenila ty nejkrásnější v 7 kategoriích podle žánru a kromě nich byly uděleny ještě 4 speciální ceny. Takzvaně nejpočetnější kategorii odborná literatura obsadila první místo publikace Národního muzea
2: Josef Ladislav Píč a česká archeologie mezi 19. a 20. stoletím. A co napsala porota ke zdůvodnění?
3: Detailně promyšlená kniha navzdory rozmanitosti zpracovaného materiálu nezapomíná na čtenářský komfort, který je podpořen přátelským formátem, citlivě zvolenou typografií i sazebním obrazcem.
1: V grafické úpravě Jana Stuchlíka a Ondřeje Boušky.
4: Je to 5. knížka pro Národní muzeum, první, který jsem zpracovával tady s Ondřejem Bouškou.
5: Důležitý na té knize bylo, že jsme dostali volnou ruku.
4: Bylo důležitý reagovat na nějakou skutečnost, životní událost pana profesora Píče, který bohužel spáchal sebevraždu. A my jsme se v tom grafickém návrhu s tím snažili nějakým způsobem pracovat s tou nesrovnanou asi osobností, takže je tam taková typografická hra, kdy zkratky jeho jména jsou vždycky s jiným písmem, ale ty písma jsme rekonstruovali a digitalizovali z různých obrazových materiálů, které v té knize jsou. A pak je tam ta obrazová sazba, což by asi možná řekl Ondra.
5: My jsme se snažili navrhnout tu knížku tak, aby se dobře četla, protože styl autora knihy pana doktora Sklenáře je takový příjemně literární. To znamená, že to je jednoduchá publikace, která se dobře otevírá, dobře čte, ale zároveň do její finále je dost těžký.
1: Mezi peletrií zvítězily tibetské deníky 1954, dvoudílné paralelní deníky prvních československých návštěvníků Tibetu.
3: První místo zdůvodnila porota takto. Konzistentní grafické řešení obou publikací vytváří kultivovaný koherentní rámec pro kombinaci autentických, dobových i současných materiálů a dokládá, že i kniha zabývající se historickými tématy může užívat současný vizuální jazyk, aniž by ohrozila věrohodnost obsahu.
1: Oba dva svazky, které vydalo nakladatelství Host, graficky upravila a obálky navrhla Alena Graciasová.
6: Obě ty publikace se stávají ze dvou částí. Jedna je vždycky přifocený ten osobní deník jednoho fotografa a jednoho dokumentaristy. Každý jsou jiného zaměření, tak přistupují k tomu osobnímu deníku jiným způsobem. Ale ty knihy taky fungují každá zvlášť, sama o sobě. A druhou částí těch knih je potom editorský doslov, který ale nakonec přerostl v téměř jako samostatnou rozsáhlou věc. A snažila jsem se do těch publikací vetknout tu deníkovou podobu. Jsme pracovali s faksimilemi a to je to hlavní, co tu podobu určovalo. Snažila jsem se při tom obrovském objemu textu tu knížku pojmout tak, aby byla příjemná ke čtení a dostupná.
2: První místo v kategorii literatura pro děti a mládež jedna z porotkyň ohodnotila takto. Je mi jasné, že tohle bude zábava.
1: Mezi dětskými knihami bodovalo nakladatelství Baobab s malou, ale výraznou knížečkou Malý atlas domácí zábavy aneb Irmička se baví, která přináší nekorektně vtipné a dojemné situace i hry ze života otce a jeho dcerky. Knihu od SDH v grafické úpravě Juraje Horváta doprovází ilustrace Magdaleny Rutové.
7: o formátu do kapsy, rozhodl už titul, asi by bylo trochu divný to dělat hodně velký. A on to de facto, Vojtíšek, myslím, že při tom psaní textu trochu myslel na Madlu, je to pravda?
8: To vlastně nevím.
7: Domnívám se, že jo. Pak, aby si ten ilustrátor tam vešel, takže nemusí se tam cítit blbě. A Madla nemá moc ráda velký formáty. A pak, aby to mohlo být dynamický, to znamená nepřizpůsobat se nějakému příliš přísnému řádu té knize.
1: Ty ilustrace, ale ten text i docela rozvíjí a doplňují. To jste si domlouvali, nebo jste vzala atlas domácí zábavy a bavila se?
8: Původní plán byl, že se budeme domlouvat a že budu všechno s Mílou Vojtíškem konzultovat, tak jsem si to já představovala, ale pak, když jsem se dostala do práce, tak jsem se trošku začala, já nevím, stydět to posílat rozpracovaný, chtěla jsem, aby to bylo už takový ten hotový balíček pěknej, těch 30 obrázků, takže jsem to s ním vlastně vůbec nekonzultovala a sama jsem si tam přidávala některé vtipy, ale v duchu, který jsem doufala, že on ocení, nebo aspoň mu to nebude připadat hloupý. A nejvíc mě na tom asi bavilo, že on to psal trošku podle situací, který zažíval zřejmě se svojí dcerou Irmičkou doma. A já jsem tu podobu té Irmičky zachovala tak, jak opravdu vypadá ta malá holčička, která je vizuálně strašně zábavná sama o sobě. Takže bylo skvělé, že tu hrdinku jsem si nemusela vymýšlet, ta už prostě existovala.
0: Dodává Magdalena Rutová, ilustrátorka knihy Malý atlas domácí zábavy a neb Irmička se baví, která získala titul Nejkrásnější česká kniha pro děti roku 2025. Seznam všech oceněných a nominovaných najdete na webu Muzea literatury. Vítězné knihy teď zamíří na výstavy po celé České republice a také do zahraničí. Poprvé budou k vidění během festivalu Smetanova Litomyšl, v letě pak v Muzeu umění a designu v Benešově a na podzim na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Je přesně 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti, rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun, rozsudek ale zatím není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Montserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech. Novinářka se v minulosti věnovala mimo jiné tématu náboženské svobody nebo se angažovala také v církevním školství. Do úřadu nastoupí v listopadu. Dnes je zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami na východě s možností bouřek. V západní polovině Čech výjimečně přeháňky a večer ubývání oblačnosti. Většinou pak až do vyjasnění. Na ostatním území budou odpoledne a večer od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 19, v západní polovině Čech až 21, ve Slezsku kolem 23 a na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. A více zpráv pro vás máme na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Že může lidová hudba znít nejen výsostně současně, ale dokonce i experimentálně a že může být i expresivní výpovědí o našem současném světě, o tom myslím svědčí tvorba písničkářky Dagmar Voňkové. Její deska Archa je živou nahrávkou z koncertu, na kterém ji před 8 lety doprovodili osobnosti, jakými jsou Beata Hlavenková, Dorota Bárová nebo třeba Lenka Dusilová. Alespoň střípek atmosféry onoho večera v pražském divadle Archa teď přeneseme i na vás. Vybíráme pro vás píseň V košilích bílých.

Co jsou to takzvané bílé límečky, to poprvé formuloval levicově orientovaný spisovatel Upton Sinclair v roce 1910 a pojmenoval tak část americké střední třídy, konkrétně manažery, úředníky nebo lidi pracující v kancelářích, kteří se přesto, že často měli lepší pracovní podmínky a vyšší platy než manuálně pracující, stejně potýkali s nešvary společenského systému, s vykořisťováním, korupcí anebo neetickými praktikami firem. Nikoli o bílých límečkách, ale o bílých košilích nám teď zpívala Dagmar Voňková, což byl ale poněkud jiný příběh. Doufám, že žádný ze zmíněných problémů vás nesužuje a věřím naopak, že máte možnost v dnešním odpoledni i trochu vydechnout a třeba se i inspirovat kulturním poslechem Vltavy. Už za chvíli vám nabídneme další téma a s ním i povzbuzující fakt, že krize se může stát i příležitostí. Třeba k většímu sebevědomí, k odolnosti, k růstu anebo k prosperitě. Proč se některé národy staly odolnějšími, zatímco jiné naopak zanikaly, o tom píše v knize Přežití civilizací americký archeolog a historik starověku Eric Klein. Jak drsným sítem museli projít některé z nich a jak se z jejich minulosti můžeme poučit my dnes, i o tom budu mluvit s historičkou Petrou Hanákovou. Teď už se ale dirigentské taktovky ujímá Jordi Savall, s katalánským národním orchestrem nám zahraje závěrečnou část Beethovenovy 9. symfonie a my vám tudíž přejeme radostný poslech.

0: Když starověký svět zasáhla vlna klimatických změn a válečných konfliktů, pro některé národy to znamenalo definitivní konec, zatímco pro jiné nový začátek. V knize Po roce 1177 před Kristem Přežití civilizací teď tuto dějinou epochu popisuje známý americký badatel Eric Klein jako drsnou zkoušku odolnosti. Jak si v ní vedli Féničané, Kypřané, Asiřané nebo Egypťané a co vlastně dělá národ silným a odolným, o tom teď budu mluvit s historičkou a zároveň odpovědnou redaktorkou českého vydání knihy Petrou Hanákovou. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Historik starověku a archeolog Eric Klein zaujal české čtenáře už svými předchozími tituly, tedy 1177 před Kristem nebo Tři kameny jsou zeď. Jak na tento dosavadní úspěch navazuje jeho novinka, tedy Po roce 1177?
1: Tak jak už ten název napovídá, tak Po roce 1177 je právě jakýmsi navázáním na tu knihu 1177. V tom prvním díle, řekněme, se Klein soustředil právě na ty příčiny těch krizí, na ten úplně bezprostřední kolaps, na to, jak bezprostředně ty společnosti reagovaly, kdežto ta nová kniha, ten nový titul se věnuje spíše nějakému dlouhodobějšímu vyrovnávání se s nastalou situací, tomu, jak ty společnosti se dále vyvíjely zhruba během dalších 400 let, právě v tom, řekněme, období temna. Potom, co se týče té knihy Tři kameny jsou zeď, tak ta už je teda bohužel teď úplně beznadějně vyprodaná, ale to je jakýsi úvod do archeologie pro laiky, kde Klein právě na příkladu těch nejvýznamnějších objevů 19. a 20. století představuje archeologickou práci jako takovou, jak se ten obor měnil, jak se vyvíjel, a to myslím, že je pro tu jeho práci příznačné, že právě nezkoumá jenom ty samotné objevy jako takové, nerekonstruuje jenom tu starověkou zkušenost nebo tu starověkou realitu, ale právě se zaměřuje i na ty kontexty těch nálezů a ukazuje, jak vlastně ta doba, v níž byly učiněny, ovlivnila ten následný vývoj nebo i ten přístup k té nejstarší minulosti.
0: Jaké vědecké metody a prameny musel autor zkombinovat, aby dokázal detailně zmapovat období dlouho považované za takzvaný temný věk, tedy za věk bez písemných svědectví?
1: Tak vychází samozřejmě hlavně z hmotných nálezů, z kontextu těch jednotlivých nalezišť, z materiálů, které byly využívány, třeba využívá i nebo všímá si zbytků nějakého biologického materiálu, které na těch artefaktech můžeme najít. Ale to, co podle mě je metodologicky na té jeho práci zásadní, je právě ta komparace nebo srovnání těch jednotlivých civilizací. Právě takhle může poznat, co je nějakým způsobem mimořádné, nebo že něco bylo běžné, objevuje se to opravdu ve všech těch kulturách nebo civilizacích, které zkoumá, ale něco je jako mimořádné a najdeme to právě jenom v nějaké té jedné konkrétní civilizaci, která právě buď to zanikla, nebo jakoby tu krizi překonala a tím pádem byla úspěšná, a takhle právě může dojít k těm svým závěrům i ke všem těm jakoby srovnáním, které ta kniha přináší.
0: Situaci, ve které starověké civilizace zasáhl pověstný souběh katastrof, přirovnává autor k neúprosnému sítu. Jaké schopnosti byly propustkou k přežití a co naopak odsuzovalo civilizace k zániku?
1: Klein používá slovo odolnost nebo rezilience v tom původním textu, ale i v češtině se tento pojem začíná stále více používat pro popis těchto situací. A on vlastně rozděluje ty společnosti na základě toho, jakou nějakou strategii zvolili a jak se právě s tou krizí vyrovnali. Jsou ty společnosti, které prostě zůstaly takové, jaké byly na začátku, a snažili se to přečkat nějak takhle, ty právě často nebyly tak odolné. Potom jsou společnosti, které se na tu situaci nějakým způsobem adaptovaly, v něčem se do určité míry změnili, ale skutečně jakoby nepochopili, v čem se třeba ten systém jako změnil nebo musel změnit. A pak jsou ty společnosti, které se skutečně transformovaly, což je podle něj právě ta nejúspěšnější strategie, jak tu krizi přežít.
0: Který ze starověkých národů tento koncept stělesňuje nejlépe a čím se lišil od společností, které byly pouze odolné?
1: Tak pro Kleina je zásadní koncept antifragility, což je vlastně právě ta schopnost na tu situaci zareagovat, a tomu chaosu nepodlehnout, ale skutečně jej využít pro svůj vlastní prospěch a nějakým způsobem se právě transformovat, jak jsem říkala. A pro Kleina jsou ty úplně nejúspěšnější společnosti právě Féničané a Kypřané. Obě dvě vlastně využili tu situaci nějakým jiným způsobem. Féničané se začali orientovat hodně na obchod, vlastně využili vyplenění těch stávajících přístavů, které existovaly ve Středozemním moři, které obsadili a získali kontrolu nad těmi obchodními stezkami vlastně úplně ve všech směrech. S tím pak souvisí i šíření, to jsou takové známé věci, třeba, že právě s nimi se rozšířilo to purpurové barvivo nebo abecední systémy, které položily vlastně základ řečtině a dalším moderním jazykům. Takže Féničané vlastně získali i nějakou tuhletu kulturní výhodu a tomu prostoru takhle dominovali ve všech směrech, ale hlavně právě ekonomicky a obchodně. A u Kypřanů je zase důležité to, že vlastně oni byli jedni z těch prvních, kteří přestoupili na výrobu železa. Bavíme se vlastně o době, kdy se zhroutila doba bronzová. Různí historici nebo archeologové to vykládají různými způsoby, jakoby co byla konkrétně ta příčina a co byl důsledek. Někdo říká, že se právě zhroutily ty obchodní stezky, takže nebylo dost mědi a cínu a tím pádem se nemohl vyrábět ten bronz a tak se musel najít nějaký jiný materiál, který se bude využívat, což právě jako bylo to železo. A naopak někteří říkají, že Kypřané objevili to železo už dřív jako nějaký, řekněme, vedlejší produkt při výrobě bronzu a postupně došli k závěru, že je to pevnější, vhodnější, efektivnější materiál, ekonomicky výhodnější a v něčem i, řekněme, prestižnější a tak právě ji začali využívat a šířit takhle dál.
0: O tom, že kolaps a krize mohou být příležitostí k růstu a větší síle i odolnosti, píše v knize Přežití civilizací známý americký archeolog a historik starověku Eric Klein. Ke knize čerstvě vydané nakladatelstvím Vyšehrad se s historičkou Petrou Hanákovou vrátíme za chvíli.

Chad Baker to má podobně jako já, zamilovává se prý velmi jednoduše, teď to tvrdil v písni I Fall in Love Too Easily. My se ovšem vrátíme k historii a k tomu,

0: velmocí, která kolaps fyzicky přežila, ale ztratila své výsadní postavení. Přeci jen ve výsledku následovalo období rozpadu a intrik.
1: Je to tak. Nejde o to, že by Egypt nějak zanikl nebo že by prostě zmizel. Samozřejmě ta egyptská civilizace v něčem přetrvala, ale došlo tam k obrovskému rozdrobení té společnosti. Vlastně se ztratila ta nějaká jakoby přesně kulturní supervelmoc, kterou Egypt byl předtím třeba v té době 18. nebo 19. dynastie, vlastně v té době svého nějakého pomyslného mocenského vrcholu. To území se rozdrobilo, vládly současně třeba 2, 3, někdy 4 faraonové najednou. Ztratila se nějaká ta jasná kontinuita té moci a i právě toho území. Panovníci se věnovali spíš bojům o moc a neřešili právě hladomor, mor a všechny ty situace, které postihly to obyčejné obyvatelstvo.
0: Klein se mimo jiné věnuje i zániku mykenské kultury, který sice uvrhl region do staletí chudoby, ale nakonec uvolnil místo pro vznik klasického Řecka. Nabízí Klein odpověď, zda je pro lidskou evoluci lepší, když systém kolabuje a tedy poté začne od nuly?
1: Já bych se asi vyhnula těm slovům jako lepší, horší, když mluvíme o civilizacích a kulturách. To, co Klein říká, je vlastně to, že ta společnost musí fungovat tím způsobem, jaký má v tu danou chvíli při těch daných nějakých společenských i hospodářských a taky přírodních třeba podmínkách smysl. Takže on říká, že to období palácového hospodářství, které bylo právě typické pro tu mykenskou civilizaci před kolapsem, bylo v něčem jako prosperující, bylo v něčem efektivní, ale třeba pro ty nejnižší společenské vrstvy to představovalo obrovskou hospodářskou zátěž, která byla dlouhodobě neudržitelná a tak bylo nevyhnutelné, že se ten systém zhroutí. A potom přišla ta fáze té společenské reorganizace a pak vzniklo to jakoby klasické antické Řecko, jak jej známe tak z té Homérovy doby a dál.
0: Klein nabízí i poměrně zajímavé pasáže o chetických elitách, které řeší malicherné mocenské spory v době, kdy jim kvůli suchu zejí sýpky prázdnotou, což v dnešní době působí poněkud povědomně. Dá se říct, že Klein nastavuje zrcadlo naší současné globální situaci, globální politice?
1: Jo, určitě, určitě ano a určitě myslím, že i to je jeden z těch důvodů, proč je ta kniha tak přijímaná, proč je o to téma stále zájem, i když vlastně popisuje situace, které nastaly před mnoha tisíci lety, tak v něčem samozřejmě je to povědomé i v současnosti. Klein vlastně říká, že i když ty společnosti fungovaly úplně jinak než naše společnost, neexistovalo něco jako veřejnost nebo občanská společnost, ale přesto, a to ukazuje právě na příkladu těch chetitů, bylo důležité, aby i ty pracující vrstvy byly spokojené a nějak jakoby se chtěli podílet na tom dalším rozvoji toho systému, protože ve chvíli, kdy ti lidé, na nich ten systém nějakým způsobem stojí, jako s ním přestanou souhlasit, začnou být nespokojení, tak to každou tu krizi samozřejmě urychlí a znásobí.
0: Říká Petra Hanáková, která se v nakladatelství Vyšehrad stará o popularizačně naučné tituly. Jaký je vůbec u českého publika hlad či nehlad po literatuře tohoto typu? A co připravujete?
1: Tak myslím si, že nebo hlad je možná silné slovo, ale myslím si, že přesně tenhle titul ukazuje nějaké možné aktualizace nebo poukazuje prostě na problémy, kterým čelíme dnes, na to, že tyhle věci tady nějakým způsobem byly už i dříve a to, co mi přijde vlastně na té knize v něčem trošku hezké nebo uklidňující, je to, že Klein dává i nějakou naději a vyhlídky, jak tyhle krize překonat, i když se nám můžou zdát jakoby nezvládnutelné nebo tak strašně tíživé, tak ukazuje, že při správném i politickém vedení můžeme jako společnost vlastně se nějak jakoby přeměnit a tu novou situaci zvládnout. A jenom připravuje se teď tedy nová Kleinova kniha Láska, válka, diplomacie, je tím pracovní název a ta se věnuje právě taky zase kontextům těch objevů, které nějakým způsobem osvětlují diplomacii na antickém předním východě.
0: A to jsou třeba které?
1: No jsou to hlavně destičky z Amarna, které jsou jakoby tím hlavním objevem té knihy. Zase představuje jak ty kontexty těch nálezů, tak právě rekonstruuje i tu starší realitu.
0: Říká historička a odpovědná redaktorka knihy Erika Kleina po roce 1177 před Kristem přežití civilizací, které teď v českém překladu Marie Čapkové vydalo nakladatelství Vyšehrad. Díky moc za rozhovor, ať se vám daří.
1: Díky, naschle.

0: Padovský rodák Giovanni Benedetto Platy a jeho koncert pro hoboj smyčcové nástroje a baso Continuo G-moll. Jeho první část nám přinesl freiburský barokní orchestr, řídil jej Gottfried von der Goltz a dořídil v 15 hodin a přesně 37 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A po novém cirkuse, nejkrásnějších českých knihách, jednom hudebním výročí a také po zamyšlení nad kolapsy civilizací, teď na Vltavě vytyčíme prostor filmovému umění. A děláme tak rádi, protože do českých kin se teď vracejí dva jedinečné dokumentární filmy režisérky Jany Čevčíkové. Oba natočila v Rumunsku, oba také prošly náročnou digitální restaurací a ač je od sebe dělí necelých 20 let, vytvořili unikátní filmový celek. V dokumentu Piemule sleduje režisérka život české komunity v Banátu na začátku 80. let. Protagonisty snímku starověrci jsou pak příslušníci náboženské skupiny, která nesouhlasila s násilnými zásahy do jejich církve a v 17. století byla nucena odejít do exilu, a to na různá místa země koule. Náš filmový redaktor Tomáš Pilát mluvil s Janou Ševčíkovou nejdříve o tom, v čem vidí smysl znovu uvedení právě těchto dvou dokumentů do biografů.
2: Vznikly vlastně tři filmy v Rumunsku. Jednak za Čaušeska a jednak teda potom lehce později po revoluci. A já si myslím, že ty filmy, čím budou starší, tím budou mít větší hodnotu. Jedna, která už co vím od lidí, kteří do Rumunska jezdí, tak je to tam úplně jinak. Já sama jsem tam nebyla, protože si chci uchovat to, co jsem si tam zažila a prožila. A nebej těch lidí okolo mě, kteří mě nesmírně pomohli, ať už to je Galina Šustová, která to všechno zprodukovala a dala dohromady, tak kluci z jeho postu, tak prostě všichni jako Pavel Dvořák, to bych mohla jmenovat a určitě zase zapomenu na někoho. Já mám dar, že mám okolo sebe lidi, kteří mě pomáhají. Já netočím 15 filmů ročně, to je moje štěstí, ale mám okolo sebe takovouhle partu a klobouk dolů. Bez nich by to nešlo.
3: Když si vezmeme tedy ty filmy, každý zvlášť, tak nejdřív ti starověrci, to je nám asi trošku vzdálenější, etnikum řekněme.
2: Je to stará ruská víra, je to etnikum, když se mě objevila na severu Rumunska, v Maramureši, tak tenkrát byl taky fousatý chlapíci a byla jsem poslána na Dunajskou deltu, kde mi to neuvěřitelně oslovilo, protože to bylo jako když stoupneš zpátky do nějakých zvláštního času, zvláštního bytí. Tenkrát jsem tam zůstala asi 3 neděle na té Dunajské deltě, ale bylo mi řečeno, že když chci starověrce, abych jela do Moskvy. Tam jsem objevila báječného zvoníka a byla jsem nějakou dobu v Moskvě, ale já jsem měla pořád v hlavě tu přírodu, že patří k těm starověrcům ta příroda. Byla jsem poslaná z té Moskvy na Sibiř, do Novosibirska, ale tam už těch starověrců jsem moc nenašla. A ty mě řekli, že mají svým způsobem jako příbuzný v Oregonu, že část jich zmizela v Severní Americe. No a vzala jsem bagla, odjela jsem do Oregonu. No a v tom Oregonu mě řekli, že jestli chci opravdový starověrce, takže musím na Aljašku. No a na tu Aljašku jsem se vypravila až teda další rok. A to bylo neuvěřitelné hledání, protože lesy, lesy, lesy. Ale oni se mnou nechtěli moc komunikovat, jo, protože oni byli opravdu velice, velice uzavření. Ale posléze, když jsme si rozpovídali a oni pochopili, že vlastně já znám některé jejich příbuzenstvo v tom Rumunsku a v té Moskvě, tak se pomalinku jako začali otevírat. A já jsem tam taky zůstala asi 6 neděl. A tenkrát, když jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak jsem měla opravdu velký dilema, kde ten film natočit, že jsem z toho nechtěla dělat cestopis. A ta Dunajská delta, jednak to prostředí, já jsem to měla proježděný, ty kanály a ta místa a s těma lidma jsem opravdu strávila hromadu času a zdálo se mi, že když budu točit o těch starověrcích, tak na Dunajské deltě. Takže jsme tam zůstali poměrně dost dlouho, no.
3: Tomu filmu druhému nebo prvnímu Piemule, dá se říct, že vy jste možná odstartovala zájem Čechů o Čechy v rumunském Banátu.
2: Myslím, že první dokument o Češích v Rumunsku byla Piemule. A pak tam začali jezdit další filmaři, včetně teda téhletý doby, kdy tam jezdějí. Už je to úplně v něčem jiném. Já jsem tam byla asi před, já nevím, 15 lety naposledy, nebo možná, že ještě díl. A tam jsem viděla nalevo anglicky napsaný mlíko, napravo francouzsky a prostě ty lidi, já chápu, že se potřebují vydělávat, jo. Ale my, když jsme tam jezdili, tak oni vždycky jako matička Praha a byli strašně dojatí, že jsme z těch Čech. A podle toho taky se k nám chovali. A teďkon, nevím, tak jezdí tam skupiny lidí, dělá si tam koncerty, ale pro mě už je to něco úplně o něčem jiném, no. Už nechci. Ale první přání k Vánocům dostávám z Rovenska, z těch nejvyšších tam hor, od té jedné ženy, se kterou jsem tam točila poměrně dost dlouho, tak to mi těší, že v duši to pořád trvá.
3: Vy jste chtěla ukázat život té české komunity během jednoho roku.
2: Točila jsem tam 2 roky, protože jsem vlastně chtěla natočit ten katolický kalendář, což na FAMU tehdy, když viděl můj pan profesor, že film začíná Otčenáš, jen si na nebesích, takže tam byly různé svátky, ať už to jsou Velikonoce, ať už to byly Vánoce, ať už to byly mše v kostele a vlastně i to, co tam říkají ty lidi, ta víra, která tam byla velice, velice taky důležitá, protože já mám předky ze Starý Říše, rod Florianu, tak tomu mám trošku blízko. Nicméně, když jsem tam byla poprvé, tak to bylo jako když stoupneš 100 let zpátky.
3: Ten film má takový, řekněme, morální přesah nebo téma. Vy ukazujete, jak si ti lidé tam zachovají tu českou identitu. Chtěla jste tam teda ten rozměr do toho filmu dostat?
2: Je to tak, protože to tam prostě takhle bylo. Mě to samotnou překvapilo a pro mě to bylo samozřejmě téma číslo 1.
0: Vzpomíná režisérka Jana Ševčíková, jejíž 2 unikátní dokumenty Piemule a Starověrci mají v českých kinech obnovenou premiéru, a to v digitálně zrestaurované podobě. Piemule z roku 1984 je filmem o české menšině, která se více než před 150 lety usadila v kopcích nedaleko rumunské Timisoary. Starověrci z roku 2001 pak zaznamenávají život Rusů silné víry, kteří od 17. století žijí ve vyhnanství v rumunské obci u Dunajské delty.

0: Myslím, že je chybou hledat naději kdekoliv mimo sebe, napsal americký dramatik Arthur Miller. A svým způsobem mu teď dala za pravdu i americká zpěvačka Esperanza Spalding v písni Espera s výraznou basovou linkou. Je 15 hodin 49 minut a před námi je úvaha básníka Petra Borkovce. Vydáme se v ní za fotografem Stanislavem Strakatým.
1: Každý dnes zná nějakého fotografa. Na světě je opravdu hodně fotografů. Já, který fotografie nijak zvlášť nevyhledávám, znám hodně fotografů, protože jsem na světě. Ne každý z nich ale, když o něj jenom v mysli zavadím, se mi okamžitě promění ve fotku, kterou si pamatuju a na niž se pořád těším. Fotograf Stanislav Strakatý, který zemřel 17. dubna 2026, ano. Na jeho pohřbu se sešlo 7 lidí, přesně 7. Jeden z nich přišel až na úplný konec, nikdo nefotografoval ani na mobil. A nikdo o něm a o jeho fotkách zatím nenapsal ani řádek. Abych byl přesný, ty fotografie jsou dvě. Na první z nich je lebka v potoce. Kančí lebka bez dolní čelisti, otočená zuby navrch, jeden klekták vypadlý, druhý ne. Potok je mělký, proud slabý, skoro nehybný. Taková potoční strouha, což se asi neříká. Kalná voda se vleče kolem kamenů, zaplétá se s nimi. Svazuje je a beze spěchu rozplétá. Možná před chvílí krátce zapršelo a nyní se trochu vyjasnilo. Fotograf si do toho všeho lehl jako nějaký klacek a zmáčkl spoušť ve chvíli, kdy se potok a lebka sobě podobaly. Olejové meandry v potoce jsou tolik podobné zaklesnutím a zaháknutím a spárům lebečních kostí. Ostatky života se proměňují v potok. Potok se zahušťuje do lebky. Ačkoliv pod povrchem obrazu zuří vážná a zásadní úvaha, jsem úplně vedle především z toho pozorného a výtečně provedeného přirovnání potoka a zvířecí lebky. Tak běžné, tak objevné sousedství. Koupu se v tom zblížení všemi smysly a nechce se mi z vody. Ne, píšu špatně, pořadí je jiné. Kančí lebka a potoční strouha si přede mnou prohazují skupenství a já, díky tomu, že dlouho fascinovaně zírám do toho prohazování, přecházím k hlubšímu soustředění. Ani nevím jak. Na druhé fotce, s níž si Stanislava Strakatého pletu, je zelená brána. Možná zámecká, možná od zahrady velké vily. Kovář si kdysi dal záležet a vytepal na ní lipové listy i větve, tulipány, růže, hrozny vrévový i hlavu bohyně Deméter. Ta brána je divokrásná, to vidíme všichni i náhodní cyklisté. A fotograf? Fotograf samozřejmě taky. Ale není takovej, aby potvrdil, co vidíme. Stanislav Strakatý udělal něco jiného. Počkal si a jedné noci kováře přistihl, jak v práci pokračuje. Jak v tranzu svého mistrovství, ve vytržení z krásy a kouzla řemesla, ková a tepe a ohýbá dál, jak dělá z kovu zítku, okolní keře i stromy, kus chodníku s opadaným listím, jak ková tmu a třpity v zahradě za branou. Když to měl hotové, fotograf stiskl. A to je ta fotka. Řekl jsem předtím, že si fotograf při focení lehl přes potok jako klacek. A potom, že u brány čekal na dávno mrtvého kováře, dokud nepřišel. To jsou dost podezřelé spekulace a formulace. Pravda ovšem je, že s chutí u těch fotek s ním o okamžiku a okolnostech okamžiku, kdy to cvaklo. Ke Strakatého snímkům, všem, které znám, mě přitahuje také to, že téměř u každého z nich mě podobné teorie napadají rychle a zlehka. Fotografie Stanislava Strakatého jsou vždycky vzrušené a napínavé a nějak neskutečné, ale mimořádné je především to, jak k těm vlastnostem přicházejí. Připomíná se mi líčení jednoho přírodovědce, který byl několikrát napaden lvicí. Píše, že při útoku lvice se oběti zdá, že její tlapy se v mžiku třikrát až čtyřikrát zvětší. Stanislav Strakatý mačká spoušť fotoaparátu ve chvílích, kdy tlapy skutečnosti provedou tenhle hrozivý střih. A ještě bych řekl, že Stanislavovy fotky mi nikdy nepřipadají smutné. To je jenom cesta k nezvyklému, vzácnému a původnímu spíš veselá nebývá. A vždycky je v ní vzdor.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se také měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Visegrádské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v pařížském Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína. Ještě předtím byl v Polsku a v Bruselu. V Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku a nebo zemědělství. Zlínský filmový festival letos přilákal do kin téměř 24 tisíc diváků. Na doprovodný program jich pak zavítalo asi 95 tisíc. Návštěvnost byla podobná jako loni. Na dopolední projekce přišlo při návštěvách školních kolektivů 10 800 žáků. Jak uvedla při dnešní závěrečné tiskové konferenci výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Zlín Film Festival letos uvedl 300 filmů z rekordních 57 zemí. Dnes v noci bude jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku velká oblačnost, na východě i s doznívajícím deštěm. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty 11 až 7, na horách bude kolem 7 stupňů Celsia. Zítra ráno pak čekáme polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přeháňky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27, na západě Čech naměříme kolem 21, na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv samozřejmě i o počasí můžete číst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Do středečního odpoledne s datem 3. června jsme dnes na Vltavě vstupovali s láskou a s láskou ho teď budeme pomalu taky opouštět a uzavírat. Poslední půl hodinu našeho odpoledního proudového vysílání právě teď zahájí Eva Emingerová s písní Love is here to stay. Doufáme, že je to skutečně pravda a přejeme vám nejen hodně lásky, ale samozřejmě i příjemný poslech.

0: příbuzenstvo se mi posmívalo, že mám v hlavě jenom biceps, tak jsem s tím musela zkrátka něco udělat, vysvětluje Eva Emingerová, proč se z několikanásobné mistryně republiky ve volejbalu nakonec stala jazzová zpěvačka. Právě jsme vám hráli z jejího solového debutového alba T42 a to jednu z písní z pera George a Iry Gershwinových.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A dnešní akcent bude patřit knihovně Václava Havla, která v pondělí předala cenu Toma Stoparda. Znamená to tedy, že program instituce zatím pokračuje, a to i v době, kdy čelí jedné z největších krizí ve své historii. Většina zaměstnanců, jak jste asi zaznamenali, podala výpověď. Ředitel Tomáš Sedláček je kritizován kvůli způsobu vedení knihovny a odešli také někteří členové správní rady i významní podporovatelé této instituce. Za aktuálním sporem ale stojí i širší otázka. Co má vlastně knihovna Václava Havla být? Jak pečovat o odkaz Václava Havla více než 10 let po jeho smrti? A jak podobné instituce fungují ve světě? Právě na to se bude Saša Michailidis ptát svých dnešních hostů, bývalého předsedy správní rady KVH, komentátora, novináře a disidenta Jana Macháčka a také novináře a filozofa Petra Fischera. Dnešní premiérový akcent vám na Vltavě nabídneme 16.30.

0: Byl žákem skladatele Jeana Philippa Rameaua a za jeho přítele se dokonce považoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Jakou hudbu psal François-Joseph Gossec, to jsme na Vltavě slyšeli právě teď v jeho slavnostní symfonii o 17 částech F-dur. Je 16 hodin a 14 minut a my vám teď nabízíme další téma. Ostatně právě v době, ve které žil Jean François-Joseph Gossec, vznikalo i jedno z nejstarších divadel u nás, konkrétně divadlo na zámku v Litomyšli, konkrétně se psal rok 1797. Právě teď můžete v novém prohlídkovém okruhu tohoto státního zámku obdivovat historické kulisy, dobové divadelní kostýmy a třeba i stroje, které umí napodobit bouřku anebo vichr. Reportérka Barbora Soukupová byla jednou z prvních, kdo novou expozici viděl.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce na začátku nového okruhu návštěvníky vítá průvodce David Forsam.
1: No a nyní vás, milí návštěvníci, poprosím, abychom se posunuli do další části. Čeká nás modrý pokoj.
2: Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. V jeho kulisách se hrála opera Mozartova Don Giovanni. Ve Stavovském divadle se hrálo, tam se ty kulisy nezachovaly. Ten jeho rukopis, to, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry.
4: Halt! Haben wir dich, du hartherziger Tiger! Dein Mädchen gibt uns, oder du musst sterben.
5: Wie? Das ist der, mein lieber Georg, mein Freund.
3: Máme možnost prezentovat různá prostředí. Zámecké pokoje, modrý pokoj, kabinet, ale i z lidového prostředí, třeba žalář nebo zbrojířova dílna. Jsou to i další, kuriózně třeba moře.
2: A ke scéně, jako je třeba moře, patří i zvukové efekty. O nich je samostatná část výstavy. Jsou tady čtyři stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky dochází k přesýpání. Můžete ovlivňovat rychlostí točení tu intenzitu a je z toho déšť, nebo je tu jiný válec, na který je natažená fólie a tím otáčením zase, jak to šustí, tak docílíme vichru.
2: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
3: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Výtěžek ze vstupného Valštejnové darovali na charitu obvykle. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. Nebo jsou k vidění kopie z pamětní knihy Hrabinky Kajetány. Co list, to jednodobové představení. To znamená, je to doklad o tom, co se hrálo, kdy to bylo, jaké byly osoby a obsazení. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: právě včas, tady Just in Time, vkročili na Vltavu Tony Bennett a Michael Bublé v jednom ze svých swingujících duetů. Je 16 hodin a téměř 21 minut. A jelikož středeční odpoledne spěje k závěru, nezbývá, než vás srdečně pozvat k poslechu večerního programu Vltavy. Ve 20 hodin vám nabídneme večer na téma s názvem Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka. V němž prozkoumáme nejen šíři autorova odkazu, ale také mnohovrstevnatost jeho povahy. Pořad před 11 lety připravili mladí scenáristé Anna Mrázková a Marcel Peterka, tehdy čerství absolventi divadelní fakulty JAMU. V památníku národního písemnictví zpovídali literárního historika a archiváře Petra Kotyka, dále navštívili literárního kritika Vladimíra Karfíka a také autorova syna Jana Vaculíka. V pořadu zazní také ukázky z Vaculíkovy tvorby a dalších textů k tématu. Tady je krátká ukázka.
1: Vaculíková označuje manžela za člověka, který každý svůj poklesek omlouvá a považuje se za vzácný charakter tím, že každý svůj poklesek rodině oznámí. Vaculíková by nebyla proti tomu, aby se s ní rozvedl, ale jen v případě, že podá návrh on. Nechce teď sama od něho odejít, aby lidé neřekli, že v době, kdy byl v takové situaci, ona od něho utekla. V závěru rozhovoru uvedla, že vše, co se doví a co projednává s Martinovským, říká manželovi a některým svým známým. Pramenu sdělila, že s Martinovským hovořila předevčírem. Zpráva bude zaslána Maturovi do akce Mistr. Poznatky uvedené ve zprávě není možno využít při opatřeních v akci Mistr, protože to Vaculíková řekla jenom Pramenu a mohlo by dojít k jeho dekonspiraci. Zpráva byla získána od prověřeného a hodnověrného tajného spolupracovníka, který má plnou důvěru manželů Vaculíkových.
0: Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka, to je večer na téma, který pro vás uvádíme na Vltavě dnes od 20 hodin. A zítra úderem 6. hodiny pro vás budeme vysílat ranní mozaiku. Určitě si ji nalaďte, po 8:30 vás pozveme na jediný hudebně divadelní piknik v Praze, tedy na festival Habrovka. Přijde o něm mluvit dramaturg Adam Martiška. A po 9. hodině pak bude naším hostem ředitel památníku Lidice pan Eduard Stehlík, který nám představí projekty k 25. výročí založení památníku Lidice. Samozřejmě připomene také blížící se výročí nacistického masakru a vyhlazení této české vesnice, které proběhlo 10. června roku 1942. Pro středeční odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celou posádku lodivoda editora Jana Zítku a také za Natašu Vodvářkovou, která pro vás vysílání odbavovala z technického pracoviště. Všichni vás svorně zdravíme a přejeme vám co nejpříjemnější požehnané odpoledne.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Akcent.
1: Cena Toma Stoparda byla v pondělí předána v knihovně Václava Havla. Program instituce tak pokračuje i v době, kdy čelí asi největší krizi ve své historii. Většina zaměstnanců podala výpověď, ředitel Tomáš Sedláček čelí kritice kvůli způsobu vedení knihovny a odešli také někteří členové správní rady i významní podporovatelé instituce. Za aktuálním sporem ale stojí i širší otázka. Co má vlastně knihovna Václava Havla být? Archivem a pamětí jedné z klíčových osobností moderních českých dějin, místem veřejné debaty nebo institucí, která aktivně vstupuje do současného společenského dění? Jak pečovat o odkaz Václava Havla více než 10 let po jeho smrti? A jak podobné instituce fungují ve světě? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou bývalý předseda správní rady knihovny Václava Havla, komentátor, novinář a disident Jan Macháček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A novinář a filozof Petr Fischer. Dobrý den i vám.
3: Hezké odpoledne.
1: Co je podle vás skutečnou podstatou té současné krize? Honzo.
2: Tak vy jste tam na začátku řekl, co by ta knihovna měla být. Já vlastně souhlasím se vším tím, co bylo řečeno. To znamená, má se zabývat analýzou odkazu a aktuálně analyzovat ten odkaz. Má být tím archivem a má se samozřejmě vyjadřovat i k současným věcem. Jinak, co se týče amerických prezidentských knihoven, tak to je nastaveno trochu jinak. To je většinou obrovské jako muzeum, kde se opravdu prodávají i ty čepice a hrnečky a zároveň tam jsou artefakty ze života toho prezidenta a informační tabule dějepisného charakteru, aby to mu rozuměli školáci, kteří tam přijedou autobusem a tak dále. To tady nemáme k dispozici ani tu budovu a nemáme k dispozici ani ten archiv. Já bych rád zdůraznil, že podle mého soudu je ta instituce nastavená komplikovaně, možná bych teda i řekl špatně, od samého počátku, protože aby cokoliv mohlo fungovat, soukromá firma nebo nezisková organizace, tak musí být dobře institucionálně nastavena a tady to je nastaveno velmi nestabilně, protože vdova po Václavu Havlovi, paní Dagmar Havlová, má asymetricky prostě větší vliv a pokud by chtěla, tak má vlastně veškerý vliv, protože ona má zaregistrováno to jméno Václav Havel a jeho používání, to bylo předmětem i mnoha satirických pořadů v minulosti, ale nejen to, ona má zaregistrováno na sebe i tu značku knihovna Václava Havla. Krom toho je jedinou zakladatelkou té instituce. Zakladatel je velice vlivná funkce, protože zakladatel jmenuje správní radu. Dříve ty zakladatelé byly tři, pak zemřel Vladimír Petrusek, jeden ze tří zakladatelů, pak zemřel Karel Schwarzenberg, který před smrtí chtěl ta svá zakladatelská práva převést na donora dlouholetého od knihovny, tedy Zdeňka Bakalu, což s čím paní Havlová nesouhlasila. Takže ona je i jedinou zakladatelkou a vlastně ten vliv, který si v té instituci zachovává ten člověk, který na ní dává peníze, je vlastně pouze jako neformální. To je vlastně v podstatě na dobré slovo. Protože pokud by se paní Dagmar rozhodla, že od zítřka knihovna třeba existovat nebude, tak prostě existovat nebude. Jo, takže tam je zdroj nějaký jako prostě nerovnováhy, nestability a nenormálnosti. A když jsme se ještě bavili o tom, jak ta knihovna, o tom archivu, tak tam bych rád zdůraznil, že ta knihovna nemá ten archiv prostě sestávající z prostě z Havlových osobních věcí a prostě z jeho spisu a tak dále, ten není její, ten je také té vdovy. Jo. Takže knihovna má nějaké archiválie, ale ty archiválie jsou poskytnuté někým jiným než Dagmar Havlovou především. Aspoň za mě to tak bylo, jsou to archiválie třeba poskytnuté bratrem Václava Havla Ivanem Havlem a jsou to archiválie poskytnuté knihovně dalšími přáteli Václava Havla. Takže ten knihovna tam nějaká je, nějaký archiv tam je, ale není to ten hlavní archiv věcí, které jsou nejblíže souvisely s Václavem Havlem, protože ty věci jsou v majetku paní Havlové. Takže tím omlouvám se za příliš dlouhou přednášku, ale takhle bych to shrnul.
1: Ale teď jste dal dohromady, Honzo, ty souvislosti. Ale knihovna Václava Havla fungovala vlastně jakoby dlouhá léta, byť i pod vlastně, jakoby řekněme, dojmem toho, že nebyla nastavená možná na začátku úplně správným způsobem, podle toho, co říká Jan Macháček. Ale Petře, teď tady máme spor. A ten spor je o samotném principu fungování a filozofii knihovny Václava Havla, anebo je to mnohem prostější?
0: Já si myslím, že to je dost prostější. Je to prostě nesouhlas s nějakým konceptem, kterým přinesl Tomáš Sedláček, respektive s tím, jak je prováděn a s nějakým způsobem komunikace v rámci té knihovny. A samozřejmě při takových konfliktech, když takhle vybuchnou, tak se otevře celá otázka, jak to celé dělat lépe, jak to třeba celé založit znovu a podobně. Ale já myslím, že ten hlavní problém je v té komunikaci. Ukázalo se to i v těch výstupech jednotlivých lidí, kteří poskytovali různé rozhovory, ať už to byl Jáchym Topol nebo někdo jiný, který vlastně říkali, no tak jako on přišel s nějakými vizemi, ale nebyl schopen je naplňovat, respektive těžko se o nich komunikovalo, jak to máme dělat. Byl to vlastně takový solitérní přístup v prostředí, kde tady pracovalo 17 lidí, kteří se rozhodli odejít. No tak to asi byl ten hlavní konflikt. Samozřejmě se tím odkrylo i to, že nemáme úplně vyřešenou otázku, jako jak vlastně pečovat o ten odkaz Václava Havla, co s ním dělat jako s figurou, která měla velký význam pro celou zemi i pro stát, jestli se třeba stát k němu nechová jako macešsky ve smyslu třeba německé zkušenosti, kterou bych tady připomněl, kdy je asi 7 nadací v Německu placeno ze státního rozpočtu, které jsou vybrané podle jako významnosti těch figur u těch kancléřů od Adenauera po Helmuta Kohla. Je speciální nadace, která poskytuje třeba i studijní pobyty a podobně, nebo podporuje studijní práce v archivu těchto lidí. A je tam třeba i Helmut Schmidt jako kancléř nebo Willy Brandt. Jo? Takže vlastně to je, abych řekl, proto Německo je důležitější, že se o to stará ten stát, čili je tam vlastně jasná definice, jasné vymezení, dovolují se tam potom ty lidi do těch správních rad a podobně. Má to prostě trochu jiný rámec. Tady samozřejmě to byla soukromá aktivita, to není vůbec nic špatného, neříkám, že by to měl dělat stát, ale já souhlasím s Honzou, že by se to mělo víc vymezit, že by skutečně asi mělo být jasnější v tom, pokud má někdo takhle jako totální rozhodovací práva, tak vlastně může v tom systému převálcovat úplně všechny. Taky zase úplně to není špatně, ale pokud jako nedisponuje tím vkladem finančním, tak samozřejmě ten, kdo to financuje, tak se ptá, jak je to děláno a jestli se s tím může ztotožnit, což se ukázalo v tomhle případě, že asi nemůže.
3: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Bavíme se o současném dění v knihovně Václava Havla. V dnešním akcentu s bývalým předsedou správní rady knihovny Václava Havla, komentátorem a novinářem Janem Macháčkem a novinářem a filozofem Petrem Fischerem. Když odhlédneme od té aktuální krize, a Jan Macháček to už vlastně trochu naznačil, jaká by měla být role knihovny Václava Havla v roce 2026 a dál?
2: Já bych tady ještě se znovu vrátil k tomu, co jsem říkal předtím, protože my si můžeme jako česká společnost nebo elity české společnosti o tomhle myslet, co chceme. Ale když to tak řeknu, máme trochu smůlu, protože nám by to musela odsouhlasit, jak jsem říkal, strukturovaně, proč ta vdova, tedy paní Dagmar Havlová, a jinak my si můžeme myslet, co chceme. Pokud by se to mělo stát otázkou celospolečenské debaty, nebo by mělo vzniknout něco, co bylo financováno ze státního rozpočtu, tak by se to muselo jmenovat jinak. A mě napadají takové nápady, jako prostě já jsem shodou okolností taky jako muzikant, tak si pamatuju 80. léta, kdy se kapely přejmenovávaly, třeba Psí vojáci byli PVO, aby mohli vystupovat na Chmelnici. Plastici se to sice nevyšlo, ale zkoušeli používat zkrátku PPU, Plastic People z PPU. Nebo vzpomeneme se na Prince, který se několik let svého života, možná dekád, jmenoval jakýmisi znaky. Takže možná bychom mohli použít to srdíčko prostě, nebo to VH se zelenou fixou, ale obávám se, že i to může být někde zaregistrováno. Já jsem nekontroloval, co všechno je zaregistrováno.
1: Takže pokud nebylo, tak už teď je.
2: My bychom to museli pojmenovat úplně jinak a nesmělo by tam být to jméno Václav Havel ani v nějakém kryptogramu. Takže já opravdu nevím, jinak samozřejmě pokud by to šlo, tak můžeme vést jako debatu o tom, jestli by to mělo být financováno ze státního rozpočtu, proč ne, i když mimochodem zrovna teda v dnešní době, kdy se stát chystá zřejmě rušit i česká centra, jako aby tady byla nějaká instituce, která se vytvoří závislost, zrovna na tom českém státu, bohužel nejsme v Německu, tak to bych na to asi jako nesázal.
0: Já jsem jenom chtěl připomenout, že to byla aktivita celospolečenská, že si prostě Němci řekli, nebo politici, že to byly tak významné figury v politickém systému, nebo i pro celou tu společnost v určitých fázích vývoje Německa, že je dobré jim založit nadaci a věnovat se jejich přemýšlení. No.
1: Pokud se ale tedy budeme bavit hypoteticky o té situaci, že skutečně všichni zúčastnění mají na mysli především dobro té myšlenky a celé fungování té instituce, tak jak by skutečně, může teď vlastně začít Petr Fischer, měla vypadat knihovna Václava Havla do budoucna?
0: No, tak to bych samozřejmě musel vytvářet nějaký koncepty knihovny. Já si nemyslím, že byl úplně špatný, ale jak říkám, mě třeba z té ciziny zaujalo ty studijní pobyty to, a samozřejmě to vždycky spojené s výstavou nějakých archiválí. Jo. Ať už je to třeba v centru François Mitterranda ve Francii, tak samozřejmě jdete se podívat na jeho pracovní stůl a podobně. To jako k těmhle těm institucím patří. Ale já si myslím, že důležité u Václava Havla je ta živost toho myšlení, teda jestli nějaká ještě je, tak bychom měli právě vyzkoušet. Takže tohle bych zkoušel všemi možnými přístupy. Nakonec i ten přístup Tomáše Sedláčka, který já osobně jsem kritizoval, protože si nemyslím, že Václav Havel byl filozofem a že je třeba to takhle jako formalizovat, tak nakonec něco přináší, protože se znovu vracíme k přemýšlení Václava Havla, k jeho myšlenkám, řekněme i k tomu, k té proměně myslitele, intelektuála a tvůrce dramatika v politika, že to je důležitá proměna, to je, co to s lidmi dělá třeba, to je něco, co myslím, že třeba knihovna moc netematizovala a mohla by se k tomu vracet. A samozřejmě žijeme v roce 2026, takže všechny moderní metody, které k té komunikaci slouží, si myslím, že už by měly být samozřejmostí, vůbec by neměly být součástí té diskuze. Když dneska si kliknu na internet do toho centra François Mitterranda, tak sám taky najdu vlastně všechno, nebo Margaret Thatcherová má svůj nadaci, tam se dostanu úplně ke každému jejímu proslovu, můžu vlastně do detailu studovat úplně všechno. V knihovně Václava Havla je taky ta část toho vlastně digitalizovaná, ale asi možná si to dá ještě nějak jako zpřístupnit, jako více ještě popularizovat, nevím. Jo, tak těch věcí by se asi dalo dělat dost, ale ta knihovna byla především i součástí nějaké současné veřejné debaty, ty věci, které se tam dějí.
1: A stále ještě je,
0: které se tam dějí, tak jsou vlastně mířeny na to, co prožíváme teď. Samozřejmě většinou někdo to kritizuje, že je to většinou jenom třeba z jednoho úhlu pohledu, že tam málo dochází k nějakým střetům, takzvaně přes barikády, a to možná k tomu nějak patří, protože ten prostor je vymezen, řekněme, dobrou vůlí k tomu vůbec k nějakou diskuzi vést, což jako není vždycky jako zajištěno. Takže těch otázek je otevřeno hodně. Nemyslím si, že by knihovna nějak byla zatuchlým prostředím, že by tam nebyla žádná živost, jo? Ale samozřejmě tomhle smyslu využívat ty moderní technologie, jak to naznačoval Tomáš Sedláček, samozřejmě jde, ale není to gro. Jde o to, jak vracet Václava Havla do veřejné debaty, respektive jestli ještě té veřejné debatě má co říct. No.
1: Ale ten, řekněme, ta velká výtka, která směřovala k Tomáši Sedláčkovi ze mnoha stran, možná i třeba neoprávněná, byla o určité komercionalizaci vlastně myšlenek a odkazu Václava Havla. Skutečně tomu tak bylo, anebo to hrozilo?
2: No, každý jsme asi zaznamenal jiný prostě projevy té kritiky. Já bych teda asi taky byl kritický, kdybych nebyl svědkem v posledních dnech a týdnech, a bohužel to ke své škodě, to takzvaná pražská kavárna umí velice dobře, prostě to lynčování, protože jako... Já bych byl mnohem kritičtější k Tomáši Sedláčkovi, než dneska budu, protože já nesnáším linčování kohokoliv na sociálních sítích, a Tomáš Sedláček se to dneska schytává zleva, zprava, ze zhora, ze zdola. Ono je to tak, že každých 5 dní nebo týden je tam nenáviděn někdo jiný, tak možná už to jako opadlo, ale prostě tohle je mi jako nepříjemný. Nicméně komercionalizace, jak už jsem řekl, kdyby ta knihovna měla, patrně asi by to muselo být státem zadano, že by to byla nějaká opravdu velká veřejná budova, nějaké muzeum skutečně rozlehlé, tak i v té Americe samozřejmě se i u těch prezidentů, kteří jako byli náhodou intelektuálové i takový a v americké historii byli, tak i tam se prostě prodávají ty čepice prostě a ty hrnky, jak jsem říkal, to je prostě takzvaný ten merch, to je normální, ale nemůže to být jenom merch. A když se baví o duchovní odkazu, tak to rozhodně nemůže být kýč a tam některé ty ta zjednodušení, které Tomáš Sedláček pronášel o té pravdě a lásce, skutečně byly na hranici nebo za hranou toho kýče. Jinak k té otázce, co by ta kniha měla dělat, tak ona má ten dobře fungující klubový program. Já si dovedu představit, že by mohl být takový otevřenější různějším názorům a že by tam mohly být i ostřejší výměny názorů, ale co bych si určitě představoval.
1: Pardon, že vám do toho skočím oběma. To znamená, že máte pocit, že knihovna Václava Havla přes všechnu tu vlastně jakoby širokou práci, kterou dělá v souvislosti s aktuálním děním, takže je takovým trošku safe spacem, že vlastně to je takové bezpečné prostředí.
2: No já vám řeknu téma prostě a doufám, že nebudu tady hned jako by to ten svědčil označen jako za dezoláta, ale prostě velkým tématem dnešní doby prostě svoboda projevu je. Není to tak, že jenom se bojuje s dezinformacemi a kdo mluví o svobodě informací je dezo. A to je prostě v době sociálních sítí je to téma. Nikdy jsem nezaznamenal, že by se tohleto téma odvážila právě možná z obav toho, že by byla označena za nějaké, že tam pozvali nějakého dezoláta. Jako to by knihovna prostě, která nesemenová celá odevřít měla a neměla by se toho bát. To bych jen tak jako zmínil teda na okraji, i když samozřejmě si nepředstavuji, že se stane jako lajkonošem tohle tématu. Na to tady máme jako jiný, že jo. Ale jako prostě neměla by se mu ani jako vyhejbat, jo. Ale hlavně si myslím, že ta knihovna by daleko víc měla rozvíjet Havlovo evropské myšlení. Václav Havel měl mnoho velice zásadních projevů o Evropě, zabýval se detailně prostě evropskou identitou, jako zabýval se výhradně, teda detailně evropským federalismem, řekněme druhou komorou prostě Evropského parlamentu. To je politické myšlení, které skutečně teprve teďka některým lidem dochází a to by ta knihovna měla být daleko více viditelný hráč na evropské úrovni, mít daleko víc peněz možná i od toho státu, aby tyto debaty iniciovala, protože jsou to debaty i o tom, jak se má i dneska, je prostě v souvislosti s ruskou rozbou nebo i vlastně bezpečnostní rozbou, i iránskou třeba, samozřejmě téma prostě způsobu evropské integrace je prostě stále důležitější téma, takže knihovna by mohla být tady velkým evropským, možná i globálním hráčem a ona sice trochu je, dává třeba tu lidskoprávní cenu, ale není to, jinak takzvaná ta hospůdka, ta klubová činnost, to si Václav Havel přál, to si dokonce přál, aby to Jáchym Topol dělal, to by asi byl jako spokojen, ale nemůže to zase být jenom ta hospůdka, ta literární kavárna Praha 1, musí to být všechno. Musí to být i Havel jako Evropan, musí to být Havel jako postava globálního významu a může tam klidně potom být i ten merch a mělo by tam být i něco pro ty nejmladší generace, mělo by tam být něco, co je pochopitelný pro žáky základní školy, když tam přijedou, nebo pro turisty, prostě který u nás, jo, to všechno by tam mělo být přítomné.
1: Akcent. Fakt se tu zabavíme o současné situaci knihovny Václava Havla společně s novinářem a filozofem Petrem Fischerem a také s komentátorem, novinářem a bývalým předsedou správní rady knihovny Václava Havla Janem Macháčkem. Petře, teď to vlastně Jan Macháček zmiňoval. Ta, řekněme, větší otevřenost, ne možná jenom evropská, ale globální otevřenost knihovny, ale to je to, co vlastně zmiňoval Tomáš Sedláček.
0: Ano, ale on tomu možná vždycky připojoval takové ty kýčovité právě věci, jako typu volíme symbol svobody, aby to bylo to srdíčko, nebo chceme...
1: To je ta
0: aby,
1: slavná Eurovize.
0: Ano, anebo aby se nosilo tričko, ne s Che Guevarou, ale s Václavem Havelem, ale to by se muselo něco stát, že? To by ten Havel musel rezonovat ve světě, což asi se momentálně neděje, proto ho nikde nenosí na tričku, jenom v České republice. Jo, a my vlastně možná zároveň mluvíme o určitém dluhu téhle společnosti. protože abychom mohli z něj dělat globální osobnost, tak bychom z něj museli konečně se k němu vrátit jako k osobnosti české, jako vůbec, nebo středoevropské, jako minimálně. Jo. A to myslím se jako úplně ve veřejném prostoru nedělá. Knihovna samozřejmě některé ty programy nebo některé ty věci, ty diskuze jako tímhle směřovala. A na tyhle témata ty debaty probíhaly, ale úplně ve veřejném prostoru Havel funguje jednoduše prostě jako součást nějakého politického boje. Jo, takové ty jednoduché plácačky, buď jako odcitujeme jako autoritu, anebo řekneme, že vlastně zkazil celé politické prostředí, protože politikem nebyl. Jo, tak tyhle debaty, které se vedou ve veřejném prostoru, vlastně nejsou kultivovaný a jako vlastně ukazují, že my se vlastně od Havla jako o nějaké zajímavé i duchovní osobnosti jako spíše vzdalujeme. Takže já si myslím, že knihovna by nejprve mohla pomoct ještě víc k tomu, abychom Havla reflektovali více jako mnohovrstevnatou osobnost. Jako někoho, kdo vlastně dokázal napsat báseň, ale zároveň i skvělý politický projev. Tohle je, myslím, na Václavu Havlovi úplně to nejcennější. Jo. Ta různorodost, ta mnohovrstevnatost, která ale zároveň je integrální. Jo. To je něco, co se vlastně málo kdy vidí a taky je tam určitý pohyb, je tam nějaký vývoj myšlení. My ho máme zařazeného jako politika, který třeba v určité chvíli podpořil útok na Irák, ale byl to taky vlastně velký kritik ještě na konci 70. let a začátku 80. celého nějakého civilizačního pohybu, který nemůžeme zastavit a vidíme, že to vlastně dál pokračuje. To jsou třeba témata, v kterých by Václav Havel a jeho myšlenky mohly rezonovat daleko více i mezi mladými lidmi, jo, kteří se samozřejmě zajímají o globální změny klimatu, o lidská práva a všechno. A to tam má Havel pořád co říct, protože on vlastně neříká, že ta liberální demokracie je nějaký ten nejlepší ze všech možných systémů, jak to slyšíme jako frázovitě opakovat v současné debatě. On je vlastně daleko kritičtější a možná, že pro spoustu lidí je tím pádem, protože ho stotožňují jenom s tou liberální demokracií, tak je vlastně jako snadno zařaditelný na tu jednu stranu, zatímco on má vlastně co říct i té druhé straně. Jo. Čili jako já bych spíš plédoval za to, abychom se jako společnost k němu, a to se samozřejmě nedá nějak nařídit, jo. To musíme spíš jako cítit, že skutečně tady nějaká inspirace pořád ještě je a já třeba osobně největší inspiraci vidím, kdykoliv si otevřu nějaký Havlův esej, tak v tom psaní, v tom způsobu přemýšlení, vlastně zaplítání těch věcí, což je asi nejlépe potom vidět v jeho divadelních hrách, tak ty hry se pořád hrají, i když ne v takovou intenzitou a množstvím opakování jako v minulosti, ale pořád tady jsou v tom divadelním prostoru, tak asi odsud Havel nikdy nezmizí, ale jako společnost ho máme tak jako ve vzduchu někde. Myslím, že úplně to ještě jako vyřešené nemáme.
1: I přes tu skepsi, kterou jsem malinko slyšel hned v úvodní odpovědi Jana Macháčka, tak přesto máte pocit, že celá vlastně tato debata, nechci říkat úplně kauza, protože je to spíš opravdu debata, se vším tím dobrým i zlým, které jsou s tím spojené, tak že by mohla napomoci, když už ne tedy dalšímu osudu knihovny Václava Havla, tak ale právě třeba odkazu Václava Havla?
2: Já myslím, že do určité míry ano. Já jsem viděl takový post na sítích od novináře Miloše Čermáka, který říkal, tak vlastně buďme rádi za tuhle debatu. Možná to napsal dřív, ještě než teda vypuklo to největší linčování toho Sedláčka, který jsem tady řekl.
1: Ocituju kousek. No. Havel je bez debat jedním z největších Čechů moderní doby a zaslouží si živou a zábavnou debatu inspirovanou tím, co si myslel, udělal nebo napsal.
2: Jo, já s tím naprosto souhlasím, že to, že se to teďka jako rozvířilo, to je určitě prostě dobře, vyvolalo to jako další zájem o to, co Václav Havel byl nebo nebyl, jestli má co říct k dnešku nebo nemá co říct k dnešku, do jaký míry se dá zjednodušovat ten jeho odkaz na nějaký jako slogany, že jo, prostě kýčovitý nebo ne. To všechno je samozřejmě legitimní téma, takže dobře, ale to opadne jako každý rozruch, jako opadne a pak tady znova bude ta otázka, co bude s tou institucí, o který si všichni v pražský kavárně nějak myslíme, že je tak trochu naše, ale jako ona není. A já jsem v tomhletom skeptik, že i kdyby se paní Havlové a Tomáši Sedláčkovi a Davidu Duškovi, což je ten jediný člen správní rady, který tam zůstal, on je mimochodem vnukem Zdeňka Urbánka. Zdeněk Urbánek byl opravdu celoživotní guru Václava Havla, i když nebyl moc mediálně známou osobou, ale byl to opravdu jeho nejbližší člověk, což jsem mnohokrát měl možnost i sám zažít. Tak David Dušek jistě k tomu má co říct, jakožto vnuk Zdeňka Urbánka, ale i kdyby se jim podařilo sehnat nějaké nové sponzory, tak i oni budou dříve nebo později, jako každý bývalý ředitel, každý přesada nějakým způsobem osočení, že na tom chtějí jako prostě nějak jako profitovat nebo se chtějí jako proslavit. Já to radši nebudu, prostě řekl jsem, že mám nějaký důvody, proto si myslel, že tak instituce bude vždycky nestabilní. Jiná situace by byla, kdyby se paní Havlová těch práv vzdala, odevzdala je třeba památníku písemnictví nebo muzeu literatury, nebo jak se to dneska jmenuje, nebo něco takového, pak bychom byli prostě někde jinde, ale zatím tam nejsme a nevím, jestli tam směřujeme.
1: Petře, jaký vidíte ten pravděpodobný scénář dalšího vývoje?
0: No, já nevím, Tomáš Sedláček tvrdí, že má další sponzory, že vlastně bude mít nějaký užší tým spolupracovníků, pomůže mu umělá inteligence, tak mu dejme ten prostor, uvidíme, třeba se to skutečně nějakým způsobem vyvine, nakonec budeme všichni, kteří jsme ho v té veřejně kritizovali za některé věci, tak se mu třeba omluvíme, protože se to povede. Nevím, já teda tomu úplně nevěřím, ale souhlasím s tím, co říkal Honza, že je potřeba to vyřešit na té straně toho dědice, tak možná bychom měli začít zase přemýšlet o tom, jestli se vlastně o to dědictví nepostarat jinak.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali dění a fungování knihovny Václava Havla i péči o Havlův odkaz. Ve studiu s námi byli bývalý předseda správní rady knihovny Václava Havla, komentátor a novinář Jan Macháček. Moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: A novinář a filozof Petr Fischer, díky moc.
0: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a také z Číny. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažený ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos. Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má pozítří vystoupit také ruský prezident Vladimír Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zase na sociálních sítích ocenil dobrou práci všech složek, které se na takzvaných dalekonosných sankcích podílely. Představení Mapa ticha Pražského divadla Pomezí stvární příběhy 9 postav z Leichterova domu. Imerzivní inscenace, v níž je divák součástí děje, se bude odehrávat přímo v domě na Pražských Vinohradech, jehož autorem je architekt Jan Kutěra. Premiéra se uskuteční 10. června. Paměť národa pak připravila v domě workshop Knihy do rukou lidu, určený veřejnosti a také středním školám. Zítra ráno bude polojasno až jasno. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27, na západě Čech naměříme kolem 21, na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě v 17 hodin a 2 minuty dočetla Markéta Kaňková. Přeje vám příjemně prožitý podvečer s Vltavou a teď třeba i s alternativním Art Café.

0: Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. V následující hodině vám představím program festivalu Respekt, který proběhne na Pražské Štvanici 13. a 14. června. Respekt je sice považován za nejstarší bránu, kterou k nám už bezmála 30 let proudí hudba, které říkáme world music. Dramaturg Borek Holeček ale postupem času přestal dbát na škatulky a symbolem Respektu se stala především nadžánrová, originální a přesahová hudba s výrazným společenským kontextem. Nezapomeňme totiž na to, že nejčastějším kořenem všech rasistických a homofobních průšvihů bývají předsudky a nedorozumění. A těch nás festival Respekt po celou dobu zbavuje tím nejúčinnějším způsobem. Přímým kontaktem s muzikanty, jejich příběhy a kulturami. Kdy se každý může přesvědčit, že podceňovat umění ze vzdálených zemí není zrovna dobrý start k pochopení složitostí současného světa. Výhodou Respektu také zůstává, že si nemusí jako komerční festivaly hrát na hvězdy. Jak se totiž v minulosti ukázalo, ani ta největší jména našincům občas stejně nic neřekla a s návštěvností nezamávala. A tak největší hvězdu Respektu nadále představuje moment překvapení, jakou zajímavou u nás poprvé představenou hudbu od neznámých kapel uslyšíme. Věrná festivalová komunita dopředu tuší, že dramaturg Borek Holeček v tomhle směru zklame málo kdy. A ještě jedna věc, kterou si často ani neuvědomujeme. Festival nás nenápadně vzdělává. Nebo jste snad věděli, že jediným místem na světě, kde se tančí a hraje hudba capiky, zůstává okolí města Tuléar na Madagaskaru? Na festivalu nám capiky představí skupina Bobo a Beháža.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč mají někteří lidé potřebu tančit na rychlou hudbu? Jakože opravdu frenetickou hudbu? A záměrně co nejhlasitější, aby ji slyšeli i v sousední vesnici? Ne v drogovém rauši s nutkáním odpoutat se od těla, jako na technorave, nebo s cílem upadnout do léčivého tranzu. Prostě jen tak, z radosti a třeba celý týden. Takovou otázku si na jihozápadě Madagaskaru lidé během svateb a široce oblíbených slavností Dust Balls nepřipouštějí. A po celou dobu se hlavně parádně baví. Nejspíš i z toho důvodu, že se té bujaré a hlučné hudby, které se říká capiky, nemohou stále nabažit, protože jim byla dána teprve koncem 70. let minulého století a do té doby něco tak závratně rychlého neznali. Kreativní fúze jihoafrické pop music a madagaskarských tradic přitom následuje endemickou proslulost ostrova a komisaře UNESCO to loni vedlo k zařazení capiky na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Toleáru je to do hlavního města Madagaskaru 1000 kilometrů, zatímco k pobřeží Mosambiku necelých 500. U nás se nikdy neposlouchala madagaskarská rádia, ale africká. Přiblížil vznik capiky veteránský kytarista Damili. Pamětník původní a rytmicky velmi odlišné tradiční hudby hrané na mandolíny a citery. Na vznik nového regionálního stylu, představující dnes identitu Toleáru, má zásadní vliv elektrická kytara. Jejíž syrový zvuk zpočátku definovali obskurní zesilovače a tlampače. Později se přidali akordeony, baskytara a bicí a když do děje vstoupili zpěváci, dosud instrumentální capiky se dostalo role důležitého komentátora společenského dění. O capiky mluvili v Evropě snad všechny hvězdy z Madagaskaru, nikdo jim ale moc nevěnoval pozornost, takže musel přijít někdo zvenčí, aby nám konečně řekl, co se na Madagaskaru hraje na pohřbech. Stal se jim francouzský saxofonista Maxime Bobo. Odstěhoval se na ostrov, začal hrát s místními kapelami, získal si jejich důvěru a mezi tím je natáčel. Album Capiky, moderní hudba z jihozápadu Madagaskaru, vzbudilo loni velkou pozornost a stejně tak první koncerty skupiny Bobo a Beháža, na kterých nikoliv jen pro efekt nechyběly obří tlampače a po domácku vyrobené efektové pedály. Saxofon a capiky? Proč by ne? Vždyť se jedná o moderní hudbu v neustálém pohybu a největší kus práce odvede stejně fantastický kytarista Beháža. Zpěvačka Ekali sice patří v kapele k nejmenším členům, vzrůst ale dohání ocekávaným hlasem a přirozenou autoritou.

ochutnat jídlo ze zemi, kam se jen tak nepodívají, a ke všemu připravené a na místě podávané jejich obyvateli. Namísto obvyklé festivalové gastronomie Respekt letos znovu nabídne pochoutky z pákistánské, indonéské nebo etiopské kuchyně, které jste pravděpodobně ještě nikdy nejedli. Někomu to může přijít jako něco přirozeného, ale není. Stejně tak prostor, který festival věnuje neziskovým organizacím a propagaci projektu věnující se lidským právům. To vše, včetně báječně vynalezavého dětského koutku a výtvarné image od Františka Skály, tvoří mozaiku antikomerční a lidsky vstřícné akce, u jejíhož zrodu stál Karel Schwarzenberg, který ještě když žil, procházel areálem a vesele bafal z dýmky. Během koncertu tria Handover by se ale nejspíš zastavil, protože by se chtěl dozvědět, jak tenhle hudební příběh, co do dějových zvratů připomínající napínavou detektivku, skončí. Trio stojí do trojuhelníku. Na špičce obsluhuje Jonas Cambien z Belgie syntezátory, pouští rytmické samply a čaruje s ambientními zvuky a varhanami Farfisa s arabskými rejstříky. Dva Egypťané, houslista Ayman Asfor a hráč na loudnu Oud Ali Eisa, stojí ve zbývajících rozích. Pořád se po sobě koukají, protože, jak sami říkají, její hudba je o předávání od jednoho k druhému. A ne ledajakému. Jakoby, když prý předáváte někomu dítě a dbáte na to, aby nespadlo na zem. Přeloženo do hudby, aby i při dosažení nejvyššího bodu improvizace nespadl řemen. A co The Handover hrají? Egyptskou hudbu, to nejspíš poznáte podle typických káhirských smyců a bujarého městského stylu šáby. Sami ale tvrdí, že největší důraz kladou na syrovou vesnickou tradici, do které ovšem vkládají krautrockové a minimalistické pasáže. Hodně také pracují s drone a tichem.

Když v minulosti na Respektu vystoupili alžírská zpěvačka Suad Masi a marocká skupina Oudaden, dostalo se nám dvou podob berberské hudby. Moderní a hodně tradiční, čerpající z umění potulných ansáblů Rvajs, doprovázejících se na loutnu lotar a rámové bubny bendir. Na berberský Rvajs navazuje šestičlenná marocká skupina Araf en Fazas, vedená francouzským hráčem na loutnu Oud Léo Fabre Cartierem a virtuózem na lotar. Doplnění houslistou, dvěma hráči na bendir a zpěvačkou, ke které se hlasy všichni přidávají.

Festival Respekt se koná už po 29., což je nejen úctyhodné číslo, ale pro dramaturga Borka Holečka také potvrzení toho, že vozit k nám neznámou hudbu ze všech koutů světa má pořád smysl. Třeba málo známé písně a tance tradice Dodo z regionu Nyanza v západní Keni. V současnosti ji reprezentuje skupina Od Okodo and Ogoyanengo. Vedou ji německý elektroproducent českého původu Sven Kacírek a keňský zpěvák, bubeník a stavitel nástrojů Olisen Ratego. Nedávno vydali album Palogma, na kterém elektrotradičním skladbám vévodí nezaměnitelný a navzdory požehnanému věku stále vitální hlas vesnické zpěvačky Ogoyanengo.

always, Ratego. I'm very strong, Ratego.

0: Art Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém si představujeme vystupující z programu festivalu Respekt, který proběhne na Pražské Štvanici ve dnech 13. a 14. června. Žádnému festivalovému dramaturgovi se nechce opakovat. Nikdy mu ale nic jiného nezbývá. Po koncertu na loňském veletrhu Vomex, kde Meral Polat představila nové album Maidan, jste se Borka Holečka nemuseli ani ptát, jestli nizozemskou zpěvačku kurdského původu znovu uvidíme na Respektu. Natolik po sobě zanechala emotivní spoušť k neuvěření. A protože jsme si Meral Polat v tomto pořadu loni v listopadu podrobně představili, jen připomínám, že na Respektu vás s ní znovu čeká nezapomenutelný zážitek.

V programu pražského festivalu Respekt má od samého začátku pevné místo hudba z Afriky a možná nejčastěji hudba západoafrických griotů, což je případ famozního tria Guitary Baro. Narodíte-li se do rodiny griotů, na místo hraček najdete v domě samé nástroje a s nimi si hrajete. Zároveň slyšíte hrát svého otce, který s vámi netráví hodiny individuální výuky, jen za vámi občas přijde a řekne, takhle bych to nezahrál, zkus to jinak. Popsal přirozené nabití hudebního vzdělání slavný guinejský hráč na balafon Lassana Diabaté ze slavného tria Dakali. A protože celý život doprovázel zpěváky, byl prý k připojení ke dvěma brilantním kytaristům zpočátku skepticky. Pak ale uslyšel, jak se skrze kytary spolu baví Kerfala Diabaté a Gasou Koyaté a neměl nejmenší pochyby, že se k ním přidá. Název loni vydaného alba a tria Guitary Baro znamená kytarový rozhovor a dokonale odpovídá tomu, co slyšíme.

Národů, u kterých je ženám hudba zakázána, nebo jim jsou zapovězené některé nástroje a přísluší jim pouze role zboristek, známe dost na to, abychom pochopili, že to tak někde prostě chodí. Po staletí, aby bylo jasno, a čestují dodnes, i když už převážně z náboženských důvodů. A pokud se žena rozhodla porušit tabu, čekalo jí veřejné odsouzení, exkomunikace ze společnosti nebo dokonce z rodiny. Takže si takový akt vzdoru každá pořádně rozmyslela. Zpěvačky Penda a Lích si proto museli počkat, až zemře jejich otec a dědeček, legendární tanzánský hudebník a zpěvák Hukwe Zawose. I tak se jim dostalo důrazného doporučení, aby se v rodinné kapele krotili a s britskými producenty Tomem Excelem a Oli Bartonem Woodem v žádném případě nehráli a nespívali rodinnou hudbu. Pokud tedy navštívíte koncert The Zawose Queens, sledujete, jak se poprvé v historii tanzánského národa Gogo ujímají vůči hudební role ženy. Debutové album Maisha, vyšlé u labelu Real World, je bez debat vynikající. A právem se stalo jednou z událostí roku 2024. Při všem obdivu vás ale nepřipraví na bez přehánění dechberoucí zážitek z energicky strhujícího koncertu The Zawose Queens, nabízející labirint rytmu, melodii a hlasu dvou mimořádných multiinstrumentalistek, tanečnic a showmenek v tom nejlepším slova smyslu. Obě navíc přiznávají, jak jim po boku britských hudebníků nová elektroprodukce dodala na skladatelském sebevědomí a odvaze zahrnout do textu ženská témata. A než si skvělé Zawose Queens poslechneme, připomínám, že festival Respekt proběhne 13. a 14. června na Pražské Štvanici a veškeré informace najdete na webové stránce festivalu. S přáním hezkého zbytku dne a s přesvědčením, že se na jedné z našich největších oslav hudební rozmanitosti potkáme, se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: World music, nadžánrová a originální nebo přesahová hudba zněla v dnešním Art Café, které se právě v tuto chvíli uzavřelo na Vltavě. Právě hudba, která ony žánry překračuje, přinese přehlídka Respekt. Letošní program představilo dnešní Art Café a jeho autor Jiří Moravčík. Hudba bez hranic, tak to je motto, které si vetknul do svých středečních jazzových půlhodinek Zdeněk Přidal. Už za malou chvíli začíná jeho první červnové vydání, respektive první červnový pořad, který pro středeční podvečer Zdeněk Přidal připravil. A Petr Placák Fízl, tak to už se dívám na 18. hodinu a 30. minutu na vltavskou podvečerní četbu na pokračování. A my se už po 12. zaposloucháme do četby z rozsáhlého textu českého spisovatele a historika. Textu, který je věnován době komunistického režimu založeného na plošném fízlování. Z knihy Petra Placáka Fízl bude číst Igor Bareš, tedy po 12. dnes podvečer o 6:30. Posloucháte Vltavu. Martina Kolajová vám přeje pěkný podvečer.
1: Jazzový podvečer. Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru se po nějakém čase opět podíváme do newyorského downtownu s jednou z jeho legend, bubeníkem Bobbym Previttem. Ničím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal. Thank you.

Bobby Previte se narodil 16. července roku 1951 ve městě Niagara Falls. Poprvé stanul na pódiu v 5 letech při tamní talentové soutěži, kde s kytarou v ruce a v příliš velkém obleku zaspíval soulovou verzi písně Elvise Presleyho Hound Dog. O 8 let později, když si myslel, že hrou na bicí by mohl zapůsobit na holky, vyrobil si basový buben z rezavého popelnicového koše, pedál z drátěného ramínka zaklíněného mezi 2 kusy linolea a gumového míčku, tomtomy z obrácených kbelíků, činely z hliníkových táců na koláče a virbl z krabice plné harampádí. A pak rok cvičil u nich doma v potemnělém suterénu, aby celé úsilí korunoval založením kapely nazvané Devil's Disciples. Když ale konečně dostali angažmá v kostele, vyhodili ho, protože neměl skutečné bicí. Aby se pomstil, vzal brigádu, roznášel noviny a o rok později si za ušetřený peníz koupil opravdovou bicí soupravu, s kterou prý dodnes hraje na koncertech. Tyto veselé příhody z dětství a dospívání Previte rád zmiňuje, aby trochu zlehčil nepopiratelný fakt, že je od sklonku 70. let minulého století jedna z klíčových postav newyorské hudební scény. Spolupracoval s celou řadou osobností napříč žánry, mezi nimiž nechybí jména jako John Zorn, Johnny Copeland, Charlie Hunter, někdyší kytarista Patti Smith, Lenny Kaye nebo Tom Waits. Jako lídr natočil 10 alb, je pedagogem a skládá mimo jiné také scénickou a filmovou hudbu. Pro svou nejnovější desku, z níž dnes posloucháme ukázky, dal po delší době dohromady komorní sestavu, kvinteto s názvem Second Arrow. Je složené z pozoruhodných zástupců hned několika generací newyorských hudebníků. Tu nejstarší spolu s kapelníkem zastupuje jeho vrstevník a dlouholetý spolupracovník basista Jerome Harris, kterého jazzoví fanoušci znají také třeba z nahrávek se Sonnym Rollinsem, Jackem DeJohnettem, Billem Frizzlem nebo Paulem Motionem. O generaci mladší pianistce Angelice Sanchez se říká, že dokáže najít lirický tep uprostřed každé avantgardní bouře. Díky jejímu generačnímu souputníkovi Mattu Browderovi, který v minulosti spolupracoval třeba s Davidem Byrnem, kapelou Arcade Fire, s Antonym Braxtonem nebo Robem Mazurkem, za zhudbu nového kvinteta virtuózně rozvíjí tembry saxofonu, flétny nebo basklarinetu. Nejmladší členkou sestavy je 34-letá kytaristka Wendy Eisenberg.

Potřebuju být v punkové kapele, zároveň potřebuju volně improvizovat a zároveň potřebuju hrát písničky. Vše najednou, jinak mě žádná z těch činností nebude bavit. Nechal se slyšet kytaristka Wendy Eisenberg v jednom z rozhovorů v roce 2021. Jakoby to vystěhovalo i něco z kvinteta Second Arrow, v němž ji dnes slyšíme. Vždy mě zajímala představa skupiny, jejíž členové se k témuž cíli ubírají různými cestami a jejíž pojetí společného hraní je širší než obvyklý přístup založený na přesném sladění. Abych citoval svého přítele a skvělého hudebníka Steva Swallowa, který to vyjádřil lépe, než bych to kdy vyjádřil já, interakce je přeceňována. Hudba pro Second Arrow je pravděpodobně nejvíce ansámblová, jakou jsem kdy vytvořil. Představuje jen sérii ukazatelů pro tyto konkrétní hudebníky, které je směrují k nejjasnější cestě propojení. Nebo jinými slovy, nejde o to, jaké noty hraješ, jde o to, jak je hraješ, vysvětluje Bobby Previtt. Milé posluchačky, milí posluchači, na závěr dnešního jazzového podvečera stihneme z eponymního debutu jeho nového kvinteta ještě jednu ukázku, skladbu s názvem Clyde. Hezký večer vám přeje Zdeněk Přidál.

0: Tak to byla poslední ukázka z úplně čerstvého alba Second Arrow, eponymního alba nového kvinteta, které založil americký bubeník a skladatel Bobby Previtt. A my jsme poslouchali tedy ukázky z tohoto alba Second Arrow. Je to velmi krásné album, velmi atmosférické a zcela odlišné od všeho, co dosud vytvořil Bobby Previtt. Zůstává jedním z hudebních géniů naší doby. Tak to už jsem si vypůjčila nadšená slova z jedné zahraniční recenze. A to, že se vám album Second Arrow líbilo, v to doufá i Zdeněk Přidal, který ho vybral do dnešního jazzového podvečera. S datem 3. června.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: Politickou perzekuci v Československu 80. let minulého století přibližuje rozsáhlý esej Petra Placáka s názvem Fízl a činí tak prostřednictvím dobových úředních záznamů státní bezpečnosti konfrontovaných s osobními vzpomínkami. A z textu Petra Placáka Fízl posloucháme na Vltavě 14-dílnou četbu na pokračování a právě teď si v podání Igora Bareše můžeme poslechnout kapitolu číslo 12.

Vzorek estébáků, s kterými jsem tak či onak přišel v 80. letech do styku, je myslím možné považovat za dostatečně reprezentativní pro normalizační STB aspoň v několika základních bodech. Jde vesměs o poválečné ročníky z doby nástupu KSČ, které se podobně jako kdysi jejich otcové dali k SNB v době nové výstavby či konzolidace režimu po ruské okupaci v srpnu 68, kdy mnoho příslušníků SNB neprošlo prověrkami nebo od policie samo odešlo. Prchal se Šípkem jsou v tomto ohledu téměř dvojčata. Prchal se narodil v listopadu 49 a v listopadu 70 složil služební přísahu. Šípek se narodil v říjnu 49 a služební přísahu složil v září 70. Václav Duchač je ročník 46 a o přijetí k SNB požádal rovněž v roce 1970. Stejný ročník jako Duchač je i František Babický, který se dal k SNB o rok později v roce 71, stejně jako René Springer, ročník 52. Roku 1952 se narodil i Petr Beran a k SNB se dal v roce 74, podobně jako Otakar Svoboda, ročník 53. Stejně jako jejich rodiče po květnu 1945, i tato vnitrácká generace se chopila nové příležitosti, kterou jim nabídl 21. srpen 1968. Dostatečně jasně to vyjádřil René Springer ve své už citované žádosti o přijetí k SNB. Pro službu u SNB jsem se rozhodl proto, že se mě zalíbila a protože má určité výhody, které mě vyhovují. I přes krkolomný jazyk je dostatečně patrné, o co jde. Se stejným cílem vstupovali do KSČ, SNB a tak dál i jejich rodiče po roce 1945 nebo po únoru 1948. Potomci to ale měli v roce 1970 mnohem jednodušší. Příležitosti se chopily až ve chvíli, kdy už bylo naprosto jasné, kudy se bude vývoj ubírat. A navíc měli k dobru zkušenost a především známosti rodičů. Ke svému rozhodnutí vstoupit do služeb STB jsem dospěl z těch důvodů, že z tisku jsem se dozvěděl, že je třeba nových příslušníků SNB, píše ve svém služebním životopisu estébák Duchač. Dále z vyprávění mého otce Václava Duchače i bratra Petra Duchače, oba jsou příslušníky krajské správy SNB Praha, kteří hovořili o tom, že je nedostatek příslušníků. Z těchto i dalších skutečností, včetně přítomnosti okupační ruské armády v zemi, Duchač pochopil, co se od jemu podobných žádá a dodal. Dále také proto, že bych chtěl být nápomocen při odhalování nepřátel společnosti a naší republiky. Mám zájem o službu v STB. Rozhodování o vstupu k SNB této posrpnové fízlovské generaci usnadnil fakt, že rodiče většiny STBáků byli členy komunistické nomenklatury, kteří se po válce aktivně zúčastnili komunistického nástupu. Šípkovi rodiče, František a Zdeňka, byli pováleční členové strany. Otec byl v době Šípkova přijetí k SNB tajemník OVKSČ Praha 5. Otec Otakara Svobody, stejného jména, byl přijat k SNB v roce 47, když předtím v roce 45 vstoupil stejně jako jeho žena do KSČ. V době vstupu Svobody mladšího do služby byl zástupcem náčelníka inspekce ministerstva vnitra ČSSR. Jak už bylo zmíněno u krajské správy SNB, sloužili Duchačův otec i bratr Petr. Václav Duchač, starší, nastoupil k SNB hned 6. června 45 a 6. dubna 46 vstoupil do KSČ. Jeho žena byla v KSČ od roku 45. Beranův otec Jan byl v KSČ rovněž od roku 45 a od roku 1953 byl zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí. Beranova matka Blažena si pro jistotu počkala na únorový puč a do KSČ vstoupila až v březnu 48. V době Beranova přijetí k SNB dělala v podniku zahraničního obchodu Chemapol. Lukrativní místa v podnicích zahraničního obchodu byla zřejmě výsluhou zasloužilých STBáků. Starý Prchal pracoval ve firmě Škoda Export, stará Prchalová ve Strojimportu. Prchalovi byli bezesporu jeden z nejexponovanějších STBácko-komunistických rodinných klanů.
Do Prahy přišli z Jihlavska, kde vedle Antonína Prchala staršího působil ještě strýc Karel Prchal, který byl na OVKSČ Jihlava. Tento vnitrácký rodinný klan je spojen s nejtemnějšími obdobími československých dějin, jako byl protektorát provázený kolaborací, poválečná doba nástupu KSČ a 50. léta politických monster procesů. Činnost starého Prchala za okupace nebyla nikdy objasněna, podobně jako dalšího z velitelů STB majora Bedřicha Pokorného či Karla Švába, kteří po válce organizovali využívání agentů SD a gestapa ve prospěch KSČ. O Prchalově protektorátním působení by mohla svědčit i jeho služební horlivost a poválečná aktivita, včetně terorizování bezbranných civilních obyvatel německé národnosti, starců, žen a dětí. Už v červnu 1945 vstoupil Prchal do zpravodajského orgánu nově se vytvářející bezpečnosti, která se měla stát základem moci KSČ. V roce 1948 přešel do centrály STB v Praze a stal se jednou z klíčových postav této zločinecké organizace. V nejhorší době první poloviny 50. let jako první náměstek ministra vnitra STB řídil a byl odpovědný za politické procesy, mučení a vraždy. Když měl Prchal mladší do dotazníku žádosti o přijetí do řad SNB v roce 1970 uvést jména a adresy členů strany, kteří mohou potvrdit pravdivost jeho údajů, uvedl soudruha Milana Moučku, bytem obránců míru 80 v Praze 7 na Letné, ve známém Molochově. Plukovník Moučka byl za éry Prchala staršího náčelník správy vyšetřování, který se mimo jiné podílel se sovětskými poradci na přípravě scénáře procesů s Miladou Horákovou nebo s Rudolfem Slánským. Moučka nejenže řídil vyšetřování vězňů, ale dohlížel i na jejich popravu a likvidaci tělesných pozůstatků. Při odvozu ostatků popravených z krematoria se Moučka měl podle svědectví prohrabat pytlem s popelem a se zbytky kostí nešťastníků ve snaze najít nějaký větší úlomek z těla svého vyšetřovaného, který si chtěl schovat jako suvenýr na památku. Vnitrácká zrůda Moučka se počátkem 60. let stal náměstkem uranových dolů s pohádkovým platem, který mu vypláceli přímo Sověti. Tyto bestie přežily 60. léta a za normalizace se opět měly čile k světu. Podle scénáře Prchala staršího byly například točeny některé díly estébácké televizní epopeje Majora Zemana, o které tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina prohlásil, že to je příklad významného výchovného opatření ve prospěch realizace bezpečnostní politiky strany a socialistického státu, který přibližuje pravdivě našemu lidu poslání SNB a upevňuje sepětí SNB s našimi občany. I žena Antonína Prchala mladšího, Eva, byla estébačka a jeho sestra Radka byla členka strany. Od roku 69 pracovala v armádním vysílání Československého rozhlasu. V Prchalovic rodině zřejmě neexistovaly ideové rozpory. Zajímavé je, kde si estébáci z pražské správy doplňovali civilní vzdělání ke školení z policejních a politických škol. Vedle právnické fakulty Univerzity Karlovy tuto neblahou úlohu hrálo především gymnázium Jana Keplera, zvané též Parléřka. Jen z výše uvedené estébácké osmy zde v roce 74 získal maturitu Prchal a v roce 76 Šípek. Ve stejném roce na Parléřce maturoval i Duchač. Ve všech případech šlo o externí maturitní zkoušku po dvouletém přípravném kurzu. Podléhalo snad Keplerovo gymnázium pražské správě SNB? Je ovšem ironií osudu, že ve stejné době zde studovala celá řada Mániček a stoupenců pražského undergroundu, včetně pozdějších signatářů Charty 77. Vedle mého bratra to byl například Jirka Popel –
Chodil tam i Michal Bartošek, Tomáš Kůča a mnozí další, včetně takového exota, jako byl Jiří Šmejkal, který měl dlouhé rovné vlasy až pod zadek, na něž mu nesměl nikdo sáhnout a za každou větou říkal kurva vole. Když se ho profesorka Plačková při ruštině zeptala na Puškina, Šmejkal se vstyčil a pronesl kurva vole, rozumíš, Puškin, to byl kurva vole básník. Při hodině si jednou podřezal žíly a když se ho vyděšená učitelka ptala, co se mu stalo, Šmejkal věrný své dikci odpověděl, kurva vole, nevidíš, podřezal jsem si žíly. V polovině 70. let ještě přežívaly zbytky ovzduší roku 68 a z pohledu první poloviny 80. let, kdy už byla normalizace zakonzervovaná a sterilní, je neuvěřitelné, že Šmejkala nechali školu dokončit, ačkoliv měl na všechny předměty jen jeden sešit, který ještě pořád ztrácel. Po maturitě šel Šmejkal rovnou do invalidního důchodu na hlavu. Bylo snad liberální prostředí Keplerova gymnázia vykoupeno nějakou dohodou jeho vedení s ministerstvem vnitra? Podobně estébákům vystavovala diplomy i právnická fakulta Univerzity Karlovy, která by se ale vůbec mohla považovat za jakési detašované pracoviště STB. Z uvedené estébácké osmy získali diplom na právnické fakultě dva, Prchal a Beran. Jak asi probíhaly zkoušky mezi zkoušejícími agenty STB a zkoušenými jejich řídícími důstojníky? Pokusila se vůbec právnická fakulta Univerzity Karlovy po listopadu 89 nějak vyrovnat se svou estébáckou minulostí?

Když jsem se koncem dubna 88 z vysílání Hlasu Ameriky dozvěděl, že ve vězení právě zemřel Pavel Vonka, vyhrkly mi slzy. Viděl jsem ho u městského soudu v Praze, když ho odváděli bočním vchodem na Karlovo náměstí do přistaveného autobusu. S pouty na rukou, obklopený agresivní eskortou, kůlhal, zmrzačený po ráně obuškem a s hrdě vztyčenou hlavou se na nás usmíval. Přes své zmrzačení to byl stále zdravý a silný mladý muž a za pár měsíců bylo po něm. Úplně přesně jsem si dovedl představit, za jakých nesnesitelných podmínek skončil. Jak mu to rozvsteklení dozorci typu z Růdy Josefa Vondrušky, polistopadového poslance za komunisty v parlamentu, dávali sežrat, že dělá problémy, že si na všechno stěžuje. Tak mu to ukázali. Zacházeli s ním jako s pytlem brambor. Dělali mu nejrůznější naschvály, házeli mu nechutné jídlo na zem, otevírali na něj v zimě okno, nechávali ho spát v průvanu a když se mu podařilo usnout, vzbudili ho, kopali do něj a mlátili ho obušky, že nemá srovnané věci na polici, když mu je předtím schodili na zem. Během chvíle z něj komunistické svině udělali totální trosku a nechali ho, vážně nemocného a zmučeného, chcípnout v díře jako prašivého psa. Brečel jsem vztekem a bezmocí. V prvním návalu hněvu mě napadlo, že je nutné si opatřit zbraně. Už předtím jsem uvažoval o atentátu na Husáka a byl jsem si obhlédnout místo, kde by šel atentát nejlépe provést. Husák byla komunistická ultrasvině, která na rozdíl od Jakešů a podobných pitomců přesně věděla, o co jde. Ačkoliv byl sám v 50. letech zavřený, nikdy později pak nehnul prstem. Naopak si na věznění jiných udělal kariéru. Husák byl stělesněním všeho normalizačního hnusu a už ve škole se mi dělalo zle z toho obrýleného houbovitého ksichtu, který na nás zavěšený v rámu nad katedrou každý den civěl. Když jsem se uklidnil, zavolal jsem Honzovi Macháčkovi, nakoupil jsem černé spreje a šli jsme na Staré Město stříkat nápisy STB vrazi. Ke KSČ jsme dělali rovnítko a k tomu přimalovávali hákový kříž a podobně. Velký nápis Vrazi Vonky jsme vyvedli na začátku Bartolomějské. Vonkův pohřeb se konal v Trutnově. Před městem stály policejní hlídky, ale v samotném Trutnově komunisté raději neprovokovali a fízlové nebyli vidět. Kostel byl plný. Kněz na rakví plkal tak, že z toho bylo člověku až zle, bez pochyby fízl. Bylo z něj úplně cítit, jak celým tím posvátným obřadem pohrdá, pohrdá mrtvým, kterého vlastní matka nemohla při identifikaci těla poznat, jak byl zřízený, i námi živými. Celou zádušní mši jsem nemyslel na nic jiného, než že snad toho fízla v sutaně insultuju, nebo že musím aspoň jít a plivnout mu do ksichtu. Po zádušní mši šel průvod za rakví ke hřbitovu, který se rozkládá ve stráni nad městečkem směrem k horám. Postavil jsem se čelem k ním, poslouchal jednotlivé řečníky a nasával svěží jarní vzduch, který vanul do podhůří z hřebenů Krkonoš. Pod horami bylo jaro teprve na svém počátku. Během následujícího měsíce jsem sbíral podpisy pod Manifest českých dětí, ve kterém se proklamovala obnova Českého království, respektive zemí koruny české, a ohlašoval se příchod nového krále. Kromě normálních programových bodů obsahoval manifest i vyložené divočiny, jakože královská města budou zachována a poddanská města se vrátí pod správu šlechtickou nebo se budou moci vykoupit a podobně. První, koho jsem pod manifest ulovil, byl Jáchym Topol, kterému jsem prohlášení podstrčil po několika pivech v hostinci u zpěváčků. Jirous manifest podepsal až poté, co ho signovala jeho žena Juliana, vnučka staroříšského Josefa Floriana, která svůj podpis připojila s poznámkou, že to je přesně ono. Juliana byla vůbec celkově bystřejší než Magor, kterému v rychlejším úsudku vždy poněkud překážel jeho sedlácký původ.
Když se ale k něčemu dobral, tak to zase potom držel. Ovšem podle vnitráckého časopisu Signál číslo 41/1989 to byl Magor, kdo byl autorem takzvaného manifestu agilní nezákonné skupiny říkající si České děti. Z prvních zhruba 30 signatářů polovinu tvořili básníci a rokeři, nějací studenti, ženy v domácnosti a jeden kněz, směska lidí z pražského Podhradí. Magor Magorovi Magorem. Když jsem měl o něch zhruba 30 duší pohromadě, 28. května jsem manifest vydal. Manifest, který otisklo Tigridovo svědectví, Petr Úl v Infochu a samozřejmě vyšel i v biletinu českých dětí Koruna, se neobracel na moc. Byl určen podobně smýšlejícím přátelům a dalším spřízněným duším jako jakési stvrzení, podepsání naší svobody a nezávislosti. Manifest měl demonstrovat svrchovanost, která je ukotvena v transcendentu, tudíž s ní žádný režim nemůže manipulovat. A určité bizarní paragrafy v programu měly jen potvrdit absolutní nezávislost na právě panujícím mocenském systému a společnosti. Byl to de facto výsměch takzvané aktuálnosti. Co může být komunistům a tak dál nejvzdálenější, nejnepochopitelnější, nejcizejší? Samozřejmě České království. Na rozdíl od Charty 77 a jejich pomyslných lidských práv, manifest nebyl obranou pro následovaných, ale aktivní demonstrací svobody. Otroci jsme nebyli my, ale komunisté. Tím, že se Charta 77 obracela na režim, přiznávala mu určitou vážnost, legitimitu, vstupovala na pole jeho vnímání a chápání věcí, de facto přijímala jeho pravidla hry. Do určité míry to jistě byla z její strany politická hra, ale to jsme právě nechtěli. Nechtěli jsme předstírat, že usilujeme o dodržování lidských práv v režimu, který byl od začátku postavený na popření veškerých práv. Ideová báze starší disidentské generace, vedle osmašedesátníků, to byl především liberální proud, nám navíc připadala příliš malodušná. Odvolávala se pořád na první republiku, jako kdyby předtím nic nebylo. Komunisté počítali české dějiny od roku 1921. Liberálové byli jen o 3 roky lepší. Manifest českých dětí mohl někdo brát jako recesi, ale mimo jiné to bylo i vyjádření určitého protestu vůči zjednodušování a splošťování českého diskurzu, ve kterém se člověk pohyboval a pohybuje. Chartu 77 jsme samozřejmě uznávali. Mnohé české děti byly jejími signatáři a výše uvedené není kritika, ale vysvětlení rozdílných přístupů v potýkání se s tehdejší mocí, což mělo jistě i generační kontext. Jak je z textu manifestu zřejmé, nebylo to nijak hluboce promyšlené, spíš intuitivní, ale když se na to dívám zpětně, sedí to i dnes. Po první asi 100 signatářů jsme podpisy přestali evidovat. Nechtěli jsme vytvářet organizaci, která by měla nějakou strukturu. Jednak jsme měli vůči tomu odpor a byly tu i bezpečnostní důvody. Nevytvářet nic, co by komunistům usnadňovalo nějaké administrativní či represivní zákroky. První větší věcí, kterou české děti udělali, byla v červnu 88 letáková akce proti bourání starého Žižkova, která byla zároveň i generálkou na blížící se 20. výročí sovětské okupace v roce 68. Na rámečku jsme vyrobili několik tisíc letáků a během 3 dnů jsme je roznesli po Žižkově, kde jsme je házeli do schránek lidem, nechávali je v telefonních budkách a podobně. Celá věc proběhla bez jediného zádrhele. Komunisté, kteří nevěděli, kdo za tím stojí, reagovali tím, že deník Večerní Praha otiskl rozhovory s několika žižkovskými důchodci, kteří se těšili na to, až vymění bydlení v ohyzdných Pavlačových domech za útulné socialistické paneláky. Poslal jsem Večerní Praze následující dopis. Vážená redakce, vracím se k článku Nemůžeme čekat, otištěnému vámi 10. listopadu ve Večerní Praze. Nikomu nejde určitě o to, aby se Žižkov nechal takový, jaký je. Žižkov potřebuje renovaci a nejenom Žižkov, jako sůl. Něco jiného je ovšem tuto k Praze neodmyslitelně patřící čtvrť zbourat a na jejím místě postavit paneláky.
Několik slov k novinářské etice. Novinář se všeobecným humanitním vzděláním by měl mít schopnost nacházet v životě ušlechtilost a krásu a učit lidi rozeznávat hodnoty. Že vaši novináři v případě Žižkova, který má svým ojedinělým ovzduším v magické mozaice Prahy nezastupitelné místo, hájí zájmy nějakých podnikatelských kruhů nebo lidí, kteří si chtějí na projektu Nové čtvrti udělat jméno, je hanebné. Nabízejí se dvě možnosti. Buď jde o chudobu ducha, nebo o čiré gaunerství. S pozdravem Petr Placák, Chelčického 6, Praha 3, Žižkov. 22. listopadu 88. Nevím, jestli redakce předala dopis STBákům nebo ne. Každopádně mi neodpověděli. Dopis jsem zároveň poslal i do Tribuny a Kmenu. Reakce přišla jen z Tribuny, kde dopis vzali na vědomí.

Igor Bareš právě dočetl 12. část 14-dílné četby Na pokračování, kterou připravil Jiří Vondráček z rozsáhlého textu českého spisovatele a historika Petra Placáka. Textu s názvem Fízl. Četbu Na pokračování, ze které nám zbývají odvysílat už jen dvě části, které na Vltavě uslyšíte ve čtvrtek a v pátek, natočil režisér Vlado Rusko. Části, které jste neslyšeli, tedy si můžete připomenout na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Petr Placák vydal svoji knihu Fízl poprvé v roce 2008, ale po několika letech se k ní ještě vrátil. Druhé vydání vyšlo v roce 2023. Obě vydání se od sebe liší, a to nejen odlišnými obálkami, ale především počtem stran. V aktuálním vydání z roku 2023 jich je o celých 240 víc než ve vydání původním. Co přibylo a bylo motivem k druhému vydání, Petr Placák vysvětlil takto. Říkal jsem si, že vydáním knihy Fízl pro mě to celé ošklivé období končí, ale chyběla tam jedna zásadní věc. Vítězný soud s estébáky, který se táhl ještě několik let po jejím vydání. Bez ní byla knížka de facto stále jen torzem. Když pak v roce 2012 konečně padl nad tou skupinkou Fízlu pravomocný rozsudek, přičemž dva šli natvrdo sedět, jeden dostal podmínku a ten čtvrtý mezi tím zemřel, jsem si řekl, že tu knížku musím vydat znovu a dát tento happy end, protože bez něj to není ono. Já vyrostl na pohádkových příbězích, které všechny končí dobře, tak i tahle kniha prostě musela dobře skončit. A jak už bylo řečeno, k četbě Na pokračování z knihy Petra Placáka Fízl se s Vltavou můžete vrátit ještě zítra a také v pátek. Teď je 19 hodin a nás čeká hodinka s hudbou a také s Martou Kloučkovou.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači, ladíte Český rozhlas Vltava a s ním Sedmé nebe, kde vás od mikrofonu vítá a srdečně zdraví Marta Kloučková. Dnes se zaměříme především na tuzemská nová alba roku 2026, na kterých se představují výrazné osobnosti současné domácí, ale i zahraniční scény. Ale nezůstaneme jen u tuzemské produkce. Uslyšíte vokální jazz, autorskou tvorbu, nové kompozice i jednu připomínku legendy, která nedávno odešla. Pustíme si hudbu jednoho z největších jazzových saxofonistů, Sonnyho Rollinse. Začneme ale trochu jinde, se známou písní Berta Bacharacha, kterou na své nejnovější album Diavola zařadila americká zpěvačka Gabrielle Cavassa. Bude to píseň Raindrops Keep Falling on My Head, v níž hostuje saxofonista Joshua Redman. Příjemný poslech.

Dozněla píseň Could It Be Magic a s ní emotivní zpěv Gabriel Cavasy, překrásné piano Paula Corniche a již zmiňovaný Joshua Redman hrál na saxofon. Gabriel Cavasa na sebe v posledních letech upozornila osobitým hlasovým projevem i schopností pohybovat se mezi jazzovou tradicí a současným písničkářstvím. Na albu Diavola jí doprovází řada výrazných hudebníků. A to včetně Joshua Redmana, se kterým natočila jeho krásné album Where Are We v roce 2023. My se nyní přesuneme k domácí scéně a novému albu zpěváka Jana Smigmatora Here and Now, jež slavnostně pokřtil koncem dubna na velkolepém koncertu v O2 Univerzu. Pustíme si písně I've Got You Under My Skin s hostujícími hudebníky, trumpetistou Jumainem Smithem a varhaníkem Ondřejem Pivcem. A pak zazní má oblíbená You Go To My Head s krásným saxofonovým sólem Jana Kincla.

your mentality.

To byl Jan Smigmator a písně z novinkového alba Here and Now, na kterém kromě jazzových standardů najdete i autorské písně právě z pera Jana Smigmatora, Ondřeje Pivce a zpěvačky Kennedy. Následující dvě skladby, které si pustíme, pocházejí z novinkového alba Red Landscape pianistky a skladatelky Kristýny Bárta. Na němž zpívají hned dvě zpěvačky. Petra Brabencová, kterou uslyšíme v první písni Newborn, a Norka Tuvahelum, tu si pustíme v písni Kom daj ut. Album Kristýna s kapelou pokřtí 16. července v Jazzdoku. Koncert je olemován celým letním turné, na kterém nebude chybět ani saxofonista Jure Pukl. Tak vás na koncerty tímto srdečně zvu.

0: Na vltavských vlnách nás pohoupala Kristýna Bárta, hudebnice, jež patří k nejvýraznějším osobnostem na současné české jazzové scéně, a norská zpěvačka Tuva Helum. Další dvojice skladeb nás zavede do archivu pražské Violy, kde byly v roce 1992 pořízeny nahrávky jazzové divy Evy Olmerové s triem Emila Viklického. A tato nahrávka, živá nahrávka, byla před pár týdny vydaná. A tady je, pustím písně Předejít čas a It's All Right.
1: Víš to sám, že už po zemi nemá.

by Jesus now. Teď už ví, že je zbytečné vracet všech.

že už pod rukou se všechno vymyká. Že každý otazník na předpověď je na to nic víc, to má.

že jsem vše je zbytečné. Vracet vše, co je ztracené.

Ten už pod rukou se všechno vyvyká. Že každý otazník

0: Na tuto píseň mám krásné vzpomínky, protože jako moje kamarádka Eva Pilarovic, tak si volám a říkám, prosím, měla jsem nějak dělat Lucernu a říkám, Evo, prosím tebe, čivuče, a to je furt jedna sloka, jo. Dej mi ten text na to, all right, jestli může, jako jo, to víš, jo, tak já to jako dala, teď já to napsala pochopitelně, tu jednu stupidní větu se nemůžu naučit už asi 15 let, tak vždycky jako, nebo ona, ona, já jsem taky mluvil, já furt prý zpívám tu jednu sloku, furt, do kolečka, můžeš odejít.
1: Eva Olmerová zůstává i po desetiletích jedním z největších hlasů českého jazzu. Archivní záznamy nyní vyšly v novém vydání a připomínají její mimořádnou interpretační sílu a jak jsme mohli na nahrávce slyšet i její typickou spontánnost a nespoutanost. Od jazzové klasiky se nyní na chvíli vzdálíme, pustíme si novinku Dua Tosha, jenž tvoří kontrabasistka a skladatelka Klára Pudláková a saxofonista a skladatel Michal Vroblevsky. Album Opatrně vyšlo na labelu Ma Records, za nímž stojí právě Michal Vroblevsky a my si z alba pustíme skladbu Domů.

Doznělo duo Toša v éterické skladbě Domů. A nás nyní čeká nové album kontrabasisty a skladatele Miroslava Vitouše. To se jmenuje Mountain Call. Miroslav Vitouš jenž patří k nejvýznamnějším českým hudebníkům na světové scéně. Na něm spolupracoval se světovou jazzovou špičkou, s kontrabasistkou a zpěvačkou Esperanzou Spalding, bubeníkem Jackem DeJohnettem, klarinetistou Michelem Portalem či saxofonisty Bobem Mincerem a Garym Campbellem. Nahrávka propojuje různé tendence Vitoušovy hudby a potvrzuje jeho mnohostrannost jako dynamického improvizátora, skladatele, aranžéra i průkopníka kreativního samplování. Tento mimořádný český hudebník a zakládající člen slavné skupiny Weather Report se u vydavatelství ECM poprvé představil na konci 70. let a právě na tomto slavném labelu vyšla i tato jeho nejnovější nahrávka, kde v závěrečné rapsodii nechybí ani Český národní symfonický orchestr. A tuto rapsodii si poslechneme, respektive její části Africa, In Me a Lullaby. Album vznikalo mezi lety 2003 a 2010.

Březnová novinka Miroslava Vitouše nás přiblížila ke konci dnešního Sedmého nebe. To uzavřeme připomínkou Sonnyho Rollinse, jednoho z největších tenor saxofonistů v historii jazzu, který bohužel nedávno zemřel ve věku 95 let. Z jeho přelomového alba Saxophone Colossus z roku 1956 zazní skladba St. Thomas, která se stala slavným jazzovým standardem, který jistě poznáte. To je pro dnešek vše, milí posluchači. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Tak i Marta Kloučková, autorka dnešního vydání Vltavského sedmého nebe, vzpomenula jazzovou legendu Sonnyho Rollinse, který nás před několika dny opustil. Na Sonnyho Rollinse vzpomínala nejen Marta Kloučková, ale také řada dalších autorů jazzových pořadů, které pravidelně po celý den posloucháte na naší stanici, na stanici Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A protože, milí posluchači, se nám právě ve středu 3. června přiblížila 8. večerní, dovolte, abych vás pozvala k našemu následujícímu večernímu programu, abychom se společně podívali na to, co pro vás Vltava nachystala až do půlnoci. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová, ale už za malou chvíli předám slovo Aně Mrázkové a Marcelu Peterkovi, což jsou dva mladí autoři dnešního večera na téma, ve kterém nás čeká pořad nazvaný Verze a kontroverze za Ludvíka Vaculíka. A my se ohlédneme za touto literární legendou 100 let od narození Ludvíka Vaculíka, které si připomeneme v červenci, není totiž jen příležitostí k onomu ohlédnutí, ale také k dialogu mezi generacemi. Za chvíli nás tedy čeká pořad, který bude zkoumat šíři Vaculíkova odkazu, ale také mnohovrstevnatost jeho povahy. 10. hodina večerní, to bude čas, kdy se věnujeme prostoru věnovanému světu zvuku a fantazie. Vy už tušíte, že nep je středa, tak 22. hodina bude časem pro znělku radioateliéru. Čekají nás opět zvukové experimenty, zvuková tvorba, ars akustika a tak dále. A my se dnes ohlédneme za festivalem A Day of Sound, který pravidelně pořádá Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vrátíme se prostřednictvím záznamu k hudebním vystoupením z loňského června a uvedeme koncert kanadského skladatele Nicolase Berniera s názvem Vision Couleur a také zvukovou procházku expozicí Gaskem Elie Moretiho. To vše v dnešním radioateliéru mezi 10. a 11. hodinou. Pak v 11 pokračujeme v rámci předpůlnoční vltavské četby s hvězdičkou v četbě z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Navážeme tedy na už odvysílané kapitoly, které posloucháme v podání herce Michala Bumbálka. A čeká nás další kapitola četby z této fascinující americké klasiky. A opět vás tedy před půlnocí pozveme do světa plného humoru, filozofie, ale také nečekaných zvratů. A až zaklapneme pomyslnou knihu Johna Irvinga, kterou máme rozečtenou v naší četbě s hvězdičkou, tak nás čekají osudy a v nich se už po třetí setkáme s rozhlasovým vzpomínkovým vyprávěním sochaře, uměleckého řezbáře a také pedagoga Jana Zemanka, který se opět s námi podělí o své vzpomínky a úvahy v osudech o 23. hodině a 30. minutě. Takový je tedy plán Českého rozhlasu Vltava. Pokud je vaším plánem zůstat u rozhlasových přijímačů, pak nás to samozřejmě těší a přejeme vám krásný večer s Vltavou.

0: Večer na téma.
1: A my vás teď zveme k pořadu, který byl připraven ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka, který nebyl jen spisovatelem a novinářem, ale ve svém životě zastával řadu dalších rolí. A následující vltavský večer na téma ho představí jako spisovatele, disidenta, valacha a indiána, jako muže, přítele i otce. Kromě autorů Anny Mrázkové a Marcela Peterky v pořadu účinkují Petr Kotyk, Vladimír Karfík, Břetislav Rychlík a Jan Vaculík. Režii má Hana Mikolášková, dramaturgyní byla Alena Blažejová. A dále účinkují Tomáš Šulej, Jaroslav Tomáš, Tomáš David, Hana Brěšťanská a Markéta Matulová.
2: Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka. Připravili Anna Mrázková a Marcel Peterka. Všechny mé lepší stránky se obrátily proti mně. Má vůle k důvěře v ní, můj soucit s ní i při hněvu na ní, moje přílišná odpovědnost za ní. Ale hlavně má věrnost Marii v tom, kam mi až ustoupila a co na dně našeho manželství zůstalo jako nerozpustný kámen. Ksenie o něm ví. Řekl jsem jí o něm hned na začátku. Přijala mne s ním. Jenže ji celých 8 roků tlačí. Tuší jeho ohromnou cenu a jako by mě chtěla donutit odhodit ho. Rázem. Místo aby pochopila, že si životem se mnou může složit svůj. Ale k tomu začínáme mít to přesvědčení, musí člověk už jinak začít svůj milostný pohlavní život. Také ona se diví, proč z její příhody tolik dělám. Je to prý už dávno. Ano, ona je možná nad tím, ale já jsem pod tím. Asi budu muset bez ní být. Toto je jen začátek jejího vývoje. Přijde to brzo zas. Často jsem se sám sebe ptal, může-li mne to minout. Nic mě nemine. Všecko se ti jednou musí stát, každý člověče. Ale když si umím tak představit pokračování, kéž mám sílu odejít, abych se zachránil, než se rozpadnu. Ona o tom píše knihu už druhý rok. Má první verzi. Teď ji přepisuje. Celou dobu říká, že ji píše hlavně pro mne. Že je to o lásce, jak mě má ráda. Rukopis tedy leží celý ten čas na jejím stole. Všelijak rozložený. Někdy práci načas přerušila a sklidila ho. Nevěděla prý jak dál. Pokračuji. Pravil jsem pokaždé. Samozřejmě jsem se do rukopisu nikdy nepodíval. Dojímala mě ta její pilná práce vpřed. Vadí mi jen ten zakouřený prostor po jejím psaní. Věděl jsem, že kniha už má skoro 500 stran. Ksenka několikrát poznamenala, že se dokončení knihy bojí. Co se pak stane? Neodejdu od ní. Polila mě vždycky úzkost. Představil jsem si však jenom, že se nějak vypořádává se mnou, s mou nedostačující láskou, že tam bude urážet Marii a prozrazovat moje nedokonalosti, trapnosti, směšnosti. Bál jsem se, že mě tam zprůměrní na šablonovitého mluvku, dá mi slovník své generace a prostředí, v němž dospívala. Že se tam bude zabývat nějakým mým prožíváním pohlaví, toho jsem se také trochu bál. Ale to všecko mi patří. Nikdo není takový, za jakého se má, ale jaký vniká k druhým lidem. Komu se dávám, toho pohled platí. Na počátku tohoto léta pravila, nevím, jestli smím tak psát, když všichni tě budou k narozeninám oslavovat. Neoslavoval mě pak nikdo. Nevzpomněli si poznámkou ani časopisy, které mě venku tisknou, a nedělal jsem žádnou slavnost. Lezla na mě naopak tíha. Být pryč, zmizet.
3: Večer na téma věnovaný Ludvíku Vaculíkovi otevíráme ukázkou z knihy Jak se dělá chlapec. Je září 1986. Z rukopisu, který leží na stole Ksenky, se stane kniha, kterou vydá autorka Lenka Procházková pod názvem Smolná kniha v roce 1989 v edici Petlice. Jak se dělá chlapec Ludvíka Vaculíka spatří světlo světa v roce 1993. vychází 12 let po deníkovém románu Český snář. Celých 27 roků po próze s názvem Sekira a 30 let po Vaculíkově prvotině s názvem Rušný dům. Musíme také zmínit manifest 2000 slov, který řadíme za Sekiru, do roku 1968. A samizdatovou edici Petlice, která byla založena v roce 1972. Abychom měli časovou osu úplnou, vraťme se do Brumova, kde se Ludvík Vaculík v roce 1926 narodil. A v roce 2015 tam byl pochován. Letos je to tedy přesně 100 let od jeho narození. Jestli si na jeho nedožité z té narozeniny vzpomenou časopisy, to nevíme. Vzpomněl si na ně ale rozhlas, kde Ludvík Vaculík pracoval od konce 50. do poloviny 60. let. Podílel se tu na přípravě pořadů pro mládež. Poté odešel do redakce Literárních novin, kde se věnoval společensko-politické publicistice. No a fejetony ty psal skoro celý svůj literární život. Ludvík Vaculík ale nebyl jen spisovatel nebo novinář. Ve svém životě zastával mnoho rolí. Zkusíme vám tedy představit Ludvíka Vaculíka jako spisovatele, disidenta, valacha a indiána, muže, přítele, otce.
0: Část první. Ludvík Vaculík jako muž.
3: Vaculík a ženy. Spoustu slov napsal o svých vztazích sám Vaculík, spoustu o nich napsali jiní. I dnes v sobě mají některé situace spojené s Vaculíkovým soukromým životem zvláštní pnutí. Je cítit i v depozitáři literárního archivu památníku národního písemnictví, kde se setkáváme s Petrem Kotykem, literárním historikem a archivářem, ale také blízkým přítelem manželů Vaculíkových. V místnosti jsou s námi přítomni další tři lidé, nebo alespoň jejich odkazy.
4: Tak jestli bychom mohli začít tím, kde se teď nacházíme?
5: Tak my jsme ve sklepení památníku národního písemnictví v Pelajově ulici číslo 44, kde již třetím rokem památník po odchodu ze Strahova sídlí. My jsme v takzvaném depotu a protože si budeme povídat o Ludvíku Vaculíkovi a jeho ženě Madle, tak jsme vyskladnili asi 15 kartonů jejich písemností, které u nás ukládali od 90. let. Když se podíváme na ty krabice, vidíme tu přírůstek z roku 94, 96 a poslední přírůstky jsou z roku 2016. Madla Vaculíková tu má zásadní přírůstek z roku 99. No a poprvé se na jednom stole s nimi citá i karton, v kterém jsou uloženy písemnosti, které zbyly po Zdeně Ertotové, což byla velká přítelkyně Ludvíka Vaculíka a písařka jeho legendární samizdatové edice Petlice.
3: Abychom pochopili, jaký příběh leží v depozitáři na stole, musíme se nejdříve seznámit s jeho aktéry. Zázemím Ludvíka Vaculíka byla Madla Vaculíková. Žena, která byla Vaculíkovi oporou i přes všechny jeho nešvary. Kdo byla Madla Vaculíková? Narodila se ve Spešově na Blanensku. Její rodiče byli aktivní v Národně socialistické straně a Madla už v dětství získala nedůvěru vůči komunistické ideologii. A její počáteční nedůvěra se během života prohlubovala. Po ukončení měšťanky nastoupila do Baťovy školy práce ve Zlíně. A právě v tomto období se setkává s Ludvíkem Vaculíkem. O jejich seznámení mluvila například v rozhovoru s Petrem Kotykem, který byl publikován v knize 10 000 změn se znovu mění. Dno všeho, vrchol prázdnoty.

0: Ve Zlíně bylo v každém ročníku 1000 děvčat a 1000 chlapců. Po prvním ročníku nás 30 a 30 vybrali na obchodní školu. Vedle kvalitní výuky nám dali nejlepší vychovatele a organizovali volný čas tak, abychom získávali společenské návyky. Pořádali jsme s chlapci besídky, výlety a taneční večery. Vaculík hrál na housle, psal scénky, vtipně uváděl pořady, vyčníval. Já jsem byla jedna z tisíců, ale on už tam byl výrazná osobnost. Za to já ve Zlíně trpěla. Těžko jsem se podřizovala kolektivu. Pořád jsem seděla nad mapou Valašska, mé lásky, zakreslovala hranice folkloru a toužila vidět každičkou vesničku. Místo toho jsem musela jít kamsi pochodem, tam si sednout a zpívat kolektivně písničky. Zruč, malé město, kam jsme přesídlili po vybombardování Zlína v listopadu 1944, byla pro mě záchranou. To byly rozměry pro mě. Já pro velký svět nejsu. Abychom ve Zruči nezaostávali, založili jsme si studijní kroužky. Vaculík vyhrál literární soutěž s povídkou Šašek a král a já ji dostala k přečtení jako vítězka recitační soutěže. Tak jsme se seznámili. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Ludvík byl mimořádně vyspělý a říkala jsem si, co to vlastně čtu. Současně jsem k němu nabývala obdivu. Líbil se mi jeho zkratkovitý způsob vyjadřování. Po válce jsem nastoupila jako sekretářka a v roce 1946 jsem jako 21letá šla dělat vychovatelku ve Zruči. Vaculík šel na vysokou školu politickou a novinářskou do Prahy. Měl v té době jinou dívku a já jsem ho zajímala jako člověk, který chce vychovávat mladé lidi bez drilu, nově. Jenomže ve Zruči mě chtěli získat do komunistické strany, aby, až přijde vhodná doba, mohli vyhodit starou lidoveckou ředitelku a já mohla působit na mladou generaci v komunistickém duchu. U Baťů komunisté prováděli únor 48 už v roce 1947. Dala jsem výpověď. A k 1. lednu 1948 odešla vychovávat učnice do textilky v Benešově nad Ploučnicí. Vaculík byl přítomen jako novinář a straník ze zvědavosti na schůzi, kde mě sliby, nabídkou vysokého platu i výhruškami lákali do strany. Vše si stenografoval a stěžoval si na tyto praktiky až u Gottwalda.
1: Ludvík Vaculík a Madla Vaculíková se vzali v roce 1949. A jejich manželství čekalo skutečně mnoho zkoušek. Jednou z nich byly útlaky ze strany státní bezpečnosti.
2: Záznam číslo 175. Desátá zpráva Federálního ministerstva vnitra. V Praze dne 23.6.1977. Přísně tajné. Vaculíková Marie. Poznatky k rozhovoru s pramenem. Pramen dne 21.6.1977 hovořil s Marií Vaculíkovou, která mu sdělila následující skutečnosti. V lednu 1977, den poté, kdy byla u Vaculíkových provedena domovní prohlídka orgány STB, přinesl jeden z nich, Vaculíková ho označuje jako vedoucího vyšetřovací skupiny a jmenuje se Martinovský, povolení k domovní prohlídce. Přitom jí řekl, že tohle je pro ní poslední příležitost, aby se s manželem rozvedla a tak zachránila sebe a syny před následky. Vaculíková odmítla a tu jí měl říci, že v tom případě to znamená existenční zničení pro ni i pro děti, aby si to znovu rozmyslela. Od té doby pozoruje Vaculíková v zaměstnání proti sobě řadu opatření, která jí mají postupně nervově oslabovat.
1: Dále v dokumentu je uvedeno.
2: Vaculíková označuje manžela za člověka, který každý svůj poklesek omlouvá a považuje se za vzácný charakter tím, že každý svůj poklesek rodině oznámí. Vaculíková by nebyla proti tomu, aby se s ní rozvedl, ale jen v případě, že podá návrh on. Nechce teď sama od něho odejít, aby lidé neřekli, že v době, kdy byl v takové situaci, ona od něho utekla. V závěru rozhovoru uvedla, že vše, co se doví a co projednává s Martinovským, říká manželovi a některým svým známým. Pramenu sdělila, že s Martinovským hovořila předevčírem. Zpráva bude zaslána Maturovi do akce Mistr, Poznatky uvedené ve zprávě není možno využít při opatřeních v akci Mistr, protože to Vaculíková řekla jenom pramenu a mohlo by dojít k jeho dekonspiraci. Zpráva byla získána od prověřeného a hodnověrného tajného spolupracovníka, který má plnou důvěru manželů Vaculíkových.
1: Velkou zkouškou byly také časté nevěry Ludvíka Vaculíka. Jednou z Vaculíkových nejvýraznějších afér byl poměr se samizdatovou písařkou Edice Petlice s Denou Ertltovou. STB zabavila během domovní prohlídky v roce 1975 nahé fotografie páru a v roce 1977 je nechala uveřejnit v tisku. Toto období bylo pro Madlu Vaculíkovou skutečně těžké. O jednom setkání Madly Vaculíkové a písařky Zdeny Ertltové píše Vaculík v Českém snáři. Je rok 1979, Silvestr.
3: Najednou co nevidím? Zdena. Kde si u dveří odebrali jí kabát a teď se tam uklánivě kroutila v chumlu s kantůrkovými. Měla na sobě fialové, černě květované dlouhé šaty, v jakých já s ní nikdy nikam nejdu pro jejich nápadnou slavnost. Všichni se na ní dívali. Kdo je to? Ptali se někteří blbečkové a Madla vysvětlila. To je milenka mého muže.
4: No a jako takovou premiéru badatelů. My jsme dostali od syna Zdeny Ertltové to málo dokladů a dokumentů, který se dochovaly. Já jsem v půlce 90. let udělal videorozhovory jak s panem Vaculíkem, tak s paní Vaculíkovou. Ten s paní Vaculíkovou vyšel v knize 10 000 změn se znovu mění. Ale ten rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem a hlavně s písařkou Zdenou Ertltovou, ten vůbec nikdy nevyšel. A vlastně celý moto to jejich vyprávění se dá shrnout do jedné věty. Bylo by všechno marné, kdybychom neměli komu to předat. A zajímavý je, že na tu knížku se od roku 2012 nenašel nakladatel, ale tak to asi má být. Ale když je těch 100 let, tak my si ji můžeme otevřít. Je to vlastně svýho druhu samizda. A mně se podařilo od pana Ertlta najít a použít i ty doklady, kdy Zdenu Ertltovou za to, že na stroji opisovala rukopisy zakázaných spisovatelů, komunisti opakovaně zatkli, zavřeli do nemocnice, že roznáší pohlavní choroby, byla tam uvězněná s prostitutkama, operovali ji tam, dostala sepsi a málem umřela, protože ty komunisti nechtěli, aby dál opisovala Vaculíkovi Edici Petlice. No a archiv je taková loď, kam se ve své době dají ty papíry a dílo spisovatelů, o který třeba už není takový zájem. A je to taková punkevní říčka, kdy ten život tekl jako potůček někde údolím po zemi a najednou se ztratí v zemi třeba na 10, 20, 30 let a pak někde dál prorazí najednou na povrch a zase ožije a je o něj zájem. A ono se to stává spisovatelům, že na chvíli zmizej a pak je zase o ně zájem. No a archiv má ten úkol, literární archiv, vlastně provést ty podklady, třeba i ty neuveřejněné věci, jako je rukopis Ludvíka Vaculíka, Chléb náš vezdejší, nebo Staré postele, což jsou eroticky laděné prózy. Tou dobou jistého nezájmu, aby zase to dílo vystoupilo na povrch, nový editor se toho ujme, nový věci, teď vyšlo kritické vydání Českého snáře, rok zpátky vyšel neznámý deník Jiřího Koláře z roku 57-58. No a my v literárním archivu vedle toho Ludvíka Vaculíka a jeho ženy Madly Vaculíkové teď uložíme i písemnosti, co zbyly po Zdeně Ertltové a její synám rok zpátky věnoval asi 150 samizdatů, který maminka přepisovala, to znamená stránku po stránce, ve 12 kopiích, s průklepákama, všechno přepsat ručně, ručně rozhodit, pak svázat do plátna a možná se na to nechat zavřít.
1: O osudech Zdeny Ertltové se dočteme i v českém snáři.
3: Za chvíli Zdena přišla. Zápěstí pravé ruky ofačované. Má v něm zánět. S levou rukou zas chodí na obstřiky. Se žaludkem má jít na rentgen. S páteří na cvičení. Sumárně je to klinický úzel kontraindikací, jehož koneček by se snad dal najít po dlouhém odpočinku v klidu a péči, bez rozčilování a bez psaní. Tu páteř má doničenou z petlice. Žaludek a nervy z policejního tažení proti petlici, jež loni v srpnu vyvrcholilo originálním terorem. Zavřeli Zdenu na venerologické oddělení, kde byla násilím vyšetřena na pohlavní nákazu. Byla tam 3 týdny. Nesměla telefonovat, psát, ani dostávat poštu a to ještě nebylo všecko. Bylo mi dnes tak špatně, řekla, že jsem jenom seděla nad stolem a bránila se omdlít nebo řvát. A kouřit ti šlo? Jenom 8 cigaret. Za celý den. To jí opravdu muselo být zle. Neměla bys tolik psát. Proč toho tatarku tak valíš? Podívej, miláčku. Zavřeli mě do fabriky, aby mi znemožnili opisovat. Proto píšu. A třeba zdechnu.

0: První knihou, kterou Zdena Ertltová pro Petlici opsala, byla Morčata od Ludvíka Vaculíka. A poslední byla právě smolná kniha Lenky Procházkové. Z Vaculíkova vztahu s Lenkou Procházkovou přišly na svět dvě děti. Dcera Cecílie a syn Josef. Ludvík Vaculík tak dělil svoji lásku nejen mezi několik žen, ale také mezi dvě rodiny.
1: Když napíšu román, řekla Milenka, Milenka, odmítají mě, že je to spíš film. Ve filmu zas, že je to román. Dala jsem něco do dětského nakladatelství, řekli, že je to docela dobré, ale že by to měl napsat někdo jiný. Je snědá, hubená jak lund, vylítaná holka za klukama. Veliké děcko na počátcích ženského chování, avšak z tváře podivně drsných rysů hledí pátravé oči, jež došly mnohem dál. Na 60. stránce rukopisu, klepaného dost pečlivě, jsem si uvědomil, že už jsou tu 4 dvojice postav rozličného věku a původu. Jejichž život je v plném proudu a já jsem napjat, co se stane dál. Dotýká se mě to. Její jazyk je ale nevyvinutý, bez osobního zvuku. Ona o něm asi vůbec neví. Myslí asi, že záleží jenom na příběhu. Nejsem rád, že jí mám něco říkat. Nevím, co a jak, ani proč. Je to smůla. Ale povyptávám se jí na leccos. A líp si ji prohlédnu.
0: O svých milostných vztazích píše Ludvík Vaculík ve svých románech. Jak se tedy na jeho tvorbu dívala jeho žena Madla?
2: Víte třeba, jak Madla Vaculíková vnímala tvorbu svého manžela? Ona se totiž docela často objevovala jako postava v jeho knihách, tak jak to vnímala? Víte, jestli třeba četla ty texty předtím, než vyšly?
3: No, o tom panuje fura mýtu a kolegové z Ústavu české literatury loni dokončili kritické vydání českého snáře. Je zajímavý, že jsou dvě verze, delší a kratší, a vytištěná byla ta kratší. Ale u Vladimíra Karfíka, který vlastně první četl český snář, se našla ta delší verze, takže v tom kritickém vydání je to všechno okomentováno. A Madla Vaculíková, protože z doslechu slyšela, co všechno v tom českém snáři je, tak ho ve své době nečetla, aby vůbec v té šílené době, kdy je komunisti odposlouchávali, chodili k ním na prohlídky, stejně ve Veletržní ulici jako v Dobřichovicích na domě, který tam měli, tak byla pod takovým náporem, že si nechtěla přidělávat ještě nějaký stresy s tím, co se tam dočte od Vaculíka, o jeho přítelkyních a o všem možném, co ani nechtěla vědět. Ale jinak, co se týče fejetonu a dalších knih, byla často kritický.

0: To je právě vidět v celčině archivu, protože některé ty fejetony má až 4 verze. No. Takže to není taková ta lehkost psaní, jak to vypadá a působí. Pan Ludvík Vaculík ještě ty fejetony kongeniálně uměl přečíst, jo? Takže ještě zvýraznil ten fejeton psaný tím přednesem.
1: Můžeme klidně na další krabici.
0: Dobrá. Tak hejte, vememe schválně jednu z těch krabic, co u nás uložila Cilka, což je dcera Lenky Procházkové a Ludvíka Vaculíka. A když tu krabici otevřeme, tak jsou v ní bílé desky a v těch bílých deskách jsou seřazeny korespondence. Ano, a my musíme vzít teda jinou krabici, protože jsem se netrefil do těch fejetonů. A tu, když otevřeme, tak tady uvidíte rukopisy vlastní 1982 až 1984, to už je lepší, to jsme hledali. A tady třeba vidíte složku číslo 1, Cilčin archiv, šedé desky a 4 s kalounem, číslovaný seznam. Konec léta, fejeton, září 1982. Definitivní verze, kopie strojopisu, 3 listy. Ovšem předtím existuje první verze. Taky 3 listy, ale vypadá úplně jinak. Za ní je druhá verze, opět 3 listy, a za ní je třetí verze, třeba 4 listy. A ty fejetony vyšly v roce 90 v Mladé frontě většinou, ale nikde není ani v poznámkách uvedeno, že vlastně na nich Vaculík tak pečlivě pracoval. No a celý je to svázaný ve velkých černých mourovaných deskách Cilčin archiv a je tam rukou Vaculíka napsáno, co všechno Cilce schoval. Konec léta, letní stíny, o věrném přátelství a mila, srpnový den, podzim u nás, prosinec, redukce knihovny, sněh, jaro je tady, už je v roce 83, z roku 82, dělnický škrabal, předběžné poznámky doupě. A takhle to jede desítky a desítky fejetonů. Takže to, co literární věci a čtenáři znají z Vaculíka, to je mnohem košatější strom, než ten trám, co je po opracování v knize.
1: A vy jste se někdy probíral těmi fejetony? Zkoumal jste třeba, co to je za změny, co tam probíhá v těch různých verzích?
0: Jo, to je zajímavý, protože on pracuje s tématy tak, že to, co bylo na konci pointou, tak třeba bylo předtím v textu. On ty věci dovedl vyspádovat, zestručnit. Vždycky říkal, že nejdůležitější je škrtat, že se málo škrtá. Že třeba toho tlouštíka jakoby odlehčit a udělat z něj krásného, štíhlého člověka. A co bylo ještě pro něj důležité, když psal, ta interakce s tím čtenářem, protože jak si to zkoušel číst s tou svojí největší posluchačkou a kritičkou, paní Vaculíkovou, tak přišel na to, že mu něco nejde jakoby z úst, jo? Že to nejde dobře přečíst a uhladil to, aby ty vlnky na tom potůčku pěkně vrhaly slunce tak, jak si přál. A to slunce byla ta slova, no, zpředená v příběh a nějaký poselství.
1: Máte vy osobně nějaký oblíbený fejeton?
0: Jmenuje se V nebi, protože pan Vaculík v předtuše smrti, paní Marla ho přežila o 5 let, tuším, napsal takový fejeton, jak se jednou sejdou. A to je pěkný výraz toho jejich celoživotního přátelství, který přežilo i nesčetné problémy a hádky. No.

0: Lepší než ty veliké hory na zemi jsou ty malé. Tam se dá pěstovat dobytek, lovit, mísit těsto na chleba. Moře také zabírají naštěstí jen část země. Dají se přeplout a obsahují i něco k jídlu. Jsou tu pásma mrazu a vedra, ale smíme si vybrat. Stromy jsou tu ovocné i lesní, dobré na tesařskou práci. Máme ptactvo a ryby, ale to se musí umět. Lepší než velké bouře jsou částečnější mírné deště. Ve vzduchu se dá létat, v mírném větru pouštět draky. Pod sluncem všechno dobře roste. Víno, řepa, zelí. Tak nám země dává všecko, co potřebujeme k životu. Knihy si napíšeme sami. Vara je tu jedna. Obyčejní živočichové se rozmnožují v míře, v jaké mohou nalézat potravu. Člověk nedbá. A tak dochází k přelidnění, jež vede k válkám, katastrofám, zločinům. Země jako by byla přímo stvořena za příbytek lidí. Neboť i kravské mléko můžeme pít jako telata. A když na něco nestačí ani pár volů, uděláme to s partou dobrých kamarádů. Ženy jsou výkonnější. Zabloudit se na zemi nedá. Když půjdete pořád rovně, dojdete tam, odkud jste vyšli. Každé místo má své jméno, takže se dovíte, kde vás našli, až se jim to podaří. Myslí vám na ten div, že my tu žijeme tak dobře a klidně, když po celé zemi jsou nějaké války a jiné dobrovolné hrůzy. Že všichni ještě nedošli k poznání, jak je život vzácný. Já to u nás přičítám křesťanské víře a filozofii. Myslím si, že si všichni neuvědomují, že máme život jenom jeden. A jak je krásný. Tohoto jara, mám dojem, si všichni oblíbili zlatý déšť. Kvete všude. Podél silnic jsou řady ovocných stromů v bílém květu. Ten květ bývá i pěknější než jeho plody. Ptáci vášnivě hnízdí. Moje žena sleduje na kaštanu před našimi okny jedno hnízdo, které já pořád nedokážu uvidět. Prý straky, které ale také prý vyhubily malé ptáčky, myslí si ona. Slunko svítí, ale je dost chladno. Čímž prý ale déle vydrží ty kvetoucí stromy. V tom chladnu svádí mě to udělat si pěkný oheň a spálit zbytky všelijakého křoví. Krásně tam zamést a vyvést popel z ohniště na kompost. Dostali jsme tvrdé dřevo, polena, ale s těmi velice brzo zatočil mařenčin Ondřej. Když mám takto okolo svého špalku čisto, jdu si sednout na bílou lavici pod jednou velkou borovicí. Za chvíli přijde moje žena. Lavice je za hradbou našeho vzácného kordonu. Má 100 let. Je to holovouský malináč. Plodí každý druhý rok. Sedíme a hledíme. Do stromu, do trávy i do nebe. Po němž letadla dělají bílé čáry. A my vždy cítíme, že už bychom nechtěli do žádných hor. K žádnému moři. Život máme všichni jen jeden. Tedy jenom jednu příležitost z celé té boží věčnosti žít pěkně a vděčně. Jako bychom byli posláni sem do tohoto nebe. Jaká hrůza, že tolik lidstva si toto neuvědomuje. Jaká chyba, že tu není žádný archanděl Gabriel, aby takové lidi vyhnal ohnivým mečem. Do pekla.
1: Tak ještě tady máme fotografie. Myslíte, že bychom se k ním mohli třeba přesunout? O těch jo. Jsme ještě nemluvili vůbec.
2: Já jsem v 90. letech dělal něco, co se jmenovalo video projekt Authentic. Koupili jsme v roce 90 videokameru, což tenkrát jich bylo pár tady v republice. Že? Třeba originální videožurnál samizdatový měl pár kamer. No a začal jsem chodit na všechna autorská čtení samizdatových, exilových spisovatelů, básníků a natáčet je. No a na těch čteních jsem postupně taky samozřejmě fotil, takže vznikl takový zajímavý vlastně fotoarchiv. No ale vedle toho jsem dělal ještě to, že jsem chodil po domácnostech a natáčel jsem s panem Vaculíkem. No a tady je třeba pan Vaculík na fotce v legendární kaprovce, když uváděl své fejtony, jo? Nebo tady na fotce můžeme vidět a posluchači slyšet, jak paní Vaculíková stojí v kuchyni, kde má poličku se svým lidovým keramickým nádobím, který tam měli desítky let a na který byli zvyklí.
1: A tady to je v tom jejich pražském bytě?
2: To je ve Veletržní, v jejich pražském bytě. A zajímavý je, že oni měli nad sebou odposlech. STB tam měl mikrofon a dokonce nějakou budku, kam chodil tajný policajt šmírovat. Že jo? A to hlavní si psali. Ale tím bytem prošli všichni možní spisovatelé od 60. let, třeba Karol Sidon, vrchní pražský rabin, k ním v 60. letech chodil a všechno se odehrávalo v té kuchyni. Všechno zásadně se u Vaculíků i desítky let po listopadu odehrávalo v kuchyni, protože kuchyně je právě to místo, kde ta paní něco může dělat, zároveň u toho poslouchat a třeba v těch 60. letech hlídat ty děti, že jo? Protože měli tři syny. A paní Vaculíková navíc byla výborná kuchařka, prostě její štrůdly z těch jablek, co sbírala v Dobřichovicích, plný rozinek, jako chuť si pamatuju, ale už jsem je od té doby nejet. No a v té kuchyni ale probíhaly i ty fejetony, protože pan Vaculík vedle seděl, psal a paní Vaculíkovi vždycky říkal, tady si s Kotikem povídej a pak mi řekneš, co říkal, ale on to dlouho nevydržel. Vždycky se pak zaposlouchal, přišel na chvíli, ale protože v něm byl ten neklid, to, že má nějaký termín, tak zase šel psát a my jsme si třeba 3-4 hodiny povídali. Jo. A když jsem šel okolo, paní Vaculíková říkala, Petře, kdykoliv se stavte, zasvoňte a buď to jsme nebo nejsme doma. A oni takhle měli řadu lidí, kteří je udržovali až do pozdních let vlastně fit, protože oni se neustále zajímali, co bylo a přicházelo. Ta minulost Vaculíka v podstatě nezajímala. On ani o ní nechtěl vyprávět a když přišli novináři, dovedl být velmi stručný.
3: Ještě jedna žena byla v životě Ludvíka Vaculíka osudová. Jeho dcera Cecílie. O vztahu k Ludvíku Vaculíkovi píše v knize Otec Bůh a matka Láska takto.
4: Byla mezi námi obrovská propast. Kromě rozdílů dvou generací, taky samozřejmě to, že jsem žena. Ženy byly fascinující artefakty a schválně podléhal jejich kouzlu, ale byly to bytosti jiného, někdy i nižšího druhu. Kozy na trati. Především přitažlivá žena se jako rovnocenný partner do diskuze musela nejprve kvalifikovat. A nebyla-li přitažlivá, nebyla to zas tak úplně žena. A i potom si musela dát pozor, aby ho svými argumenty nezahnala do kouta. V koutě čekal vzdor a zlost. Uměl být velmi krutý k mojí matce, pokud nenacházel argumenty nebo byl citově zraněn, ale nebyl nijak přívětivý ani ke své oficiální ženě. Soukromí s ní, občas dokonce i přede mnou, mluvil jako s osobou méně inteligentní. Myslím, že jsem mu to všechno od věku, kdy tyhle věci už umějí holčičky vnímat, nedokázala odpustit. Podvědomě jsem ho trestala tam, kde ho to bolelo nejvíc. Zapomínala jsem na něho. A bylo to nejkrutější, protože mě nevyhnutelně z těch kos miloval nejvíc. Byla jsem jeho životní příčina i důsledek, byla jsem jeho zrno i plod. Náš vztah byl postaven na soucitu. Celý život střídavě upínal ruce ke krutému starozákonnímu bohu otci a milosrdné univerzální matce lásce. Klanil se jí, když ji potřeboval, nenáviděl ji, když ho odmítala. Pokoru nalézal jen ve vztahu k otci a pro přiblížení k matce zneužíval její soucit. Od jisté doby jakoby žádal o slitování. Že je starý, že je nemocný, že je nenapravitelný hříšník, že ho matka láska zavrhla, že se na něj zapomíná. To všechno byla pravda. A proto náš a můj soucit měl. Neměl ale mou důvěru. Nepovažovala jsem za dobrý nápad mu říkat mnoho a mnoho věcí, které se v mém životě a mé hlavě děly.
3: O otcovské roli Ludvíka Vaculíka mluví také jeho syn Jan Vaculík.
5: On byl přesvědčený, že na děti je potřeba přísnost. V tom vlastně se shodovali i s mojí maminkou a myslím si, že jemu to trochu zabránilo získat k dětem nějaký bližší vztah. Jo? Já jsem ho vnímal dost jako takovou trestající sílu. I maminka, když jsme zlobili, tak říkala, tak počkejte, já to řeknu tatovi, až přijde a on vás potrestá. Jo? No, tak jsme se báli a přáli jsme si, aby přišel pokud možno, až budeme spát. A teď mluvím hlavně i za svého bratra Ondráše. Myslím si, že on sám tím zůstal trochu ochuzen o nějaký takový jakoby něžnější a otevřenější vztah. Na druhé straně měl pro mě veliké pochopení, když si uvědomím, že já jsem se v 10 letech rozhodl, vlastně ještě dřív, už v první třídě jsem dostal morče a morčata opanovali náš byt a někdy jsme jich měli i 15. A nikdy jsem nečelil nějaké, jo, měli proto veliké pochopení a když jsem v 10 letech se rozhodl stavět modelové kolejiště, tak jsem k tomu měl zelenou. Zabralo to strašnou část dětského pokoje, jo, zkomplikovalo to provoz v domácnosti a když si uvědomím, že jsem vždycky k Vánocům a tak dostal, co jsem potřeboval, různé koleje a takhle k tomu. Hodně mě podporoval v těchto mých koníčcích. To je docela zásadní věc. Jako pochopení pro mě měl, ale je to spíš na té racionální úrovni. Takové klima, já to dneska vůbec nechápu. Dětská, aby byla vychovaná, je třeba občas seřezat. Z toho se jako vycházel takový zásadní výchovný model. Vy rostete jak dříví v lese. A to se tak tehdy nosilo, tak to tehdy bylo. Jo. Jsem rád, že dneska už se to tak přece nepřežívá.
1: Jestli něco o něm jste se dozvěděl až z těch jeho textů a až z těch jeho knih, něco, co třeba on vám neřekl osobně?
5: Tak samozřejmě člověk se dozvídá. Fakt je, že některé knihy, jako třeba Loučení k paně, anebo Jak se dělá chlapec, v podstatě se mi velmi těžko čtou, protože je mi ho líto. Pro mě velmi komplikovaný osobní život, musel tím vlastně hodně trpět. Každé jaksi poruchy vztahu, věřím, jsou vždycky věcí vlastně obou partnerů. Nedá se tady vinit z toho, že byl nějaký špatný nebo tak, to vůbec ne. Konkrétně třeba, a to souvisí s tím, jaký byl otec. Jako, když pak měl syna s Lenkou Procházkovou, Jožina, tak zase místo toho, aby ten vztah k tomu synovi žil, tak protože toho vlastně nebyl schopen, nebyl k tomu vychován, nebyl k tomu jaksi naučen třeba od maminky nebo takhle, místo aby ten vztah žil, tak o něm psal. Tím si ho vlastně úplně zkazil. Takže v tomhle smyslu, když já tohle čtu, i to Loučení k paně, tak je mi ho líto. Proto to nemohu vůbec číst jako literaturu.
3: Část druhá. Ludvík Vaculík jako spisovatel a pilíř společenského dění.

0: Mladý Ludvík Vaculík vychodil obecnou školu a měšťanku v Brumově. Poté odešel do Zlína, kde absolvoval Baťovu školu práce. Pak rovnou nastoupil do Baťových závodů ve Zlíně a poté do Zruče nad Sázavou. Během práce si zároveň dostudovával nástavbu obuvnické školy a zahraničního obchodu. Brzy však zjistil, že by z něj nebyl dobrý obchodník. Proto se vrátil zpátky do Prahy, kde v roce 1950 absolvoval na Vysoké škole politické a sociální obor politicko-novinářský. Důležitým milníkem ve Vaculíkově životě byl jeho vstup do komunistické strany v poválečných letech. Publicista Pavel Kosatík v roce 2004 v časopise Týden tuto skutečnost komentoval následovně.
1: Největší chybu udělal hned na začátku. V roce 1946 vstoupil do komunistické strany. Dalších více než 20 let si ničím nelámal hlavu tak jako otázkou, jestli se s tím dá něco dělat. Patřil ke stranickým reformistům, ale pod reformou si představoval něco jiného než oni. Usiloval o obnovu kulturní tradice i obnovu člověka jako suverénního a plnohodnotně žijícího individua.
0: Po vystudování však nastoupil, částečně i kvůli své budoucí manželce Marii Komárkové, jako vychovatel do učňovského internátu. Po absolvování dvouleté vojenské služby byl Vaculík přijat v roce 1953 na místo redaktora v oddělení politické literatury v nakladatelství Rudé právo. Odtud v roce 1957 přestoupil do zemědělského týdeníku Beseda venkovské rodiny, kde byl těžce nespokojen s banalitou témat, o kterých musí psát. Na začátku roku 1959 proto přijal nabídku stát se součástí redakce Československého rozhlasu a poté v roce 1965 přešel do redakce Literárních novin, kde působil až do pozastavení týdeníku z politických důvodů v roce 1969. A právě v Literárních novinách se poprvé setkal s literárním historikem, novinářem a později dlouholetým přítelem Vladimírem Karfíkem.
2: Pane Karfíko, nacházíme se momentálně v někdejším bytě Ludvíka Vaculíka, který momentálně obýváte vy. Kdy jste se s panem Vaculíkem setkal poprvé?
3: Já jsem se s Ludvíkem potkal někdy v létě v roce 65. Já jsem nastoupil jako na takovou stáž z Ústavu pro českou literaturu, pač oni tam potřebovali obsadit literární kritickou rubriku. A nedlouho po mně tam nastoupil Ludvík Vaculík, který tam nastoupil do toho reportážního oddělení. Já jsem ho předtím nikdy neviděl. A když jsem viděl prvně, tak jsem byl jako dosti zaujatý a to blízké přátelství zpočátku nějak moc nefungovalo. Já jsem se ho vážil jako autora a překvapilo mě, že on je takovej dosti uzavřený člověk, který si přinesl do Literárních novin spoustu přispěvatelů z rozhlasu z předchozího působení. Takže já si pamatuju vždycky, že přecházel z té poslední místnosti, měl tady zastrkané tušky v kapsičce a v ruce měl spoustu papíru a vždycky každému z nás nějaký papír předložil, abychom mu pomohli odpovídat na otázky čtenářů. A tak já jsem ho poznal jako takovýho jako pinktlich úředníka. To bylo opravdu jako dosti dlouho. Novinách. A potom jsem se s ním jako zblížil víc a až k tomu roku 68, kdy bylo tak v novinách velice živo a Ludvík tam přišel s tím, že ho žádají představitelé takové té vědecké obce, aby pomohl sformulovat to provolání 2000 slov. No, myslím, že to není iniciativa Ludvíkova, že to byla skutečně iniciativa Vychtrlého, Broda a těchto akademiků. A Ludvíka požádali, aby to sformuloval. Ludvík to teda napsal a opravdu trval na tom, že to bude mít 2000 slov a jeho synové mu ta slova počítali tady. Takže bylo to 2000 slov.
2: A kde to sepisovali? Sepisovali to vyloženě v té redakci nebo u někoho
3: ne,
2: doma, nebo
3: ne,
2: scházeli
3: ne,
2: se
3: to
2: nad tím?
3: To sepisoval Ludvík doma. A do redakce to přinesl a my jsme teda se s tím seznámili a obvolávali jsme možné lidi, kteří to podepisují. Já si jenom pamatuju, že jsme volali k Seifertovi tenkrát. A Seifert se ptal, co to je, aby jsme mu řekli, no to je takový provolání, který napsal Ludvík Vaculík, jestli byste ho podepsal. On říkal, to mi podepište, já to ani číst nemusím. Protože znal Ludvíka Vaculíka, prostě podepisovali svou jako plnou důvěrou, co to podepsal takto. A ono to potom vyšlo v několika novinách a začalo okolo toho teda veliký humbuk.
2: Kdybychom mohli nějak charakterizovat, o čem ten manifest byl, co bylo jeho náplní?
3: No jeho náplní v podstatě byla výzva k tomu, aby stát a vláda dodržovali zákony, ke kterým se zavázali. Celé to provolání 2000 slov nebylo žádný revoluční text. To bylo prostě požadavek vládě, aby dodržovala zákony, které přijala. No, těch 2000 slov jako vzbudilo velikou pozornost v Rusku a byl to jeden z takových jako ruských impulzů k tomu zasáhnout.
2: Zmiňoval jste, že jste se s Ludvíkem Vaculíkem poprvé viděl v roce 1965. Rok poté vyšlo první vydání Sekiry. Měl jste pocit, že Sekira byla už hned po prvním vydání něčím, co ho proslavilo, nebo jaké byly reakce na tohle dílo?
3: No, Sekira byl prostě blesk z čistého nebe. Sekiru přijali všichni, i Václav Černý a všichni. A já jsem si říkal, že bych k té Sekiře taky něco napsal, a protože jsem věděl, že Vaculík už má za sebou ten rušný dům, tak jsem říkal, to já se musím přečíst, že jo? To nemůžu uvažovat prostě bez kontextu. A já jsem tu knížku neměl a to bylo poprvé, co jsem vstoupil do tohoto bytu. Jsem zazvonil a otevřel mi Janek, nejmladší syn Vaculíkův, a já mu říkám, já bych potřeboval, a maminka byla v práci, Ludvík taky někde a byl tu sám Janek, a já mu říkám, já bych potřeboval ten rušnej dům a to by mi zatím stačilo. A on říkal, no, já vám ho půjčím, ale to tata nebude rád. Protože on měl k té své prvotině takové dosti výhrady, protože byl to takový román, který vycházel z jeho práce vychovatele a o tom, jak se rozchází teda jeho představa o tom, jak se mají mladí lidé vychovávat, protože on měl za sebou tu Baťovou školu, že jo. A vypadalo, že prostě ta výchova je nemožná. A s tuhletím, tou vlastní představou a s tou zkušeností on napsal takový ten poloreportážní román Rušný dům.
4: Tak co ti udělal vychovatel? Zeptala se Sára. Nic, odpověděl Hartmann. A to bylo nějakýho křiku. Tolik zaslechla Marie oknem v koupelně, kudy je celý den slyšet řinčení kroků na mřížové rohoži před vchodem. Musíš už konečně s tím svým Hartmannem něco provést. Nemohli byste mi už konečně někdo poradit, co? Nevadí mi, co povídá Hartmann. Ten ví, že ještě nepadlo poslední slovo. Dopálila mě Sára. V tomto domě se prostě nevyplácí něco prominout nebo z únavy mávnout rukou. Sebral jsem se a šel na hospodářskou správu. Mohl jsem jít za Rouskem jako za vedoucím internátu, ale načta oklika. Tatíček seděl nad svými obšírnými hospodářskými archy a inkoustovou tuškou jezdil po sloupcích číslic. Když jsem vešel, dospěl tuškou nakonec sloupce. Pak teprve zvedl hlavu, zatvářil se překvapeně a zasunul tušku za ucho. Co bys rád? Zeptal se laskavě, jenže já za jeho laskavostí vždycky slyším tiché vrčení. Snad si už něco sugeruju, ale pokaždé mám dojem, že jsem ho přistihl při něčem špatném, co pro svou malou zkušenost nemohu rozpoznat. Soudruhu Krampero, vrátný už mi zas nezapsal kluka. Hleděl na mne vodovýma očima, jako by si nemohl srovnat, proč jdu na něj. To se potom těžko pracuje, dodal jsem. Cítím, mluvím trochu chabě, a má pravda by si zasloužila výraznějšího vyjádření. Tatíček zabručel a pak násilím proměnil své mručení v dobráckou masku. To si máš, prosím tebe, vyřídit s tím vrátným hned na místě. Co já teď? Nesmysl. Nejde o jeden případ. Jde o pojetí celé služby. Uklízečky si myslí, že je jedno, uklízejí-li internát nebo poštu. Topič topí a nepřemýšlí komu. Jak mu vysvětlit, že v internátě je i topič funkce pedagogická? Kuchařky v určenou hodinu otevřou okénko a necítí, že každým slovem, které přidají ke sběračce polévky, mohou pomoci nebo uškodit. A tento člověk si tu administruje potraviny a lůžkoviny. Nejde o jeden případ, soudruhu Krampero. Je to zásadní věc, jak pracuje tvůj hospodářský personál. Je pořád červený, ale zčervenal ještě víc a oči mu skoro vylezly. Ovládl se však a zabublal. Helejce, kamaráde, já zas vidím zásadní věc v tom, že ty neumíš ty kluky vést. V tom je celá věc. A ne v tom, že ti je vrátný nezapíše. Já bych o tvé práci taky mohl někde povídat, jenže... Zarazil se a přehlédl mě shora dolů jako chudáka, kterého je mu líto. Heleď, seš mladej a já to s tebou myslím dobře. O tom ses už mohl přesvědčit, ne? Nejlíp bude, když se každý budeme starat o své. Jo? Co mi to říká? Nač naráží? A co mi chce připomenout? Ve vteřině jsem zrekapituloval svá poslední setkání s ním. Ano, stačilo by, abych já nebo Marie jen jednou podlehli svodům a pro jedinou podrážku na boty nebo hrnek mléka bych se už nikdy nemohl tak klidně dopálit. Starat se každý jenom o své. To by se ti tak hodilo, ty darebáku.
0: Ludvík Vaculík odevzdal Rušný dům do nakladatelství Československý spisovatel v roce 1962. V díle je už patrné vystřízlivění autora ze stranické naivity a kromě protestů proti formalismu ve výchově se nezdráhá vystupovat také proti ideologické hlouposti. Kvůli těmto myšlenkám, které odmítl ze své prvotiny vyškrtnout, román takřka nevyšel. Jeho nejvýraznější dílo však na sebe stále nechávalo čekat.
3: Teprve potom vydal Sekiru a Sekira je prostě, opravdu to byl jako veliký úkaz. V té době byla jména Kundera, Škvorecký a najednou se objevilo jméno Vaculík. A já to považuji za jeden z největších románů jako 20. století. Je to zvláštní kniha. Je to prostě vyrovnávání se Vaculíka s dobou, se situací a se sebou samým. A co považuji za jako když to srovnám s dnešními romány a prozami, tak na tom je nejfantastičtější ten autorův jazyk. A je to opravdu dílo, bez něhož bychom si těžko představili dobu, v níž vzniklo, a osobitost autora, který se neustále jako vztahuje k té době, srovnává se a vyrovnává se se svým vztahem.
2: Dají se se Sekirou srovnávat i některá jeho další díla, nebo vlastně u Vaculíka platí spíš to pravidlo, co dílo, to absolutně jiný styl, jiný žánr?
3: No tak ta díla jsou opravdu různá. To máte Rušný dům, Sekiru, potom Morčata a Český snář. To jsou čtyři základní věci. Ve všech těch knihách se vyrovnává sám se sebou.
2: A když takhle sformulujeme hlavní myšlenku morčat a české osnáře, co vlastně je takovým hlavním poselstvím těchto dvou děl?
3: Teda osud Morčan je dosti zajímavý, protože když zastavili noviny, tak potom ti redaktoři, co byli v novinách, vlastně nesměli publikovat. A ještě fungoval Český literární fond a autorům, kteří nemohli publikovat, tak dal smlouvy na knížky, které chystají vydat. No a když došlo k situaci, že vlastně by měl Vaculík vydat počet z té své práce, tak byl tak poctivý, že velmi rychle napsal Morčata, aby splnil ten požadavek toho literárního fondu, že vydá dílo. To dílo nemohlo vyjít, ale Vaculík ho napsal. A ta Morčata, to je v jeho díle dosti zvláštní jev. Je to problém rodičů, dětí a situace, kdy člověk žije v takovém uzavření a najednou je mu otevřená možnost. A to ukazuje na morčatech, která jsou, jako chovají se v nějaké uzavřené prostoře, a když je propustí ven, tak si vlastně s tím nevědí rady. A to je problém, jak se člověk střetne se svobodou a jak ji může tu svobodu respektovat a v ní existovat. To je princip Morčat.
4: Druhého dne zrzavé morče nápadně skrotlo. Nevzpínalo se po stěnách klece, když jsme na ně vložili ruku. Už si na nás zvyká, radoval se Pavel. Vašek pravil vesele. Již se ti dva samečkové zblížili. Nemůžou být oba dva samečkové, řekl Pavel. Musí, řekl Vašek. Nemusí, odsekl Pavel prudce, ale tišeji, aby nedostal. Oba dva se ihned přestanete hádat, řekl jsem, nebo vás srovnám. Sáhl jsem do klece. Zrzavé zvíře uteklo k bílému. Přimáčklo se k němu a čekalo. Pohladil jsem je po hlavičce. Sklonilo ji k zemi a nechalo se. Pohladil jsem i druhé, klidné a vzdělané zvíře. Poškrabal jsem je mezi ušima. Ještě se nastrčilo. Stane se z něho rozkošník? Pak jsem vzal rezaté morče do ruky. Kroutilo se, drobně mě škrabalo. Cukalo nohama ve vzduchu, dokud pod nimi nenašlo dlaň mé druhé ruky. Pak se stáhlo do co nejmenšího objemu a rozhlíželo se trhavě jako kuře. Zatímco albínek v takové situaci píská a kvoká, tento exemplář morčete peruánského, Cavia porcellus, je sticha. Jeho hlásek jsme ještě neslyšeli. Vstrčil jsem nové morče do kapsy a odebral jsem se s ním do svého pokoje, kde jsem chodil a přemýšlel o problémech. Aby se morče cítilo teple a jistě, držel jsem na něm v kapse ruku. Přemýšlel jsem o bance a o věcech s ní spjatých, o kolegovi Karáskovi, o hypotéce inženýra Malstréma, o spuštěných kalhotách, o otáčivých dveřích, o státním rozpočtu a o penězích. Napadla mi však i myšlenka o houslích. Morčátko v kapse mě blažilo, ale pomýšlení, že musím zas počítat, mě otravovalo. Pomyslel jsem na bláznivou Evinu Žačku a bylo mi nepříjemně. Nejde samozřejmě o to, kolik je 9×17, to je 153. Tísnilo mě pomyšlení, že mi viděla do kapsy, neboť jsem měl opravdu u sebe náhodou morčátko, což ani Eva nevěděla. Ta holčička mě tedy teď strašila. Morčátko v kapse, to mě však blažilo. Vzpomněl jsem si na větu, kterou pronesl kolega Karásek. Tak co, pane kolego, tušíte už význam morčat? Vyndal jsem zvířátko z kapsy a přešel s ním k oknu. Pozvedl jsem je na dlani do výše a vzlížel k němu, přemýšleje o jeho tvaru, velikosti, barvě i strachu. Bylo velice krásné a viděl jsem, že je i významné. Mělo všecko. Oči, krátký život na tom světě a nechat je teď spadnout z té výšky na zem. Mohl jsem jedině odejít z domu a bloudit černými uličkami.

0: Pomorčatek Vaculík několik let nepsal. A to bylo taková jako těžká situace. A já vám neřeknu, jestli to byl Ludvíkův nápad založit tu Pedlici jako soubor rukopisných věcí, které nemohou vyjít a vyjdou aspoň v několika strojopisech a vlastně udržují ten literární kontakt. A Vaculík obstarával to vydávání těch knížek a byla to jako zapeklitá práce, protože jednat s autory, zredigovat to, zařídit obsání, zařídit svázání, tak to jako zcela vyčerpávalo a do toho roku asi 79, nevím přesně, nepsal nic. Ale jednou jsem se s ním sešel u Jiřího Koláře a Kolář na něj udeřil, vy mi nosíte pořád ty knížky, ale já bych chtěl číst vaši knížku, proč? A Vasil říká, já nevím, já prostě na to nemám čas, nemám na to prostředky a tak. A takže vlastně nemůžu psát. A Kolář mu říká, no prosím vás, takže pište, proč nemůžete psát? Co vám tom brání. A já vám poskytnu zázemí, protože vím, že Kolář mu měsíčně po dobu toho jednoho roku, po kterou psal Vaculík Snář, tak mu posílal Kolář příspěvky. Bylo to takhle kuriozní setkání a kuriozní příčina, jak vzniká tato knížka. Český Snář, to je takový společenský i individuální deník a je to taková poloreportážní jako sonda do celé té situace, ale co z toho činí to veliké literární dílo, zase je ten Vaculíkův jazyk. Tak ta knížka neměla takový dost složitý problémy, protože tam vystupovali lidé, kteří jako autenticky, někteří tam nebyli pojmenováni jménem, někteří ano, některým se to příliš nelíbilo, někteří si mysleli, že to vlastně napovídá té tajné bezpečnosti věci, ale myslím si, že to přijetí té věci se ukázalo průběhu velmi krátké doby, jako velmi teda autentický obraz doby, jaký z těch let nemáme.
1: Český Snář byl vydán v roce 1981 v nakladatelství Petlice. Současně se svým životem i životem své rodiny popisuje Vaculík v románu i osudy svých přátel a otevřeně líčí často velmi citlivé skutečnosti. Ačkoliv Snář zahrnuje i určitý podíl fikce, spousta zobrazených osob se proti němu ohradila. Z těchto reakcí a dopisů pak Vaculík sestavil knihu Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého Snáře. Ludvík Vaculík byl kromě autorství textu 2000 slov jedním z prvních signatářů Charty 77. Následující ukázka z prohlášení Charty 77 pojednává o jednom z prvních zásahů STB proti chartistům, u kterého byl přítomen i Ludvík Vaculík.
2: Dne 6. ledna 1977 předpolednem obklíčili vozy státní bezpečnosti uprostřed normálního provozu osobní vůz, ve kterém jeli spisovatelé Václav Havel a Ludvík Vaculík s hercem Pavlem Landovským, aby doručili vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění a ČTK text Charty 77 se všemi podpisy a zaslali jej poštou i jeho signatářům. Jmenovaní a dále spisovatel Zdeněk Urbánek byli pak řadu hodin vyslýcháni. Ačkoliv už z obsahu zabavených obálek muselo být bezpečnosti zřejmé, že její akce je nepřiměřená i neoprávněná, protože Charta 77, jak dokazují i právní expertízy, které si dala vypracovat, neporušuje ani v nejmenším československé zákony, ale naopak je hájí. Aparát ministerstva vnitra ČSSR se, jako ostatně ne poprvé, postavil jak nad mezinárodní dohody, tak nad zákony vlastního státu. Akce proti bezúhonným občanům se účastnili a dosud účastní desítky vozů a štáby lidí, vyšetřovatelů, techniků i sledovačů. Zadržení byli během výslechu filmováni televizními kamerami a fotografováni jako špioni nad korespondencí adresovanou nejvyšším státním orgánům, která jim byla odňata. Bezpečnost filmovala dále i v bytě a ve venkovském domě Václava Havla, přes důrazné protesty majitelů a v bytě Zdeňka Urbánka. Natáčeny byly mimo jiné kolekce zahraničních publikací a různé privátní předměty, aranžované obdobně jako zbraně teroristů. Během tříkrálové noci a také další den proběhly u jmenovaných domovní prohlídky. Při nichž byl zabaven bezpočet věcí, především knihy, korespondence, fotografie i věci naprosto osobní, jaké bezpečnost zabavovala už při prohlídkách v dubnu 1975 a jimiž pak některé občany vydírala. Pod číslem 1 v seznamu věcí zabavených u Ludvíka Vaculíka je vedena kniha Heinricha Böhla Gruppenbild mit Dame. Později se už jednotlivostmi nezdržovali. Jednu položku tvoří například 60 rukopisů vázaných v plátně. Ludvíku Vaculíkovi byl už podruhé zabaven vlastní rozpracovaný rukopis románu. Václavu Havlovi byly zabaveny a nafilmovány i oficiální publikace amerického velvyslanectví v Praze. Burcující je, že byly zabaveny i úředně vydané texty o občanských právech, které byly právě uveřejněny ve sbírce zákonů a nařízení.
3: Když se vrátíme ještě k edici Petlice, jak vůbec ten samizdat probíhal? Kde se ta díla opisovala na ty průklepové listy? No, jak to fungovalo?
0: To se opisovalo na normálním psacím stroji z průklepáky. A dokonce myslím, že kolegyně se to opisovala. Takže neměla ani elektrický stroj, že to opravdu bylo psáno v polních podmínkách. A celý ten průběh, o to se staral Ludvík. Přijímání rukopisů a potom ty výtisky, ty opisy lidem dokonce roznášel. Já vím, že tenkrát jsem se s Vaculíkem vydal nejčastěji, protože otecky přinesl za 2 týdny přinesl nové rukopisy. A když psal snář, tak mi vždycky jednu kopii jako schovával někde tady na dvoře pod nějakými odpadky a jednu kopii nosil ke mně. Nestalo se, že by u mě dělali prohlídku, takže u mě zůstal celý ten konvolut těch rukopisů a ten český snář se vlastně uchoval v té podobě, jak ho Vaculík psal. Ale ta edice Petlice je taková nejsouvislejší a má nejširší zázemí autorské. Jednak autory, kteří nemohli psát, a vlastně to vytváří spolu s tou exilovou literaturou a spolu s literaturou, která tady vycházela, vytváří to celkový obraz české literatury, která vycházela.
3: Jak vůbec to samizdatové vydavatelství a vydávání exilové literatury ovlivnilo Vaculíkovu situaci tady, v tehdejším režimu?
0: No, situace to má dosti zapletená. Já vím, že Ludvíka dost hnětlo, že lidé, kteří podepisovali nějaké prohlášení a to, že byli nejen vyslycháni, že byli i zavřeni. A Ludvík chodil neustále k výslechům, ale nikdy nebyl zavřen. A vím, že to pozoruji na jeho chování po ulici. On chodil velmi nejistě, protože jako to nevěděl, z který strany co přijde. A jeho hnětlo, že prostě lidé jsou zavíráni a on teda ne. Přitom, že by se hrnul do kriminálu, to teda nikdo z nás, že jo. Ale to byla taková zvláštní situace a oni se ho báli zavřít, prostě nechtělo se jim tu situaci nějak jako zhoršit. Já tomu dost nerozumím tohle tomu, ale v tom byl nějaký jejich záměr, že si mysleli, že je pro ně výhodnější, když nebude Vaculík zavřený.
3: Ludvík Vaculík po revoluci došlo k nějaké proměně, k nějakému vyrovnání, nebo on celý život byl vůči něčemu kritický, vůči něčemu se vymezoval. Co se stalo tou stranou, vůči které se začal obracet v 90. letech a dál?
0: Tady ono se očekávalo od Vaculíka, že prostě bude nějakým jako společenským činitelem. Ale jednak Vaculík byl individualista, vždycky mluvil za sebe a za své názory. A také tam zapůsobilo to, že na té Letné se známá situace, kde Vaculík chtěl vystoupit a ty jeho kolegové Havel a ty ostatní mu řekli, ne, ty nemluv, protože tušili, že Vaculík se zeptá, kde jste byli těch 20 let, tak 250 000 lidí. A on potom byl takovej velice střídmý a střízlivý.
1: Samizdatové nakladatelství Edice Petlice bylo založeno v roce 1972 a prvním vydaným dílem byla právě Vaculíkova Morčata. V Petlici svá díla zveřejňovali téměř všichni členové disentu. Vycházela v ní poezie, díla prozaická, dramatická i filozofická. Vedle Petlice se v 70. letech začala postupně objevovat i další samizdatová nakladatelství. Mezi nejvýznamnější patří edice Expedice manželů Havlových nebo edice Kvart básníka Jana Vladislava. Ludvík Vaculík byl klíčovou postavou manifestu 2000 slov i českého samizdatu. Ale můžeme ho označit za disidenta v pravém slova smyslu? Na to se zeptáme režiséra divadelního představení Sekyra, uváděného v brněnském Hadivadle Břetislava Rychlíka a Ludvíkova syna Jana Vaculíka.
3: Jak Ludvík Vaculík zapadal do českého disentu?
4: Tak jako nikdy nikam nezapadal, jaksi úplně, tak nezapadal ani do toho disentu. První věc byla, že my jsme měli odposlouchávací zařízení úplně první ze všech. Tak jako některé děcka měly první ze všech džíny ve škole, tak my jsme měli to odposlouchávací zařízení. Už v 67. roce po tatově projevu na sjezdu spisovatelů. Jo? Tata byl vyloučený ze strany už v roce 67. Takže ano, už byl vlastně sledovaný už v tom roce 67. A to bylo jedno, čím se jaksi vymykal. A druhá věc je, že on nechtěl provokovat a nechtěl se dostat do vězení jako akcí, kde se čekal jenom zátah a problémy. Tak on se třeba nezúčastnil. V tom si byli podobní s Ivanem Klímou, protože tata jako si říkal, já jsem tady na světě k něčemu, mám tady nějaký úkol nebo tak, a jestli jsem teda spisovatel, tak bych se měl starat o literaturu. Ten úkol si jaksi definoval a nechtěl si to celé zkomplikovat nějakým vyšetřováním. My jsme doma vždycky vycházeli z toho, že náš byt je odposlouchávaný, takže když se mluvilo, kde jsem byl, co jsem tam dělal a tak teda jako rodiče, tak nikdy neříkali jména, kde jsem byl, ani kam půjdu, s kým se uvidím, takže u nás se vlastně o důležitých věcech moc raději nemluvilo, jo, doma. To se psalo na papírek a ten papírek se pak hodil do záchoda, jo.
5: A jak to vnívala vaše maminka od poslechy? Přece jenom ta atmosféra musela být doma trošku stísněná pro ní v tomhle.
4: No tak hlavně už po tom projevu na sjezdu spisovatelů v roce 67, tak očekávala velkou persekuci, protože byly v paměti 50. léta, bylo v paměti jaksi maďarské povstání, prostě záhadná zmizení lidí, lágry a tak, takže ona měla strach z každého, když jel v noci výtah, tak ona počítala, jestli dojede až do našeho patra, a když dojel až k nám do posledního patra, tak říkala, tak teď nás seberou a odvlečou někam na Sibic. Pak člověku jako otrne, nakonec zvykne si na všecko, ale je to samozřejmě traumatizující situace, to ano.
6: Myslím, že nejvíc postavení Ludvíka Vaculíka v českém disentu vystihuje to, že v listopadu 89 mu nedovolili promluvit na Letné. A to je celé. A potom je takový mladý Šimečka, který už je teď starý Šimečka, Milan Šimečka, novinář, tak natočil takzvaný kvartál spisovatelů, zakázaní spisovatelé se jednou za čtvrt roku scházeli konspiračně, pokud to nepokazil Václav Havel, který neuměl dodržovat konspirační metody, tak se scházeli. A když se sešli na jaře roku 89 u Ivana Karlečíka v Pukanci, tak už někteří zakázaní spisovatelé měli šanci vydávat knížky, že by jim některé věci vyšly. A Ludvík Vaculík tam na tom záznamu řekl, tak když jsme to vydávali až doteď sami, no tak teď už nepotřebujeme ty komunisty. A žádalo se oficiálně o vznik nakladatelství Atlantis, stejně jako se oficiálně požádal ten cenzorský úřad o to, aby mohli vycházet oficiálně Lidové noviny. A to myslím, že ho vystihuje, že prostě on to nepotřeboval k tomu, jakoby on si to dělal po svém. A to, co Janek říká s tím undergroundem, je, myslím, přesně vystižený v příhodě, jak nesl nějaký samizdatý Věře Jirousové a otevřel malý tobějík a řekl, Věra není doma, o své matce. Tak Ludvík mu něco vrazil, pak se rozešel, pak si to nějak rozmyslel, vrátil se, zazvonil a řekl mu, nauč se říkat mamo, undergrounde. A tohle je, myslím, takové typické, no, že to plnil, dělal, ale dělal si svoje. A dělal si to po svém a myslím, že ani netoužil po listopadu, když za ním přišli studenti, aby byl děkanem fakulty novinářské, že odmítal veškeré funkce. A to myslím, že si chtěl prostě žít po svém. No.
4: Ty jsi zmínil to jeho mytické nevystoupení na Letné v listopadu 89. Kolem toho existují dohady, ale nejpravděpodobnější verze, kterou si říkáme my s Ondrášem, je ta, kterou tata napsal v nějakém fejetonu a možná jenom řekl, lid je vůl, milion lidí na náměstí je na hovno. Důležité je, na jakou stranu se ti lidi postaví, jak se zachovají, když pak o něco jde. Ale v tuhle chvíli milion lidí na náměstí mě nezajímá.
1: Nyní zazní fejeton Komplex. Čte sám autor Ludvík Vaculík.
7: Komplex? V květnu roku 1945 vyrabovali Návojňané malý vesnický zámeček, protože patřil rakouské rodině. Jedna z tetiček přinesla k nám takový globusek, co na něm Rakousko-Uhersko bylo sotva viditelné, že prý se mě může hodit. Maminka pohladila globus po hlavě a řekla, takto jsem ho utírávala z prachu. Nedávno jsem si před delší cestou zavezl auto do umývárny. A protože i uvnitř bylo plné prachu a smetí, chtěl jsem si je vysát, ale vysavač jim nešel. Jel jsem jinam, ale nemohl jsem si to sám udělat, měli na to lidi. Jedna dívka lehce vlezla s hadicí do automobilu a vystrkávala ven hned zadeček, hned hlavu. Styděl jsem se na ní dívat. Připadalo mi, jako bych zneužíval rozdílu v našem postavení, jak tělesném, tak i sociálním. Mladý muž vyndal podlášky, vydrhl je a osušil. Starší paní uvnitř čistila kartáčem potahy. Stál jsem tam s velice nepříjemným pocitem, že ti lidé dělají, co bych si měl udělat sám. Jako už větší kluk těžko jsem si představoval svou maminku jako služku. Věděl jsem, že sloužila napřed u sedláka, kde měla úraz, který jí způsobil následky na celý život, a potom u pánů. Utírat klavír a globus, no dobrá. Ale drhnout jim dlášku jak doma, vadilo mi to. Vůbec mi v životě vadilo, když byl někdo v souvislosti se mnou v podřízeném až poníženém postavení. V jedné redakci, když jsem se tam zdržel až do nástupu uklizečky, odstrkával jsem židle od stolu, aby pod ně mohla smetákem a hadrem. Chtěl jsem tak zmírnit nerovnost mezi námi a to se nedalo vyřídit slovem soudružko. Drobná příhoda s autem ve mně vzbudila už kdesi zapomenuté pocity sociální hanby. Jsem rád, že se neumím a už ani nebudu muset přizpůsobovat nové sociální dělbě lidí. O pádu komunismu se mluvívá z pohledu ekonomického jako o krachu a o jeho zločinech jako o čemsi, co se spíše nemůže, nežli může opakovat. Ale kdo se ohlíží za očekáváním a vůlí po lepších vztazích, že lidé a jejich práce měli si být ve cti rovni? To se ovšem neuskutečnilo, ale ten deficit byl veřejně vědomý. A co je v té naší demokracii nového? Všecko je při starém, jen se lidé přemístili v postavení a sociální idea je celá v tom, že máme za podřízení či ponížení dostat zaplaceno.

0: Jakým způsobem se valašská krajina promítla do osobnosti a díla Ludvíka Vaculíka, nám přiblíží Břetislav Rychlík a Jan Vaculík.
1: Pane Rychlíku, můžeme se vás zeptat, jak jste se vlastně poznal s panem Ludvíkem Vaculíkem?
2: Určitě jsem nejdřív znal syny. Zde sedícího Janka a Ondráše, kteří byli herci v divadle Orfeus, které vedl slavný principál, postava z Českého snáře a Nepamětí, Radim Vašinka, který byl propojený s divadlem, tam pak hostoval. A potom samozřejmě jsem Ludvíka poznal ještě v takové velké úctě a zdáli a všelijak a úplně se to zajímavě prolnulo, bych řekl, způsobem, který jsem doteď nepochopil hned z kraje těch 90. let a myslím si, že ke mně získal důvěru, že jsme celou noc prospívali ještě s neboštíkem Janem Trefulkou a on tak na mě jako hleděl, kolik vlastně umím písniček a to se mě zdálo jako, že tím pádem jako kdybych byl třeba kovboj, jo, a uměl trefovat do terče nebo Indián uměl trefovat šípy, no, tak jsem prostě získal takovou důvěru, že jsem součást nějak jeho kmene. Je to možné?
3: Je to možné a tady je dobře připomenout, že on po převratu, když o něj byl veliký zájem, tak si troufl takovou určitou, je to až určité fanfaronství, že řekl tak a do televize nejdu. V televizi mě nikdo neuvidí. No a minulo pár let několik málo a on říkal, nikdo po mně nic nechce, všichni na mě snad už zapomněli nebo co. A tak mě říkal, to se nediv, Ludvíku, kdo není v televizi, jak kdyby nebyl. A tak když se poznal s Břeťou při tom zpěvu a Břeťa pak přišel s nějakým návrhem na televizi, tak on byl docela rád, že může spolupracovat s takovým člověkem, s jakým si sednou.
2: Je to tak, ale bylo to ještě zajímavější v tom smyslu, že on odmítl Gen o sobě točit. A pak ale viděl nějaký moje dokumenty a zavolal mě on sám.
3: Dokonce.
2: A říkal, Breťo, no já jak znám, já ho nechci nikde do televize, já bych nechtěl nic, ale říkal jsem si, než umřu, že bych něco jako o tom kraji, o tom, tak se vymyslelo to natáčení celoroční, které se jmenuje Valašský snář a vlastně má 4 díly. Ale bylo to prostě zvláštní, že odmítl Chytilovou a vybral si mě, který nemá žádné filmové vzdělání.
3: Tak to je jasné, to bylo přes ty valašské pěstničky za A, za B, že seš z naší generace, takže mu byl vlastně blízký přes syny a také byl rád, že seš dokladem toho, že i ta naše generace k tomu, jak si inklinuje, že k tomu má vztah.
4: A mohli byste nějak shrnout, jaký on měl vztah k tomu svému rodnému kraji?
2: Myslím, že to definuje jediný žijící a vlastně už navždy držitel ceny Ludvíka Vaculíka, spisovatel a kulturní publicista Jiří Peňáz, který dostal způsobem vaculíkovským v Uherském Hradišti na letní filmové škole, když Ludvík šel asi 3 metry před Madlou, svojí ženou, tak jak to dělají Romové a je a Pitínský, tak chodil před svojí ženou, šel 3 metry před ní, vykračoval a ona za ním a uviděl tam sedět Peňáze a řekl mu, pane Peňázi, já vás jmenuji a uděluji vám cenu Ludvíka Vaculíka za tuto větu, kterou jste o mě napsal. V přítomnosti Ludvíka Vaculíka začnou mluvit nářečím i lidé, kteří nejsou odnikud. A dal mu 400, 200. A Peňáz se styděl. To slovo odněkud, myslím, že to úplně charakterizuje přesně, že já se ale uvědomuji na sobě, že člověk, který má někde, to je to slovo kořeny a vepíše se do něho to rodiště, protože tam prožil to, co tu osobnost formuje. Ale do něho ta krajina byla otisklá způsobem takovým, že si myslím, že to tvořilo i jeho jazykovou výbavu, jestli mi rozumíte. Jeho způsob, jakým psal, je otisk té krajiny. A to, jak i používal velmi cíleně občas nářečové prvky. Já vím, jak se rozčiloval v Lidovkách, kde jsem taky hned začal z kraje 90. let psát. Tak jak se rozčila, když přišla nějaká mladá korektorka, změnila mu tam nějaký nářečový prvek, kde tam volal, rozčiloval se a já si říkám, je to dělají také. Ale jo, Valach, to je jako to, co se s ním bleklo, Havel vždycky říkal, on ten Ludvík, že Havel byl velkoměstský člověk s úplně jinými kořeny, on říkal, on ten Ludvík sem přišel, byl takový zvláštní pavouk, měl ty knihy a chodil prostě tak starosvětsky oblékaný, ale měl v sobě jakousi prostě takovou tvrdost, tvrdohlavost těch hor.
3: Já bych to doplnil, že jako každý je od někud, každý má nějaký rodný kraj, kromě lidí, kteří nejsou od někud, samozřejmě, ale ne každý má takový kraj, který se dá prodat. Není to úplná samozřejmost, protože napřed z něj chtěl utéct. Protože to byl chudý, zapadlý kraj, on toužil po světu a jako každý člověk v 15-20 letech se k němu raději otočí zády a to udělal i on, až pak se k němu začal navracet.
2: Já bych to ještě možná doplnil, že on taky ten kraj je kraj s příběhem. Jo, kdybych to řekl jednoduše, jo, můžeš být od někud, ale prostě teď je otázka, co jsi schopný z toho přečíst, jo.
1: Mě napadá, kdy se to změnilo v tom smyslu, že k tomu kraji jako opět tíhnul, kdy už vlastně tady ta mladická nerozvážnost přešla. Je to třeba v momentě, kdy jsi začal psát Sekiru?
3: To spíš dřív. Já bych řekl, že jak z něj odešel, tak asi se mu zase potom nějak začalo stýskat. V Sekiře jako se ptal, a kde mám najít odpověď, proč se sem musím rok co rok vracet pořád dokola a když jednou vynechám, tak je mi z toho až špatně.
2: Ano. To je zajímavé, že to není jenom téma Sekiry, ale taky přece vyšly po listopadu tyho indiánské deníky a tak dál. A že on od malička si o tom kraji psal, takže on z něho vlastně jako by nikdy neodešel. I když byl u toho Batí a potom studoval v Praze, byl na různých postech. Ale mám takový dojem, že kam prostě přišel Vaculík, tak se zpíval, rozumíte? Dokonce i lidé, kteří nespívali. A s tím byl tak podivně spojený, jak jsou záběry, jak i Václav Havel, který, jak známo, neuměl vůbec zpívat. Jak zpívá tu píseň, kterou jsme zpívali nad hrobem Tatovi.
3: Na horách studenky.
2: Na horách studenky. Jak to zpívají Havel, blčivě.
3: No, to muselo být.

0: Píseň Pod Prešpurkem kraj Dunaja zpíval sám Ludvík Vaculík.
1: On jak zpíval, tak to měl to pouto s Valeskem a projevoval se to ještě, když si telefonoval přece třeba s někým, kdo byl od někud, nebo když si telefonoval s bratrem řidičem, že okamžitě přešel do nářečí. Když telefonoval se mnou, přešel do nářečí a říkal potom, my žijeme v tom nářečovém skanzenu. Že člověk je v Praze, vyjadřuje se nějak, sedíme tady, vyjadřujeme se nějak spisovně, dejme tomu, ale prostě když se s někým potkal z rodného kraje, hned začal mluvit valašsky, čili vlastně neodešel nikdy a nakonec už je tam navždy.
2: Já jsem ho trochu podezříval, že samozřejmě zpěv byl způsob, kterým dovedl získávat pozornost, zpíval dobře, nestyděl se, mýval s tím jako úspěch ve společnosti. Tak jsem to bral, že je to určitý takový druh sebestřednosti, ale bylo to hlubší, protože když pak už měl, tak říkajíc, na kahánku, jo, a už nedokázal dělat úplně nic, ani souvisle mluvit, tak ale dokázal zpívat a jediná zábava, která byla, když moje dcera s ním zpívala na smrtelné posteli. Takže dejme tomu 6 hodin před skonem, on už nemluvil, ale zpíval to ano. To bylo to poslední, co ho bavilo vlastně v životě.
1: Jo. Tak on si to Valesko dělal všude, že měl tam do Břichovicích ten špalek, tu králíkárnu, tam chodil, měl ty tepláky takové, z kterých je vyfocený s řádem Tomáše Garrigua Masaryka, měl tam sekiru, že?
2: To byly trenky.
1: To byly, no,
2: na neměl to, tepláky, tata to byly, nikdy
1: no,
2: neměl
1: chodil
2: tepláky.
1: V trenkách, ale na té fotce zřejmě záměrně si dal ty tepláky.
2: Tomu tam přidělali ve Photoshopu.
1: Tak je to možné. Ale měl trenky, to je pravda.
2: Měl trenky.
1: Ano, ale to je pravda.
2: A to byla krásná příhoda. On totiž dostal někdy nějaký řád jako práce za svoji rozhlasáckou práci. Pak byl samozřejmě vyloučen ze strany a dostal všechny možné dutky a tak, ale mezi tím dostal i řád. A aby zdůraznil, že si toho řádu jako moc neváží, tak se s ním tehdy vyfotil nahý, vlepící páskou si ho přidělal na hruď a vyfotil se. Ta fotka zůstala doma utajena. No a když dostal ten řád T.G. Masaryka od prezidenta Havla, tak udělal to též, jenom tak z takového furianství jakéhosi.
1: Jo.
2: No, zajímavé bylo, že než to donesl ten řád do krabičky, tak ho někde na zahradě ztratil. Jo, a tehdy našemu Frantovi byly asi 3 až 4 roky a tata furt za ním chodil, takové děcko rozhazuje na zahradě hračky, že jo, a tata je vždycky sbíral a Franto, tady jsi něco ztratil, schovej si to. No Franta to vzal, pak to někde zase odhodil a to se furt opakovalo a pak Franta na zahradě našel ten řád a za dědečkem, dědo, něco pro tebe máš, co mi dáš, když ti to vrátím. A to co, nic, co ty pro mě můžeš mít. A Franta vyndal ten řád.
3: Ne. Už jsme tady nakousili vlastně Ludvíka Vaculíka a indiánství. Jakou mělo roli v jeho životě a kde se vůbec vzalo?
1: On byl rozený náčelník. To je taky důležité říct, že prostě jsou lidi, kteří jsou náčelníci. Já třeba, když jsem byl indián, když jsem byl Vinetu, tak jsem spíš působil jako ideově, že jsem vymýšlel jako ty hry a vymýšlel jsem, jakým způsobem povedeme bitky a tak. Tak Ludvík měl tam tu krajinu indiánskou, že ho nazval tu louku Řehonůřka Arizonou a tam dokonce ten indiánský kmen dovedl k tomu, že přepadli vlak. Přepadli vlak a on jim řekl, střílejte těsně, ale nad, že jo. A teď jel tam u té Řehonůřky, je té Arizony, vyjíždí vlak vlastně z tunelu a jede do takové zatáčky, že jo. A tam se prostě ty Valašice vraceli do udření někde z práce. Takový, co možná chodil, nevím kam ještě, do práce, no asi do těch fabrik nebo něco okolí. A vraceli se a teď se vysítili ti indiáni a šípy, ale někdo trefil pod a vletělo to do toho vlaku. A potom, myslím, že to je přesně popsané, jak je tam pochytal za chvilku ten četník a oni šli k tomu výslechu a tam už nebylo mezhaba, Kulhavý pes, Černý pada, už byl Vaculík, teď takové ty jména.
2: Vilímek byl
1: Mezhaba,
2: ano.
1: Kulhavý pes byl Vaculčík, nebo tak. Tak to byl takový, jako, myslím, první pád toho náčelnictví a podruhé, jak se vyzbrojil, nalíčil, vzal si prostě kompletní indiánskou výzbroj, péra, tomahawk, luk, šíp, plížil se a tam prostě u cesty směrem do té Tarandové, že jo?
2: Návojné,
1: tehdy i teď. Najednou uslyšel takový ten klapot a šli tam ty dědiňáci dva. V těch krojách měli ty čagany a teď ty boty a bylo slyšet ten ťukot a šli ty praví indiáni totiž. Že ty měli ty pravé kroje valeské, šli ty praví indiáni a tam on skončil s tím indiánstvím, když tam stál u toho stromu a oni ho měli.
2: Tady u toho odbočím od indiánství k sekyře. Myslím si, že tady Břeťa geniálně zarámoval sekiru, protože to tam není tím indiánstvím, protože to je nad tím, co tata psal. Tatův celoživotní úděl a postoj byl ten indiánský, jo? Protože on se přes různé změny ideologického zakotvení a inklinace k politice a takhle, tak nakonec zjistil, že největší hodnotou je přirozený život a vztah k přirozenému životu, vztah k přírodě, schopnost si něco udělat rukama.
4: Tak já myslím, že kolem sekyry už tady kroužíme dlouho, tak můžeme rovnou mi přejít. Pamatujete si, jak na vás ten text působil, když jste ho četli poprvé?
2: Já jsem to nikdy nevnímal jako literaturu. Já jsem to četl, když mi bylo třeba 16-17 let poprvé, tak jsem tam se něco dozvěděl o naší rodině. Zvědavě jsem to přečetl, nějaké pasáže se mi zdály moc dlouhé, složité, přeskákal jsem je, ale nijak zvlášť mě to nezaujalo. Já jsem ho pořádně pochopil až teď, když jsme to začali zkoušet a začali hrát. A zase, nevnímám to jako literaturu, ale jako příběh o strašném rozporu mezi komunistama a normálníma lidma, jo? Protože ta podle mě nejdramatičtější část celého textu je to vyvlastňování pozemku soukromých rolníků a když je nutili vstoupit do družstva a takhle. No a Valaši se tomu spěčovali. A tady na jedné straně byl můj dědeček jako komunista, předseda Národního výboru, velmi tvrdý jako komunista a na druhé straně domkáři, malorolníci a těm se zase počítala vlastně celá rodina mojí babičky. A tím došlo i k rozkolu v rodině, mimo jiné. Ti lidi se strašně vzpěčovali a byli hrozně pronásledovaní od toho režimu. Ta persekuce byla strašná i ta jako urážka, jo, obrovská vůči těm rolníkům, protože oni jim to pole zabavili, pak tam nic nezaseli. Zakázali tam vstoupit, zakázali jim otrhat úrodu na stromech. Za noc sedlákovi vzali prostě pásový traktor a vytrhali mu 60 švestek. Čisté jenom zemsty, bolševici proti lidem, jo. No a ten příběh se vyvíjel dál a to už je vlastně mimo sekiru. Ty lidi nakonec si zvykli s tím žít a tak jako ten kraj xkrát převálcovali různí Turci a Mongolové a tak, tak ti lidi si zvykli, ty lidi tehdy vždycky utekli do lesa, tam přežili, ale nakonec se prostě naučili s tou novou situací nějak žít a i tady s tím komunismem. No takže ti lidi se s tím smířili, mnozí vstoupili do strany a pak se tam tata vrátil po okupaci a i po převratu jako prostě symbol antikomunismu, jo. No a oni byli komunisti mezi tím. Takže zase se dostal do jakési opozice, zase si tam nepřipadal úplně jako mezi svými.
1: Jsem domácí nebo cizí. Když po převratu začaly vycházet okamžitě po novém roce, 90. ty knihy, tak sekyra vyšla v Mladé frontě, myslím, jako paperback. A četl jsem to úplně jinýma očima. Potom, když to znovu vyšlo a byli jsme už v Rumově několikrát a už jsme tam ten terén měli prošít, zase jsem to vnímal jinak. A celou tu dobu jsem si říkal, to by byl výborný, ale film. To se mě teda nesplnilo, ale když pak přišlo to Hadivadlo, jestli bych něco udělal k 50 nám, tak zajímavé, mě to nenapadlo jim to nabídnout, ale Ivan Buraj, tehdejší šéf, říkal, bylo by dobré uvést něco z velké české nebo slovenské literatury. Já jsem říkal, ze slovenské by mě zajímá Rudolf Sloboda a z české, no, Setyra. Tak to vzniklo. A pak to člověk čte za jinýma očima. Ale to zásadní, co mě napadlo už tehdy, jako, že jsem to četl poprvé, že to je jako generační spor.
2: Břeťa to teda orámoval tím indiánstvím. To je tam přínos, který by tata velice ocenil, protože to je ta stálice, která nad tím je. To je to jeho vyšší já, je to indiánské.
4: A my jsme vlastně nezmínili jednu důležitou věc, a to je vaše role v představení Sekyra. Jestli můžete posluchačům, kteří třeba neví, přiblížit.
2: Já tam hraju indiánského náčelníka a to je vlastně to autorovo alter ego, to, které je jakoby nad tím a které se dá taky nazvat prostě pohledem s odstupem času a tak. Protože Zdena Trčálek tam hraje tatu v těch dobách jako aktéra těch dějů. No a já tam jsem ten druhý tatův hlas, kdy to prostě člověk vnímá jako tak a teď to napíšu. A co o tom řeknu a co si z toho máme vyvodit. Je to skvělý nápad a mně se to líbí, tohleto.
1: Já jsem si říkal, že by to bylo bezvady, by Janek se do toho zapojil, ale je teda fakt, že, jak bych to řekl, snižuje se vnímání složitých věcí, jestli mi rozumíte. A jako kdyby, a to se týká toho pohledu na to, jak to číst dneska, jak to možná lidi čtou. A já si strašně rád komplikuju život a někdy mám dojem, jestli se moc nezapletu, ale přitom mám pořád dojem, že věci jako dělám úplně obyčejně. Jakože třeba ty věci vnímám jako básničku nebo písničku. Takže je to takový, formálně možná je to taky trošku komplikovanější, jako třeba ta literární předloha, která vždycky bude silná, no, protože to je ten prapůvod. No.
2: Já si myslím, že je to sdělnější než ta Sekyra jako kniha a podle mě snad i srozumitelnější, pokud je divák ochoten.
1: A taky jsem si uvědomil, jak by se to Ludvíkovi líbilo, kolik lidí to naštvalo. Jak vlastně úplně polovina té české kritiky to úplně... No to se není vůbec možné, jako to dělat divadle a tak dále, jak to strašně jako odsuzovali. A pak je obrovská skupina lidí silná, která se ku podivu zvětšuje, která to oceňuje. A já jsem rád, protože to pak já jsem klidný. Jo. Já se děsím té jednoznačnosti vždycky v reakcích na cokoliv.
0: V brněnském Hadivadle je stále na repertoáru představení Sekyra v režii Břetislava Rychlíka. Poslechněte si ukázku.
5: Častokrát jsem potom slyšel, že celý národ necítil nic a že to dneska každý dodatečně předstírá. Ale v této chalupě jsem žil já a se mnou tu teď seděl můj otec.
6: Kde
5: se
6: ti to tu? Je chladno.

0: bych tak malý herník někdy jet sem lidem. Tak mě často mrzely věci, které se staly a stát se neměly. Že jsem nedovedl v souladu žít. Dneska prázdnota. Duševní trýst. Ale že čas běží jak v drobném strojku hodinek. Oblaka ti plujou nad hlavou, díváš se za hejnem vzpomínek. Zničí to vnitru, jak. Amen. Švadře, je to chyba, že jsme švadři. Poněvadž by se mě to snadněji pravilo. Čeho se má dosáhnout tím, že se naša chalupa nechá zhnit, aby šel do toho vašeho družstva nikdy ani já, ani žádné moje děcko.
1: Tehdy jsem netušil, že stojím u zrodu zakvrzelosti, která se potáhne po desetiletí a ze stříčkovy hlavy přesákne do hlav celé jeho rodiny. Takže ta nepůjde do škol, nikdy nezíská trvalé zaměstnání, nepožení se, nevydá. A hrdý bratranec Karel, ten nesmírně nadaný mladý muž, zůstane celý život nádení. U takové balady jsem stál ve chvíli, kdy se psalo její předznamenání.
2: Vaculíka můžeme považovat za literární, politický i společenský fenomén. On dokázal pokrýt obrovskou šíři zájmů. Jak si vlastně vysvětlujete ten jeho obrovský a široký záběr?
1: On byl velice nadaný, jo, ale to i po svém otci. Ten jeho otec byl tesař, ale jeho dopisy z Perzie rodině jsou malá literární díla. A byl tesař z velice jako chudobné rodiny, jo, rodiny úplných bezzemků. A tata nikdy nezískal žádné použitelné vzdělání. On se všecko musel naučit sám, no tak napřed se vyučil jako obuvník šít boty, jo. Pak chodil u batě do obchodní školy, ale první, co zjistil, že teda vůbec nemá žádné předpoklady, ani ho nelákalo dělat obchodníka. Pak chodil po válce na nějakou politicko-sociální školu, oniž zjistil, že je úplně bezcenná. Takže skutečně vše, čeho dosáhl, to se musel naučit sám a tomu dávalo možnost dělat vlastně cokoliv.
3: Ale zajímavé je, že současně musím říct, že měl mimořádnou inteligenci, která mě byla hrozně příjemná, protože on byl nesmírně inteligentní, ale nebyl intelektuál v tom velkoměstském slova smyslu, jestli mi rozumíte, no. Jak chodil s tou taškou po té Praze, s tou modrotiskou taškou a v tom kabátě vždycky, a vždycky měl ten oblek pod tím sako, ale tak rozhodl se, že prostě se naučí třeba ze zájmu lužickou srbštinu. Protože se naučil ze zpěvníku evropských národů lužicko-srbskou píseň Mět klemi pověst holičo, jako holko, ve kotrým grodě bydlit chceš, v kterém hrobě chceš bydlit, myslím, hrobě. A odjel kvůli tomu na kurz lužické srbštiny v dosti již pokročilém věku a psal mě s tam Breťo, co se týká teda frekventantů, jsou tady já a jedna Japonka. A potom tam byli nějací lidi z NDR ještě, ale lužičtí Srbové už nebyli. Obnovoval si hindi, které se z obchodních důvodů u Bati učil. Když jsem mu říkal, že jdu do Indie, tak začal obnovovat hindi a naučil mě pár vět, jo. Místo Jožina, svého levobočka, chodil do klavíru. Když Jožin řekl, že to je těžké, jak on chodil do klavíru. Napsal o tom knihu. Tento zájem. Ale byl to ten zájem toho čidla, které osahává svět a zajímá ho to všecko. A tohle všecko nějak vytvářelo tu osobnost, která nějakým záhadným způsobem mě prostě obdařila v tom mém životě, protože kdyby mě to napadlo, že ten prostě Vaculík, legendární postava české literatury a disentu, bude vlastně takový můj starší kamarád. Ale já jsem mu úctivě vykal. Musím říct, že to jsem považoval za dokonce dobré, že si tak pěkně vykáme jako jsem si s řadou jiných lidí tykal. Tak to vykání mi přišlo právě jako součást toho našeho světa.

0: Píseň Nad lidečkem zelený háj zpíval opět sám Ludvík Vaculík.
1: Velice složitý je ten vztah k Brumovu a Brumova k němu. A tím se dostávám k jedné otázce, jak tam je dneska vnímán a co říkají lidi třeba na sekiru, jo. Nevím. Já se s nima o tom ani neodvážím mluvit. V knihovně Brumově nám řekli, že tam Vaculíka asi nikdo nečte, respektive si ho nikdo nepůjčuje. Kdo má o něj zájem, knížku si koupil, ale těch lidí je menšina. Ale moji přátelé tam mu vyjadřují respekt jako člověku, který to někam dotáhl. Ale o politice se raději ani nebavíme. Oni i obec si ho váží, i město. Uspořádají mu teď oslavy ke stému výročí narození a takhle. Ale že by se jaksi zvláště zabývali jeho myšlenkami, stotožňovali se nebo tak, to ne. Bude se tam hrát představení sekyry v podání Hadivadla. Já jsem velice zvědav, jak to bude přijato. Dnes už je tam další generace, takže ta generace, která řekla, co se ten Vaculík dělá, teď oni byli ti komunisté, co nás tady honili, jo? A kvůli ním jsme nakonec vlezli do strany a teď nám budou vyčítat, že my jsme komunisté. Tohle to už zase začíná být překryté další generací. Já jsem velice zvědavý, jak se ten vztah dál vyvine, protože já mám Brumov strašně rád, i Brumovjany. A tam je určitý problém, protože hodně lidí z Brumova jsou bývší komunisté, ale jak jsem říkal, z existenčních důvodů a z určitého podvolení se tlaku. Dneska já antikomunismus třeba vnímám velice až negativně, jo, jako zbytečný svár ve společnosti, protože lidi se prostě podvolili tlaku. No a druhá část obyvatelstva jsou katolíci. A tata se v konci života profiloval jako katolík, snažil se tím částečně napravit to, že vystoupil z katolické církve jako komunista, ne že by se k tomu vrátil z nějakého velkého náboženského zanícení, já myslím, že se k tomu vrátil spíš přes určitý konzervatismus, jako takové vzdílejte víru svých otců, jo? Give me the old time religion. No nicméně dneska katolíci, když nahlédnou jeho osobní život, tak ho vidí zase jako nepřijatelnou figuru, jo? Takže ani dneska nezapadá nikam a jsem zvědav, jestli Brumov si k němu najde nějakou cestu.

0: Ke stému výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka byl připraven dnešní večer na téma. Právě se uzavřel pořad s názvem Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka. Pořad připravili a v nahrávkách hovořili Anna Mrázková a Marcel Peterka. Dále účinkovali Petr Kotyk, Vladimír Karfík, Břetislav Rychlík a Jan Vaculík. Dramaturgyní byla Alena Blažejovská, účinkovali Tomáš Šulaj, Jaroslav Tomáš, Tomáš David, Hana Brěšťanská a Markéta Matulová. Režii pořadu měla Hana Mikulášková. Středeční večer, milí posluchači, nejen ten vltavský, právě překročil 10. hodinu a my vám i dál přejeme inspirativní poslech a zveme vás do radioateliéru, zveme vás k poslechu pořadu, v jehož záhlaví je vetknuto motto, že poslech doporučujeme tomu, kdo si oblíbil svět zvuku a fantazie a kdo je otevřen vrstevnatým zvukovým formám.
1: Radioateliér.
2: V radioateliéru se dnes budeme věnovat záznamům koncertů z festivalu A Day of Sound. Od mikrofonu zdraví Ladislav Železný. Tento festival pravidelně na začátku léta pořádá Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Je to Den zvuku v Gasku, věnovaný experimentální hudbě a zvukovému umění a je úzce spjat s historickými prostory galerie. U jeho počátku v roce 2019 stál hudební publicista Pavel Klusák, ale několik posledních ročníků již kurátorsky obhospodařuje skladatel Michal Rataj. V roce 2025 se program festivalu dramaturgicky ocital mezi spiritualitou a imaginací, odkazující na jedinečnost zvuku v jeho možnostech prostupovat časem i prostorem a dotýkat se tak počitků hluboko uvnitř každého člověka, jak se psalo v doprovodném textu programu. A právě tomuto programu z festivalu A Day of Sound 2025 se v dnešním a následujících dvou radioateliérech budeme věnovat. Pro dnešní díl té malé jakoby festivalové série Dnů zvuku v Gasku jsem vybral zvukovou procházku expozicí v galerii a performance, jejímž autorem je kanadský umělec Nicolas Bernier. V kontrastu tak uslyšíme prostorově a čistě analogově strukturovanou kompozici zvuků v akustickém prostředí obrazárny vedle striktně synteticky generovaných paternů a digitálně formulovaných barev. Obě skladby ale spojuje zapojení vizuality v momentě a místě konání. To sice v rozhlase nelze zprostředkovat, ale v rámci imaginace skrze naslouchání to na kráse určitě neubere. Reprodukované zvuky skrze poslechové systémy toho umí překvapivě hodně, jako třeba rádio. Začneme projektem Vision Colors, jehož autorem je Nicolas Bernier. Umělec posouvající hranice, propojující jemné zvukové textury, syntezátory a akustické nástroje s audiovizuálním uměním. Je držitelem řady prestižních ocenění s jeho průkopnickými experimenty, které sahají od imerzivních instalací až po filmovou a taneční hudbu. Kombinuje a míchá nejrůznější prvky, myšlenky či postupy živých elektronických improvizací a videoartu, přičemž jeho umělecké zájmy se soustředí na rovnováhu mezi intelektuálním a smyslovým. Jeho vize barev, projekt z roku 2024, jehož záznam za chvilku pustím, je toho důkazem. Čerpá z vědeckých a experimentálních studiích o halucinacích vyvolaných stroboskopickým blikáním a formách rozšíření vědomí a vizuálně pak čerpá inspiraci z teorií barev a optiky. Je to solo pro hráče na syntezátory a barvy. Tím hráčem je sám autor a aby mohl interpret hrát na barvy stejně jako na hudební nástroj, jsou zvukové parametry jeho malého modulárního syntezátoru úzce propojeny s videoprogramem, který zvukově reaguje na tóny syntezátoru. Vzniká tak proud hudby, striktně interagující se zářivými barvami na velkoplošné projekci. A jde pak o zvláštní druh jakéhosi halucinačního zážitku na oční sítnici, podobný tomu, co třeba před více jak 200 lety viděl Jan Evangelista Purkyně, když se zavřenými víčky díval do slunce skrze roztočený kotouč s dírkami. To tedy bude Vision Colors Nicolase Berniera. A pak hned a beze slov přejdeme k poslechu záznamu zvukové procházky po expozici s názvem Labyrint v Gasku. Ta není historicky nějak vyhraněná a nabízí kombinace různých forem umění napříč historií až po současnost. Lze se v ní pohybovat podobně, jako když poutník putuje labyrintem a dochází poznání. A podobně i muzikolog a hráč na perkuse, skladatel Elia Moretti, koncipoval zvukovou procházku, inspirovanou kurátorským konceptem expozice. Moretti svým konáním byl jakýmsi průvodcem tím labyrintem a struktura expozice mu byla kompoziční předlohou. Zkusíme se tedy zaposlouchat do prostoru galerie skrze performativní zvukové objekty Eli Morettiho, které vytvářel užitím extenzivních a jemu vlastních inovativních technik hry s perkusivními nástroji a také s prostorem. Záznam ale neuslyšíme celý, protože by se do dnešního pořadu nevešel. A teď tedy Vision Colors Nicolase Berniera. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný.

0: Závěrečným potleskem odměnili návštěvníci expozice s názvem Labyrint v galerii Středočeského kraje zvukovou procházku expozicí, kterou v roce 2025 připravil v rámci festivalu Day of Sound hudební skladatel a perkusista Elia Moretti. Pořád se záznamy koncertu tohoto festivalu připravil a uváděl Ladislav Železný. Za týden ve středu 10. června se v radioateliéru opět vrátíme o téměř rok zpět na festival Day of Sound 2025, který pravidelně na začátku léta pořádá Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. A tentokrát to bude záznam skladby Jana Trojana s názvem Silencio, kterou společně se saxofonistou Miroslavem Tótem a akordeonistou Romanem Zabelovem provedli v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Tak tedy v radioateliéru naslyšenou společně zase za týden.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Je tu pravidelná předpůlnoční vltavská četba na pokračování a my se už po sedmé setkáváme s nepříliš úspěšným spisovatelem a také zápasníkem T.S. Garpem, který se zarputile a pošetile snaží uchránit svou rodinu před nebezpečími světa. Je tu další kapitola četby na pokračování z kultovního románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Četbu posloucháme v podání Michala Bumbálka.

T.S. Garb, penzion Grill Parzer. Toto je nejslavnější povídka spisovatele T.S. Garpa, který je postavou nejslavnějšího románu Johna Irvinga Svět podle Garpa.

0: Můj otec pracoval u rakouské turistické kanceláře Cobišpech. Při jeho tajném poslání, spočívajícím v odhalování nezdvořilostí, špatné stravy a okrádání hostů v rakouských restauracích, hotelech a penzionech, jsme ho doprovázeli celá rodina. Matka, můj 10letý bratr Robo a já. Tatínek nás instruoval, že se máme chovat slušně, ale působit potíže. Například, abychom si nikdy neobjednali přesně to, co bylo na jídelním lístku. Abychom napodobovali prapodivná přání cizinců, jako třeba žádosti o aspirin a dotazy na cestu do zoologické zahrady. A když jsme návštěvu skončili, hlásili jsme výsledky tatínkovi v autě. A on si to hned poznamenal do olbřímýho bloku. Já jsem vždycky řídil, takže jsem hlásil, vůz není zaparkovaný na ulici, ale podle tachometru s ním někdo musel ujet 14 kilometrů. To se musí i hned ohlásit na vedení, rozhodl otec a už si to znamenal. Tohle by mělo být C-čko? Zeptal jsem se. Právě, že asi ne, odpověděl otec. Pořád figuruje jako kategorie B. Náš nejzávažnější závěr se totiž obvykle týkal změny kategorie hotelu nebo penzionu. Když zemřel dědeček, zdědili jsme babičku, matku mé matky, která nás na cestách doprovázela. A díky ní se naše klasifikace stala mnohem přísnější. Babička Johana, dáma s vystupováním královny, byla zvyklá cestovat na úrovni kategorie A. Ale povinnosti na otci žádali zkoumat daleko častěji ubytování a služby na úrovni kategorie B a C. Já na sobě žádné podezřelé jídlo zkoušet nenechám, oznámila nám Johana. Tohle podivné zaměstnání vám sice může poskytnout pohádkové zdání, že máte pořád zadarmo dovolenou, ale já vidím přesně, jaká cena se za to musí zaplatit. Jsem ráda, že jedeme do Vídně. Ve Vídni jsem vždycky bydlela v ambasadoru.
1: Johano, ambasador nespadá do našeho průzkumu, připomněl jí otec. Tohle je cesta po Bčkách, i když nás čeká taky jedno Cčko.
0: To je bezva, pravil Robo. V Cčkách jsou často rvačky.
1: Pro boha, řekla babička. Ale žádají o Bčko, konejšil jí otec. Takže bychom tam mohli začít.
0: Bčko? Řekl jsem. A co ty stížnosti na zvířata? Johana hlasitě vydechla. Matka se po mně varovně podívala. Byla to jen podezření na zvířata.
1: No to je nádhera, řekla babička. Co pak nevíte, že mám alergii na kočky?
0: Ty stížnosti nebyly na kočky, řekl jsem. Ani na psy ne. Matka mě rázně dloubla loktem, ale Robo to stejně prozradil. Jsou tam medvědi, že jo? Ale matka ho mírnila. O tom medvědu to nevíme jistě, Robo. Ale víme, řekl jsem. Domníval jsem se, že když se máme všichni podílet na průzkumu, bylo by profesionální, abychom měli stejné informace.
1: Nejspíš to byl jen nějaký hloupý vtip, vysvětloval otec. Nějaký chlap převlečený do medvědí kůže.
0: Babička chvíli rychle dýchala, než z ní vypadlo. To je ale neslýchaná perverzita. Nějaká lidská bestie se plíží podobně v přestrojení. A k čemu?
1: Je to chlap v medvědí kůži, to vím určitě. Nějaká hrozná sexuální úchylka. Nějaká sodomie. Radši tam zajeďme co nejdřív. Když už mám na téhle cestě zkusit Cčka, tak ať si to odbydem co nejrychleji.
2: Ale já chci opravdovýho medvěda, kňoural Robo. Já nechci žádnou sodomii.

Zavezl jsem rodinu na temný roh Plankenu a Zeilergasse. Penzion Grillparzer se nad námi zvedal jen do výšky 3 útlých pater mezi cukrárnou a tabáčnictvím. Žádní medvědi, řekl otec. A žádní perverzní chlapi, řekla matka. Všichni chlapi jsou perverzní, řekla babička. A choděj v noci, pravil Robo. Šli jsme dovnitř za ředitelem, nějakým herr Theobaldem, před kterým babička ihned zostražitěla. 3 generace a cestují společně, vykřikoval nadšeně. Jako za starých časů, ještě než přišly všechny ty rozvody. Tohle je rodinný penzion. Škoda jen, že jste si pokoje nezamluvili předem, abych vás mohl dát víc pohromadě. Nejsme zvyklí spát všichni v jednom pokoji, ucedila babička. Jak daleko od sebe budeme bydlet? Bohužel mám volné jenom 2 pokoje a jenom jeden natolik velký, aby v něm mohli bydlet oba chlapci s rodiči. Ptám se, jak daleko je můj pokoj od jejich? Vy jste přímo proti WC, oznámil jí Theobald rozzářeně. To je ve vašem věku přímo bonus, madam. Když nás vedl herr Theobald do pokojů, zůstala babička s tatínkem vzadu za naším průvodem a já jen zaslechl. Takhle jsem si penzi nepředstavovala. Příště mě ubytujete rovnou na záchodě, že? Co chceš od C-čka? Vzdychal otec. C-čko? Já bych řekla, že je to tak O-čko nebo Z-ko. Tohle se jako C-čko narodilo, řekl otec, a jako C-čko to taky umře. Hlavně, abychom tu do rána neumřeli my, pravila babička temně.

0: Za chvíli jsme se všichni sešli dole v čajovně. Přilákala nás tam hudba. V šeru zpíval nějaký muž bez kravaty maďarskou píseň. To ještě neznamená, že je to Maďar, uklidňoval otec Johanu, ale ta o tom měla své pochybnosti. Nechtěla čaj ani kávu. Robo snědl malý kousek dortu, který mu prý docela chutnal. Já s matkou jsme společně vykouřili cigaretu. Ona se pokoušela s kouřením skončit, já začít. Proto jsme kouřili cigarety napůl.
1: Nespívá nádherně?
0: Šeptal herr Theobald otci. Ten zná písničky odevšad. No, aspoň z Maďarska určitě. Poznamenala babička, ale usmívala se přitom. Ovšem jen do chvíle, než ji oslovil malý mužíček, pečlivě oholený, ale s kovově modrým nádechem věčného porostu na hubené tváři. Měl na sobě čistou bílou košili, i když zežloutlou věkem a praním, a kalhoty nehodící se k saku.
1: Co prosím? Řekla babička.
0: Říkám vám, že vyprávím sny, sdělil jí mužíček. Babička byla nemálo zmatená. Vy, že vyprávíte sny? Sny, které sám máte?
1: Mám
0: a vyprávím je, pravil tajemně. Otec už se nadechoval, že zasáhne. Zpěvák přestal zpívat a přešel k našemu stolu.
1: On je fakticky dobrý, řekl bez pozdravu. Jaký jen chcete sen, hned vám ho poví.
0: Ale babička s nelibostí pohlédla na chuchvalec černých chlupů, který zpěvákovi trčel z rozhalené košile. Na člověka, který vyprávěl sny, se babička nedívala vůbec. Ale on na ní ano, a hodně pozorně.
1: Vidím, že jste opravdová dáma, řekl pak. Vás asi neuspokojí hned tak nějaký sen, že?
0: To tedy rozhodně ne, odpověděla babička. Vrhla na otce jeden ze svých výhružných pohledů. Otec se znovu nadechl, že zasáhne, a znovu to promeškal, protože vypravěč snů řekl: ale já mám jeden sen přímo pro vás, madam.
1: Nevím, jestli mě zajímají cizí sny.
0: Ale tento není cizí, madam. Uvidíte.
1: A kolik za to chcete, řekla matka.
0: Až podle toho, jak bude madam spokojená.
1: Mně je těžké uspokojit, řekla babička, ale pak náhle zrudla.

V jednom velikém hradě začal muž se sny. Ležela vedle svého manžela žena. Nebylo to v dávné minulosti ani v pohádce. Vlastně docela nedávno. Ta žena byla uprostřed noci najednou vzhůru. Neměla nejmenší potuchy, co ji probudilo. A byla tak čilá, jako by byla vzhůru už hodiny. Aniž se podívala na manžela, bylo jí jasné, že on je taky vzhůru a stejně náhle. Naše matka ho přerušila. Doufám, že je to vyprávění vhodné pro dítě. Ale nikdo se na ní ani nepodíval a vypravěč snů pokračoval. Ta žena a její manžel byli vzhůru a poslouchali zvuky v hradě, který měli jen pronajatý, a tudíž jej neznali důvěrně. Poslouchali zvuky na nádvoří, které nikdy nezavírali na zámek. Co jen je to probudilo? Že by medvěd? Vyhrkl Robo, ale otec mu dal prst přes ústa. Slyšeli koně, pravil muž se sny. A stará Johana s očima zavřenýma a hlavou skloněnou se na své židli zachvěla tak, až jsem si toho všiml. Slyšeli dech a podupávání koní. Manžel natáhl ruku a dotkl se manželky. Koně? Řekl. Žena vstala z postele a šla k oknu do nádvoří. Dodnes by přísahala, že nádvoří bylo plné vojska na koních. Ale jací to byli vojáci? Byli v brnění. Hledí na helmách měli spuštěná, takže jejich tlumené hlasy zněly kovově a nesrozumitelně. Koně pod vojáky neklidně přešlapovali, až brnění zvonila. Na tom hradním nádvoří byla stará, vyschlá kašna a ta žena si všimla, že pramen zase teče. Voda vyšplichovala přes ohlazený okraj a koně ji pili. Rytíři byli obezřelí, neslézali z koní. Hleděli vzhůru do temných hradních oken, jako by věděli, že zde nejsou vítaní a že je z některého okna někdo pozoruje. Proto žena raději vklouzla zpátky do postele a položila se celá strnulá vedle manžela. Co je? Zeptal se jí. Koně, odpověděla mu. Já si to myslel, řekl. Sežerou všechny kytky. Pak manžel usnul. Ale žena nespala a poslouchala vodu, která jakoby tu chvíli tekla celým hradem a bublala v příkopech, jakoby ten starý pramen kašny čerpal vodu ze všech možných zdrojů. A zněly tu ty prapodivné hlasy šeptajících rytířů, vojáků Karla Velikého, mluvících jejich mrtvým jazykem. Koně stále pily. Žena bděla a čekala, až vojáci odjedou. Neměla strach, že by je skutečně chtěli napadnout. Věděla jistě, že jsou na cestě a že se jen zastavili k odpočinku v místě kdysi známém. Ale pokud tekla voda, měla pocit, že nesmí porušit ticho hradu ani jeho temnotu. Když usínala, měla dojem, že vojáci krále Karla Velikého tam stále ještě jsou. Ráno se jí manžel zeptal. Slyšela jsi taky, jak teče voda? Ano, jistě, že slyšela. Ale kašna byla samozřejmě vyschlá a z okna viděli, že květiny na nádvoří nikdo nesežral. A na nádvoří nenašli žádné otisky kopyt ani koňský trus. Ale stejně to byl hodně živý sen, že? Řekl manžel. Ale manželka mu neřekla, že v tom snu byli i vojáci. A nezdálo se jí moc pravděpodobné, aby se dvěma lidem zdál stejný sen. Vojáci probudili ze spánku ještě dvakrát za tu dobu, co manželé žili na hradě. Ale manžel se s ní už nikdy neprobudil. Přišlo to vždycky náhle. Jednou se probudila s pachutí čehosi kovového na jazyku.
jako by se dotkla ústy nějakého starého kyselého železa, meče, krunýře, plátů brnění. Byli tam zase, tentokrát za chladnějšího počasí. Zahaloval je hustý rubáš mlhy, stoupající z vody v kašně. Koně byli celý ojinění. A tentokrát jich nebylo tolik. Jakoby zima a šarvátky jejich řady pročesaly. Když je spatřila naposledy, připadali jí vychrtlí a muži vypadali spíš jako prázdná brnění, nejistě posazená v sedlech. Jejich dech byl chroptivý a vázl. Vypravěč snů se upřeně díval na babičku Johanu, která měla zavřené oči. Pak dodal. Její manžel zemřel na infekci dýchacích cest. A tu ženu to vůbec nepřekvapilo. Tehdy babička otevřela oči a vytěla vypravěči snů políček. Robo na otcově klíně stuhl a moje matka chytila svou matku za ruku. Otec si ovšem něco nevzrušeně zapisoval do svého velkého bloku. Ale vypravěč snů se babičce prostě omluvil a odešel z ponuré čajovny. Vypadalo to, jako by s Johanou uzavřeli smlouvu, která měla konečnou platnost, ale žádnému z nich neskýtala radost.

0: Když vypravěč snů odešel, herr Theobald pyšně pravil: to byl tedy sen, co? Nádhera. Ale moje matka ho hned spražila. Herr Theobald, ten muž byl podvodník, protože na infekci dýchacích cest zemřel můj otec. Ale do prkínka, pravil herr Theobald, to mě moc mrzí, meine Frau. Omluvil se i babičce, ale ta s ním už vůbec nechtěla mluvit. Radši jsme ji vzali ven do města na jídlo do restaurace kategorie A, ale ani tam se skoro ničeho netkla. Ten člověk byl cikán, řekla nám. Satanské stvoření a Maďar. Prosím tě, mami, řekla moje matka, přece o otci nemohl vědět. Věděl víc, než víš ty, utrhla se babička.
1: Ten šnicl je báječný, řekl otec a hned si to zapsal do bloku.
0: Babička neříkala nic. Až teprve, když jsme se vrátili do penzionu Grillparzer, kde jsme si všimli, že dveře od WC jsou asi stopu nad zemí. To jsem skutečně ráda, že jsem šla na toaletu v restauraci a ne někde, kde by mi všichni mohli okukovat kotníky. V našem rodinném pokoji se otec zeptal:
1: nežila Johana někde na nějakém hradě? Myslel jsem si, že si s dědečkem nějaký hrad nebo zámek najali.
0: Ano, než jsem se narodila, odpověděla matka. Pronajali si Schloss Katzendorf, viděla jsem fotografie.
1: No tak proto jí sen toho Maďara tak vyvedl z míry, poznamenal otec.
0: Malého Roba ale vyvedlo z míry něco jiného. Na chodbě jede někdo na kole, hlásil nadšeně. Ale tatínek nám přikázal, ať už těch nesmyslů necháme, on, že se potřebuje vyspat. A tak jsme šli spát. Uprostřed noci mě Robo probudil, že musí na záchod. Ale hned byl z chodby zpátky a šeptal mi: na tom záchodě někdo je. No tak počkej, až vyjde. Jenže já viděl pod dveřma ruce.
1: Jaký ruce?
0: Tam, kde by měly být nohy. Na každé straně mísy byla jedna ruka.
1: Nech už toho vymýšlení, Robo, a spí.
0: Jenže já se musím vyčurat. Mám to udělat do postele? Pojď tam prosím se mnou. Šel jsem s ním po chodbě na záchod, ale nikdo tam nebyl. Ale když jsme se vraceli, prošel kolem nás chodbou malý černovlasý snědý mužíček, stejné barvy pleti a stejně oblečený jako ten muž se sny, co tak rozzlobil babičku. Mrkl na nás a usmál se. I když jsem byl rozespalý, nemohlo mi uniknout, že jde po rukách.

0: už jsme usínali, když na chodbě zaječela babička. Robo byl na chodbě první. Spod dveří záchodu se linulo světlo. Babička uvnitř pořád ječela. A odmítala opustit záchod i tehdy, když už věděla, že jsme se všichni shromáždili před dveřmi. Přes ně nám šeptala.
1: Ležela jsem v posteli a slyšela jsem nějaký šepot.
0: To byl Robo a já, vysvětlil jsem jí.
1: A když jsem si myslela, že jsou všichni pryč, šla jsem na záchod. Nechala jsem zasnuté světlo. Byla jsem jako pěna. Jenže pak jsem uslyšela to kolo.
0: Kolo? Zeptal se otec.
1: Ano, kolo. Projelo několikrát kolem dveří, vrátilo se a zase projelo.
0: Tatínek si prsty přejel po hlavě a významně se na maminku ušklíbl. Tady, myslím, někdo potřebuje nový kolečka. Ale Robo nadšeně vykřikl. Já vám říkal, že po chodbě jezdí kolo.
1: A nebylo to jen tak obyčejné kolo.
0: Pokračovala babička pořád ještě ze záchodu.
1: Rozsvítila jsem a tou širokou škvírou pod dveřmi jsem ho uviděla na chodbě. A to kolo mělo jen jediné kolo.
2: A tady má zase někdo o kolečko víc, šeptal tatínek.
0: Tomu se říká jednokolka, řekl jsem. Moje maminka není žádná jednokolka, řekla maminka. A babička pokračovala,
1: jenže tím ta hrůza neskončila. Pak totiž někdo přišel a podíval se pod dveře. A to už jsem začala křičet.
0: Někdo? Zeptal se otec.
1: Viděla jsem ruce, mužské ruce, měly chlupaté kotníky. Ty ruce jsem viděla na koberci přímo pod dveřmi. Musel se na mě dívat ze spoda. Chtěl mě vidět s vyhrnutou noční košilí.
0: To asi ne, babi, řekl jsem. Myslím, že venku někdo stál jen tak na rukou. Nebuď drzý, napomenula mě matka.
1: Ale my jsme fakt viděli, jak tu nějaký chlap chodí po rukách, bránil mě Robo.
0: Nic jste neviděli, utrhl se otec. Takové věci se v C-čku nedějí. Ozvalo se spláchnutí a ze dveří se konečně vyšourala babička. Z její bývalé důstojnosti zbyly jenom trosky. Vypadala jako poplašená husa.
1: Musel to být zloduch a hanebník, pravila. Ovládal nějakou strašlivou magii.
0: Ten člověk, co se na tebe díval? Zeptala se matka.
1: Ten člověk, co vyprávěl můj sen,
0: odpověděla babička. Brázdami v jejím pleťovém krému se prodrala slza.
1: To byl přece můj sen. A on ho řekl všem. Je nehorázné už jen to, že ho znal. Můj sen o koních a vojácích Karla Velikého. Já jsem ta jediná, která by ho měla znát. Měla jsem ten sen, než ses narodila, řekla matce. A ten chlap sprostá, zlá, kouzelnická, vykládal můj sen, jako by to byly zprávy. Ani tvému otci jsem nepověděla, jak to všecko s tím snem bylo. Nikdy jsem si nebyla jistá, že to skutečně byl jenom sen. A teď tu jsou chlapi, co chodí po rukách a mají na nich chlupaté kotníky a jsou tu kouzelná kola.
0: Na té chodbě se na nás Johana dívala, jako by nás ani neviděla. Jako by se jí už zase zdál ten sen o smrti. Fňukala.
1: Těch vojáků jsem pak viděla pořád míň a míň. Když přišli naposledy, bylo jich jenom 9. Všichni vypadali hrozně hladoví. Určitě museli jíst ty přebývající koně. Byla strašlivá zima. Samozřejmě, že jsem jim chtěla pomoct, ale nebyli jsme naživu ve stejné době. Jak jsem jim mohla pomoct, když jsem se ještě ani nenarodila? Samozřejmě jsem věděla, že umřou, ale trvalo to ještě dlouho. Když přišli naposledy, rozdělali oheň a z pytlů usedel vyndali kosti. Všechny možné kosti. A naházeli je do kotle. Musela to být hrozně slabá polívka, protože ty kosti byly už dávno dohola ohryzané. Ani nevím, jaké to byly kosti. Možná králičí a možná srnčí. Nebo z těch přebytečných koní. Nechci pomyslet, že by to mohly být kosti z těch chybějících vojáků.
0: A babička znovu prožívala tu poslední zimu s promrzlými vojáky Karla Velikého, kteří pomalu umírali uvnitř svých brnění, jak to vlastně děláme skoro všichni.

0: s hvězdičkou z překladu Radoslava Nenadála upravil Ludvík Němec. V režii Radima Nejedlého účinkoval už zmiňovaný Michal Bumbálek. Spolu s ním se do románu Johna Irvinga začteme zase zítra hodinku před půlnocí.
1: Osudy.
0: Tento týden se ve vltavské memoárové řadě Osudy potkáváme se vzpomínkovým vyprávěním Jana Zemánka. Jan Zemánek je sochař, řezbář a pedagog. Jeho tvorba sahá od komorních děl až po rozměrné památníky a veřejné plastiky doma i v zahraničí. A vedle volného umění je Jan Zemánek také autorem heraldických symbolů, medailí a insignií. Jeho charakteristickým rukopisem je spojení sochařství s humorem, výrazovou zkratkou a designem. Například v sérii atromoporfních laviček, které najdeme nejen u nás v České republice, ale také třeba v Rakousku. Skuči Francii. Ale teď už si pojďme poslechnout další kapitolu rozhlasového vzpomínání Jana Zemánka, které za technické spolupráce Jiřího Flosmana připravil Jiří Kamen.

zrozen ve znamení blížence, si vysvětluju jako ty dvě osoby. A tak jsem i vlastně jednou osobou byl pedagog, druhou osobou výtvarník. Dopoledne jsem dělal na své vlastní tvorbě a odpoledne, jak probíhá výuka na těch lidových školách umění, dnes základních uměleckých školách, jsem vlastně působil pedagogicky.

První výstavu vlastních děl jsme měli se svou ženou společnou výstavu v Novém Jičíně a ve Frenštátě v Příboře v Bílovci. Byl to soubor dřevěných skulptur, které vybral a sestavil kurátor Otakar Zelenka a Jiří Klučka z okresního vlastivědného muzea. Po této první výstavě následovali potom další, ale vždycky jsme vystavovali se ženou spolu a dá se říct, že to byla taková forma komorní plastiky. Tyto komorní skulptury se vystavovaly anebo jsme je dávali do díla. V roce 1982 se mi podařila konečně získat evidenci výtvarného umělce a tím jako byla možno i se profesionálně výtvarným uměním živit. Bez této legitimace vlastně nebylo možné se za minulého režimu být jako na takzvaně volné noze nebo být výtvarným umělcem bez stálého nějakého jiného pracovního poměru.

té době taky byly organizované tím dílem a v Českém fondu výtvarných umění společné výstavy, ale to byly společné výstavy, které musely mít vždycky nějaký nadpis, takže nešlo o nějaké tematické výstavy, ale výstavy, které byly pořádány třeba k výročí osvobození nebo k výročí říjnové revoluce nebo výročí nějakého sjezdu. Prostě vždycky výročí. Ta éra šedé normalizace už potom i u mě skončila v těch 80. letech takovým cyklem šedých dřevěných reliefů, které se jmenovaly Příběhy za závěsem.

Kulturní atmosféra v Severomoravském kraji byla oproti jiným opravdu hodně, hodně nepříjemná, stísněná. Měl jsem možnost to porovnávat, protože jsem jezdil do komisí nejenom ostravské, ale do olomoucké, brněnské, a to přece jenom byly velmi velké rozdíly. Já jsem v té době spolupracoval s architekty na interiérových plastikách do obřadních síní nebo kulturních místností a z těch architektů právě třeba příjemná spolupráce byla s architektem Vladimírem Hromádko nebo Vladimírem Kalivodou z Valašského Meziříčí a taky s mým bratrem Václavem. Tady mám jednu právě takovou k té době naprosto pěknou příhodu, kdy do toho smutku a té šedi zase bylo vneseno trochu radosti, aspoň v tom, že zadání, které vycházelo z toho, že v Brně postavili novou teplárnu a komín, který byl vysoký 216 metrů, začal asi ve 185 metrech rotovat a nebyl rovný. Vytvořil prostě nějakou takovou úchylku a nevědělo se, co s tím, tak nakonec se obrátili právě na to dílo, na podnik, jestli by umělci nevymysleli, jak to narovnat. A tady jsme opravdu si lámali hlavu s tím, jak to udělat, ale nakonec jsme to vyřešili skutečně jednoduše tak, že jakékoliv přídavky nebo nějaké futrály, které by se na to navlékaly, ty by to jenom jako zdůraznili, že tady to je něco v nepořádku. Ale když jsme vymysleli to, že použijeme výstražné pruhy pro letectvo, červeno-bílé, které byly na tom namalované, ale my jsme je udělali právě z vrchu dolů přes to narušení té rovné kuželovité hmoty. Trochu se nám to podařilo, ale stejně jako to bylo kvitováno, že k čemu dobré je výtvarné umění.

No, ta doba naštěstí teda skončila a pak nastal ten rok 89 a to byl naprostý výbuch volnosti a aspoň z mé strany. Já už jsem opravdu cítil takovou tu bezmoc, tu bezradost a teď to přišlo. V 90. roce nás připravil v té době ještě městský národní výbor delegaci, kterou vyslal do Velary, do Itálie. S tímto městem měli družbu velice dlouholetou a poměrně čilo. Ale vždycky tam jezdili jenom sami papaláši a funkcionáři a tak tehdejší starosta rozhodl, že by tam měli jet aspoň ti, kteří by našli partnery a mohli s nimi na základě nějaké reciprocity udělat výměnu. Tak jsem byl jako taky požádán, protože já jsem v té době už se stal předsedou spolku Arkáda, protože ten svaz výtvarných umělců naštěstí skončil. Byl rozpuštěn a z těch jednotlivých výtvarníků se vytvořily skupiny a jedna z nich právě byla skupina Arkáda, tady, která združovala výtvarníky to okresní a ještě i z Valašska, ze Vsetínska. Právě jsem myslel, že bychom mohli uspořádat kolektivní výstavu a to se právě tím, že jsme navštívili to družební město Novelara, to se potom povedlo. Jeli jsme tam nakonec do té Novelary čtyřikrát, bylo to úžasné. Byly to první kontakty, kdy jsme přivážili my jako nějaké výtvarné umění a naopak nimi domlouvali výstavy tady v Novém Jičíně. Já jsem tehda se seznámil s zpěvákem skupiny Nomády. Byla to velice úspěšná rocková skupina a jejich frontman, zpěvák Augusto Daolio, byl právě z Novelary. A tento zpěvák, ta skupina měla úžasný song, ze kterým taky jako velice bodovali na hitparádě, ale byl to song z 70. let. A jmenoval se Jo Vagabondo. A pro mě to bylo jako takové nějaké hudební osudové setkání s písní nebo s hudbou, která mě prostě vystihovala nebo ze kterou jsem se naprosto ztotožnil. A Jo Vagabondo je song, který patří k mému, řekl bych dneska už, logu. Samozřejmě jsme se seznámili i s výtvarníky italskými. V těch ranných dobách jsem pomohl uskutečnit výstavu italskému malíři Robertu Formigonimu zde v Novém Jičíně. Byla to nakonec společná výstava moje a jeho s názvem Vagabondaggio, vandrování. To vandrování potom jsme zopakovali v Itálii v Breši a s dalším výtvarníkem Paolem Dalpontem jsme vlastně přáteli až do dnešních dnů. Je to 35 let. Každý rok minimálně jednou nebo dvakrát se vidíme a naše spolupráce na výtvarném poli je velice jako intenzivní. Je intenzivní až tak, že jeho oblastí výtvarnou je kreslený humor, cartoon, je velmi uznávaným výtvarníkem tady v tomto oboru a jeho smysl pro humor se setkal s mým smyslem pro humor a naše setkání jsou takovými kongresy patata fyziky, protože jak jsme se shodli, Alfred Jarry, francouzský spisovatel, vymyslel hnutí patafyziky, což bylo vlastně jakoby taková přeloženo do českého prostředí, jako taková cimrmanovština. My jsme tu patafyziku povýšili možná o stupínek výš tím, že jsme přidali ještě jedno pá, takže je to patata fyzika a patata je italský brambora, takže myslím, že ten humor je bramborový humor, který vlastně asi měl by mluvit sám za sebe. No a když jsme dospěli k té bramboře, tak jsme vlastně zjistili, že si nevíme rady, co s tím, jak dál. Tak proto musíme nad tím přemýšlet a hlavně se každoročně scházet, hledat ten význam dál. Ono se nabízí vysvětlení toho nonsensu, že to, co se nepovede, se vlastně povede. Ale kongres je od toho, abychom to dovedli ještě lépe specifikovat a formulovat. Když se objevila brambora, tak to bylo úžasné. My jsme najednou nevěděli, co s tím. To uchopit, jak to pojmout.
Je to brambora jako taková, je to symbol, určitě to je nějaké znamení přinejmenším. No a to je ten důvod, že my to dodnes nevíme, ale každoročně nad tím bádáme a proto se setkáváme, proto máme ty kongresy. Proto je to možná inspirující, určitě inspirující, ale co s tím?

počátkem těch 90. let ta exploze toho nadšení a objevování možnosti cestování a tak dále taky sebou přineslo a vlastně ty kontakty, které jsem získal, které jsem navázal, tak jsem potom vlastně absolvoval pozvání na 19 mezinárodních sochařských sympozií. To byla velká akademie života a umění. To setkávání se s umělci různých zemí na společném tématu na práci, kde jsme každý dostali kmen a měli jsme ho opracovat do tématu, které bylo zadáním. To bylo skutečně jako neuvěřitelná zkušenost a takové objevné i po stránce technologické zjištění, zkušenosti nabité byly největší asi školou života.

Já jsem se potom rozhodl taky, že bych zkusil zorganizovat jedno takové sympózium u nás ve spolupráci se Skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm. Jsme uspořádali sympózium Půlku bíku s názvem Každý dostal tak kmen v tom objemu Půlku bíku. A bylo nás 7, dokonce jeden Litevec a zkoušeli jsme pracovat a tentokrát bez tématu, každý podle svého přesvědčení, svého výtvarného názoru. To byla taky zkušenost. Nastala spolupráce s architekty ve veřejném prostoru. Byly různé zakázky, bylo potřeba pracovat i na zadáních, které jsme neměli zkušenost. Například v těch 90. letech byla najednou ohromná potřeba a poptávka po obecních městských znacích. Obce se vracely k symbolice, které dříve používali jenom v historii, používali jenom své pečeti a teď chtěli mít svůj vlastní obecní nebo města, která ho ještě neměla, městský znak, vymyslet ho a taky ho potom vytvořit. To bylo velké jako období a tady jsme s dcerou Ladou například vymysleli prapor pro Novíčin, který do té doby město nemělo. S bratrem a jeho ženou Helenou, bratr je architekt, Helena je architektka, Helena je uznávanou odbornicí na konverzi. Konverze je vlastně způsob hledání nového využití industriálních staveb, které byly opuštěny, nebo jiných staveb, které byly opuštěny. Najít tomu novou funkci, nové řešení znamená taky velkou fantazii a taky dobré znalosti. Helena byla jednou z prvních, která tento obor začala přednášet na fakultě architektury v Brně. A vytvořila taky mimo jiné první konkrétní koncepci nového využití dolní oblasti Vítkovic. Já jsem při spolupráci na konverzi té základní školy na fakultu jsem vytvořil 3 takové objekty, které byly inspirovány výrobou botu, protože jsme ve Zlíně, je to Univerzita Tomáše Bati, tak výrobou těch baťovek. Každý ten objekt představoval jednu jakoby botu, velmi stylizovanou, tak nese název Baťovka 99, Baťovka 199 a Baťovka 999. Byly seřazeny za sebou do takové linie, která by měla zase představovat jako tu automatickou linku, automatizaci výroby. A bylo slavnostní otevření a toho slavnostního otevření se ještě v roce 2004 zúčastnil Tomáš Baťa. A mě bylo ctí mu vysvětlit, co jako autor jsem zamýšlel těmi objekty. A když jsem mu to takto popisoval, že se jedná o tu automatizaci, že jsou to 3 boty, tak on odpověděl takovým tím svým typickým přízvukem, že moje manželka má v Toronto velké muzeum botů. A protože ty moje boty byly 2 metry krát 1, tak řekl, ale tak velká čísla tam nemá. A tím jsem si tedy uchoval vzpomínku na Tomáše Baťu.

Po spolupráci s bratrem a se švagrovou jsem spolupracoval i s jejími studenty, nebo s bývalými studenty, architektem Kudělkou, Zdenkem Trefilem, Kamilem Mrvou. Se Zdenkem Trefilem jsme vytvořili památník holokaustu pro Valašské Mezříčí a pro Nový Jičín fontánu Karla Kryla, kytaru Karla Kryla. To bylo zajímavé zadání, protože město Nový Jičín v roce 2003 vypsalo soutěž na fontánu a já jako po těch zkušenostech a s tím, že v tom městě jako žijí, tak vím, že dát obsah té fontáně nějak nebo vůbec tvarověji nějak definovat, vycházel teda z toho kulturního zázemí, které město poskytovalo vlastně až od těch 50. let a to byl fenomén hudby. Město, které bylo vlastně dosídleno, tak z uměleckých žánrů nejvíce se uplatnilo divadlo a zborový zpěv, zbory. Ta hudba teda, jsem si říkal, určitým jako fenoménem, je to charakteristické, nehledě na to, že bylo tady opravdu několik dobrých těles, jak dospělých, pěvecké sdružení Ondráš a jeho dětský protějšek Ondrášek, ale taky jako taneční kapely a těch mladších, třeba bych právě mohl jmenovat ten již zmíněný Telstar anebo Generaci. A pochopitelně, ke komu to může dojít, než ke Karlu Krylovi. A tady šlo o to, že jak teď uchopit ten fenomén hudby. Ta hudba jako abstraktum, jak to udělat, aby to, jak z toho udělat fontán. Tak ta reflexe, i to, co o Karlovi víme, jak se vyjadřoval o kytaře, jak co pro něho kytara znamenala a co znamenala pro mě, a co znamenala kytara pro generaci mých vrstevníků, jaký to byl úžasný nástroj, který nás vlastně tak zcela zelektrizoval, tak jsem vlastně vymyslel takový jenom kytarový korpus, který byl umístěn těsně nad hladinou takového kruhového amfiteátru nebo ve tvaru amfiteátru a z toho korpusu, z toho těla kytary vlastně struny byly stříkající pramenky vody. 6 stříkajících pramenků vody a právě ten zvukový efekt dopadající vody měl nějak jakoby symbolizovat tu kytaru jako takovou. Možná ještě stojí za zmínku, že u té kytary jsem vlastně poprvé použil ten princip dřevěných hranolů, které nebyly lepeny nebo nebyly řazeny k sobě, ale byla mezi nimi mezera. Takže ono vlastně takovým východiskem architektonického stvárnění a výtvarného stvárnění byla myšlenka mírně zapuštěného amfiteátru, takového jakoby brouzdaliště s možností klidné meditace nebo posezení na stupních té fontány. Dalším architektem Petrem Veličkou, krajinářským architektem, jsem se podílel na parku 4 dvory v Českých Budějovicích. To byl nově projektovaný a realizovaný park z bývalého vojenského tankodromu. Tam právě byli osazeni 3 ležící vagabundi, jako, jak říkal sám architekt Velička, ten vagabund vlastně to je nejčastější uživatel veřejného prostoru u nás. S Kamilem Mrvou, architektem, jsem realizoval 4 takové lavičky, objekty, vytvořené právě z těch fošen, již tím systémem právě jakoby lavičky, to znamená ten dřevěný hranol, mezera dřevěný hranol, mezera a tak dále, kdy vlastně se optimalizuje dřevo v exteriéru. Je-li to vytvořeno z jednoho kusu, praskání jako ne hrozí, ale je zcela jisté, že ten jeden blok popraská. A tím právě, když budu ten výtvarný nápad syntetizovat a transformovat do použití tady této technologie, tak se tomu předejde. Takže vlastně ten princip, který byl použit u fontány, já opakuji dál u těch objektů, říkám objekty lavičky.
A přitom jsou to teda figurální postavy nebo postavy, které mají znázorněno po velké zjednodušení geometrizaci, nesou charakter označený jako figura. S Kamilem Rvou jsme ty lavičky osadili na volnou louku na prostřední Bečvě, takže se stávají takovými objekty, které jsou viditelné z turistické stezky a jsou součástí jakoby teda přírodního celku.

Jako další potom samozřejmě inspirační zdroje se dostavují pořád četba, literatura od Kerouaka, On the Road, jaksi zhuštěné motto, práce, výroba, spotřeba, konzumismus. Téma, které vlastně v těch 90. letech je velice aktuální i dnes, dá se říct. Z literárních velikánů samozřejmě je i Hermann Hesse a jeho Knulp. Inspiruje mě taky novela ze života Darmošlapa od Josefa von Eichendorff. A to byl romantický německý básník, který žil, nebo měli zámek v nedaleké Sedlnici.

Já jsem začátkem těch 90. let taky ještě vytvořil takový symbol kraje, relief velikosti metr a půl krát metr a půl s názvem Má zem. A to je relief, který vychází z toho, že jsem se snažil najít charakteristický symbol pro zdejší region. Jsem zvolil kapradinu, rostlinu, která svým způsobem z toho kraje vyrůstá. V karbonu vytvořila to černé uhlí, to podloží, které je pro tento kraj tak charakteristické. A je to rostlina zároveň, která od toho karbonu neustále je přítomná, je živá, žije. Takže je to vlastně neustále živý symbol a odkaz zároveň i na tu minulost. Takže tento relief potom byl umístěný v Beskydském divadle v Novém Jičíně.

Další krásnou realizací byl chodec na radnici. Chodec na radnici je z kortenu. Korten je ocel, která zrezaví, záměrně zrezaví, je na to válcovaná a obsahuje v sobě prvky, které právě mají vytvořit vrstvičku rzy a ta ochraňuje před další korozi, před tím, aby postupovala hlouběji. Korten je používán dneska velice často. Ten objev je už hodně starý, je to někdy z 30. let. A já jsem vytvořil postavu chodce z kortenu, který byl umístěn na podstavec na radniční věži, kde dříve stávala socha Attily. Ta socha Attily někdy po válce zmizela, nevím, jaký byl její osud a proč tam byl Attila, tak jsem pátral, nenašel jsem. Ale ta moje volba na toho chodce vycházela právě z toho, že je to takový klidný, civilní, občanský postoj občana, který vlastně má nějak představovat výměnu generací, obměnu, pohyb ve městě a on vykračuje do prázdna z toho podstavce. Myslím, že to je i trochu odkaz na latinský nápis na renesančním portále uvnitř radnice, kde je napsáno buď bdělý, města milující, buď ve všem spravedlivý. Moudrosti napomáhá, kdokoliv překračuje tento práh. Ten portál byl do místnosti, kde zasedali v minulosti radní. A tak ten chodec odhodlaně a podle i světových stran míří na západ. A protože je z města Klobouku, tak má na hlavě tady tuto pokrývku.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnes nás čeká jedna z nejslavnějších oper, která vznikla v 18. století a která se doslova stala kvádrem nárožním evropských operních dějin. Mozartův Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni, neboli Potrestaný prostopášník a neb Don Giovanni, jak zní originální název díla běžně uváděného ve zkrácené podobě Don Giovanni. A k němuž stejně geniální libretto napsal italský básník a dramatik Lorenzo Soda Ponte. Okolnosti vzniku opery jsou jako asi u málo kterého díla obecně velmi dobře známy. Přesto si stručně zopakujme základní fakta. V lednu 1787 přijíždí Wolfgang Amadeus Mozart z Vídně do Prahy, a to na základě zpráv o zdejším mimořádném úspěchu jeho opery Figarova svatba, o němž se přesvědčil při několika návštěvách představení v Nosticově divadle. V něm také uspořádal vlastní koncert Akademii, kde mimo jiné zazněla premiéra jeho nové symfonie, později nazývané Pražská symfonie. Po měsíčním pobytu odjel na začátku února zpět do Vídně a odvezl si z Prahy objednávku na novou operu, která má být uvedena na podzim téhož roku. 29. října 1787 má v Nosticově divadle v Praze světovou premiéru opera oper Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Mozartův Don Giovanni se velice rychle, prakticky od samého počátku, zařadil mezi několik divadelních repertoárových trvalek, jejichž hudební či kulturní hodnota je absolutní a již po 2¼ století překonává všechny možné společenské, estetické, inscenační a hudební proměny, jimiž divadlo, co by živý organismus v uměleckých dějinách světa, prochází. Rovněž patří k několika celosvětově studiově nejvíce nahrávaným operám. Od doby vynálezu záznamu zvuku na počátku 20. století až po současnost vzniklo nepřeberné množství zvukových nahrávek Mozartova Dona Giovanniho, které přinášejí další přidanou hodnotu k tomuto dílu. Zachycení svědectví o interpretačních způsobech v konkrétní době a uchování toho, co je v nesmrtelné hudbě smrtelné. Konkrétní lidský výkon, ať pěvecký nebo instrumentální, který podléhá délce vyměřeného času života a odchází s jeho naplněním. Díky zvukovému, potažmo později i obrazovému záznamu, však se lze vracet do minulých hudebních dob a potěšit se krásnými uměleckými výkony, jimiž bylo toto jedinečné Mozartovo dílo obdařeno. A to je i případ dnes uváděné legendární nahrávky, která vznikla v lednu roku 1985 v Berlíně pro vydavatelství Deutsche Grammophon v nastudování fenomenálního dirigenta Herberta von Karajana a neméně hvězdných pěvců této doby. Osoby a obsazení: Don Giovanni Samuel Remy, Dona Anna Anna Tomova Sintov, Don Ottavio, její snoubenec, Jesta Wimberg, Komtur, otec Dony Anny, Páta Burchuladze, Dona Elvíra, žena Dona Giovanniho, Agnes Balca, Leporello, sluha Dona Giovanniho, Ferruccio Furlanetto, Mazzetto, sedlák, Alexandr Malta, Zerlina, selské děvče, nevěsta Mazzettova, Kathleen Bettle. Zpívá sbor německé opery v Berlíně, sbormistr Walter Hagen-Grohl, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan. Děj opery se odehrává ve Španělsku 16. století. Obsah prvního dějství. Sluha Leporello čeká před Komturovým domem na svého pána Dona Giovanniho, který se tam vloudil, aby svedl Komturovu dceru Donu Annu. Z domu vybíhá Don Giovanni pronásledovaný Donou Anou, které přibíhá na pomoc její starý otec Komtur. Don Giovanni Komtura zabíjí v souboji a prchá. Dona Anna přivolává na pomoc svého snoubence Dona Ottavia a prosí jej, aby vyhledal vraha a pomstil smrt jejího otce. V dalším obraze se představuje Dona Elvíra, opuštěná žena Dona Giovanniho, které Leporello podává katalogový výčet milostných úspěchů svého pána.
V dalším sledu událostí se Don Giovanni snaží svést venkovské děvče Zerlínu, když předtím poslal jejího snoubence Mazetta spolu se svým sluhou Leporelem do hospody. Když to již vypadá, že Don Giovanni bude mít u Zerlíny úspěch, přichází Dona Elvíra a Zerlínu odvádí. Don Ottavio a Dona Anna žádají Dona Giovanniho o pomoc při hledání vraha starého Komtura. Ani jeden z nich netuší, že vrahem je sám Don Giovanni. Během rozhovoru nakonec Dona Anna poznává podle hlasu Dona Giovanniho. Po jeho odchodu opakuje prosbu, aby Don Ottavio pomstil smrt jejího otce. Mezitím Zerlína odprošuje žárlivého Mazetta za chvíle strávené v soukromí s Donem Giovannim. Ten je oba i se svatebčany pozve k sobě do paláce na oslavu, neboť doufá, že se mu přitom podaří konečně Zerlínu svést. Na slavnost pořádanou v Giovanniho paláci přicházejí v maskách Dona Elvíra, Dona Anna a Don Ottavio. Mazetto zabrání Giovannimu ve svedení Zerlíny a Dona Elvíra s Donou Annou odhalují Dona Giovanniho jako Komturova vraha. Don Giovanni si však lstí falešným obviněním svého sluhy Leporela ze svádění Zerlíny a také mečem proklestí cestu ven z paláce a uprchne.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponte. Operu posloucháme z nahrávky, která vznikla v lednu roku 1985 v Berlíně v nastudování dirigenta Herberta von Karajana a se Samuelem Remym, Ferrucem Furlanetem, Annou Tomovou-Sintoff, Jestou Winbergem a Agnes Balcou v hlavních úlohách Dona Giovanniho, Leporella, Donny Anny, Dona Ottavia a Donny Elvíry. Grandiozní opera Don Giovanni, kterou Mozart vytvořil pro Prahu a kterou zčásti dokončoval i v Praze, představuje geniální sloučení žánrů komické a vážné opery. To ostatně naznačuje dobově často používaný žánrový podtitul opery Dramma Giocoso, žertovné drama, které však až v Donu Giovannim dosahuje úplného obsahového naplnění. Svůj významný vklad tu má rovněž geniálně napsané libretto Lorenza da Ponte, které s téměř až akčním tempem posouvá děj s dramatickými i komickými situacemi až k samotnému tragickému konci protagonisty opery. Mozart ve svém zhudebnění Dona Giovanniho využil všechny možnosti hudebního divadla své doby, z nichž vytvořil jedinečnou syntézu nemající obdoby. Hudba Dona Giovanniho je pronikavě nová, objevitelská, přinášející vyvrcholení operního stylu konce 18. století a zároveň se stala jedním z nejvýznamnějších východisek pro nový způsob uchopení hudebního dramatu, které přineslo následující 19. století. Je skutečně až neuvěřitelné, že takovéto monumentální dílo vzniklo v průběhu necelých 8 měsíců, od jara do podzimu roku 1787. A to se Mozart průběžně věnoval kompozici dalších skladeb, kterých ve stejném období vzniklo kolem 20. Mezi nimiž jsou 3 smyčcové kvintety, několik písní, sonáta pro čtyřruční klavír, houslová sonáta, hudební žert o vesnických muzikantech či legendární malá noční hudba. To vše při hlavní tvůrčí práci na opeře oper, jak se později začal Don Giovanni nazývat, na jejíž kvalitě Mozartovi nesmírně záleželo. Pražská premiéra Dona Giovanniho 29. října 1787 v Nosticově divadle pak byla Mozartovým velkým triumfem a velkým mezníkem v jeho další hudbě a hudebně dramatické tvorbě, kterou ještě v příštích 4 letech vytvořil, než se jeho život v pouhých 35 letech příliš předčasně uzavřel. Vraťme se však dnes k uváděné nahrávce Mozartova Dona Giovanniho v nastudování Herberta von Karajana. Před námi je druhé dějství, přinášející následující události. Don Giovanni se smiřuje s Leporelem, kterého křivě nařknul ze svádění Zerlíny a pro změnu se snaží v převleku svést komornou Donu Elvíry, za čímž účelem si vymění plášť a klobouk s Leporelem. Narazí však na Mazeta, hledajícího Dona Giovanniho. Lstí jej přesvědčí, že je Giovanniho sluha Leporello a nádavkem mu natluče. Zbytý Mazeto je následně ošetřován a konejšen Zerlínou. Leporello, převlečený za Giovanniho, odvádí Donu Elvíru pryč z domu, neboť ta se domnívá, že je to její skutečný manžel Don Giovanni. Leporello je však zastaven Donou Annou, Donem Ottaviem, Zerlínou a Mazetem, takže musí odhalit, že není tím, za koho se vydává, a po vzoru svého pána se mu podaří uprchnout. Don Ottavio znovu slibuje pomstu Donu Giovannimu, zatímco Dona Elvíra v sobě při vzpomínce na nevěrného manžela rozněcuje staré city a soucit. Don Giovanni se setkává s Leporelem na hřbitově a vychloubá se svými činy přímo před sochou své oběti, starého komtura. Socha náhle promluví, kárá Giovanniho za jeho hříchy a přijímá jeho posměšné pozvání na hostinu. V paláci se Dona Elvíra snaží naposledy přemluvit Dona Giovanniho k nápravě, ale je odmítnuta. Giovanni nechává připravit hostinu a socha komtura opravdu přichází. Komtur opět vyzývá Dona Giovanniho k pokání, ten však zpupně odmítá. Po podání ruky komturovi na stvrzení svých slov klesá Don Giovanni v bolestech k zemi a propadá se do pekla. Zkáza Dona Giovanniho je se zadosti učiněním komentována Donou Annou, Donem Ottaviem, Mazetem i Zerlínou
a dona Elvíra odchází do kláštera. Zatímco sluha Leporello jde do hospody najít si nového, lepšího pána.